けます。

zmizela jako laň v lese v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko, tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pasuje věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení?
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist někde uložený?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: Ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady ty světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně, můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora, vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
1: A zase dvě minuty,
2: ano.
1: To je takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná, světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
2: Je to tak? Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: Je to tady samozřejmě hlavně, protože máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem Pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z Pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vorochocký. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburská.
2: A patří pod šestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou kladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali Malýstras ještě jednou, po tom, co zase dala v porotě, s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní Milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoreskách jste si zahrála Andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně. Jo? Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčko nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Já vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení Četnických humorek. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: A dokonce vyšla snad i kuchařka z Četnických humorek. Vy jste i křtila, ne?
2: Jo. Počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no. No jasně. Jela, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty a myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u Četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce. Že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely, vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně, i tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Lesnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuju moc krát, mějte se.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak i klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce, mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Srdečné pozdravy vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu. Dnes bude naše putování trochu tajuplné až detektivní. Vydáme se společně na sever Čech, do městečka a regionu, které jsou dnes trochu zapomenuty a patří do Libereckého kraje. Zamíříme do Jablonného v Podještědí, do míst, která byla zmiňována v uplynulých týdnech, především kvůli zmizení lebky svaté Zdislavy snad ve všech našich médiích. Proto jsem se na Lembersko vypravila a zapátrala po osudech této tajemné ženy. Hrát nám k tomu dnes budou muzika Bohemika, Malá muzika, Hradišťan a vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Už v úvodu jsem zmínila, že Jablonev Podještědí i celý region kolem hradu Lemberg jsou dnes trochu stranou zájmu. Ovšem, kdybyste do této oblasti pod Lužickými horami přijeli ve 13. století, nevěřili byste vlastním očím. Vše tu kvetlo a rozvíjelo se a patřilo rodu Markvarticů, kteří získali území kolem řeky Jizery za věrné služby Přemyslovcům. A jeden z Markvarticů, jistý Havel, si na začátku 13. století vzal za ženu moravskou šlechtičnu Zdislavu z Křižanova. Oba byli dostatečně podnikaví, takže k osidlování oblasti povolávali české i bohaté německé sedláky, protože Jablonné leželo na staré obchodní cestě z Prahy do Žitavy.

Ladislava ovšem nebyla pouze podnikavá a chytrá, ale také empatická a navíc obdařena léčitelskými schopnostmi. V Jablonném založila špitál, pomáhala nemocným a uzdravovala je a za to byla také o několik století později svatořečena. V Jablonném založila kostel svatého Vavřince, který se dnes jmenuje po ní, a stala se z něj bazilika. A právě do té se teď spolu vydáme.

0: Tak milí posluchači, my jsme vstoupili dovnitř té hlavní chrámové lodi baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy. A máme tady velmi zajímavou průvodkyni, protože její řádová sestra a jmenuje se stejně jako já, Markéta Ševčíková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kde se to vlastně nacházíme? Jak bychom popsali celé tady toto místo?
1: O tomto chrámě se říká, že to je perla baroka na severu Čech, že to je nejvýznamnější kostel. František hrabě Berka z Dubé nechal tento chrám postavit nad hrobem paní Zdislavy. A nejvýznamnější titul má Bazilika Minor. To je čestný titul, který dostává kostel buď kvůli architektuře, anebo kvůli svěci, který je zde pochován, a u nás to splnilo obě dvě podmínky.
0: Ten kostel je samozřejmě zasvěcen, dedikován svaté Zdislavě, ale také svatému Vavřinci. Co byl vlastně svatý Vavřinec za světce?
1: Svatý Vavřinec je patronem mnoha řemesel, kuchařů, řezníků a také knihtisků. Svatý Vavřinec patřil mezi 7 jáhnů okolo papeže, kteří mu pomáhali, a on měl nestarost něco jako v dnešní době charitu. A když císař Valerian chtěl to bohatství, tak přemýšlel Vavřinec, jak to udělal, protože věděl, že dopadne stejně jako papež, že bude umučen, zabit, tak nabídl císaři Valeriánovi, že mu vydá to bohatství církve, ale aby mu dal 3 dny na to, aby ho shromáždil to bohatství. A měli se setkat na jednom náměstí. A svatý Vavřinec během těch 3 dnů shromáždil všechny ty lidi, kterým pomohl. A říká svatý Vavřinec císaři Valeriánovi, tady máš to bohatství. Samozřejmě císaře naštvalo a Vavřince nechal umučit docela kruto smrtí, a to pomalým opékáním na roštu. Takže jeho atribut je rošt, ale on dostal obrovský dar od Boha. Jeden náš bratr říká, že to je patron letního grilování. Když ho opékali, tak říkal, už jsem dost opečený z jedné strany, můžete mě otočit, tak ho otočili. A když byl opečený i z druhé strany, tak měl tu drzost a zároveň milost od Boha. Řekl císaři Valeriánovi, tak si mě klidně můžete sníst.
0: A snědli.
1: A nesnědli. Dokonce jeho lebka se ještě uchovává v Římě v jednom kostele a je to vzácná relikvie.

0: My se teď půjdeme na svatou Zdislavu podívat, nebo respektive za ní, tady do té podzemní krypty. Přitom byste mi mohla, sestro Markéto, říci, jaká to byla podle vás žena. Vy jste říkala, že to tehdy ženy neměly jednoduché, ale vy jako řádové sestry určitě zkoumáte, nebo jste přemýšleli nad tím, jaká vlastně byla, jak se chovala tady k lidem, jak lidé reagovali na ní. Tady tehdy ještě asi moc lidí nebylo, protože oni byli se svým mužem ti, kdož sem zvali německé osadníky, aby sem přicházeli sem lidé různí, a ona se rozhodla se o ně starat. Tak jaká to vlastně byla žena podle vás?
1: Já si myslím, že učinila sebe samu darem, že pokud přijmu to své ženství jako dar a s tím pracuju a ten dar není jenom pro mě, ale je i pro lidi, a ona to dokázala. Já si říkám, že kdo si na nás vzpomene za 800 let. Byla by úžasná žena, která rozdávala lásku, radost, byla trpělivá, ošetřovala lidi, a to je obrovské svědectví, obrovský příklad i pro dnešní dobu, co můžeme my dělat pro Boha, pro lidi, ale i pro sebe. A myslím si, že i v dnešní době uspěchané, kdyby se vytvářela láska, tak není tolik rozpadů v manželství.
0: Tak aby byli všichni méně vykolejení a podobně. Tak my teď sestoupíme dole do krypty a podíváme se na místo posledního odpočinku svaté Zdislavy.

0: tady můžeme ještě vnímat to, co tu bylo v té gotické době. Takže když začali stavět tenhle chrám v roce 1699, tak položili základní zdi. A když se podíváte, tady by měl být jeden sloup, druhý sloup, třetí sloup. Co se stalo? Po těch dvou letech, kdy dělníci stavěli, tak se jim to celé zroutilo. A to proto, protože oni použili materiál pískovec. My jsme v Lužickém kraji a tady je spoustu pískovcových skal, jenomže se drolí. Takže byl i poničen hrob paní Zdislavy, takže v té době museli být kostelní ostatky přesunuty do kláštera. A v historických knihách se píše, že to bylo na krátkou dobu. A když jsem zkoumala, jak krátkou to dobu bylo, tak to bylo celých 29 let, což byla celá rekonstrukce tohoto chrámu.
1: A teď se podíváme ještě dál dovnitř a vstoupíme do krypty svaté Zdislavy. Tak, ocitli jsme se v krásném sále. Paní Zdislava je pochována, nebo její ostatky jsou uloženy zde. Tady byl vlastně původně její hrob. Co všechno se tedy zachovalo?
0: Zachovalo se celé tělo. My víme 100%, že to je svatá Zdislava, protože František Berka z Dubé, velký sponzor a mecenáš, měl podmínku, aby se nehnulo s hrobem Zdislavy, aby se zachovalo celé to její tělo. V roce 1907 byla paní Zdislava svatořečená. To se zkoumá její život a musí být uznán nějaký zázrak. Rok poté, 1908, z těch kosterních ostatků byla oddělená lebka. Ta lebka byla dána do rokokové schránky a s touto schránkou chodili poutníci 3 dny po Jablonem a děkovali Pánu Bohu a Zdislavě za všechno, co pro tento kraj udělala. Když skončili tyhle ty oslavy, tak už nechtěli bratři dávat zpátky tu lebku. Proto zůstala ta lebka na Mariánsko-Zdislavském oltáři, takže tady jsou ostatky kromě lebky paní Zdislavy. A když se stavil ten současný barokní chrám, tak lidé chtěli mít kontakt s paní Zdislavou, protože do krypty se běžně k hrobu nedostali. Proto nahoře zůstala ta lebka paní Zdislavy a také byl průřez do hrobky vytvořen, aby ti poutníci měli co nejprve.

0: Když byste měla najít třeba tři vlastnosti, které vás napadnou, když se řekne svatá Zdislava, tak co vám vytane na mysli?
1: Asi první, co mě napadne, je otevřená náruč, protože ona nebyla řeholnice, jak se často zobrazuje. Ona byla žena, matka několika dětí a ona by také mohla říct, já mám svoji rodinu a práci a dejte mě pokoj všichni, ale ona měla otevřenou náruč pro rodinu, pro Poddané, pro toto město, pro špitál. Ona zemřela vyčerpání v podstatě, protože ona se vydala, to si myslím, že je charakteristické pro paní Zdislavu, rozpoznala, jaké má dary a ty dary použila pro lidi a tohle by neudělala, kdyby byla uzavřená do sebe, ale měla otevřenou náruč pro všechny ty lidi. Často jsou to obyčejné, jednoduché věci, každý den přicházejí a nemusíme si nic vymýšlet. Stačí, když každý den žijeme tak, jak máme a můžeme jít pokojně spát a řekneme si, ten den byl naplněný tím, čím měl být naplněný.
0: Tak říkala jste otevřená náruč, naplněnost, připravenost k tomu pomáhat i hned.
1: A ta láska pro všechny kolem ní a také péče od nemocné, protože 1248 vznikla občanská válka, když se zbouřil Přemysl Otakar II. Vůči králi Václavovi I. a přicházelo z tohoto boje mnoho raněných a paní Zdislava se o ně starala a tady je i příklad za bratry Dominikány. Oni měli hlavní činnost kazatelskou a ona byla tak charismatická žena, že ona založila špitál a ti bratři opustili v té chvíli kazatelskou službu a šli pomáhat do toho hospice.
0: Řekla jste to vlastně sama, sestro Markéto, nejzásadnější a největší ze všeho je láska. Tu Zdislava dokázala jak dávat, tak i šířit a vlastně s láskou přistupovat ke všemu, co dělala. Tak doufám, že láska prostoupí naše životy, zvláště po té, co jsme se tady s paní Zdislavou všichni, nejenom my tady přímo na místě, ale i naši posluchači lépe seznámili. Moc děkujeme řádové sestře působící zde v Jablonném Podještědí. Markétě Ševčíkové děkujeme, Markéto, a naslyšenou.
1: Já také děkuji. Ještě dodám, že mě to vlastně se spojilo, kdy Ježíš říká, že největší přikázání je láska k Bohu a k bližnímu, že stačí, když budeme zachovávat tohle a můžeme klidně umřít, až to všechno splníme.
0: Přesně tak, až to všechno splníme. Děkujeme Markétě Ševčíkové a těšíme se naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: A ve finále se ještě musíme zastavit u jedné velké rarity. Studánky svaté Zdislavy s léčivou vodou, která leží poblíž Jablonného. Sama jsem ji vyzkoušela a její blahodárný vliv potvrzuji. Ovšem více nám o ní řekne náš další průvodce, pan Martin Rejman, muž, který žije v historickém mlýně v Jablonném, pečuje o lidovou architekturu a o této oblasti a o jejím okolí ví prakticky vše.
1: Pane Martine, studánce svaté Zdislavy jsou přisuzovány různé mocné účinky, tak je to tak? Je to skutečně kouzelné místo s kouzelnou vodou?
2: Je to kouzelné místo s kouzelnou vodou. Svatá Zdislava ji používala ve špitálu v Jablonném u dominikánského kláštera k léčení řady nemocí. Ta studánka je zajímavá tím, že tedy vyvěrá vlastně z pískovcových skal, ale po těch skalách, když se všimnete, tak jsou penicilinové plísně, to za prvé. A za druhý někdo říká, že je možná i nepatrně radioaktivní, protože všude tady kolem nás je uran, který se tady těžil v době komunismu, to už se tady prostě nedělá, teď se to snaží tedy všechno jakoby skultivovat, zrekultivovat a tak dále. No ale jinak to není jediný pramen, který tady vyvěrá z těch skal. Velice zajímavý pramen napájí jezírko asi 200 metrů od té studánky a to jezírko je proslulé tím, že má bezedné bahno takzvaně, ale můžu vám říct jednu příhodu. Jednou jsem měl si umýt oči ke studánce a řekl jsem si, že pojedu dál a tam u toho jezírka je taková plošina, tam někdo maloval, tak jsem netušil hned, kdo to je, pak jsem zjistil, že to je Ota Placht, známý malíř, no a maloval takový velice realistický obraz a říkám mu, o to, co to malujete tady, ale já vás znám jako abstraktního malíře, a on říká, no, jestli chcete, tak já vám udělám podle toho abstraktní malbu a teďka letím sice do Peru, ale tamto k mamince, to byla paní doktorka Koenigová, známá lékařka, léčila popáleniny. Tak jsem si potom ten obraz koupil, protože on ho předělal tak, že do té flory tady pod Lemberkem namaloval faunu z toho pralesa z Amazonie.
1: To je nesmírně zajímavé, když mluvíte o té atmosféře, o tom, jak tady ten kraj působí na lidi. Já vždycky, když jsem přijedu, tak mám pocit, že je tady velmi zvláštní, uklidňující energie. Jak to působí na vás? Protože vy jste tady strávil dětství, poté jste žil v Praze, poté jste se sem k stáru zase vrátil. Co je to specifické tady na tom kraji? Co je to zvláštní? Co činí to kouzlo, to fluidum tady celé té oblasti? Kvůli tomu jsem asi přišla konec konců i Zdislava se svým mužem.
2: Já si myslím, že to je taková zvláštní směs přírody, která tady je kolem. Lesů, polí, luk, kolem dokola jsou hory. Když se díváte z běže Lemberského zámku, dohlédnete jenom tam, kam vás ty hory pustí. Takže je to taková tady směsice toho všeho a možná i té svatosti, protože svatá Zdislava je i patronkou Libereckého kraje, tady v tom kraji velice uctívaná, je taky patronkou litoměřické katolické diecéze. No a nevím, co všechno to je, ale prostě je tady ohromný klid, tady když ráno si vezmu prostě kafe na zahradu a dívám se tady kolem, anebo si to z druhé strany dívám na rybník, vám to přináší takovou jakoby úlevu, útěchu, dobrou náladu. Působí to pozitivně.
1: Mimochodem, jak si svatou Zdislavu představujete vy?
2: Já si myslím především, že byla ohromně soucitná, hodná, ale to, co dokázala, tak bych taky řekl, že musela mít v sobě určitou energii, protože ve 33 letech, když se vemete, že začala stavět kostel, že měla ten hospic, že se starala o ty chudé a o ty nemocné, tak to musí být ohromná energie. A jinak je zajímavý, že nedávno dělali její obraz pomocí různých zobrazovacích metod, studovali kostru, lepku a tak dále, tak vytvořili její obraz, jak velmi pravděpodobně vypadala.
1: Byla hezká? Já se na to ptám proto, že její matka byla ze Sicílie nebo z jihu Itálie, tak když se to skřížilo s tou Moravou, tak...
2: Já si myslím, že to byla krásná žena i podle dnešních měřítek. Samozřejmě ideály krásy jsou různý, že? Ale já si myslím, že většina mužů by řekla, že to je krásná žena.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam takzvané personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu, či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří? Vedle zažívacích potíží, určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějak extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli kohokoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Betty, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšlo vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: v ordinaci rodiče? Jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho onemocnění?
3: Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano. Ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak si to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat. Moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda. Tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhletom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny, záleží samozřejmě, jak mě je po léčbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky, prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: Ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech, a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatují z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to, a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle, a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý typy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostaly ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná, a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš instagramový účet, Betinko.
3: Betty_the_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání,
3: děkujeme.
2: A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No, já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Silničáři chystají opravu mostu na hlavní trase v Hrochově Týnci. Lázně Bohdaneč oslaví výročí školy setkáním absolventů. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Pražské Tróji. A počasí dnes čekejte v kraji většinou polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. Oprava mostu na hlavní trase v Hrochově Týnci začne v polovině června. Provoz na silnici číslo 17 tam bude částečně omezený několik měsíců. Rekonstrukce má stát více než 26 milionů korun.
2: Most přes Novohradku je podle průzkumu ve špatném technickém stavu a situace se zhoršuje. Ředitelství silnic a dálnic proto počítá s kompletní rekonstrukcí, která bude rozdělená na etapy, aby zůstal otevřený jeden jízdní pruh. Práce začnou 15. června a omezení potrvají do listopadu. Z Rochova Týnce Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Základní škola v Lázních Bohdaneč letos oslaví 130 let od svého založení. Na druhý zářijový víkend chystá sraz absolventů, který se spojí s tradičním loučením s létem. Součástí oslav bude také výstava v prostorách školy. Vedení proto vyzvalo bývalé žáky, aby zasílali fotografie a další vzpomínkové materiály, doplňuje ředitelka Soňa Drvotová.
3: Uvítáme všechny staré fotografie, vysvědčení a třeba klidně vzpomínky typu rád vzpomínám na to, když pan učitel vypravoval, hrál na housle, když jsme běželi v lese a za kopcem. Čím osobnější, tím lepší. To prostě dělá ty mezilidské vztahy a na těch nám hodně záleží.
1: Přestavba plochy před Hlineckým nádražím má skončit v létě. Dělníci tam pracují na úpravě silnice i parkoviště. Kapacita odstavné plochy by se tak měla výrazně navýšit. Za přestavbu město zaplatí přes 7 milionů korun. Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Současně chce nastavit i bezpečnostní předpisy pro dopravce a správce drah, aby tato vozidla mohla jezdit v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Někteří výrobci už autonomní technologie testují, zatím ale vždy pod dohledem personálu. Návrh změn chce úřad předložit ministerstvu dopravy přibližně do roka.
0: Sport.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Pražské Tróji stříbrnou medaili v závodu světového poháru vodních slalomářů. Nestačila jen na Australanku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu česká reprezentantka neslavila. Proč, vysvětlila Českému rozhlasu.
4: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
1: Mezi muži triumfoval Francouz Žestán, nejlepší Čech Václav Chaloupka byl šestý.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte v regionu většinou polojasno a na horách ojedinělé přehánky. Nedělní teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Až do 16. hodiny je kvůli sportovní akci uzavřená silnice nižší třídy vedoucí přes Lázně, Bohdaneč, Staré Ždánice, Plch, Dolany a Libišany. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Oběti hromadných poprav v Pardubicích v červnu a červenci roku 1942 si lidé připomněli pietním aktem u pardubického památníku Zámeček, tedy na místě někdejšího popraviště. Účastnila se ho také zhruba 20 příbuzných obětí. Podrobnosti v nedělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice už za pár minut, jen poté, co dospívají Petr Spálený a Leona Machálková písničky, které nestárnou.
0: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

0: Na pardubickém památníku Zámeček si lidé pietním aktem připomněli oběti Heydrichiády. Přesně před 84 lety tam začaly hromadné popravy českých odbojářů, vlastenců a později také dospělých obyvatel Ležáků, které nacisti mezi tím srovnali se zemí. Mezi více než 100 účastníků vzpomínkového setkání byla i 20 příbuzných obětí. A jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, nechyběli mezi nimi ani pamětníci, kteří tragické události roku 1942 sami zažili.
1: Mně bylo 12 let, když se to stalo, a v obci bylo 70 rukojmí. Kdyby se ten Kužela nenašel, tak by je brali.
2: Tak vzpomíná Jiřina Michulecká na události předcházející zatčení obyvatel Sloupnice, kteří ukrývali odbojáře. 5 z nich popravili nacisté hned první den série hromadných poprav v červnu a červenci roku 1942. Patřili k nim i rodiče manžela paní Jiřiny, Stanislav a Anna. I ve svých 96 letech tak přišla uctít jejich památku při pietním aktu u památníku Zámeček v Pardubicích. Doprovázela ji rodina, včetně pravnučky popravených Lucie Mikulecké.
3: My jsme sem vlastně jezdili s babičkou už jako od dětství, ještě než tady byl vůbec vybudovaný ten památník, takže jsem sem zvyklá jezdit.
2: Piety se účastnila také Anna Bekárková, dcera jedné z nejznámějších obětí Heydrichiády v Pardubicích, majitele hotelu Veselka Arnošta Košťála, který pomáhal jednomu z parašutistů ze Silver A, Josefu Valčíkovi.
4: Měla jsem rok, čili pamatovat si to nemůžu. No a potom hod se tyhle ty oběti celou tu dobu neuznávaly. No bylo to v podstatě záležitost, která byla organizovaná ze západu, takže víceméně proto.
2: Od 3. června do 9. července popravili nacisté v Pardubicích celkem 194 osob. Na místě někdejšího popraviště dnes stojí právě památník Zámeček, který vzpomínkové setkání k uctění obětí pořádá každoročně. Podle ředitele Viktora Janáka je stále důležité si tyto události připomínat.
5: Protože i dnes vidíme nárůst nějakých extremistických pravicových choutek ve společnosti, ale myslím si také, že jenom připomínat nestačí, že musí za nás mluvit činy.
2: V památníku Zámeček je kromě stále expozice až do konce léta k vidění také výstava o K.H. Frankovi k 80. výročí od chvíle, kdy tento nacistický zločinec stanul před lidovým soudem. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jsou přesně 3 minuty po 17:45, v kalendáři je neděle s datem 7. června a i když teď po ránu místy prší, tak v průběhu dnešního dne čekáme většinou polojasno, přehánky ojediněle na horách a nejvyšší denní teploty do 26 stupňů Celsia.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: čas už přišel, za 7 minut bude 17:30 a do nedělního dobrého rána přichází moderátorka Marie Tomsová a tentokrát se zastavíme u Pověr z kuchyně.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. V jednom tištěném týdeníku jsem se dočetla zajímavé informace, které vyvracejí vžité mýty o vaření, což je oblast, se kterou se potká či utká většina z nás. Od jakživa jsme byli poučováni, že maso se musí před přípravou důkladně umýt, údajně z hygienických důvodů, protože než se dostane do naší kuchyně, může se válet bůh ví kde. A tak pro jistotu šup s ním pod kohoutek. Ale to je chyba, protože tím se možná odstraní nějaký ten chlup, ale rozhodně ne bakterie. Ty se naopak s kapkami vody mohou roztříknout až skoro metr od kohoutku a pokrýt vše, co je v dosahu. Nejvíc patogenů, často i salmonela, je na mase kuřecím a tak jediný spolehlivý způsob, jak se bakterií zbavit, je pořádná tepelná úprava. Máte-li kuchyňský teploměr, pak kuře potřebuje nejméně 80 stupňů, vepřové a hovězí o něco míň. Takže hlavně pozor u grilovaného kuřecího. Maso rozhodně nesmí být krvavé. Jinak je tomu ovšem u takzvaného krvavého stejku. Protože ona červená tekutina, která z něho po úpravě vytéká, není krev, ale šťáva. Vědecky voda s proteinem myoglobinem. Ten transportuje kyslík do svalu. Krve jsou zvířata po smrti zbavena. Jednak kvůli lepší chuti masa, jednak kvůli jeho větší výdrži. Další mýtus patří houbám. Prý se nesmí ani ohřívat, ani mýt. Nic se ale nestane, když je druhý den ohřejeme a sníme, pokud ovšem nejsou jedovaté. Můj tatínek, náruživý houbař, mě nabádal, že mám úlovky jen očistit nožem. A babička to navíc zjistila důkladným otíráním hlaviček vlhkým hadříkem. Vodou by prý houby nasákly a zkazilo by jim to chuť. Vyzkoušela jsem a není to pravda. Propláchnu houby v cedníku a pokud nejsou červivé nebo plesnivé, přežijí v klidu, stejně jako my, i to ohřívání. Jak je to vůbec s ohříváním jídla? Představte si, že nejzdravěji dopadla mikrovlnka, protože má nejkratší výkon a zachová tak v potravině nejvíc živin i vitaminů. Například brokolice, vařená v mikrovlnce, si zachová vitaminů 90%, kdežto klasicky ve vodě na sporáku jen 50%. No, a když do vody přidáme sůl hned na začátku, přijde do varu později než bez ní, takže solit až po varu. Vžitá rada pro vaření těstovin přikazuje přidat do vody trochu oleje, že se pak nebudou lepit. Hloupost. Olej totiž plave na povrchu vody, takže těstoviny se sice lepit nebudou, ale nenalepí se na ně pak už ani omáčka. Takže olej zásadně až na těstoviny zcezené. V receptech na pečení většinou nechybí příkaz prosejte mouku. A to je správně. Nedej bože nejen kvůli možným larvám či červům, ale i proto, že se mouka provzdušní a líp pak pracuje v těstě. Úžasnou úsporou vody i času je myčka. Ale profesionální kuchaři a kuchařky by do ní nikdy nedali nože. Můžou se tam stupit, nebo je mohou poničit silné mycí prostředky. Stejně tak do myčky nepatří dřevěné rukojeti a prkénka, litinové, měděné nebo teflonové pánve a hrnce, termosky, remosky a plasty. A na závěr ještě.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda autora počítačových básní. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT 2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.

0: šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice obnovily provoz autobusové linky 90, která spojuje hlavní nádraží s letištním terminálem. Spoj jezdí ve všedních dnech jednou až dvakrát denně, o víkendech pak častěji. Aktuální jízdní řád je k dispozici na webových stránkách dopravního podniku města Pardubic. Radnice v Litomyšli vydala nový návod pro vylepšení veřejného prostoru. Cílem je například zamezit zbytečně velkým reklamním plochám nebo výdejním boxům na nevhodných místech. Nový dokument s doporučenými pravidly lidé najdou na webu města. Před začátkem letních prázdnin tvoří aktuálně nejpočetnější skupiny turistů v Krkonoších seniori. Někteří z nich ale na túrách přeceňují své síly nebo potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba výjíždí do terénu nejčastěji. V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku pyrotechnik po sobotním výbuchu našel zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Na řadě je sport. Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. Vyhrála Australanka Foxová mezi muži Francouz Žestán. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou polojasno a na horách ojediněle přehánky. Nedělní teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, přes den budou dobré. Tlak slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. A dnes bude připravovat dortovou omáčku s vaječným svitkem od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou, recept ze stříbrné příčky roku 2021, šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů.
1: Ahoj Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
2: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
1: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
2: Jo.
3: Kuchař je umělec a psycholog a strateg.
4: My jsme se ale rozhodli zopakovat si výherní recept ze druhého místa roku 2021. Půjde o vaječný svítek s dortovou omáčkou. Co to je za omáčku?
1: V podstatě koprovka.
4: Naši přátelé a profesionálové v pochoutkovém roce ty výherní recepty z předešlých let předělávají podle svého. Romane, v čem bude jiná tvoje dortová omáčka?
1: Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
4: Ovšem příprava samotného svítku byla docela oříškem pro Romana Pauluse.
1: Potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal.
4: Roman je profík, takže se všechno povedlo a taky to nádherně vypadalo.
1: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
2: My můžeme říct i vejcům.
4: Tohle jídlo vám prostě bude chutnat, i když je bez masa.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu.
0: No a tuhle výtečnou koprovou omáčku uvařil Roman Paulus. Vypadá opravdu skvěle a ten svítek je vynikající. No a jak se dělá, tak to si můžete poslechnout už dnes po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu, později i na stránce pochoutkovýrok.cz. No a původní dortová omáčka bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: počasí.
1: Přejeme vám krásné nedělní ráno, jsou 2,5 minuty po 6:15 a dnes se čekáme v Pardubickém kraji většinou polojasno, na horách ojediněle přehánky a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se značených tras v Pardubickém kraji, kde máme údajně nejaktivnější členy turistických klubů. Z Litomyšle až do Broumova vede pohřebení Orlických hor Jiráskova cesta. Prošpikované značkami jsou ale třeba i v Toulovcovi Maštale. A naslyšenou na dalších turistických zastaveních se těší Milena Potučková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: S nadsázkou se říká, že šéf a maminka mají vždycky pravdu. A když vaši práci zrovna nedokáže posoudit šéf, tak na maminku se můžete spolehnout vždycky. V našem zábavném pořadu to jednou příhodou potvrdil moderátor Aleš Cibulka.
1: Naše velká kamarádka, úžasná Evička Pilarová, měla maminku až do pozdního věku. Její maminka se dožila 106 let, Evičku ještě přežila. A byla to velká kritička, ale velká kritička. A Evička, když její maminka, paní Bojanovská, když se přijela do Brna, ona byla z Brna, seděla v první řadě, tak byla nervózní, jak malá holčička. A už to byla dáma, které bylo 80. A já si vzpomínám, že jednou byla mým hostem v pořadu před půlnocí, který jsem dělal v České televizi, to šlo taky živě. A hned potom, co jsme dovysílali telefon, a Eva na to koukala a říkala, to je máma, to nic, já si to vyřídím potom. A já jsem říkal, ne, tak si to vem, když ti volá maminka. Ne, to ona zase bude mít, ona na to koukala, to zase, já si nechci zkazit náladu to. Když volala asi po pátý, tak šla vedle, vzala si to a vrátila se Evička taková mírně naprdnutá. A já jsem říkal, tak co ti řekla tvoje 102-letá máma, 80-leté dceři? A říkala, ne, to nic, to je v pořádku. Já jsem říkal, tak co ti řekla? Za chvilku to z ní vylezlo. Říkala, víš, co mi ta máma řekla? Evičko, zpíváš pořád hezky, ale před kameru už bys chodit neměla.
2: Strašný, no.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Areál bývalých kávovin v Pardubicích by se měl do 30 let přestavit na novou obytnou čtvrť. Chrudim chystá nové napojení průmyslové zóny. Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. V kraji dnes čekejte většinou polojasno a teploty do 26 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V bývalém areálu kávovin v Pardubicích by mělo v příštích letech vzniknout přes 640 bytů. Projekt počítá také s výstavbou ateliéru a komerčních prostor. Developer se zároveň zavázal investovat téměř 59 milionů korun do veřejné infrastruktury. Součástí výstavby bude i nová křižovatka na ulici Jana Palacha, vysvětluje primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO.
2: Měly by tam být nové autobusové zastávky, tak aby ta lokalita byla dobře obsloužená. Řeší se tam i cyklostezky, cyklopruhy, takže věřím tomu, že se to podaří tam nějakým způsobem porovnat, protože samozřejmě takhle velká lokalita de facto v širším centru města potřebuje pokud možno co nejkvalitnější dopravní napojení ve všech možných modech.
1: Chrudim chce postavit nový příjezd do velké průmyslové zóny. Radnice začala s výkupy prvních pozemků a s dalšími majiteli o prodeji jedná. Napojení by ústilo přímo na hlavní trasu číslo 17 od Heřmanova městce. Transitní doprava by tak do města nemusela zajíždět. Náklady na samotnou stavbu odhaduje starosta Chrudimi za hnutí ANO František Pilný na desítky milionů korun.
3: Můžeme zhruba odhadnout cenu na základě té studie. To je něco mezi 30 a 40 miliony.
1: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Český rozhlas k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
4: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
5: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
6: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
5: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Druhý den své týdenní cesty povede mši v Madridu. Později se má setkat a se členy augustiniánského řádu a s osobnostmi z oblasti kultury a sportu. Během dalších dnů by se měl sejít i se španělským premiérem Pedro Sánchezem a poslanci parlamentu. Postupně navštíví také Barcelonu a Kanárské ostrovy. Jeho cesta je první papežskou návštěvou ve Španělsku za posledních 15 let.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou polojasno a na horách ojediněle přehánky. Nedělní teplotní maxima 23 až 26 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Kvůli stavebním pracím je do zítřka uzavřená v Moravské Třebové části Ráskovy ulice, a to mezi křižovatkami ulic Bezručova a Zahradnická. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Několikanásobně méně přestupků než běžné hlídky městské policie odhalí monitorovací vůz v Pardubicích. Provoz auta, které kontroluje parkování ve městě, už přitom stálo téměř 1 000 000 korun. Podrobnosti přidáme už za malou chvíli společně s reportérkou Anou Svobodovou, která zjišťovala podrobnosti, a přidáme i písničky, které nestárnou, zahrají Nazaret a teď je tu Helena Vondráčková.
8: Dobré ráno s Petrem Seidlem.

0: Zatímco strážníci městské policie v Pardubicích rozdají za špatné parkování zhruba 2000 pokut měsíčně, tak monitorovací vůz jich zvládne pouze zlomek. Speciální auto, které má město v pronájmu, je přitom v ostrém provozu od ledna a stálo už téměř 1 000 000 korun. Systém navíc nezvládá všechny plánované funkce. Reportérka Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
1: Za mě určitě v tuhleto chvilku to funkční není.
2: Monitorovací auto sice kontroluje zaplacené parkování, některé další přestupky ale podle náměstka pro vnitřní záležitosti městské policie a zastupitele Petra Kvaše z ODS stále odhalovat neumí. Jde třeba o stání v zákazu nebo mimo vyznačená parkovací místa.
1: Tam třeba musíme posílat strážníky pořád na fyzickou kontrolu, což je samozřejmě neefektivní.
2: Vozidlo kritizuje i zastupitel Petr Klimpl z ODS. Říká, že v dubnu auto zaznamenalo zhruba 800 přestupků. Ne všechny navíc skončí pokutou.
3: Proti tomu strážníci městské policie měli zhruba 5x zjištěných přestupků, které ale už se dotáhnou potom do správního řízení.
2: Provoz auta město vyjde zhruba na 160 tisíc korun měsíčně.
3: Když si dám tato čísla dohromady, tak si myslím, že to v tuto chvíli tak, jak je to nastaveno, toto vozidlo s těmi možnými funkcemi, tak je neekonomické. Vozidlo by tady mělo jezdit, ale za jiných podmínek.
2: Podle vedení města ale monitorovací vůz neslouží jen k odhalování přestupků, říká mluvčí Matyáš Strnad.
4: Ale také ke sběru dat o využití parkovacích míst a dopravním chování, která město využívá při plánování a rozvoji parkovacího systému. Jeho přínos proto hodnotíme komplexně, nejen podle počtu zaznamenaných přestupků.
2: Kvaš ale upozorňuje, že město stále nedokáže nasbíraná data plně využít. Dodavatel mu totiž ještě neposlal potřebné podklady.
5: Tak vlastně neznáme průběžně informace o obsazenosti těch parkovacích ploch, a nemůžeme ani přesně říct, jaká je platební morálka. Od počátku nebylo úplně zřejmé, kdo jaká data bude zpracovávat. To je velké ponaučení pro příště.
2: Pronájem vozidla skončí letos na podzim, doplňuje mluvčí Matyáš Strnad.
4: Na základě zkušeností z prvního roku provozu nyní vyhodnocujeme další směřování projektu. O konkrétním postupu bude rozhodnuto po dokončení vyhodnocení a v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek.
2: Monitorovací auto městské policie jezdí po celých Pardubicích. Pokuta lidem chodí dodatečně, a to datové schránky nebo poštou. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 6 hodin, 16 minut. K tomu posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 7. června. Teď po ránu, co se počasí týče, je většinou zataženo až oblačno. Během dne ale čekáme polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami, které budou k večeru ubývat. A nejvyšší denní teploty budou dosahovat 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut bude 6:30 a v dnešním spotřebitelském servisu si připomeneme délku reklamační lhůty a taky podmínky, za kterých se reklamace bere jako nesplněná a nevyřízená. Pokračuje Josef Černý.
1: Pan Pavel reklamoval strunovou sekačku. Prodejce mu 30. den poslal SMS-ku, že reklamace je kladně vyřízená. Pan Pavel si tedy pro ní jel, ale prodejce mu oznámil, že je sice opravená, ale servis si zatím do prodejny nedodal. Pane posluchači, během 30denní lhůty musí být reklamace nejen vyřízena, spotřebitel musí být prodejcem informován, ale musí mít také možnosti reklamovaný výrobek nejpozději 30. den vyzvednout. Toto ve vašem případě splněno nebylo, proto můžete od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pacienti by v budoucnu mohli podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí také ve Svitavské nemocnici. Pardubický kraj, který zdravotnické zařízení zřizuje, vybral projektanta, který nové pracoviště navrhne. Magnetická rezonance má vzniknout v přístavbě u radiodiagnostického oddělení. Kraj počítá s výstavbou v roce 2027 v rámci plánované modernizace nemocnice. V Dolní Dobrouči na Orlicko-Ústecku pokračuje obnova hradu Landšperk, informuje o tom vedení radnice. Zřícenina ze 13. století v minulosti sloužila k obraně nově osidlovaného území v povodí Tiché Orlice. Práce na obnově hradu jsou rozdělené do tří etap a měly by skončit v roce 2028. Chrudim bude mít další skatepark za více než 3 miliony korun. Stavba začne o prázdninách. Nové sportoviště bude určené hlavně pro menší děti. Zóna se 7 překážkami je navržená vedle stávajícího skateparku u řeky Chrudimky. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. A ještě krátce ze sportu. Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. Maju Chvaleňskou porazila 6-3 a 6-2 a zastavila senzační tažení polské hráčky. A počasí. Dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno, během dne polojasno až oblačno a ojedinělé přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, přes den budou dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Vždycky v neděli po 9. hodině dopoledne si zve moderátorka Alena Zárybnická k mikrofonu zajímavé hosty a třeba tu minulou neděli si povídala s moderátorem ČT24 Jiřím Václavkem.
1: Kdy si nejvíc ve studiu trpěl projevem druhého? Lží, nevkusným chováním, arrogantní odpovědí, mlčením?
2: Uhýbání, neodpovídání na otázku, agresivita, osobní útoky, to jsou situace, které jsou diskomfortní, to jsou situace, na které moderátor musí být připravený, ale jsou nepříjemné. Jednoduše všechny ty situace, kdy nefunguje to, že si prostě povídáš. Tady je nutno říct, že je to moderátor, kdo určuje směřování toho rozhovoru, což politici stále častěji odmítají akceptovat.
1: Když slyšíš ve studiu vyloženou lež, jak reaguješ?
2: Snažím se, samozřejmě mojí povinností je podle závažnosti. Pokud je to vyložená lež, tak mojí povinností je to korigovat, uvést na pravou míru. Bohužel se občas stává, že těch lží je tak velká koncentrace,
1: že bych musel
2: opravovat téměř každou větu. A to nejde. To nejde. Už jenom proto, že potom vzbudíš dojem, že si vůči tomu, koho se ptáš, zaujatá. Tak potom je zásadní skutečně korigovat jenom ty do nebe volající lži. A já to dost často třeba dělám takovou poznámkou pod čarou, že jenom utrousím ten fakt, jak je správně, skoriguju, snažím se nenásilně, nenápadně, jenom opravdu tam, kde je to do nebe volající, tak se pozastavím, vrátím tu otázku, znovu se zeptám. A co se mi v poslední době hodně osvědčuje, zopakovat to, co politik nebo jakýkoliv respondent řekne, to, co je nepravda, říct fakt a položit jednoduchou otázku, jak to jde dohromady, jak to vysvětlíte. To je možná nejúčinnější. Já vždycky před vysíláním prosím o výřečnost, prosím o schopnost rychle reagovat, prosím o nezaujatost a o klid.
1: To znamená, v tvé duši probíhá požádání o to, aby to, v co věříš a v koho věříš, ti umožnilo to udělat tak, jak říkáš, chápu to správně.
2: Probudí se moje katolická duše.
1: No jasně, řekl jsi to velmi pregnantně a okolo toho šlapal.
2: A poprosím o to, aby to tak bylo. Poprosím, abych byl schopný pro to udělat s pomocí z hůry všechno, co jde. Občas to vyjde. Občasná.
0: No a zálety Aleny Zárybnické uslyšíte i v dnešním dopoledním vysílání. Po 9. hodině vás čeká setkání Aleny se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.

0: počasí.
1: Teď je přesně 6:45, je neděle 7. června a dnešní den by měl být v Pardubickém kraji alespoň teď po ránu zatažený až oblačný. Během dne potom čekáme polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami a nejvyššími denními teplotami do 25 stupňů Celsia.
2: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ligové finále mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka pokračuje třetím zápasem. Po dvou duelech na palubovce Středočechů prohrávají pardubičtí 0-2. Ve druhém utkání ale nebyli daleko od výhry. Bohužel selhali v koncovce. A i to je věc, kterou před dalším soubojem v Pardubicích řeší. S hlavním trenérem Janem Šotnarem před pokračováním boje o titul mluvil redaktor Otaku Tvirt.
1: Pár dnů volna, přišlo to vhod po těch dvou zápasech v Nymburku třeba na to trošku si odpočinout aspoň v hlavě?
2: No, určitě spíš v hlavě, nebo takhle. Ty fyzické síly taky ubývají. Přece jenom jsme zahráli už před Nymburkem dvě relativně těžké série, jak s Pískem, tak hlavně s Brnem. A ty fyzické síly ubývají, samozřejmě se kupí nějaký drobný zranění, ale pro nás potom zápase číslo 2 bylo důležité odpočinout si hlavně mentálně, protože ta porážka v tom druhém utkání si myslím, že byla těžká.
1: Hodně jste to rozebírali, hlavně teda asi ten úplný závěr, že jo, tu poslední minutu.
2: Tak většinou zápasy nerozhodují poslední úseky, ale celý ten 40 minut, ale tady v tom zápase, tam to bylo tak jako fatální, že jsme se o tom samozřejmě pobavit museli. Když už dostaneme takovýhle tým jako Nymburk pod tlak, můžu říct, že máme, řeknu lidově, na lopatě a pak se vlastně porazíme sami tím, že třikrát nevystřelíme na koš, tak jsme si samozřejmě to snažili rozebrat, ale to se prostě situace, kterýma se učíme, pač po tom zápase nás to mrzelo, nebo možná spíš slušně řečeno hodně štvalo, tak musíme jít prostě dál a spíš to brát jako lekci do dalších zápasů.
1: Ono člověk se to ale jinde nenaučí. Zase na druhou stranu Nymburk měl spoustu možností se tohle učit, ať už to bylo české finále nebo Liga mistrů. Vy jste tak nějak, když to řeknu v uvozovkách, tak na začátku s učením takových složitých situací.
2: Já myslím, že se to řekl naprosto přesně. Tam ty kluci, ať už je to Ondra Sehnal nebo Jarda Bohačík, to jsou kluci, kteří tady ty střely, tady ty rozhodnutí mají na pasouře už v těch nejtěžších utkáních, ať už nároďáku, ať už ve finále České ligy a hlavně v Lize mistrů. Jo. A pro nás, pro všechny, já jsem říkal, je ta zkušenost finálová nová a hlavně ten kontakt s tím high level Nymburkem. Jo. My s ním v sezóně odehráme pár zápasů, ale pořád Nymburk hraje mezi pohárama, na Českou ligu se to nesoustředí. Teď je vidět, že proti nám hraje na 100% a pro nás je to úplně jiný tým basketbalu, než jsme třeba zažili v těch prvních sériích nebo vůbec v České lize v základní části.
1: Zmiňoval to třeba i Ondřej Sehnal, že prostě to finále je mnohem těžší, než bylo loni, že prostě musí hrát naplno, nic jiného jim nezbývá.
2: Jo, tady to beru jako obrovskou devízu. Velký pozitivní ohlas od hráčů Nymburka po tom zápase, že na nich je vidět, že to první museli do toho dát všechno. Byli fakt unavený a jak jsem říkal, vždycky je pěkný, když vidíte, že Nymburk se proti vám tak jako bouřlivě raduje, jako to bylo po tom zápase číslo, když jsem jako Orena Amiela, trenéra Tomácík, neviděl jako v žádném českém zápase se radovat takhle po tom vítězství. Je vidět, že oni sami vědí, že si to s náma museli prostě vydřít. Samozřejmě na druhou stranu na to stejno neptáme. Chceme určitě skončit tu sérii 4-0. My chceme určitě některý zápas vyhrát, jak jsem říkal. Pořád si myslím, že máme šanci na to hlavně v tom domácím prostředí minimálně nový vítězství získat.
1: Dá se teď něco takticky ještě nacvičit, nebo už ty týmy se tak znají a už o sobě tak vědí, že už se toho moc nevymyslí?
2: Se o tom bavíme s trenérama. Já si myslím, že my se můžeme každý zápas zlepšovat o něco víc než Nymburk, protože pro nás jsou ty zkušenosti a zápasy v takovémhle tempu nový. Nymburk je na to zvyklý, takže si myslím, že Nymburk už se tolik zlepšit nemůže, zatímco my jo. Spíš jde o to, jak nás pustí fyzické síly, jak nás pustí zdraví, protože opravdu z té série z Brna jsme si převedli nějaký šrámy a ty se samozřejmě prohlubujou v takhle náročném fyzických zápasech se prohlubují ještě víc.
0: Říká před třetím finálovým zápasem hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar. Otaku Tvirt, Český rozhlas.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 7 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Cestování o prázdninách v Pardubickém kraji zkomplikují místy uzavírky silnic. Královéhradecká fakultní nemocnice rozšířila zázemí pro onkologické pacienty. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. V regionu dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno, postupně až polojasno a teploty do 25 stupňů. Je neděle 7. června a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Řidiče čekají na silnicích v Pardubickém kraji letní uzavírky. S kyvadlovým provozem musí od června počítat na silnici číslo 17 v Hrochově-Týnci kvůli opravám přemostění a dále pak v úseku mezi Chrudimí a Heřmanovým Městcem kvůli obnově asfaltu. Kyvadlově řízená doprava omezí o prázdninách provoz i na dalších hlavních tazích, třeba v Březové nad Svitavou v Litomyšli-Nedošíně nebo na silnici z Rybitví do Pardubic.
4: Uzavírky a omezení dopravy potrápí v létě řidiče i na vedlejších silnicích. Kvůli stavebním pracem budou v létě zavřené úseky u Bohumilče, Klášterce nad Orlicí, Zámrsku a Dobříkova, Jiříkova a Skuhrova. Neprůjezdné budou kvůli opravám i mosty v Moravské Třebové a v Nasavrkách. Doprava povede po náhradních trasách. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Druhý pardubický obvod už vybral firmu, která postaví na břehu Labe sluneční pláž. Radnice začala plánovat rekreační území nedaleko sídliště v Polabinách už v roce 2018. Realizaci ale zdržela jednání s vlastníkem pozemku povodím Labe. Souhlas už loni získala a začít stavět plánuje na začátku srpna. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo může být už letos. Fakultní nemocnice v Hradci Králové rozšířila zázemí pro hematologickou a onkologickou péči. Nová přístavba pavilonu profesora Bašteckého za více než 300 milionů korun nabízí pacientům nové ambulance i denní stacionář. Nemocnice tak reaguje na rostoucí počet lidí, kteří se léčí s nádorovými nebo krevními onemocněními. Součástí projektu je i nové oddělení pro přípravu cytostatik, popisuje mluvčí nemocnice Nikola Bánská.
5: Součástí nově zbudovaného oddělení je také speciálně upravený výtah zajišťující transport připravených medikací přímo na stacionáře. Dbáme na maximální komfort a bezpečnost našich pacientů. Součástí pavilonu bude proto lékárna s robotickým systémem. Pacienti tak nebudou muset pro své léky docházet do jiných lékáren v areálu nemocnice.
2: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní mohou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu. Vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
6: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Sport.
2: Tenistku Kateřinu Siňakovou čeká na Roland Garros finále 4 hry s Američankou Tausendovou zabojují o titul proti Kruničové ze Srbska a Danilinové z Kazachstánu.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno, během dne polojasno až oblačno a ojedinělé přehánky, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pokud míříte na sousední Rychnovsko, čekejte komplikace u Černíkovic na silnici číslo 321. Osobní auto tam bouralo do svodidel, kolize je bez zranění, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A 4,5 minuty po 7 pokračuje nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a už za malou chvíli se zastavíme ve Zdechovicích na Pardubicku, protože zatím přes 200 lidí tady připojili podpis pod petici proti průzkumu zásob manganu na území obce. Bojí se totiž následné možné těžby, kterou za vesnicí mít nechtějí. Podrobnosti zjišťuje Ondřej Wolf, víc se dozvíte v reportáži za pár minut a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou, zaspívají Petra Černocká a teď Petr Kotval.
0: Dobré ráno s Petrem

0: nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice zpívala Petra Černocká, která bude dnešním hostem Aleny Zárybnické po 9. hodině. Určitě si dnešní zálety nenechte ujít. Teď jsou přesně 2,5 minuty před 7:45 a my vyrážíme do Zdechovic na Pardubicku. Místní lidé tu mají obavy, že se jim jednoho dne nastěhují za domy těžaři. V těchto dnech proto podepisují petici proti možnému geologickému průzkumu, který má ověřit zásoby manganu na přilehlém území, včetně Popílkového jezera u Chvaletické elektrárny. Spolu s námitkami chtějí petici uplatnit v připomínkovém řízení na ministerstvu životního prostředí. Víc už uslyšíte v reportáži Ondřeje Wolfa, který se byl na místě podívat.
1: Když se rozhlídneme, vidíme jedli podél prvního plotu toho domu rovně přes ty školky, lesoškolky, a tamhle ty domy, které jsou proti nám, jsou vlastně bezprostředně v blízkosti toho zájmového území. To zájmové území se potom táhne takhle dál pod skládkou až kolem starých Chvaletic k novým Chvaleticům.
2: Popisuje nezávislý starosta Zdechovic Radomír Stříška. My teď spolu jsme na okraji obce u kostela a díváme se směrem ke Chvaletické elektrárně.
1: Záměr je zatím jenom průzkum toho území, který vlastně ložiskem je, ale jde nám o to už na začátku toho celého běhu dát jasně najevo nesouhlas lidí z obce s tím, aby se něco takového tady vůbec obnovilo.
2: Petici proti průzkumu území o rozloze necelých 2 kilometrů čtverečních doteď podepsalo asi 250 lidí.
1: Prostě to tady nechtějí, že ty zátěže už je tady dost a že je potřeba jasně stanovit, jaký rizika by to neslo a co se nám tady všechno zhorší. Jasně, že se zhorší kvalita života, že klesnou ceny nemovitostí, kdyby něco takového bylo. Zvýší se doprava, to je taky hrozný strašák.
2: O povolení k průzkumným pracem u Zdechovic usiluje těžební společnost Mangan Chvaletice. Její ředitel Jan Votava říká, že chtějí zjistit skutečný stav podzemních zásob manganu.
3: Toto povolení by nám pouze umožnilo provést analýzu a zpřesnění informací primárního ložiska, na němž probíhala mezi první a druhou světovou válkou těžba manganu a následně pyritu.
2: V první etapě by měl průzkum obnášet práci s daty a archivními dokumenty, v druhé pak i ověřovací geologické vrty. Vyplývá to z žádosti těžební společnosti o stanovení průzkumného území. Ředitel Votava tvrdí, že pokud s ním obec nebude souhlasit, průzkum dělat nebudou.
3: Pokud nebude obec Zdechovice souhlasit a nedojde k vydání souhlasu s průzkumným územím ze strany ministerstva životního prostředí, tak se tzv. Průzkum historického primárního ložiska na katastrálním území Zdechovice neuskuteční. Dále již o průzkumné území žádat nebudeme.
2: Petici proti záměru včetně námitek plánuje obec Zdechovice odeslat na ministerstvo životního prostředí nejpozději v pondělí. Z Pardubicka Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Za 10 minut bude půl osmé, je neděle 7. června a závěr víkendu je zatím v Pardubickém kraji zatažený až oblačný, ale během dne čekáme polojasno až oblačno a ojediněle s přeháňkami. Co se nejvyšších denních teplot týče, tak ty by dnes měly dosahovat 25 stupňů Celsia.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Bleskovka.
1: Umíte říkat ne? Pokud ne, tak by se vám určitě hodila kniha pro dobrotu na žebrotu, která vás to naučí a kterou pro vás v dnešní Bleskovce máme. Stačí jeden telefonát, jedna správná odpověď na soutěžní otázku a kniha je vaše. Číslo do studia je 726 46 48 48 a ta zmiňovaná otázka tak dnes bude ze sportu, protože pardubické basketbalisty čeká na domácí palubovce třetí finálový zápas proti Nymburku. Zatím se Pardubice proti obhájcům titulu z Nymburka moc nedaří, předchozí dvě finálová klání prohrály, ale jak se říká, naděje umírá poslední. A tak se vás v dnešní Bleskovce ptáme, po kolika letech se Pardubice do finále probojovaly. Tak za A po 38, za B po 40, za C po 42 letech. A kdo si s námi zkusí po ránu zatipovat jako první? Pěkné ráno, kdo pak je na lince?
2: Dobrý den. Řekněte mě prosím ještě ty možnosti.
1: Ty možnosti, dobře, 38 let, 40 anebo 42 let to trvalo, než se Pardubice dostaly do finále v basketbalu.
2: Nemám vůbec tuchy, ale střílim jen tak podle toho dám střední cestu Bčko.
1: Bčko, po 40 letech.
2: Asi tak.
1: Těsně vedle. Ano, každopádně moc krát díky za váš tip. Šanci tak získává další, kdo se dovolá do studia. Vám popřeji hezkou neděli. Mějte se moc krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, naschledanou.
1: Tak a pojďme se podívat po druhé na telefonní linku, kdo si s námi zkusí zatipovat teď. Dobrý den, kdo pak je tam?
3: Dobrý den, tady Milan Pardubice.
1: Tak Milan, máme trošku horší spojení, ale snad vám budeme správně rozumět. Jaká je vaše odpověď? C jste říkal?
3: Ano, 42 let.
1: Za C 42 let. A máte pravdu. Je to přesně tak. Kniha pro dobrotu na žebrotu tak poputuje k vám. Já vám k tomu gratuluji. Mějte se moc hezky. Naschledanou.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubice obnovily provoz autobusové linky 90, která spojuje hlavní nádraží s letištním terminálem. Spoji jezdí ve všedních dnech jednou až dvakrát denně, o víkendech pak častěji. Aktuální jízdní řád je k dispozici na webových stránkách dopravního podniku města Pardubic. Radnice v Litomyšli vydala nový návod pro vylepšení veřejného prostoru. Cílem je například zamezit zbytečně velkým reklamním plochám nebo výdejním boxům na nevhodných místech. Nový dokument s doporučenými pravidly lidé najdou na webu města. Před začátkem letních prázdnin tvoří aktuálně nejpočetnější skupiny turistů v Krkonoších seniori. Někteří z nich ale na túrách přeceňují své síly nebo potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba vyjíždí do terénu nejčastěji. V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku pyrotechnik po sobotním výbuchu našel zábavní pyrotechniku, zřejmě domácí výroby. Informovala o tom policie na síti X. Po explozi neznámé chemikálie musel vrtulník převést jednu ženu v kritickém stavu na popáleninové centrum pražské nemocnice na Královských Vinohradech. Další muž skončil v nemocnici v Plzni. Na řadě je sport. Kanoistka Martina Sadková získala stříbro na světovém poháru vodních slalomářek v Praze. Vyhrála Australanka Foxová, mezi muži Francouz Žestán. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku zataženo až oblačno, během dne polojasno až oblačno a ojediněle přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, přes den budou dobré. Tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: S uzavírkou místní komunikace počítejte do dnešních 19 hodin v Ústí nad Orlicí. Kvůli sportovní akci je tam uzavřená silnice od křižovatky se silnicí číslo 360 na Andrlův Chlum. Tolik doprava, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

písničku už stokrát přespíval.

0: svátek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Roadshow Aleše Cibulky, Rozhlas jede za vámi, měla svou další letošní zastávku v Telči. Na tamním zámku bavili diváky farářka Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. A my vám teď nabídneme malou pozvánku k poslechu.
2: Rozhlas jede za vámi.
3: Krásný dobrý večer. Krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí.
4: My jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
3: A to jste měli.
4: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
5: Vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih, různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
6: To, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo poplácá po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý, ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle to vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
7: Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
8: Byl to král Miroslav.
7: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě.
1: No já jenom připomenu, že celý pořad Rozhlas jede za vámi si můžete v našem vysílání poslechnout už dnes po 13. hodině a pokud byste se s námi chtěli příště potkat naživo, jak se říká tváří v tvář, tak máte možnost už za pár týdnů a to 23. června v Čelákovicích. Další informace najdete na stránkách rozhlasjede.cz.

0: počasí.
1: Teď jsou přesně 2 minuty po 7:45 a krásné nedělní ráno už také přejeme do Hradce Králové, do Českého hydrometeorologického ústavu. Na lince je pan Jaroslav Tuček, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Když jsem ráno před 5:00 jel do rozhlasu, tak v Pardubicích pršelo. Teď, když se podívám z okna, tak už se to krásně protrhalo, svítí sluníčko. Znamená to, že takové počasí vydrží po celý dnešní den v Pardubickém kraji?
2: No, v podstatě ano, máte pravdu, ta okluzní fronta už se posunula na Moravu, takže za ní se nám ta oblačnost protrhala, takže budeme mít dneska polojasno až oblačno, s tím, že výjimečně se nějaká přehánka vyskytnout může, pravděpodobnost je velmi malá. K večeru pak bude oblačnost ubývat, dnešní maximální teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách to bude 15 až 18 a vítr, ten máme teďko slabý, ale v průběhu dne se pak rozfouká a bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rostlé podmínky máme mírně nepříznivé, ale v průběhu dne se budou vylepšovat a budou až velmi dobré. Bio na stupni číslo 1, mírná zátěž.
1: Říkal jste, že k večeru bude oblačnost ubývat. Znamená to, že to střídání déšť, slunce, které máme v tomto týdnu za sebou, končí a příští týden už bude hezky?
2: No, asi tak nějak úplně bych to neviděl, protože zítřejší den bude asi nejteplejší z té poslední epizody, co tu máme za sebou, ale pak se ochladí. To znamená, v noci budeme mít jasno až polojasno, nejnižší noční teploty budou od 11 do 8 stupňů, vítr v noci by neměl foukat vůbec, bude málo míst, kde foukne tak maximálně metr a bude to proměnlivý vítr, ale jinak, jak říkám, většinou foukat nebude. Přes den slunečno, teplo, to znamená jasno, polojasno, večer od západu pak bude přibývat frontální oblačnosti, ale ještě zítra beze srážek. 25 až 28 stupňů Celsia, to budou maximální teploty, na horách 17 až 20 a vítr, ten bude foukat slabý proměnlivý po většinu dne, večer potom od východu až jihovýchodu a rychlost bude mít 1 až 4 metry za sekundu.
1: Říká pan Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Moc krát děkujeme za vyčerpávající odpovědi a naslyšenou příště.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Dobrý den, je neděle, 7. června. Svátek mají Tisové, Luky, Ivety a tady je Petr Jungmann. Základní kámen Nosticova, později Stavovského divadla, byl položen v Praze na Ovocném trhu před 245 lety v roce 1781. Otevřeno bylo za necelé dva roky. Divadlo zvěčnil v Oscarovém snímku Amadeus režisér Miloš Forman. Právě zde se točila většina divadelních scén. Mozart! Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
2: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
1: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saúdského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat. Bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice zvažují možnosti využití břehů Chrudimky a Labe. V chrudimském útulku navýší kapacitu míst pro opuštěné kočky. Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědi a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. A počasí. V kraji dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno, postupně až polojasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní ráno. Pardubice připravují koncepci rozvoje břehů Chrudimky a Labe. Strategický dokument má ukázat, jak využít dosud převážně opomíjená území kolem řek. A město ho chce veřejnosti představit letos v září. Jaké proměny by mohly pardubická nábřeží v budoucnu čekat, přibližuje náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
4: Všichni dlouhodobě víme, že nemáme moc využitý ty břehy ve městě, takže určitě nějaká alternativa, kdy vlastně bude využití pro volný čas, ale mohli bychom do toho dát i nějaký business plán, co se týká, dejme tomu třeba hotelu nad řekou, kde může být spoustu nápadů.
2: Útulek v Chrudimi chce navýšit kapacitu míst pro kočky. Zařízení je vybavené 6 kotci a několikrát už muselo vyhlásit stop stav pro příjem dalších odchycených zvířat. Úpravy areálu umožní kapacitu zvednout, vysvětluje vedoucí útulku Tereza Němcová.
5: Na kapacitu 10, protože opravdu to jaro je v plném proudu a koťátka budou určitě přibývat a my bychom byli rádi, aby jsme se mohli pokusit postarat o co nejvíce kočiček.
2: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Český rozhlas k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
6: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
7: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihovny.
8: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
7: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Český rozhlas. Sport.
2: České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů zvítězily, v Nankingu porazili Thajsko 3-0 na sety. Češky v Číně prohrály jediný ze 4 zápasů. Mužská volejbalová reprezentace má druhou výhru v evropské lize. Po vítězství nad domácím Maďarskem zdolali Češi Norsko ve 4 sadách.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno, během dne polojasno až oblačno a ojedinělé přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno většinou mírně nepříznivé, přes den budou dobré. Tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Egyptské mumie, japonské meče, ale i jak vypadala Moravská Třebová v 19. století. Tak to si můžete prohlédnout v opraveném městském muzeu, které se otevírá po 2 letech a my vám ho v nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice představíme už za pár minut. No a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou, těšit se můžete na Petra Spáleného a teď jsou tu Ready Kirken.

0: Sbírka japonských mečů, mumie mladé ženy a nebo mumifikovaná zvířata starých Egypťanů. Tak nejenom to najdete v nově opraveném městském muzeu v Moravském Třebové, které se návštěvníkům otevírá po dvou letech.
1: Je to úžasný, je to úplně něco jiného. Nejvíc mě zaujal egyptská, prostě vůbec mumie, ta naše RR, prostě budova muzea prokoukla.
2: Myslí si paní Marie, muzeum nechal před 120 lety postavit americký obchodník a rodák z Moravské Třebové Ludwig Holzmeister. Dovnitř nechal uložit artefakty ze svých cest po Asii, Africe a Austrálii. Hned v úvodu nové stálé expozice návštěvníky vítá obrazovka s jeho pohyblivou podobiznou.
3: Jmenuji se Ludwig Vincent Holzmeister. A narodil jsem se roku 1849 zde v Moravské Třebové do vážené měšťanské rodiny. Své sbírky jsem budoval s jasným cílem ukázat krajinu, krásu a rozmanitost cizích kultur.
2: A to se podařilo, lidé se seznámí s předměty například z Číny, Japonska, Indie nebo Egypta, nově ale také v kontextu s Moravskou Třebovou, říká autor expozice Pavel Onderka.
4: Expozice je rozdělená do pěti sálů, kdy první sál vlastně návštěvníka uvede do Moravské Třebové ve 19. století a společně s Ludvíkem Holzmeistrem se v následních sálech vydává na cestu kolem světa, tak jak ji uskutečnil na počátku 20. století. Exponáty jsou v rámci nové expozice prezentovány podle nejnovějších trendů v muzeologii, včetně světové muzeologie, a dostávají vlastně adekvátní prostředí tak, aby mohly vyniknout.
2: A to je patrné i u nejcennějšího exponátu mumie Herer, která je nově nasvícená, doplněná o videomateriály a zasazená do potemnělé místnosti, která má připomínat hrobku. Jednotlivé části nové expozice jsou rozdělené podle zemí, odkud pocházejí artefakty, a u každé hraje jiná pro danou oblast typická hudba. Kromě mumie ženy můžou návštěvníci vidět také mumifikovaná zvířata, staré egyptské sošky, orientální nádobí, japonské meče a další zbraně, nebo třeba buddhistický oltář. Z Moravské Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak to vypadá, že se vypršelo v 4:30 ráno a přes den už bude jen polojasno až oblačno. Ojedinělé přehánky jsou prý sice také možné, ale ta šance je minimální, jak nám před malou chvílí řekl pan Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak si užijte pěkný závěr víkendu s teplotami do 25 stupňů.
0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se značených tras v Pardubickém kraji, kde máme údajně nejaktivnější členy turistických klubů. Z Litomyšle až do Broumova vede pohřebení Orlických hor Jiráskova cesta. Prošpikované značkami jsou ale třeba i Toulovcovy maštale. A naslyšenou na dalších turistických zastaveních se těší Milena Potučková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kromě kontaktních čoček vynalezl chemik Otto Wichterle také silon? Asistovali mu kolegové Novotný a Procházka a proto se mělo nově vyvinuté vlákno jmenovat původně Vinop. Z obchodního hlediska se ukázalo, že je vhodnější nalézt název připomínající již existující populární nylon a silon byl na světě. Silon je polyamidové vlákno typu 6 a jeho historie začíná ve zlínské laboratoři firmy Baťa, kde vynálezce Otto Wichterle v roce 1940 vypracoval výrobní postup k přípravě kaprolaktamu, výchozí suroviny pro syntetická vlákna. Aby se výsledky projektu udržely v tajnosti před Němci, prováděly se pokusy jen v malém rozsahu. Průmyslová výroba silonu v podniku stejného jména v Plané nad Lužnicí byla zahájena teprve v roce 1950. Silon byl původně luxusním materiálem, je levný, nemačkavý, pevný, dobře se barví a rychle suší. Vyrábělo se z něj kromě punčoch i spodní prádlo a oděvy. Nicméně se brzy ukázalo, že svou neprodyšností dokáže způsobit i řadu kožních problémů. I přesto byly silonové výrobky vysoce módní a žádané.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: deváté.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pacienti by v budoucnu mohli podstoupit vyšetření magnetickou rezonancí také ve Svitavské nemocnici. Pardubický kraj, který zdravotnické zařízení zřizuje, vybral projektanta, který nové pracoviště navrhne. Magnetická rezonance má vzniknout v přístavbě u radiodiagnostického oddělení. Kraj počítá s výstavbou v roce 2027 v rámci plánované modernizace nemocnice. V Dolní Dobrouči na Orlicko-Ústecku pokračuje obnova hradu Landšperk. Informuje o tom vedení obce. Zřícenina ze 13. století v minulosti sloužila k obraně nově osidlovaného území v povodí Tiché Orlice. Práce na obnově hradu jsou rozdělené do tří etap a měly by skončit v roce 2028. Chrudim bude mít další skatepark za více než 3 miliony korun. Stavba začne o prázdninách. Nové sportoviště bude určené hlavně pro menší děti. Zóna se 7 překážkami je navržená vedle stávajícího skateparku u řeky Chrudimky. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci pro plánování kapacit mateřských škol. Obcím a dalším zřizovatelům ukáže, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde jich naopak bude dostatek. Nástroj vychází z údajů o porodnosti, migraci a dalších demografických datech Českého statistického úřadu. A ještě krátce ze sportu. Ruská tenistka Mira Andrejevová vyhrála Roland Garros. Maju Chvaliňskou porazila 6-3 a 6-2 a zastavila senzační tažení polské hráčky. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku zataženo až oblačno, během dne polojasno až oblačno a ojediněle přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Silničáři pracují na dálnici D11. Zpevněnou krajnici proto uzavírají mezi 13. a 5. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Za pět minut bude 8:45 a pokud začínáte připravovat nedělní oběd, tak si poslechněte pár pověr z kuchyně, se kterými do dobrého rána přichází moderátorka Marie Tomsová.
1: Přeji vám hezkou neděli u rádia. V jednom tištěném týdeníku jsem se dočetla zajímavé informace, které vyvracejí vžité mýty o vaření, což je oblast, se kterou se potká či utká většina z nás. Od jakživa jsme byli poučováni, že maso se musí před přípravou důkladně umýt, údajně z hygienických důvodů, protože než se dostane do naší kuchyně, může se válet bůh ví kde. A tak pro jistotu šup s ním pod kohoutek. Ale to je chyba, protože tím se možná odstraní nějaký ten chlup, ale rozhodně ne bakterie. Ty se naopak s kapkami vody mohou rozstříknout až skoro metr od kohoutku a pokrýt vše, co je v dosahu. Nejvíc patogenů, často i salmonela, je na mase kuřecím, a tak jediný spolehlivý způsob, jak se bakterií zbavit, je pořádná tepelná úprava. Máte-li kuchyňský teploměr, pak kuře potřebuje nejméně 80 stupňů, vepřové a hovězí o něco míň. Takže hlavně pozor u grilovaného kuřecího. Maso rozhodně nesmí být krvavé. Jinak je tomu ovšem u takzvaného krvavého stejku. Protože ona červená tekutina, která z něho po úpravě vytéká, není krev, ale šťáva. Vědecky voda s proteinem myoglobinem. Ten transportuje kyslík do svalu. Krve jsou zvířata po smrti zbavena. Jednak kvůli lepší chuti masa, jednak kvůli jeho větší výdrži. Další mýtus patří houbám. Prý se nesmí ani ohřívat, ani mýt. Nic se ale nestane, když je druhý den ohřejeme a sníme, pokud ovšem nejsou jedovaté. Můj tatínek, náruživý houbař, mě nabádal, že mám úlovky jen očistit nožem. A babička to navíc jistila důkladným otíráním hlaviček vlhkým hadříkem. Vodou by prý houby nasákly a zkazilo by jim to chuť. Vyzkoušela jsem a není to pravda. Propláchnu houby v cedníku a pokud nejsou červivé nebo plesnivé, přežijí v klidu, stejně jako my, i to ohřívání. Jak je to vůbec s ohříváním jídla? Představte si, že nejzdravěji dopadla mikrovlnka, protože má nejkratší výkon a zachová tak v potravině nejvíc živin i vitaminů. Například brokolice, vařená v mikrovlnce, si zachová vitaminů 90%, kdežto klasicky ve vodě na sporáku jen 50%. No, a když do vody přidáme sůl hned na začátku, přijde do varu později než bez ní, takže solit až po varu. Vžitá rada pro vaření těstovin přikazuje přidat do vody trochu oleje, že se pak nebudou lepit. Hloupost. Olej totiž plave na povrchu vody, takže těstoviny se sice lepit nebudou, ale nenalepí se na ně pak už ani omáčka. Takže olej zásadně až na těstoviny zcezené. V receptech na pečení většinou nechybí příkaz prosejte mouku. A to je správně. Nedej bože nejen kvůli možným larvám či červům, ale i proto, že se mouka provzdušní a líp pak pracuje v těstě. Úžasnou úsporou vody i času je myčka. Ale profesionální kuchaři a kuchařky by do ní nikdy nedali nože. Můžou se tam stupit, nebo je mohou poničit silné mycí prostředky. Stejně tak do myčky nepatří dřevěné rukojeti a prkénka, litinové, měděné nebo teflonové pánve a hrnce, termosky, remosky a plasty. A na závěr ještě něco. Cibuli, česnek, banány, brambory a tropické ovoce neskladujte v lednici. Nelíbí se jim tam a dají vám to pak najevo. Tak vida, co jsme si vyvrátili a co potvrdili, třeba se vám to bude hodit. Dobrou chuť vám přeje vaše Marie Tomsová.

0: počasí.
1: Hodiny ukazují přesně 2:45 a jaká bude neděle s datem 7. června v Pardubickém kraji podle meteorologů, tak mělo by být polojasno až oblačno. Ojediněle se prý mohou vyskytovat přehánky, ale ta šance je velmi malá a denní teploty dosáhnou maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat se budu se zpěvačkou a herečkou Petrou Černockou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

Za 10 minut bude 9 hodin, to už je z nedělního dobrého rána vše. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. Otevřeme tradičně se zálety Aleny Zárybnické, která dnes u mikrofonu přivítá Saxánu Petru Černockou. Příjemný poslech a klidnou neděli k tomu vám přeje Petr Seidl a za týden naslyšenou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Obnova náměstí Republiky v Pardubicích by měla být hotová příští rok. Chrudim znovu upraví systém parkování pod širokými schody. Nová online aplikace pomůže obcím s plánováním kapacit mateřských škol v příštích letech. Dnes čekejte v regionu zpočátku zataženo až oblačno, postupně až polojasno a teploty do 25 stupňů. Dobré nedělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Náměstí Republiky v Pardubicích projde v následujících měsících proměnou. Dělníci přes léto opraví kanalizaci mezi Jánovou ulicí a Sukovou třídou a pak navážou další stavební úpravy, jako předláždění náměstí a výsadba nových stromů. Součástí změn nebude také úprava zastávek, které už nebudou v zálivech, ale přímo v jízdním pruhu, říká primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
2: Jednu zastávku u Grandu už tak dnes známe, ta je vlastně v jízdním pruhu, tak by měla být zastávka v jízdním pruhu i z druhé strany u Zvonice. Proto tam byl vymyšlen buspruh, aby se ty autobusy nemusely nikde složitě jako proplétat.
1: Chrudim znovu upraví systém parkování pod širokými schody. Náměstí u Vodárny a Havlíčkovu ulici radnice nedávno zařadila mezi placené zóny. To způsobilo problémy se zásobováním obchodů nebo návštěvou lékařských ordinací. Vedení města proto zavede pravidlo, že prvních 15 minut tam mohou řidiči parkovat zdarma. V areálu evangelického kostela ve Slatiňanech pokračuje festival souznění. Benefiční akce dnes nabídne vystoupení pěveckých souborů a také koncert muzikantů s handicapem. Program začíná v 15 hodin a výtěžek akce je určený na charitativní účely, dodává za organizátory Iva Rizová.
3: Výtěžek z koncertu a z prodeje různých jarmarečních výrobků poputuje do Modletína, kde je areál chráněného bydlení a chráněných dílen.
1: Ministerstvo školství spustilo aplikaci, která pomůže s plánováním kapacit mateřských škol. Ukazuje, kde budou v příštích letech místa ve školkách chybět a kde naopak přebývat. Obce a další zřizovatelé díky ní mohou sledovat vývoj počtu dětí v jednotlivých regionech. Projekce se budou pravidelně aktualizovat a vycházejí z dat o porodnosti, migraci a demografickém vývoji Českého statistického úřadu, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Dostupná je online jako webová aplikace ministerstva školství a obsahuje demografické projekce do roku 2035, kapacitní data o mateřských školách, mapové a grafické výstupy a možnosti práce na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Londýně sejde s lídry Německa, Francie a Británie. Podle Elizejského paláce budou jednat o podpoře Ukrajiny. Setkání přichází krátce po tom, co Zelenský napsal otevřený dopis ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. V něm ho vyzval k ukončení války a mírovým jednáním. Putin nabídku odmítl, řekl, že v případném setkání nevidí smysl.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno, během dne polojasno až oblačno a ojedinělé přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Silničáři pracují na dálnici D11. Levý jízdní pruh uzavírají mezi 660. a 94. kilometrem ve směru na Polsko. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás moc ráda zdraví Alena Zahrybnická. Vystudovala Pražskou konzervatoř a na absolventském koncertě zaspívala například árii Kuchtíka z Rusalky. A to byl prý její poslední kontakt s klasickou hudbou. V té době už měla angažmá v Semaforu. Petra Černocká, zpěvačka, herečka. S nadsázkou sobě vlastní ve svém životopise uvádí. Film Saxána ve mně občas vyvolá komplex z toho, že by bylo správné zahrát si saxáno a zemřít. Není tomu tak. A pokračuje výčtem radostných momentů svého života. I o tom budou dnešní Zálety. Jsem moc ráda, že nás posloucháte.
0: Zálety Aleny Zahrybnické.

0: Petra Černocká se narodila v Praze. Maminka byla úřednicí, tatínek právníkem. Jako druhé dítě starší bratr měl taky umělecké sklony a i ona pak v souladu s rozhodnutím rodičů a s přijímací komisí, v souladu tedy na Pražské konzervatoři, vystudovala operní zpěv a klavír. Jsem moc ráda, že jsme spolu v záletech. Petro, moc mě těší to osobní intimní rozhlasové setkání. Děkuju.
1: Já jsem taky ráda, protože jsme se dlouho neviděli. Mám takový pocit. Ani nevím, jestli si tykáme nebo vykáme. Jak to dáme?
0: Jak řeknete?
1: No já někdy tyknu a nic se nestane, že jo?
0: Tak pravda, na půdě Českého rozhlasu bych možná měla nabízet já, ale dámou, která je hostem, by o to měla rozhodnout. Tak jestli budete souhlasit...
1: Hej, tak si budem vykat, jak dlouho nám to vydrží.
0: Tak schválně, jdem do toho. Petro, když o vás lidi mluví, vždycky někde padne v nějakém kontextu vaše hlavní herecká role v tom známém filmu. Nicméně, kdybyste sama na své radostné životní momenty měla vzpomenout, co vám naskakuje jako první moment, kdo je Petra Černocká?
1: No tak já, to je zajímavý. Já čím jsem starší, tím někdy jako, tak jako zavítám dál do těch hlubin, do těch začátků. Můj táta totiž byl sice právník, ale nejdřív si postavil, to jsem laminovala já z vrchu forelu, to je takový jako člun, jo. A s tím jsme jezdili na Slapek, myslím, že no a pak nahoře na Lipně se rozhodl, že si pořídíme houseboat, sám si pronajal nějakou parcelku a tam jsme chodili dělat houseboat a pak jsme ho odvezli na Lipno. To vám byly takový časy. To Lipno, nádherný dětství a houseboat. No já bych si to dala znova, ale já bych tam nastydla, něco by mi chybělo. Prostě už jsem zhýčkaná, ale bylo to krásný dětství a hráli jsme tam na břehu volejbal s místňákama. Já byla sportovní typ při poušti, mě to bavilo. Tak to, takhle jdu až zpátky k těm myšlenkám, až k těm začátkům někdy.
0: Je pravda, že se noříme čím dál tím hlouběji a že je nesmírně důležitý tenhle moment pro to, abychom pochopili sami sebe, svůj život a hlavně, abychom o něm mohli vyprávět našim dětem. Když děti překročí práh dospělosti, dokážou svým rodičům víc porozumět. Souhlasíte?
1: No, tak já mám takový pocit, že možná s mojí dcerou to máme až výjimečný. Já prostě ji dokonce už velmi potřebuji, zatímco ona, když byla v pubertě, to vypadalo, že mě nepotřebuje, ale ani trochu. Jo, a zlobila, byla furt ve světě, ona byla zvídavá, ale teďka se prostě bez ní neobejdu. Ne, že by mi nastavila nějak počítač nebo něco, na to mám jiný lidi. Ale normálně, když potřebuji o něčem přemýšlet, co mám dělat, mám špatnou náladu nebo něco. Ona za mnou nechodí se svýma smutkama, jo, a já za ní, jo, teďka. Tak hezky se to převrátilo a ona, když mám nějaký problémeček, tak ona to nastaví úplně z jiný, jako je, že jo, 45 z úplně jiného pohledu. A já stáhnu uši a říkám, já už dobrý, Máro, už je to dobrý.
0: A když udělám krok zpátky k besíce v Rašeliništi, kterou jste měla v době, kdy jste končila na Pražské konzervatoři, dostudovávala, tak už jste v Semaforu hrála. Nejsilnější vzpomínka na tenhle ten moment.
1: Šimek s Grossmanem dělávali v dětském domě, tam byl dole sálek, jak se to jmenovalo, no, to už je taky skleroza, a tam dělali takový veselý rozhovory a vždycky tam byl nějaký Big Beat a občas tam hrál Donald a tam byl frontman, zpěvák, můj brácha Pavel. Aha. Takže on je už tak jako poměrně zamlada tahnul k tomu popu, zatímco já v tu dobu zpívala na konzervatoři a tam to vypadá, že možná se brácha přimluvil nebo něco, jako nespomínám si, že by mi snad zavolal Šimek, to bych si přece musela pamatovat. Prostě nějak jsem se dostavila, ani nevím, jestli na konkurs. A to se bude ještě koukám z léta asi zhoršovat. No vím, že jsem tam zpívala s Miluškou Oborníkou a s Nadějou Urbánkovou, což byly už tehdy jako docela populární umělkyně a docela nám to jako šlo dohromady. Ale já jsem pak přestoupila k Suchýmu se Šlitrem a to byla úplně zase jiná škola, protože to nešlo jenom o to přijít k tomu mikrofonu a něco jo, a odejít. Takže tam už jsem nějaký jako herečtější úkol, školy a už jsem pochopila, o čem na tom jevišti to je, že člověk se tam musí sám nějak prezentovat, orientovat, vědět, odkud kam má chodit a proč. A hlavně se podle toho musí tvářit. Takže možná tam jsem chytla ty první takový momenty herecký, jako čistě herecký, abych pak mohla zvládnout tu slavnou Saxánu.
2: I o té budeme dnes v Záletech mluvit. Jsem moc ráda, že je mým hostem Petra Černocká.

0: Petrou Černockou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Když byste měla vzpomenout na nějaký moment, který vám zůstává v hlavě jako ten, kdy stojíte na pódiu, zpíváte se svou kapelou a máte skvělý kontakt s publikem. Byl by nějaký konkrétní?
1: On ten kontakt s tím publikem, v podstatě nejdřív se člověk samozřejmě bojí, když začíná toho sálu, jestli ho přijme, pak se tak malinko jako oprskne a řekne si, tak ještě jim něco řeknu, a pak řekne ještě víc, a když už se dopracuje v té zpěvecké kategorii až do tohoto, řekla bych, velmi zralého vystupování, tak já už si tam opravdu můžu dělat a říkat, co chci, a někdy se mi vtipná, ty lidi se smějou a můj muž kytarista, ten už to chyt ode mě, takže on občas to prošpikuje zase svým bonmotem nějakým, co si zrovna ho napadne, a bývají to teda větší údery, než já jsem taková jako jemnější, ale opravdu si děláme tam, co chceme, a když vidíme, že ty lidi jdou s náma, že se smějou, tak jsme hrozně šťastní. Jako. Dneska už se na to jeviště vůbec nebojím. Já nevím, jak se mi to stalo, ale já ten dětský hlas, s kterým jsem začínala, takový ty folklornější písně, tak já ho mám pořád. Ono je to až skoro v kontrastu s mým jako poměrně postupujícím věkem, ale já, když zpívám ty staré písničky, já se sama leknu, jakože to je opravdu směšný. Tam stará paní na jevišti zpívá, jak stojí chlapec na kopečku, ale je to tak autentický ten hlas, že si říkám, nevím, co se mi to stalo, já myslím, že dospěju i hlasově, že budu aspoň jako Jitka Zelenková nebo prostě něco zajímavějšího. Ne, já furt tady ty své husopasky musím zpívat.
0: Jiří Pracný, váš muž, dokáže vás ještě v rámci třeba vystoupení překvapit něčím, co vlastně fakt jako nečekáte? Jasně, že za roky, které jste spolu, už jste si leco jste si řekli doma, leco jste si řekli před publikem při vašich komponovaných večerech. Je něco, co vás teď napadne, že vás jako něčemu úplně rozhodil, že nastal moment, který jste opravdu při představení, při recitálu, při koncertu nečekala?
1: No, já mám podezření, ale jako berte to v kladným tom, že na mě si jen tak nepřijde. Jo, já prostě vím, že mu může vypadnout z pusy nějaký žert, takový jako trošku čtvrtý cenový kategorie, ale on to říká tak roztomile, že to projde. Já se zase považuji za trochu jako intelektuálnější typ, takže já to mám trošičku jako jinak vedený, ty. Ale ono to jde k sobě nádherně, protože jakmile my tam vytvoříme každý jiný typ, tak se můžeme do sebe i tak navzájem hezky trefovat. Většinou ty jeviště, když jsou tam dvě figury, tak jeden se do toho druhého trefuje, a my jako tak manželsky si tam můžeme dělat takový judo, a lidi to ohromně baví, protože to z domova znají samozřejmě.
0: Petra Černocká, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, jsem moc ráda, že tu se mnou může být skvělá žena, zpěvačka, herečka Petra Černocká. Čtu tady v jednom z vašich životopisů, Petro, respektive ve starším rozhovoru, že jste nosila rozhovory třeba do Květu vlasti nebo Mladého světa.
2: No jo, já jsem docela na tohle období pyšná.
1: A to bylo kdy?
2: Hele, to bylo po revoluci, protože byly zavřeny kulturáky. Mm-hmm. Takhle, některý byly otevřený, ale prodávali tam povlečení nebo bačkůrky nebo... Prostě nebyl ten to propracovaný, kdo mi má zavolat, kdo je tam kulturní referent a kde já mám telefon a tak. Takže než se vytvořila vůbec jako ta situace, že se zase začalo jezdit na ty koncerty, tak nebylo co jíst. A můj muž jako kytarista, to jsme byli oba jako nahraný. A já jsem tehdy začala, někdo mě oslovil, abych dělala veselý sloupek, něco jako má Halina Pavlovská tak do nějakého, no byl to takový nějaký bulvárek. Takže já jsem se tam trošku rozšoupla, byla jsem fakt teda hodně vtipná, jo. Já když jsem to po letech našla, jsem říkala, Hergot, já jsem byla dobrá, taková odvážná a to byla ta sranda. A potom jsem zjistila, že teda mi to baví, to psaní a vymýšlení prostě těch konstrukcí. A tak jsem šla, myslím, že to byla Formáčková ve Květech a říkala jsem, hele, co kdybych já napsala nějaký rozhovor s někým? Jo, jasně. A pak jsem šla za Radkem Jonem, který tehdy šéfoval Mladý svět. Mm-hmm. A říkala jsem, hele, co kdybych napsala s Broďou? Já jsem si hned říkala, jakože aby ten začátek byl jako důstojný a ten Broďa byl chytrý a mohl to udělat víceméně tu práci skoro za mě, že jo? Ty jeho výroky byly senzační.
1: A byli jste vlastně...
2: A my jsme byli příbuzní.
1: Spřízněný, no? Byl to váš bratranec.
2: Ano, a to je zajímavé, já když jsem ten článek napsala, tak jsme si tam samozřejmě tykali, protože je to můj bratranec. A oni to přepsali na vykání. Přišlo jim, že takováhle hopsanda od pop music tady s mistrem si přece nebude mu tykat. Jo? To mě hrozně překvapilo. Někdo to tam takhle celý, všecko tam dal vy. Ale to chci říct, mě to prostě začalo víc bavit a vlastně mi to přestalo bavit, až asi, když už jsem malinko si říká, tak pozor, tak zpívat se musí. Tak jsem říká, pro koho se zpívat musí vždycky? Pro děti. A já jsem natočila desku Saxa na dětem, na písničky jsem si napsala dětský a s těma jsme pak jezdili. A dělali jsme takový pořad, tam dělali děti soutěže. Do dneška to mám jako ráda děcka občas vytáhnout na jeviště, protože ctění diváci se na své potomky rádi dívají, co tam provádějí.
1: A děti jsou věčné publikum, taky kritické publikum, u kterého prostě, když ztratíte s ním kontakt, tak se to projeví prostě okamžitě a máte tu zpětnou vazbu vlastně jakože okamžitou. Na druhou stranu si dokážu představit, že práce s dětmi, byť je po téhle stránce náročná, tak zároveň dává největší naději. Jste autorkou těch písniček pro děti. Kromě toho, že jim zahrajete něco, co znají, tak je učíte i další. A to si myslím, že je jako základ pro toto posouvat, jako nezůstávat u toho jenom s odpuštěním kočka leze dírou.
2: Já musím říct, že to mě právě na tom velmi bavilo, že jsem ty děcka, nechci říct, rozvíjela, ale já jsem jim dovolila, aby se koukli dál, než jsou zvyklí, jo, čili já si mi tu písničku třeba učila přímo na jevišti, jo, a teď ty, myslím si, že jo, že to bylo velmi, jako dobře, můžeme udělat kolečko Taniny a budou se bavit taky a budeme zpívat Kočka leze dírou, ale já jsem měla pocit, že když je nechám něco namalovat a pak jim to vysvětlím,

0: ptáte tak trošku, jako že to možná víte, protože já to nevím.
1: Já taky ne.
0: Taky ne. Ale víte, co si vzpomínám? Že mi udělala velikou radost ta obálka. On totiž vlastně měl vlastně i fotografy některý kamarády a tohle, nevím, kdo to fotil, ale nafotil to krásně. A to bylo dokonce ještě černobílej pěkný, ne ty barevný, černobílej krásný obal a Broďa tam měl na nose takovou, jak nosej klauni, tu červenou takovou kuličku, co se takhle na gumičku natáhne. Mám ji domaskovanou. No a bylo to hrozně roztomilá ta titulka toho Mladého světa, no.
1: Nepodařilo se mi to na první dobrou najít, zalistovala jsem a hledala jsem, ale při té příležitosti jsem narazila na vaši citaci, když jsem nenáladě používám humor. Je to ten nejlepší lék?
0: Ano, ano, ano. A hlavně já, když nejsem v náladě, tak je to taky tím, že jsem dlouho bez mezilidského kontaktu. Jako vlastně dneska už jezdím o něco míň, že se mi ty kilometry zapisou do těla. Nemám to ráda vylejzat po 300 kilometrech z auta. To je hrozný pohled určitě taky na mě. Já se pak narovná, nějak se to celý srovná, ale ty zádička to nemají rádi. Takže já vlastně si tak jako dost už jsem doma. A já třeba si maluju hodně, jako abych byla tvůrčí, že? Takže maluju sice obraz, ale přeci jenom mi chybí ty lidi. A já potom musím s někým mluvit, protože jinak já obtěžuju na ulici. Když jsem šla sem do rády, já jsem taky obtěžovala. Protože vedle v metru, já jezdím hromadnou dopravou, jo, seděla tam taková holčina, měla tak nádherného, zrzavého, mrňavého pudlíka, no to není možný nezapříst nějaký hovor. Notabene já většinou mám i v kapse se nějaký kousky psího žrádla. S tím já mám vždycky úspěch. No a to byl pejsek. Ale pak, když jsem už byla skoro tady před rozhlasem, tak šly dvě holky, maminy, a ta jedna měla kočárek a ta druhá říká, ty hele, ale ta Lucinka je ti fakt podobná. No nenavaž hovor. Tak se přitočně říkám, počkejte, můžu se taky podívat, já bych to posoudila, jestli... Já jsem prostě hrozná. Já potřebuju lidi, živí lidi. A proto já jsem zrušila Facebook, protože tam ne, že by byli všichni mrtví, ale protože prostě ty keci, jako to plyne, takže takhle já se zličťuju a dělám si lepší náladu, když vidím, hele, mě taky jako jen tak někdo neokřikne, jo, protože oni ty holky měli pocit, že mě znají třeba z Masny, nebo oni někud věděli, že ten ksicht někde viděli, takže mě jako nikdo neřekne, hele, paní, co je vám do toho, jo. Ale tak to tak trošku zneužívám, a když vidím inspirativní lidi kdekoliv, tak jsem ochotna drobně jako jim něco i říct a oni se mnou zapletou na chvilku.
2: Na všechno mám dost času,

0: posloucháte reprízu pořadu.
1: Psal se rok 1999, kdy Petra Černocká získala zlatou desku od Suprafonu za píseň Saxána. Psal se rok 2019, kdy vyšla při příležitosti jejího životního jubilea kniha Životní fotostory s názvem Saxána 70. Tak se oklikou dostáváme k legendárnímu filmu. A já to mám vždycky tak, když přede mnou sedí někdo z hostů, koho zásadním způsobem v životě ovlivnila jedna z jeho rolí, tak je mi až žinantní se na to téma ptát. Jak to má Petra Černocká se Saxánou?
2: No tak já už jsem jí zpracovala, já jsem to celý, celou tu situaci jsem prostě nejdřív jako byla nadšená, že jsem slavná, pak jsem byla méně nadšená, protože jsem říkala, sakr, tak snad zpívám, ne, a co oni furt s tou Saxánou. A teďka už jsem zase velkým obloukem, už je z toho takový karbanátek zpracovaný, že s tím naopak pracuji, že jsem to já. Takže tu a tam některé děti opravdu ráda potěším, že jako jim oznámím, že já jsem ta Saxána. A oni koukají, některý mě přeci jenom jako nějak rekognoskujou, řeknou, no snad je to ona, ale některý tak ty už nepřesvědčím, ale už to beru jako zase zábavu, jo, takže už to mám za sebou takový to, co formáte s tou Saxánou.
1: Je pravda, že se původní kostým Saxány ztratil?
2: No, ztratil, protože při nějaký...
1: Má nějaký sběratel někde bez pochyby.
2: Hele, ne, já mám pocit, že se s tím něco stalo ještě horšího, protože on kousek jeho je. Já jsem měla 70. a moje dcera, která už jaká moderní, jaký zpěvačka, už ten marketing a to kolem, takže jako udělala mi výstavu obrazů v Praze a k tomu ještě vyrobila takovou jako nějakou, bylo to vánočně, bylo tam spousta fotek a takové jako už jsem zapomněla, jestli to byla celá kniha a vevnitř byla fotka Saxána a oni řekli, my pojedeme na Barrandov, my se ženem ten kostým přijeli a přinesli torzo. Mm-hmm. Takhle to bylo, dole to bylo takový otrhaný, ale trapně nějak, nemělo to rukáv, nebo hele, nemají ten krásný, ten původní kostým s tím až na zem, ale vlastně, kdybych byla bývala po něm toužila, tak já bych si ho uměla ušít. A já jsem si ho dokonce později, nebo předtím už ušila, ale neodolala jsem, že u krku takhle jako na tom límci ještě byla kožešinka. Mm. Takový plesový spíš výtvor. A někdy pro ty děti vlastně, kdy to už jsem měla doma, jsem tohleto, jo, ty kosti jsem vyvařila z kuřete, takový ty malý kostičky. Já umím dobře šít, teda uměla jsem. A takže kostým mám dokonce teďka dvakrát. Ten poslední, co mám, je právě z divadla, kde prostě inscenovali zase znova Saxánu. Já tam teda jenom tak jako profrčím trochu, jo, tu Saxánku tam hraje opravdu někdo jiný. Jo, a Kraus tam hraje toho čtyřrukýho ředitele, taky povýšil už, jo. Takže je to fakt sranda, je to pěkný a zatím se to pořád hraje. Mm-hmm.
1: Pozvat naše posluchače na divadelní představení, kde proletí dívka na koštěti, no skoro si ani nedovedu představit nic lepšího jako pozvánku pro setkání. To znamená, můžeme vás v září, v říjnu vidět i v tomhle divadelním představení. Je třeba ho vyhledat na internetu,
2: no,
1: konkrétní.
2: To ano, to tam jako běží zatím. Já právě čekám, kdy řeknou, tak teď už nám to neštimuje, paní. Vy už opravdu budete leda, že by si tam hrála tu starou čarodějnici. Tam to začíná s tou starou čarodějnicí ve škole. Tu si ještě můžu zahrát příště.
1: Ano, ale když se takový film točí se jmény, která stojí za scénářem, za režií, se jmény, která jsou kolem vás, dokázala jste v tom věku rozpoznat, že to je role, která vás bude provázet, ať už ve vzpomínkách, ať už jakkoliv, fakt celým životem?
2: No, ani moc ne, já jsem už byla duší zpěvačka, já už měla i kapelu a proto vznikla ta písnička, protože my jsme si to vyžádali, manažer řekl, tak když tam bude hrát, tak ať má písničku. A byl to výborný nápad, písnička je tu dodnes a já jsem tehdy to bral jako takový jako zajímavý odskok jako k jinému žánru, ale vedle už příští týden čekala kapela, že jsme měli třeba na pár dní na Slovensko. To bylo docela hektický a já byla rozhodnutá už pro tu zpěvačku, jo. Ale kdybych věděla, co ten film udělá, tak jsem se na to své herectví možná pak ještě položila. Třeba bych byla herečka.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: A kde je tvůj otec?
2: Netopír.
1: Ať přiletí zítra ráno do školy.
2: On prosím ráno spí.
1: Pravda, pravda. Tak někoho požádej, aby u vás doma vyřídil, že budeš 300 let po škole.
0: Zálety Aleny Zárybnické.
3: S Petrou Černockou si dnes moc ráda povídám v záletech, když jsme se tu ve studiu Českého rozhlasu potkali. Vyvolalo to v nás obou dojem, že jsme se jenom zkrátka chvíli neviděli, protože o sobě víme. Víme o sobě dlouhou dobu.
4: Já jsem věčný pozorovatel té bedny, co mám před sebou doma.
3: A já jsem zase věčný a věrný posluchač a člověk, který má rád, když se něco vytvoří a přetrvává to navzdory změnám režimu, navzdory změnám rytmu, navzdory změnám
4: Mody.
3: U mladé generace do současné doby. Souhlasíte?
4: Jo.
3: Když by dnes měla Saxána mladou generaci přimět k tomu, aby se zastavila a shlédla něco delšího, než je 30-sekundové video na nějaké sociální síti, co bychom jim řekli? Vždyť to přece záleží taky tak trošku na nás, na naší generaci, co jim k tomu jejich způsobu života, který pro nás se jeví velmi rychlý, řeknem.
4: No, ten jejich velmi rychlý způsob života prostě tu je. Teď jde o to, jestli mají doma zázemí, který je umí včas brzdit, odvízt je někam nahory, dát ještě tu druhou stranu té nabídky, že věci se některý můžou poznávat třeba opravdu déle a více do hloubky, něco se musí i trénovat. Hodně bych doporučila pro ty děcka sport, protože pak nemůžou ruce držet tu krabičku. A myslím si, že dá se s tím pracovat, protože to je jako strašně přínosný v mnoha směrech. Ale je to na rodičích, protože ty děti se chytnou samozřejmě toho, že to má ten zábavný moment, že je to rychlý, že je to senzační vlastně, jo. Takže jako já sice na to už nenaskočím, protože mě to víceméně zdržuje od hlubokého přemýšlení, ale ty děcka by mohly myslet na něco jiného chvilku a dělat něco jiného a to je věc školy a rodičů.
3: Jak jste to měla vy se svojí dcerou? Vnímala jste, že je talent po vás?
4: Ano, já jsem vnímala, že bude hezky zpívat, chodila na piano a neměla na to výdrž, takže jednou stála ve okně a říká, maminko, jestli budu muset zase cvičit, tak já skočím, ale bylo to jako zvýšené přízemí, jo, jako pozor, to byla taková scénka, už herecká. Tak potom jsem ji nechala vystudovat, poslala jsem ji na Karlovu univerzitu a pak jsem ji nechala na nějaký čas pracovat a studovat v Austrálii. Nic lepšího jsem pro ní nemohla udělat. Ne, že by každý měl třeba tuhle možnost, ale myslím si, že dneska už jsou dokonce takový ty pobyty z těch škol. To je fantastická věc, zjistit, co to moje dítě umí, co mu jde. Když ne piano, tak něco jiného. A nechat ho trošku chvilku plácat, když už je větší i ve světě. To je tak strašně objevný pro ty děcka. A přijdou i pryč z toho svého kolektivu pražského a teď jsou třeba někde na konci světa a musí se postarat. Já si myslím, udělá pro to moje dítě hodně. Teď jsem zvědavá, co ona udělá pro stařenku, až bude nemohoucí. Já už jsem vlastně o tom trošku mluvila, jak prostě, když já jsem v nějakým jako takovým nesmyslným depresivním stavu kvůli nějaký věci, která je řešitelná, tak ona to okamžitě vyřeší jako velmi rázně. Jo. A to je tak hezký pro mě uklidnění, že jako si říkám, a já se uklidním a pak si říkám, dobře jsem to s tou holkou udělala, teď se mi to hodí, že není blbá. A ještě zpívá. No, jsem ráda, že taky dělá to, co jí fakt nejvíc baví, a to je ten zpěv. Ale mám pocit, že je taková docela chytroučká, vystudovaněučká, že by měla dělat ještě něco takového, jako matatelnějšího. Uvidíme.
3: Jasně, třeba jí tam kroky zavedou. Máte za ní trému, když se na ní díváte z hlediště na jeviště?
4: To je zajímavý vůbec. Já jsem sama mývala velikou trému, strašlivou, z kraje. A když se dívám na ní, já jsem úplně v klidu, ale ona tak působí. Jo. Ona je taková, ona tam tak připluje, ona taková jako víc sexy než já, taková vyšší a jako krasavice toho výraznějšího typu. Já byla holčičí, ona je žena. A ona se tam přitom tak rozkošně kroutí a zpívá takový ty svý jazzíky. Mně se to strašně líbí, já nemám čas přemýšlet o tom, jestli se jí to vede nebo nevede, to je vidět, že to má, že jí to baví a že to má v sobě. No, jsem ráda, že si našla svoje, no.
3: Petra Černocká, posloucháte Zálety.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Zpěvačka, herečka Petra Černocká je mým hostem v Záletech. Celou dobu, celou tu tři čtvrtě hodinku, pomalu hodinu, mě po hlavě běhá jedna otázka. A to, jaký předmět, jakou součást svého života, buď svých rolí, anebo svého osobního života, berete jako věc, bez které si nedovedete představit svůj život? Ať už je to hmotné nebo nehmotné, co je vlastně součástí Petry Černocké tak, že to ze svého života nechce dát?
2: No tak já mám pocit, že tu hudbu to snad ani nebudem popisovat, ta je tady pořád, ale já mám ještě, taky jsem to naznačila, já mám ráda dobrý mezilidský vztahy a já si mezi lidma vždycky nacházím i hlavně ty lidi, co mě inspirují, co jsou chytřejší než já. Lidi, který v něčem vynikají, něco vědí a já jim pak můžu brnknout, jo? Takže když se jede drogy, tak já prostě zavolám, hele, Douda, ten byl velký odborník na drogy, Ivan Douda, a nebo když bych jako měla nějaký politický takový jako nápady, tak zavolám třeba Karlovi Steigerwaldovi. To jsou veličiny, který celý život já uctívám. Kamarádi z dětství víceméně, na který se můžu do dneška obrátit, protože sama nemám tu hlavu zase tak až chytrou a oni mají třeba v něčem lepší. Já potřebuju kolem sebe lidi, jo. Potřebuju chodit na přednášky. Byla jsem naposledy na Mladým Svěrákovi, že starý je rozkošnej, to víme, ale ten mladý je úžasně chytroučkej, senzační taky, jo. A to prostě já potřebuju ty lidi slyšet. Dana Drábová, boží, naprosto, jo. Ano. Dostane otázku, ona malinko takhle sklopí víčka, jako sklopí očička zavře, pár vteřinek se zamyslí a pak mluví jak kniha třeba půl hodiny. Ano. A můžete to tesat, to, co říká. No. To je mozeček, ježiš, já než chytnu myšlenku, než ji rozvinu, než se dostanu někam zpátky, to s tímhle ona nemá problém. A mě tyhle lidi, já jsem úplně šťastná, když je vidím a slyším.
1: Je to o kontaktu, stejně tak jako náš rozhovor v Záletech. Na závěr vždycky klade otázku umělá inteligence a vás se ptá, kdybyste mohla cestovat časem a zaspívat si duet s jakoukoliv historickou postavou, kdo by to byl a jaká píseň by to byla?
2: Já bych si ráda zaspívala s Olivií Newton-John. To je jedna z prvních zpěvaček, která mi přišla, že má taky takovej směšný hlas jako já, i když lepší. Krásně frázoval a měla jsem od ní nějaký hezký asi dvě převzatý písničky a ještě byla půvabňoučka a taky taková holčičí. My jsme tam byli jak holky z naší školky, to by se mi líbilo.
1: Tak zasněme se, zamysleme se, připomeňme si skvělé filmové role mého dnešního hosta Petry Černocké. Můžeme klidně odbočit i k Pomádě a Olivii Newton-John. Nech naše myšlenky bloudí světem tak, jak si zasloužíme, aby bloudili, tak, jak si přejeme, aby bloudili. Tak moc krát děkuji za to, že jste se mnou trávila hodinku v Českém rozhlase a vám všem, že jste poslouchali Zále.
2: Já taky moc děkuji.
1: A krásnou neděli vám přejeme.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Prosetína na Chrudimsku získal titul Zelená obec. Monitorovací auto městské policie v Pardubicích zvládne měsíčně zaznamenat méně přestupků než strážníci. Drážní úřad začíná s přípravou podmínek pro provoz autonomních vlaků a tramvají. V regionu dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno, postupně až polojasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré nedělní dopoledne. Prosetín na Chrudimsku získal titul Zelená obec. Zvítězil v kategorii soutěže do 1 000 obyvatel. Porota hodnotí hlavně přístup k ekologické udržitelnosti, úspoře energií nebo využívání inovativních technologií. Spolu s oceněním získal Prosetín také prémii 300 000 korun. Přestupky v parkování odhalují v Pardubicích výrazně více strážníci než monitorovací auto. V březnu auto zaznamenalo přes 540 přestupků, běžné hlídky zhruba 3000. Vozidlo, které má město v pronájmu, je v ostrém provozu od ledna a jeho provoz už stál téměř 1 000 000 korun. Smlouva s dodavatelem platí do podzimu. Podle opozičního zastupitele Petra Klimpla z ODS by město mělo změnit podmínky systému a případně uzavřít smlouvu s jinou firmou.
2: Když si dám tato čísla dohromady, tak si myslím, že to v tuto chvíli, tak jak je to nastaveno, toto vozidlo s těmi možnými funkcemi, tak je neekonomické.
0: V Nasavrkách na Chrudimsku dokončují proměnu bývalého lomu vedle skanzenu. Vznikne tam přírodní park s relaxační zónou, doplněný herními prvky a atrakcemi pro děti. Úpravy stály 3 miliony korun. Zpřístupnění nového areálu město plánuje na konec června. Autonomní vlaky a tramvaje bez řidiče by mohly získat jasná pravidla pro provoz. Drážní úřad připravuje potřebnou legislativu i bezpečnostní předpisy, které umožní jejich nasazení v běžném provozu. Informoval o tom ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Už teď některé firmy autonomní kolejová vozidla testují, stále ale musí mít dohled obsluhy. Ministerstvu dopravy chce úřad návrh změn předložit přibližně za rok. Po výbuchu v bytě v Toužimi na Karlovarsku našel policejní pyrotechnik zřejmě po domácku vyrobenou zábavní pyrotechniku. Výbuch zranil dva lidi. Jednu ženu vezl vrtulník do popáleninového centra Pražské Vinohradské nemocnice. Příčinu exploze a následného požáru vyšetřují kriminalisté, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
3: Pyrotechnik provedl prohlídku bytu, při které nalezl zřejmě zábavní pyrotechniku domácí výroby. Ta byla zajištěna a byla převezena k dalšímu zkoumání. Chemikálie zajistili karlovarští kriminalisté. Obyvatelé domů se mohli vrátit do svých bytů, další nebezpečí již nikomu nehrozí.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno, během dne polojasno až oblačno a ojedinělé přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dnes budou dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kvůli stavebním pracím je do zítřka uzavřená v Moravské Třebové část Jiráskovy ulice, a to mezi křižovatkami ulic Bezručova a Zahradnická. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko, tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
5: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pasuje věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení?
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou... playlist někde uložen.
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že to může být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl a asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: S Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
2: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
1: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
2: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
1: Jaký?
2: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
1: Ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
2: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce. Vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
0: Pochoutkový rok.
2: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady ty světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar. Protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
1: Je to pak i líp stravitelný.
2: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, klidně, můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme. A necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
1: Docela dost. Velká lžíce.
2: Ano. A do pánve těsto na svítek.
1: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
2: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
1: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
2: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora, vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
1: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
2: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
1: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
2: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
1: Zase 2 minuty.
2: A zase 2 minuty, ano.
1: To je takový čekací recept.
2: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano, že ten svítek úplně plave přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
1: Budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
2: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
1: Ono se samo jako zabalí.
2: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
1: Jak dlouho takhle?
2: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
1: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
2: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
1: Máme to hotové, je to krásná světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
2: Je to tak? Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
1: My můžeme říct i vejcům.
2: Je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka. Máš ji radši sladší nebo kyselější?
1: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
2: Jo, takže se mohl dát ještě možná trošku odstát.
1: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
2: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
1: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
2: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
1: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem Pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z Pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
2: Dobré chutnání.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vodochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Na

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburská.
2: A patří pod všestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
1: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
3: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
3: To je opravdu ubrečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
4: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
4: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
4: ano,
2: je lepší?
4: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simonu, cibuli v Šestarskou používáte?
4: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
3: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou kladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
3: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
3: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce v Pochoutkách teď jsme si dali malý stras ještě jednou, po tom, co zasedala v porotě s Naďou Konvalinkovou.
1: A také s mojí kolegyní, milou Andreou Elsnerovou.
0: Herečkou z divadla na Vinohradech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Andreo, v Četnických humoriskách jste si zahrála andělku, kuchařku. Jak vzpomínáte na tenhle seriál, případně vaření v něm?
2: Ten seriál byl moc krásný, celý to natáčení bylo bezvadný. Už jenom ty výlety prostě na tu Moravu pro mě byly vždycky hrozně zábavný ve společnosti fantastických kolegů a vzpomínám na cesty dlouhý, dvouhodinový, tříhodinový s panem Kostkou v autě, kdy chrlil jednu historku za druhou a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně, jo. Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčková nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Já vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
0: No vrátím se k tomu natáčení Četnických humorů. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se nejedli, aby se mohli přidat?
2: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
0: Dokonce vyšla snad i kuchařka z Četnických humorů. Vy jste ji křtila, ne?
2: No počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no. No jasně. Chtěla, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec v tý, za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty. A myslím si, že dobrý, takový poctivý.
0: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u Četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda. Ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
2: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce. Že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
2: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
0: Říká Andrea Snerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
2: Taky děkuju mockrát. Mějte se.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak i klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se značených tras v Pardubickém kraji, kde máme údajně nejaktivnější členy turistických klubů. Z Litomyšle až do Broumova vede pohřebení Orlických hor Jiráskova cesta. Prošpikované značkami jsou ale třeba i Toulovcovy maštale. A naslyšenou na dalších turistických zastaveních se těší Milena Potučková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Obnova náměstí Republiky v Pardubicích by měla být hotová příští rok. Královéhradecká fakultní nemocnice rozšířila zázemí pro onkologické pacienty. Americký pacient nakažený virem Ebola po 2 týdnech opustil kliniku v Berlíně. V kraji dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno, během dne až polojasno a teploty do 25 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Náměstí Republiky v Pardubicích projde v následujících měsících proměnou. Dělníci přes léto opraví kanalizaci mezi Jánovou ulicí a Sukovou třídou a pak navážou další stavební úpravy, jako předláždění náměstí a výsadba nových stromů. Součástí změn bude také úprava zastávek, které už nebudou v zálivech, ale přímo v jízdním pruhu, říká primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.
4: Jednu zastávku u Grandu už tak dnes známe, ta je vlastně v jízdním pruhu, tak by měla být zastávka v jízdním pruhu i z druhé strany u Zvonice. Proto tam byl vymyšlen buspruh, aby se ty autobusy nemusely nikde složitě jako propletat.
3: Fakultní nemocnice v Hradci Králové rozšířila zázemí pro hematologickou a onkologickou péči. Nová přístavba pavilonu profesora Bašteckého za více než 300 milionů korun nabízí pacientům nové ambulance i denní stacionář. Nemocnice tak reaguje na rostoucí počet lidí, kteří se léčí s nádorovými nebo krevními onemocněními. Součástí projektu je i nové oddělení pro přípravu cytostatik, popisuje mluvčí nemocnice Nikola Bánská.
5: Součástí nově zbudovaného oddělení je také speciálně upravený výtah, zajišťující transport připravených medikací přímo na stacionáře. Dbáme na maximální komfort a bezpečnost našich pacientů. Součástí pavilonu bude proto lékárna s robotickým systémem. Pacienti tak nebudou muset pro své léky docházet do jiných lékáren v areálu nemocnice.
3: Berlínská klinika Charité po 2 týdnech propustila pacienta s ebolou. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a 4 děti.
6: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Sport.
3: Tenistku Kateřinu Siniakovou čeká na Roland Garros. Ve finále 4 hry s Američankou Tausendovou zabojují o titul proti Kruničové ze Srbska a Danilinové z Kazachstánu. Zápas začíná v těchto chvílích.
0: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku zataženo až oblačno, během dne polojasno až oblačno a ojedinělé přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane zpočátku slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Silničáři pracují na dálnici D11. Spevněnou krajnici uzavírají mezi 14. a 5. kilometrem ve směru na Prahu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Východočeské výlety.
1: Dobrý den, vítám vás u pořadu Východočeské výlety. Tentokrát se zaměříme na zajímavosti týkající se turistických tras v Pardubickém kraji. Máme jich tu totiž vyznačených od Klubu českých turistů na 2000 kilometrů. A to jen těch pro pěší. Další můžou využívat cyklisté, běžkaři, ale třeba i vozíčkáři. Na některá místa se vydáme i s naším mikrofonem. Nezůstaneme ale jen u Klubu českých turistů. Své trasy si totiž značí třeba i radnice. Zajímavý městský okruh navštívíme ve Vysokém Mýtě. To vše v následující hodině. Příjemný poslech přeje Milena Vápeníková.
0: Východočeské výlety.

0: S pořadem Východočeské výlety se dnes zaměříme na zajímavé turistické trasy v Pardubickém kraji. Ale ještě než se vydáme na konkrétní vycházku, tak se zaměříme trochu na statistiky a historii. Se mnou tu je Vlastimil Škvára jako předseda značkařské krajské komise pro Pardubický kraj.
1: Jak to s tím značením v Pardubickém kraji je? V rámci celé republiky se to počítá od roku 1899. Tady ve východních Čechách v Pardubickém kraji jsme na tom jak?
2: No s tou historií jsme na tom nepříliš dobře, protože ty podklady původní, který bychom rádi sehnali, jsme prostě nenašli. Nejstarší zmínku o značení v Pardubickém kraji, kterou jsme objevili, tak je z výroční zprávy Klubu českých turistů v Rudimi z roku 1911, kde zmiňují, že za první rok svého činnosti vyznačili několik cest, z nich první byla cesta z Chrudimi do Slavické obory.
1: Je Pardubický kraj něčím výjimečný v rámci té naší republiky, že je tady těch tras víc, méně, nevím.
2: Já bych řekl, že výjimečnost Pardubického kraje spočívá v tom, že patří mezi ty nejmenší kraje, ale podle mého názoru má nejaktivnější turisty.
1: Když bychom měli zmínit nějaké významné turistické trasy, dá se něco vypíchnout?
2: Rozhodně jsme se připojili k tomu celostátnímu projektu Hřebenovka, takže celý ten pohraniční hřeben, který v Pardubickém kraji máme, čili někde od těch Bartošovic, nebo od Zemské brány až po Králický sněžník máme vyznačený, z větší části je vyznačený červenou barvou, ale protože nám Orlické hory končí vlastně suchým vrchem a ta červená, která nyní říkáme Hřebenovka, pořád ještě nese název Cesta Aloise Jiráska, tak vede ji nám ta vede do Litomyšle a tam už prostě to pohoří není. Takže to jsou ty problémy trošku s těmi názory, že jako červená vede po hřebenu. Ano, ale taky ne. Takže tohle to je asi ta naše nejvýznamnější trasa, kterou v kraji máme, ale pro nás turisty jsou daleko důležitější takový ty méně nápadné trasy, které naopak vedou do krásných přírodních útvarů. Když začnou ty zemské brány, tak cesta údolem divoké Orlice na Pastvinskou přehradu a dál až do Nekoře. To je krása si projít. Protože jsem Chrudimák, tak já zbožňuju procházky Toulovcovými maštalemi. To je nádherné skalní město, prošpikované turistickými značkami. Máme tam až skoro problém, jestli nám ty čtyři barvy stačí.
1: Teď natáčíme pořad Východočeské výlety také na Chrudimsku, ve Slatiňanech, v oblasti, kde se říká na Monaku. Tady jsou krásné smíšené lesy.
2: Jsme přesně u restaurace Monako, které je ve středu cesty, která není značena.
1: Jak je to možné?
2: No je to možný proto, že 100 metrů pod restaurací vede žlutá značka a 100 metrů nad restaurací vede zelená značka. A nebývá zvykem na takto krátké úseky malovat. Tak dole i nahoře máme takzvanou bezbarvou směrovku a to prostě pro tu orientaci bohatě teda stačí. Samozřejmě je tam i zmínka o té restauraci, protože to je důležitý bod pro turistu. Restaurace na cestě, bez toho nemůže turista být.
1: Pro spoustu lidí je to tady i výchozí bod pro nejrůznější procházky, výlety. Máte to v malíku, kam se dá jít z Monaka?
2: Díky těm dvěma značkám, které tady jsou, tak se po té zelený dostaneme na Kočičí hrádek, místní dominantu, a dále se dostaneme i k rozhledně Bára a pak můžeme pokračovat, tam zase už máme další značky, můžeme se jít po modré do Rabštejnské lhoty a podívat se na břeh Křídového moře, který tam vystupuje v přírodní rezervaci na skalách. No a pak natrefíme třeba na žlutou značku a po ní dojdeme do Chrudimi. Na opačnou stranu ta zelená nám vede ke Kochánovickým rybníkům, což je zase zajímavost. Tam ochránci přírody vybudovali takový biotop a se úplně nejzajímavější pasou se tam tuři.

0: Pořad Východočeské výlety dnes mapuje značené turistické trasy v Pardubickém kraji a v tuto chvíli ještě zůstáváme s předsedou místní značkařské krajské komise Vlastimilem Škvárou u zajímavostí, které jsou s tím spojené.
1: Na začátku jste zmínil, že v Pardubickém kraji je zhruba 2000 kilometrů těchto vyznačených tras. Věnujete se tomu celý život. Prošel jste každý ten kilometr?
2: No, tak musím se přiznat, že teda 100% to projetý nemám, ale když to odhadnu na nějakých těch 80%, tak určitě ano, protože samozřejmě ty značené cesty mě zajímají už proto, že je to turistická záležitost a pak samozřejmě chodím s otevřenýma očima. To je prostě problém snad každého značkaře, postižení. Kouká se na všecko možné, co vidí, ale především vidí ty značky. Takže okamžitě kvituje, jestli ten značkař pracoval dobře, nebo jestli to odbil, nebo jestli něco vynechal, nebo jestli je to patlal, který teda neumí prostě ten štětec použít a ta barva mu různě stýká a značka je různě hrbatá a nevzhledná, no.
1: Když se vrátíme k tomu značení a k těm trasám jako takovým, jsou různé barvy, jsou celkem 4, červená, modrá, zelená a žlutá. Dá se podle toho nějak vyčíst a vydedukovat obtížnost té trasy, nebo to se musím zjistit z jiných zdrojů?
2: Ten princip byl takový, červená hlavní trasa, nejdůležitější, hřebenová, mezi nejvýznačnějšími památkami, modrá, hele, tady už nám ta červená nestačí, musíme ji něčím doplnit. A pořád jsou to teda ty významné trasy. No a dostali jsme se k té zelené, protože najednou se nám objevily takový, hele, a ještě my bychom chtěli tady taky vyznačit nějakou trasu mezi těma našima sousedníma vesnicema. Dobře, vyznačíme zelenou. Tam už ty cesty jsou takový obyčejný lesní cesty, bez nějakých teda velkých úprav. Kromě toho, když se nám to nevyvede a je potřeba přejít kus po asfaltové silnici. No a ta žlutá, ta byla ponechaná vždycky jenom na ty spojky. Pravda ovšem je taková, že někdy se nám ty spojky spojily a máme tady třeba tady tu žlutou, po který se teda dostanete až na horní Vradlo a je to nějakých 30 kilometrů, což už teda není spojka, ale je to teda jasná trasa, že jo?
1: Myslela jsem to spíš tak, jestli když třeba někdo má nějaké omezení nebo jde s kočárkem, jestli si může říct tady jdu po žluté, to zvládnu, anebo jestli to neplatí?
2: Tak to si nemůže říct nikdo na žádný trase, protože teda co s takovou horskou trasou, která nám leze po skalách? Každý uživatel té turistické trasy musí počítat s tím, že je to trasa pro pěší, čili žádný kočárky, kola pro tyto vyznačený není. Tudíž ta záruka kvality té cesty tam rozhodně teda není. Pravda je taková, že máme vyznačené cesty pro vozíčkáře. Nezapomněli jsme na ně, udělali jsme na to si dokonce sbírku, už asi 15 let už funguje.
0: Kde je najdeme?
2: Když mluví o Pardubickém kraji, měli jsme tady 4. V současné době, ale jsme bohužel jednu museli zrušit. Na místě proběhla lesní těžba a ta cesta se stala neprůjezdnou.
1: A ty zbylé 3, alespoň jedna, odkud kam vede?
2: Jednu máme hned tady na kopci. U rozhledny Bára, tam máme vyznačenou vozíčkářskou trasu, která teda objíždí těmi městskými chrudimskými lesy, takže vede na ten kočičí hrádek a pak to tam pod tím vrcholem zvaný Hůra se to vrátí zpátky zase k té rozhledně Bára. Další a úplně první tato stezka, ta byla ve Svitavách, tam v tom jejich lese Brand u rybníku Rosnička. A v současné době se na ní provádí zrovna obnova. A ta třetí je okolo Lanškronských rybníků.

0: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
1: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
0: Ano, a co ještě?
1: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
0: Taky. A to hlavní?
1: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
0: To je ono.
1: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
0: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
1: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
0: Už ve středu 10. června
1: od 9 do 12
0: se na vás těší Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Pořadem Východočeské výlety se tentokrát věnujeme značeným turistickým trasám v Pardubickém kraji a po takovém obecnějším úvodu jsem už vyrazila do terénu. Jsem konkrétně na Svitavsku u chaty Rosnička a je tady se mnou Eva Fečková z Klubu českých turistů ze Svitav. My tady jsme u Rosničky. Je to výletní místo, je to možná i takový záchytný bod pro zdejší turisty, že odtud míří mnoha směry. Kam například se dá jít?
1: Například můžete dojít k památníku včelích matek, což je taková stavba věnovaná včelařům, včelým matkám, protože tam kdysi bývala základna, kde ty včelí matky chovaly. Je to stavba, která připomíná buňku z toho včelího plástu. Stojí určitě za navštívení. Pak odtud můžete dojít po těch místních značených cestách k Písníku, což je vytěžený pískový lom a je to tam teď moc pěkně upravené a můžete po lávce přejít přes část té hladiny. Potom po té značené trase se dá dojít do Kukle a z Kukle zase na Stráň a zpátky do Svitav po Žluté, což je takový okruh, který má asi 17 kilometrů.
0: To už je v podstatě takový celodenní výlet, ale.
1: To už je celodenní výlet, ale dá se to zkrátit samozřejmě, nemusíte to jít celé, dá se to zkrátit po místních cestách, nebo město Svitavy tady vyznačilo svými značkami. Dvě trasy, jedna je pro pěší, jedna je pro cyklisty, říkají tomu brandy a tam si to může ten návštěvník různě projít, tak jak mu to vyhovuje a nakolik stačí.
0: Brandy, protože této lokalitě, tomu areálu lesnímu tady se říká brand.
1: Ano, a jsou to vlastně ty značené cestičky.
0: A my se vydáváme po které? Po žluté, po červené?
1: No, my teď jsme na vozíčkářské trase, která tady vede těma lesama a dovede nás asi i k tomu Písníku. Ta vozíčkářská trasa tady byla vyznačena před několika lety a jak už ten název napovídá, taky můžou používat vlastně handicapovaní občané, měli by tady projet s vozíčkem. No.
0: Na druhou stranu netřeba to specifikovat jenom na vozíčkáře, ale třeba je to vhodné i pro maminky s kočárkem.
1: Ne, to jsem taky chtěla dodat, nebo prostě pro lidi, kteří nejsou tak fyzicky zdatní a vidíte sama, že tady zrovna je asfalt, že opak dál ta cesta je taková zpevněná.
0: My jsme popošli zhruba kilometr od chaty Rosnička, pořád jsme ale u rybníku Rosnička a vidíme první turistické značení, na které jsme narazili a je to poměrně pestré, je tady klasická modrá, pak taková svislá červená a do toho ještě našikmo zelená značka. Tak nám popište, co to všechno znamená.
1: Ta modrá je naše turistická, která je prostě klasická, označuje tu trasu, která vede z nádraží ve Svitavách. Tady ta červená, to je ta místní, kterou si tady nechalo udělat město Svitavy a podle mě by měla asi znázorňovat nějakou cestu. A tohle to je taky turistická Klubu českých turistů a je to naučná stezka. No jsou ty značky tady v takovém stavu už, jsou přerostlé, tak bych to řekla a potřebovali by obnovit.

0: Stále posloucháte pořad Východočeské výlety a já s Evou Fečkovou z Klubu českých turistů zůstávám na Svitavsku.
1: Teď se vydáme trochu dál než k Rosničce. Vy jste z Březové nad Svitavou a tam také máte řadu možností pro turisty, kteří by chtěli vyrazit do nějakého terénu. Co nabízí lokalita u vás?
2: U nás, když k nám dojedete vlakem, tak můžete vyrazit k takovému cíli, který se jmenuje dobře ukrytá rozhledna Járy Cimrmana, která stojí na pravém břehu řeky Svitavy v kopci nad dráhou, která vede ze Svitav do Brna. No a můžete se rozhlédnout do kraje. Ono, když slyšíme jméno Járy Cimrmana, tak je s tím spojená nějaká kulišárna.
1: Přesně, aby to nebyla dobře ukrytá rozhledna někde v údolí.
2: Ne, můžete se rozhlédnout a vidíte na ty kopce směrem na Poličku, na Vysočinu, na Olešnici. Je tam vidět na rozhlednu v horním lese, nebo třeba ty vesničky Rohozná. Svojanov vidět není, protože ten je v dolíku.
1: Tematicky, abychom to propojili. Dostaneme se tam po nějaké turistické stezce?
2: Jo, z náměstí tam vede zelená trasa, ta vás dovede přes lanový centrum. Je tam altán, než se dojde nahoru na rozhlednu. No a po zelené dojdete k té rozhledně, tam se můžete vydat dál, vlastně obejdete tu Březovou, napojíte se na žlutou trasu a po žluté trase můžete dojít na druhou stranu kopce, jakoby nad Bělou, a tam jsou čertovy díry, což jsou puklinové jeskyně, kde sídlí netopíři a je to zrovna chráněná lokalita. No a dojít můžete zase na nádraží do Březové nad Svitavou. Na druhou stranu z Březové nad Svitavou vede červená trasa a tu mám teda zvlášť ráda, protože ta vede přes Rudnou nahoru nad Křenov a pokračuje k Mariánskému obrazu. No a hlavně po cestě jsou výhledy a já tam mám zvlášť ráda to, když tam raší buky. Je to tam moc hezký z jara. A nebo na podzim, kdy se zase ty listnaté stromy zbarví všemi barvami a je to tam takový malebný. Takže to je jedna z tras, která se mi líbí. Ona ta červená pokračuje potom dál po tom hřebeckým hřbetu, vlastně k Tetě, přes Vysoký pole až Kanenské Studánce.
1: Které trasy máte radši? Ty domácí tady na Svitavsku nebo v Pardubickém kraji, anebo někde v zahraničí?
2: To záleží, že jo. Když třeba přijedu na Slovensko, tak se mi líbí slovenské trasy, ale většinu času stejně trávíme v Česku, takže já jsem si tady našla cestičky, které můžu projít, když prostě nemám jinou možnost někam vycestovat, že jo.
1: Tak takže správný turista ocení to, co zrovna...
2: Já, že jo, protože důležitý je dostat se do přírody, projít se, případně si najít nějaký zajímavý cíl, že jo, pro oživení toho výletu. Jinak z těch cest, který mám moc ráda, tak jsou samozřejmě ty Březovsky, že jo, protože už tam žiju řadu let a vlastně od dětství jsem se tam vždycky někde potulovala. Jedna ta cesta má i jako historický význam, dokonce je zmiňovaná v nějakých starých kronikách. A je to, ze Březové se jí říká Rudenská cesta. To rozcestí jedno je tam označený jako Rudenská cesta a byla to cestička, která spojovala vlastně tu Březovou s Olomoucí, že se tam dalo už i ve 12. století nebo ve 13. století, tam putovali kupci.

0: policii zřejmě, možná i armády, a putovali přes Jevičko do Olomouce, což je taková zajímavost, ale trošku se na to asi zapomnělo. Ta cesta místy zarůstá, což je škoda. No.
1: Rudenská cesta je tedy dnes vyznačená klubem českých turistů?
0: Jenom část ze Březové se tam jde po neznačené cestě, která vlastně tím, jak Březová je v dolíku, že, tak hodně prudce stoupá do kopce, a potom, jak se dostaneme tady na to značené rozcestí, tak už do té Rudné je to lepší. Ale je to zrovna ta část, která je historická.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
2: Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: S mikrofonem pořadu Východočeské výlety se tentokrát zabýváme turistickými stezkami, na které se v Pardubickém kraji dá vyrazit. Zatím jsme mluvili víceméně o těch takových klasických značkách, které má na starosti Klub českých turistů, ale je spousta dalších možností. Různé naučné stezky, městské okruhy vyznačují třeba samotné radnice. A jedna taková, nebo možná víc takových, je i ve Vysokém Mýtě, kde jsme právě teď s Martinou Skálovou z Vysokomýtského infocentra. Kam se dá vyrazit tady z náměstí?
2: Já bych návštěvníky obrazně chtěla přivítat u nás ve Vysokém Mýtě a pozvat je na naši Vysokomýtskou naučnou stezku, která má celkem tři okruhy. Jeden z nich je městský, druhý je duchovní a třetí je přírodní. Městský okruh my si dneska projdeme, poznáme. Je to okruh, který je zhruba kilometr dlouhý. Při jeho absolvování poznáváme jednak historická místa, památky, dozvíme se na Kortenových zastaveních o životě vysokomýtských lidí a je zaměřen především na ten historický ráz. Další naučná stezka je přírodní, ta nás zavede do okolí Vysokého Mýta, kde můžeme poznávat přírodní krásy, krajinu, vede po chodníčku, který je lemován lipami, kudy chodil například i Jaroslav Seifert, vede na Vinice, potom do lesů v okolí Velkého a Malého Chobotu a v blízkosti je také rekreační a sportovní areál Vinice, kde mohou návštěvníci aktivně si zacvičit, vyzkoušet výběhové schody nebo venkovní tělocvičnu.
1: Jak je dlouhý tenhle přírodní okruh?
2: Tento okruh je poměrně dlouhý, je 9-kilometrový, avšak samozřejmě bylo myšleno i na rodiny s menšími dětmi. Okruh lze zkrátit na 4 kilometry a tato část je vybavena edukativními prvky, kdy děti mohou si vyzkoušet zvuky dřeva nebo například vyzkoušet venkovní pekseso.
1: A pak jste říkala, že máte ještě duchovní okruh?
2: To je okruh, který je nejdelší, dlouhý téměř 20 kilometrů. Ten běžně doporučujeme spíše cyklistům. Tento okruh vede z velké části po poutních cestách. Zavede nás až do Vratslavy, což je místo, kde byla studánka se zázračnou vodou. V tomto místě se vybudovala kaplička s poustevnou, později lázně a také kostel.

0: pořadem Východočeské výlety zůstáváme ve Vysokém Mýtě. Spolu se mnou tu je v tuto chvíli Vojtěch Barcal z Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě a my se vydáváme na ten zmiňovaný městský okruh. Začínáme na náměstí Přemysla Otakara II. Něco zajímavého o tom, kde právě stojíme?
1: Těch náměstí je celá řada. Vysokomýtské náměstí patří mezi největší náměstí v České republice a pokud se budeme bavit o náměstí čtvercového typu, tak je vůbec největší v celé České republice. Má plochu více než 2,5 hektaru. Uprostřed náměstí se nachází Morový Mariánský sloup a to náměstí je od jak živa takovým přirozeným srdcem města, kde se konají různé důležité události a kulturní akce a podobně. To náměstí nemůjí historické objekty, například stará radnice z 15. století, budova staré pošty, také třeba rodný dům Bedřicha Bridla, což byl významný barokní básník.
0: V chvíli zůstaneme na náměstí, protože, jak jste říkal, je to největší čtvercové náměstí u nás, ale když už se potom dostatečně pokocháme a všechno si pročteme a dozvíme se, tak kam nás ten městský okruh vede dál.
1: Další zastavení městského okruhu je pak u Vodárenské věže. Vodárenská věž je vlastně původně hradební věž, střežila nároží městského opevnění a v 18. století byla upravena na vodárnu, která rozváděla vodu z Mlýnského potoka do jednotlivých kašen v ulicích města. Dneska už ta věž neslouží tomuto účelu a je vlastně pěkným pozůstatkem středověkého opevnění.
0: Dá se jít dovnitř?
1: Nedá.
0: Tak kam budeme pokračovat dál?
1: Dalším zastavením potom je botanická zahrada. Vlastně lemuje severní obvod městského opevnění. Vznikla už na počátku 20. století. Později víceméně zanikla, nebyla pak udržovaná jako botanická zahrada. K její obnově, byť ta poněkud skromnější míře, došlo pak poměrně nedávno kolem roku 2020.
0: Botanická zahrada je sice název, ale spíš to odkazuje na tu minulost. Dnes je to takový parčík.
1: Parčík, kde můžeme se projít kolem středověkých hradeb. Máme zde pěkný výhled na severní část města a dominantou tohoto prostoru je jedna z dochovaných hradebních bašt, takzvaná klášterská bašta.
0: Takže aby někdo nehledal vyloženě skleník ve Vysokém Mýtě. Botanická zahrada ale znamená to park, kterým když projdeme, tak se dostaneme.
1: Potom můžeme projít postupně do Jungonových sadů, což je další z parků, které lemují původní městské opevnění. No totiž ve Vysokém Mýtě máme takovou zajímavost, že vlastně kolem celého historického jádra, kolem těch hradeb je vlastně prsten parků, zelený okruh, řekněme. A i zde v těch sadech Jungonových tam máme zbytky městských opevnění. Zajímavostí zde je, že tam jsou do té hradební zdi zasazeny pamětní desky, které připomínají důležité události z dějin města. A také si tam můžeme udělat hezkou procházku směrem do prostoru bývalého hřbitova a dojdeme ke kostelu Nejsvětější Trojice, který je dalším zastavením té naučné stezky.
0: To už jsme zhruba v polovině, možná za polovinou.
1: Ano, kostel Nejsvětější Trojice je původně hřbitovní kostel a hřbitov zde kolem něj byl až do počátku 20. století. Poté byl zrušený a proměnil se v park. A vlastně zajímavostí je také, že na tom hřbitově dneska stojí také jedna z místních základních škol, základní škola Javornického. Kostel samotný ten dneska má novorenesanční podobu, má krásný štít s reliéfní sochařskou výzdobou a uvnitř se nachází několik cenných náhrobníků místních šlechticů.
0: Tenhle kostel ale není jediný, který tady máte ve Vysokém Mýtě.
1: Ano, je to tak. Tento kostel bych dokonce označil za takový méně důležitý. Hlavním farním děkanským chrámem ve Vysokém Mýtě je kostel svatého Vavřince, což je významná gotická památka ze 14. století, která je opravdu dominantou našeho města. Má dvě vysoké věže, které mají výšku 67 metrů a vévodí celému městu i širší krajině.
2: Kostel svatého Vavřince se nachází na náměstí Vaňorného, kam nás městský vysokomýtský okruh také zavede. A posledním zastavením v Havlíčkových sadech se dostáváme nejen na konec městského okruhu ve Vysokém Mýtě, ale i na konec dnešního pořadu Východočeské výlety. Ten připravila a šťastnou cestu, pokud se vydáte po některé z turistických tras, vám přeje Milena Vápeníková.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Vražda autora počítačových básní. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou básníků. ČT2. Neznámé bytosti přicházejí. Jsou to přátelé nebo nepřátelé? Slavný Oscarový film Blízká setkání třetího druhu. A ČT Art. Penězi si koupíte všechno, kromě lásky. Americký muzikál s Marilyn Monroe, jejíž nedožité z té narozeniny si právě připomínáme. Pojď, budeme se milovat. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Školy v Pardubickém kraji můžou žádat o dotace na bezplatné stravování pro vybrané žáky a studenty. Prosetín na Chrudimsku získal titul Zelená obec. Na polích v Česku končí toxická hnojiva, zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. A dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů Celsia. Polední zprávy pro vás připravil Vilém Branda, vítám vás. Až do konce června můžou mateřské, základní a střední školy v Pardubickém kraji žádat o dotace na obědy zdarma pro příští školní rok. Pomoc je určená žákům a studentům, kteří jsou ze sociálně slabých rodin a nemají peníze na školní stravování. Kraj plánuje rozdělit školám asi 11 milionů korun.
2: V tomto školním roce dostává obědy zdarma 1200 dětí a žáků z 84 škol. Nárok na podporu mají žáci z rodin nezaměstnaných a samoživitelů, anebo z rodin zatížených dluhy a exekucemi a růstem životních nákladů. Program má snižovat riziko sociálního vyloučení a zlepšovat stravovací návyky u dětí. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Prosetín na Chrudimsku získal titul Zelená obec. Zvítězil v kategorii soutěže do 1 000 obyvatel. Porota hodnotí hlavně přístup k ekologické udržitelnosti, úspoře energií nebo využívání inovativních technologií. Spolu s oceněním získal Prosetín taky prémii 300 000 korun. V areálu evangelického kostela ve Slatiňanech pokračuje festival Souznění. Benefiční akce dnes nabídne vystoupení pěveckých souborů a taky koncert muzikantů s handicapem. Program začíná v 15 hodin a výtěžek akce je určený na charitativní účely, dodává za organizátory Iva Rizová.
3: Výtěžek z koncertu a z prodeje různých jarmarečních výrobků poputuje do Modletína, kde je areál chráněného bydlení a chráněných dílen.
0: Někteří čeští zemědělci používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomně.
4: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za nelegální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisti na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu a taky mladého muže. Tomu v případě prokázání viny hrozí až 2,5 roku vězení.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, ty budou na horách četnější. K večeru pak bude oblačnosti postupně ubývat. Denní maxima 22 až 25 stupňů Celsia, na horách bude kolem 17. Pované zpočátku slabí, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, tlak slabě stoupne nebo se měnit nebude a bio je na prvním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nemáme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V týdnu nebývá nic slavnostnějšího než nedělní oběd, svíčková na talíři, odpočinek a k tomu dnes i slunce. A dáme si taky písničky podle vašeho gusta, jako takový desert. Servírovat budeme až do 13. Pojďme si to užít. Jsme Český rozhlas Pardubice.
1: Písničky od srdce se Zdeňkem Novákem.

0: telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Pardubice je 726 46 48 48.
1: No a nebo nám až do 13. můžete psát na studio.pardubice@rozhlas.cz a taky je tu spojení prostřednictví s SMSky. To vyťukáte Pardubice, uděláte mezeru a odešlete svůj krátký vzkaz na číslo 90 011 04.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A psali jste si dopředu, samozřejmě ta přání tu máme připravená jedno za druhým a budeme je postupně vyřizovat v ty okamžiky, kdy třeba nebudete telefonovat. Takže máme tu prosbu o písničku Jednou to pomine od Radúzy bratrovi Karlovi Kopeckému ze Svitav k jeho 57. narozeninám. A to přání zní takhle. Kájo, přejeme ti všichni hlavně hodně zdraví a svatý klid. A kdyby toho klidu bylo moc, pust si Radúzu na plné pecky, vezmi laděnu dokola a pořádně to oslavte. Tak tenhle vzkaz a tohle přání posílá sestra Zdena s rodinou.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: No a v nich jsme vám na přání nabídli Radůzu, Jednou to pomine. Teď tu budeme mít další přání telefonické. Koho zdravíme? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne do rádia. Tady Tonda ze Žamberka.
1: Zdravíme vás, pane Antoníne.
2: A chtěl jsem se zeptat, jestli tam máte skupinu George and Beethoven.
1: Zkusíme to najít. Prosím, stlumte si rádio, protože máme tam ozvěnu a já to zkusím tady zatím vyhledat. George. Zatím to tady nevidím. Víte co? Co kdybychom to vyřídili za chvíli? Já myslím, že během další písničky to třeba stihnu najít, ale nevím přesně, jak se to píše. Napsal jsem George and, ale nic mě to nenašlo zatím.
2: George a Beethoven.
1: Mm-hmm. No uvidíme. Podíváme se na to, jestli to později najdeme. Pro koho to bude?
2: No pro mě, už jsem dlouho neslyšel pořádné rock and roll.
1: Výborně. Tak já se omlouvám, za chvíli to zkusím najít, jestli až budu pečlivější, se mi to podaří vyhledat. A mezi tím tady vyřídím ještě jedno přání. Mám tady SMSku. Paní Zdena ze Svitavska nám napsala: dobré odpoledne, milé rádio, zahrajte prosím, tohle je raj, všem pro dobrou náladu, radost a pohodu. Hrajete super, tak to děkujeme. A já, pane Antoníne, mezi tím, co bude hrát skupina Argema, tak zkusím najít, jo, ale neslibuju.
2: Děkuju pěkně.
1: Když tak najdu jiný rock and roll, jo?
2: Ano.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju. Naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: No, kdo jste poslouchal před chvílí, tak víte, že jsem byl ve spojení s panem Antonínem, s panem Tondou ze Žamberka a slíbil jsem, že zapátrám. Napnul jsem všechny síly a pane Antoníne, já myslím, že jsem našel něco, co se vám bude líbit, takže George and Beethovens, máme tu něco v hudebním archivu a bude to, myslím si, jak budou přibývat sekundy a sekundy té písničky, docela nářez. No, tak jdeme na to.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: ten rock and roll měl a stále má něco do sebe. Co říkáte? Úplně nám rozsvítil nedělní odpoledne. Tady je Český rozhlas Pardubice a hlásíme, že je 12 hodin, k tomu 23 minuty. Hned budeme v písničkách Od srdce pokračovat v našem vysílání za malý okamžik.
1: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze Saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Je to tak, dnes po 18. hodině díl druhý a jestli chcete předtím slyšet díl první, tak je tu náš web pardubice.rozhlas.cz. Můžete psát třeba i na formuláři přání do písniček Od srdce. Ty jsou právě tady a teď.
3: Písničky Od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jiřinka Wegnerová nám napsala: pěkně prosím, smutně koukám, zahrajte prosím pro mého miláčka Honzíka Dupala do útěchova písničku od Evy Farné Boomerang, posílá jeho budoucí manželka Jiřinka Wegnerová. No tak samozřejmě, tohle musíme splnit. Podej mi.

Eva Farná nás potěšila ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde vám servírujeme písničky od srdce, voláte nám, píšete nám, tak co tu máme dál, nesmím nic zanedbat, už to tu vidím, posluchačka Lída napsala, milý pane redaktore, zahrajte prosím písničku od Valdemara Matušky, jo, třešně zrály, ta se hledala sama úplně, to je známá písnička, paní Danušce Uhlířové z Radhoště k jejím krásným včerejším narozeninám, mnoho zdraví, spokojenosti, pohody a krásných dnů jí přeje právě Lída. Tak jsme vyřídili a teď věřím, že si budeme všichni společně s Valdemarem Matuškou broukat i tuhle písničku. Ta taky nikdy nestárne.

vyloženě dříve narození, kteří si nespojujeme tuhle písničku třeba s mládím dětstvím, ale pořád je krásná. A mám vždycky radost, když nám napíšete z nějakého kolektivu, že vás někde sedí víc a posloucháte, máte puštěné to rádio, třeba v nějakém domově pro seniory. A to se stalo a jsem moc rád, že to přání můžu splnit. Tak já ho přečtu, jo. Přišlo na studio.pardubice@rozhlas.cz. Máte tam moderní technologie a i z toho domova pro seniory k nám proudí maily. To je krása. Dobrý den. Jsem důchodce a moc bych si přál, kdybyste pustili písničku od Jošky Černého, Ej od Buchlova. Je to pro nás do domova důchodců, pro bývalý zámečníky. Máme rádi křížovky a sci-fi. Zikmund drahokoupil a píše, že pochází z Varnsdorfu. Pane Zikmunde, Joška přání, Joška Černý. Ej,

chybí jen vínečko bílé. No možná, že ho máte teď po obědě na stole. 12 hodin 36 minut. Český rozhlas Pardubice vysílá Písničky od srdce. A další parta nám napsala, akorát, že Domov pro seniory teď střídá myslivecké sdružení. Milé rádio, prosím o zahrání pro pořadatele mysliveckého sdružení, že včera uspořádali pro obec Přívrat a okolí moc vydařenou akci. Myslivecká bašta na statku v Přívratu. Výborné občerstvení a jiné dobroty. Moc děkuje účastník akce Mirek. No tak jsem vyřídil. Chtěli byste nějakou písničku z lesa, tak jsem vybral tuhle.

0: Tak ještě jednou zdravíme na statek u Kubů v Přívratu.
1: Doufám, že se vám písnička líbila.
2: Na cestách s Petrem Voldánem.
3: Tentokrát se dovíte, jak se žije v exotické Venezuele, ale i studuje v Americe. Na cestách s Eduardem Freislerem, novinářem a cestovatelem, vítězem ceny Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku 2025. Proč lidé nemají nic z bohatství země s největšími zásobami ropy na světě a jak snášel život v tropech. Hlavně za světlými i temnými stránkami Venezuely, ráje v rozkladu, vás vezmeme v pondělí, jako obvykle po 18. hodině.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
5: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
4: Ano, a co ještě?
5: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
4: Taky. A to hlavní?
5: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
4: To je ono.
5: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
4: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
5: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
4: Už ve středu 10. června
5: od 9. do 12.
4: se na vás těší Jitka
5: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A teď by to chtělo něco klidnějšího a taky vzpomínku. Maminka Boženka píše, chtěla by písničku se vzpomínkou na Marcelku. Variace na renesanční téma, je to píseň, která se jí líbila.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: 13. hodina se neúprosně blíží, ale ještě máme nějaký čas, nějakých dobrých 17 minut, proto splnit vám písničková přání, vyřídit pozdravy. Tak teď tu máme dvojitý pozdrav, protože paní Míla, jestli se nepletu, se shodla ještě s Dočekalovými. Obě dvě, nebo oba dva posluchači, si přejí stejnou písničku, tak já to vyřídím postupně. Takže Míla napsala: zdravím a prosím zahrát písničku Hory od Opět a Radeček všem, kdo vyráží do hor Železných, Orlických, Jizerských, Krkonoš. Tak, paní Mílo, vyřídil jsem. A Dočekalovi zase píší: zahrajte písničku Hory Hance Němcové, Lence Kolářové a Denise Pokorné pro pohodový den plný radosti a sluníčka. Tak jedeme na hory.

0: Český rozhlas Pardubice právě teď.
1: Máme tu dobrou zprávu. Kateřina Siňáková získala na Roland Garros 4. titul ve 4 hře. Podrobnosti určitě nabídnou naše zprávy. Teď ale nesmíme příliš dlouho váhat, abychom ještě stihli vyřídit přání od Matěje, kterému je 9 let, má rád písničky a tak nám napsal do písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Chtěl by poprosit, zda byste mi pustili písničku, teď grillujeme s babičkou, tatínkem a maminkou. Puste nám prosím písničku Despacito. Děkuje tady Matěj ze Železných hor. Tak zdravíme z Pardubic tam na jih. A Matěj, jak si to přeješ? Tak to bude, jdeme na to.

0: Který jazyk se hodí do písniček? Samozřejmě španělština, tohle byl důkaz. A paní Jiřinka od Moravské Třebové volala při téhle písničce, že když už slyšíme tu španělštinu, takže by chtěla taky něco italského. To se taky hodí do písniček, tenhle jazyk, vidíte? Tak jdeme na to. Ricky Poveri. 12 hodin, 51 minuta, posloucháte Český rozhlas Pardubice, teď tedy s italskou náladou.
1: O šeri, šeri.

0: Tak to byla trocha té italštiny. 12 hodin 54 minuty. Co je před námi? Tak písničky od srdce, podvečerní vydání po 17. hodině. Už teď můžete schromažďovat svá přání a psát je do e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Tak to jen dejme si vědět dopředu. Za chvíli zprávy a potom rozhlasová show Rozhlas jede za vámi. Byli jsme v Telči. Hosty Aleše Cibulky byli Martina Viktorie Voborníková Kopecká a třeba taky zpěvák Martin Chodůr. Tak tohle je před námi, nenechte si to ujít. No a do 13. hodiny nás doprovodí třeba Jesená láska a taky Kateřina Marie Tichá. Tak příjemný poslech Českého rozhlasu Pardubice v neděli 7. června roku 2026 přeje Zdeněk Novák.
1: Láska je strašně bohatá, láska ta všetko slúbí, no ten

0: úspěchu Kateřiny Siňakové už od nás víte a motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo v Maďarsku. Další zprávy právě teď.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Po dvouleté rekonstrukci znovu otevřelo muzeum v Moravské Třebové. Silničáři chystají opravu mostu v Hrochově Týnci. Cestování vlakem budou v létě komplikovat opravy a bude polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Po dvouleté rekonstrukci se o víkendu znovu otevřelo veřejnosti muzeum v Moravské Třebové. Návštěvníkům nabízí zcela novou, tematicky členěnou expozici, která přibližuje nejen historii města a regionu, ale taky příběhy a zajímavosti z různých koutů světa. Pokračuje muzejnice Lucie Žáková.
3: Především jsme tu expozici rozšířili a doplnili o předměty, které nejsou tedy jenom z cest kolem světa, ale týkají se i Moravské Třebové. Jako například portréty významných osobností, archiválie anebo sochy.
1: Oprava mostu na hlavní trase v Hrochově Týnci začne v polovině června. Provoz na silnici číslo 17 tam bude částečně omezený několik měsíců. Rekonstrukce má stát víc než 26 milionů korun. Omezení potrvají do listopadu, informují o tom silničáři. Před starou radnicí na Velkém náměstí v Hradci Králové vzniká nová pobytová zóna. Asfalt vystřídal mlatový povrch a na místě přibyly taky lavičky a betonové bloky. Náměstí, které aktuálně slouží především jako parkoviště, připravuje radnice tímto krokem na celkovou rekonstrukci. Začít by mohla v roce 2028. Cestování vlakem po republice budou komplikovat v letních měsících vedle výstavby tratí i jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musí připravit i například v úsecích Běšiny Klatovy, Mimoň Jablone v Podještědí nebo Kaštice Žatec. Symfonický orchestr Českého rozhlasu oslavil v pražských Riegrových sadech 100 let od svého vzniku. Na koncert pod širým nebem přišly tisíce lidí. Na programu byla hudba Dvořáka, Wagnera i Smetany.
4: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu. Jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky se rád poslechnu něco.
5: Vy jste vzali syna sebou?
4: Jasně, on to taky má rád.
5: Jak se ti to líbilo?
6: Moc.
7: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
6: Bylo to nádherný.
5: A co se ti líbilo nejvíc?
6: Asi ta Vltava.
7: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
8: Pro mě je to srdcová záležitost. Teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočery jako v roli šéfdirigenta.
7: Oslavy 100 let výročí rozhlasového orchestru budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky, ty budou na horách četnější. K večeru bude potom ubývat oblačnosti. Denní maxima 22 až 25 stupňů Celsia, pované zpočátku slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Silnice mezi Lázněmi Bohdaneč a Starými Ždánicemi je tento víkend částečně uzavřená. Důvodem je konání akce Checkman Triathlon. Na místě je vyznačená objízdná trasa a celé omezení by mělo skončit dnes v 16 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
9: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
10: Dobrý den.
9: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
10: Já jsem i vyšší.
9: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
10: No, necelý.
9: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
10: To už nemůžu právě.
9: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
10: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavit Zachariáš Hradce v 16. století a je to vlastně takový velký mejdanový pokoj, který sloužil vlastně k různým kulturním akcím i v průběhu 18. století, kdy do tohohle prostoru vystavili zámecký divadlo. Takže my dneska tomuhle prostoru s oblibou říkáváme divadelní sál a vždycky návštěvníci se podivují, kde je to divadlo. Pak přichází ta pointa v tom, že teda bylo za první republiky zrušené, ale to pojmenování divadelní sál tomuhle prostoru zůstalo do dneška.
9: Pane kasteláne, blíží se léto, my Češi turisté vyrážíme na hrady a zámky, máme to rádi. Na co nalákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
10: Já vždycky říkám, že Telč a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
9: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
10: Děkujeme a budeme se moc těšit.
9: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
11: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
9: Mejdan, řekněte, takže, jsme hodobní sály.
11: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
9: mejdan, ano, ano.
11: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky, je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
9: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa, kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
12: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
9: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
12: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
9: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba, kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali?
12: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To, no. Jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu. To není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
9: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru? Nebo
12: ne, já doufám, já se vyhodím sama, ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
9: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
12: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
9: To zkoušíte a čekáte, správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
12: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
9: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je, se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
12: No ale nemám kartičku.
9: Mě fascinuje, jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na dvojce?
12: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
9: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
12: Aha, dobře. No. To zní nadějně.
9: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
12: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
9: A to jste měli.
12: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
9: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici? Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlas jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
13: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma, jsi tady prvně, co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona si zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy jsi vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovin, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc.
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady? A jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet, třeba si nosí hodinky a ví, že nevím, v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud u toho přijímače nebude, tak to neuslyší a to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je vo fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres a v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere, ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní, no, tak
1: ne,
3: to udělalo.
1: To já vás ještě drobně rozřípu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já, když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh, posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: A... No to vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchechtnou se taky? Nebo
3: ne,
1: si řeknou, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako
3: ne,
1: nehodí?
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát. No, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším vydáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme Umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: to co je... se nelíbí.
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen. Klub...
1: Je to je hezký, to je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherně krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zas tak často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo poplácá po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v posledních době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jenom i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23. 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšili, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říká, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního? Budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošičku jakou tou mladší, trpnější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom, aby se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na

0: vás na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezena, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televizi fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
1: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníku zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
1: My děkujeme.
0: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že oni se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom dennodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
1: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
3: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
0: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českého rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tohle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
1: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodůr, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vype Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové, pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAP rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to jste vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď. Bejvávalo. Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées. Lenka se hlásí.
5: Třeba za C?
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11letý kluk?
3: No na klarinet. Varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané. A je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a smrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z patřičné vejšky, ale ne zase z příliš velký vejšky, jako třeba astronauti, protože ti pro bezčížnej stav kolikrát nemají ani časy všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná výška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Wericha jsme poznali. Lenko, tak by byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala, přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické vodárny zkontrolují kanalizační poklopy. Reagují tak na nedávný pád dítěte do šachty v Holicích. Východočeské muzeum v Pardubicích získalo osobní zápisník velitele skupiny Silver A. Drážní úřad chystá legislativu pro provoz vlaků bez řidiče. A zítra bude slunečno, teploty až 28 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Pardubické vodárny prověřují příčinu nedávného pádu malého dítěte do 4 metry hluboké kanalizační šachty v Husově ulici v Holicích. Dítěti, pod kterým se zhouplo víko, se nic nestalo. Kanalizační poklop provizorně zabezpečili hasiči a policisté. Vodárny ho pak vyměnili. Mluvčí VAKu Pardubice Vendula Horáková říká, že kvůli nehodě nařídí preventivní kontroly všech kanalizačních poklopů.
2: Vodovody a kanalizace spravují v regionu 29 047 kanalizačních poklopů. Jejich stav je kontrolován v rámci pravidelných ročních prohlídek a zároveň průběžně při provozní činnosti našich pracovníků v terénu.
0: Pardubické východočeské muzeum zařadilo do svých sbírek osobní doklady a zápisník Alfréda Bartoše. Cenné dokumenty byly desítky let v soukromém vlastnictví. Podle historiků přinesou nový pohled do života velitele paraskupiny Silver A a jedné z nejvýznamnějších postav československého domácího odboje. Vystavené budou od poloviny července ve vstupních prostorách Pardubického zámku. Zájemci si je můžou prohlédnout taky online, říká kurátor sbírky Pavel Tašek.
3: Uvidět je můžou na našem publikačním portálu Klíč ke sbírkám, kde máme je kompletně zdigitalizované, naskenované i ten zápisník, kompletně všechny stránky, včetně té vložené básně, takže tam si to můžou v pohodlí prohlížet.
0: Drážní úřad začíná připravovat legislativu pro provoz autonomních vlaků a tramvají bez řidiče. Zároveň s tím vytvoří bezpečnostní podmínky a požadavky pro dopravce i správce drah, aby mohla autonomní vozidla fungovat v běžném provozu. Českému rozhlasu to řekl ředitel technické sekce úřadu Radek Šafránek. Drážní úřad podle něj chce předložit změnu legislativy ministerstvu dopravy zhruba za rok. Na mši papeže Lva 14. pod širým nebem vyrazilo do ulic Madridu víc než milion lidí. Papež je mimo jiné vyzval, aby projevili svou katolickou víru tím, že budou pomáhat druhým. Řekl taky, že Bůh se sotožňuje s chudými, utlačovanými, osamělými a opuštěnými.
4: Sport.
0: Tenistka Kateřina Siňaková má 11. grandslamový titul v ženském deblu. S Taylor Townsendovou ovládla Roland Garros. Česko-americký pár porazil ve finále Srbku Kruničovou a Danili Novou z Kazachstánu 6-2 a 7-5. Rozhovor s Kateřinou Siňakovou uslyšíte v našem vysílání v této hodině. A sportovní lezec Adam Ondra postoupil na domácím světovém poháru do finále v lezení na obtížnost. V semifinále obsadil 5. místo.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech bezoblačná a teploty klesnou až na 8 stupňů Celsia. Zítřek bude potom v Pardubickém kraji slunečný, čekáme jasno až polojasno, maxima 25 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18. Foukat k tomu bude slabý proměnlivý vítr a rozptylové podmínky zítra ráno nepříznivé, během dne potom většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu se zraněním právě teď řeší v Heřmanově Městci, a to na náměstí Míru, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ano, chce to pozornost a opatrnost za volantem. Tenistka Kateřina Siňaková, jak jste slyšeli, slaví zisk 11. grandslamového titulu v deblu. My netrpělivě čekáme, až k nám z Paříže doputuje rozhovor s vítězkou, tak to je před námi v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice, které pokračuje ve 14 hodin a 4 minuty. Ale taky se zastavíme u nás v kraji, egyptské mumie, japonské meče, ale i moravská Třebová v 19. století. Co s tím? To si můžete všechno prohlédnout v opraveném městském muzeu. Otevírá se po 2 letech a my vám ho představíme už za chvíli. Taky dáme slovo meteorologovi, aby řekl, jak odstartujeme příští týden, co se počasí týče. Do toho přidáme písničky, které nestárnou. Tak co je před námi? Třeba si dáme Lucii Bílou, Beatles, anebo kapelu Kryštof. Tu právě teď.
1: dopoledne se Zdeňkem Novým.

0: Tihle chlapci vždycky udělají radost. Nabídlo je vám dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Máme web a na něm jeden zajímavější titulek než druhý. Třeba, co je lepší, prací prášek nebo gel? Výhody i nevýhody porovnává inženýrka chemie z Univerzity Pardubice. Pak je tu taky článek s titulkem Zažít v akci byste ji nechtěli. Už jen pohled na šlapací zubní vrtačku děsí. Mrkněte na náš web, je tam i reportáž k poslechu. Stejně tak na téma omývat nebo neomývat maso. Pátrala Marie Tomsová. Vy si tam můžete poslechnout odpověď, a nebo v našem vysílání, protože neděle Marie Tomsové to bude přibližně za 20 minut. Tak to je před námi, ale teď si řekněme, jak bude.
1: Počasí.
0: Meteorolog Jaroslav Tuček se zastaví ještě u výhledu na nedělní odpoledne.
2: Ta okluzní fronta už se posunula na Moravu, takže za ní se nám ta oblačnost protrhala, takže budeme mít dneska polojasno až oblačno, s tím, že výjimečně se nějaká přehánka vyskytnout může, pravděpodobnost je velmi malá. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Dnešní maximální teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách to bude 15 až 18, bio na stupni číslo 1 mírná zátěž.
0: Bio jednička, to je dobrá zpráva. No a co začátek nového týdne, třeba předpověď na pondělí?
2: Zítřejší den bude asi nejteplejší z té poslední epizody, co tu máme za sebou, ale pak se ochladí. To znamená, v noci budeme mít jasno až polojasno, nejnižší noční teploty budou od 11 do 8 stupňů. Vítr v noci by neměl foukat vůbec, bude málo míst, kde foukne tak maximálně metr a bude to proměnlivý vítr, ale jinak, jak říkám, většinou foukat nebude. Přes den slunečno, teplo, to znamená jasno, polojasno, večer od západu pak bude přibývat frontální oblačnosti, ale ještě zítra beze srážek. 25 až 28 stupňů Celsia, to budou maximální teploty, na horách 17 až 20 a vítr, ten bude foukat slabý proměnlivý po většinu dne, večer potom od východu až jihovýchodu a rychlost bude mít 1 až 4 metry za sekundu.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pro Pardubický kraj vysíláme na frekvenci 104,7 FM. V Pardubicích a okolí nás naladíte na frekvenci 101, na Svitavsku 102,4 a na Orlicko-Ústecku na frekvenci 98,6 FM. Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: životě.
1: 14 hodin 18 minut, teď si nalijme čistého vína. Tak řekněme si, kdy jste naposledy byli v Moravské Třebové? Vy, co tam bydlíte, tak neodpovídáte, vy, co jste z okolí, tak asi taky ne, možná řeknete včera, ale mnozí, kteří jste třeba z Pardubic a okolí, tak odpovídáte, no, to už je let, a nebo, no, tam jsem vlastně pořádně nebyl nikdy. Tak vzhůru tam sbírka japonských mečů, mumie mladé ženy nebo mumifikovaná zvířata starých Egypťanů. Nejen to najdete v nově opraveném městském muzeu Moravské Třebové. Návštěvníkům se otevírá po dvou letech. My jsme tam vyslali reportérku Barboru Soukupovou, tak si teď poslechněte reportáž.
2: Je to úžasný, je to úplně něco jiného. Nejvíc mě zaujal egyptská, prostě vůbec mumie, ta naše RR, prostě budova muzea prokoukla.
3: Myslí si paní Marie, muzeum nechal před 120 lety postavit americký obchodník a rodák z Moravské Třebové Ludwig Holzmeister. Dovnitř nechal uložit artefakty ze svých cest po Asii, Africe a Austrálii. Hned v úvodu nové stálé expozice návštěvníky vítá obrazovka s jeho pohyblivou podobiznou.
4: Jmenuji se Ludwig Vincent Holzmeister. A narodil jsem se roku 1849 zde v Moravské Třebové do vážené měšťanské rodiny. Své sbírky jsem budoval s jasným cílem ukázat krajinu, krásu a rozmanitost cizích kultur.
3: A to se podařilo, lidé se seznámí s předměty například z Číny, Japonska, Indie nebo Egypta, nově ale také v kontextu s Moravskou Třebovou, říká autor expozice Pavel Onderka.
5: Expozice je rozdělená do pěti sálů, kdy první sál vlastně návštěvníka uvede do Moravské Třebové ve 19. století a společně s Ludvíkem Holzmeistrem se v následních sálech vydává na cestu kolem světa, tak jak ji uskutečnil na počátku 20. století. Exponáty jsou v rámci nové expozice prezentovány podle nejnovějších trendů v muzeologii, včetně světové muzeologie, a dostávají vlastně adekvátní prostředí tak, aby mohly vyniknout.
3: A to je patrné i u nejcennějšího exponátu mumie Hereret, která je nově nasvícená, doplněná o videomateriály a zasazená do potemnělé místnosti, která má připomínat hrobku. Jednotlivé části nové expozice jsou rozdělené podle zemí, odkud pocházejí artefakty, a u každé hraje jiná pro danou oblast typická hudba. Kromě mumie ženy můžou návštěvníci vidět také mumifikovaná zvířata, staré egyptské sošky, orientální nádobí nebo japonské meče. Celou budovu nechalo město uvnitř zmodernizovat a obnovit za zhruba 70 milionů korun. Hlavní záměr byl vrátit interiéry do původní podoby, říká ředitelka muzea Monika Marhounová.
6: Původní stav znamená hlavně povrchy, protože v 90. letech tady probíhala velká rekonstrukce, ale vzhledem k tomu, že budova byla silně postižená dřevomorkou, museli veškeré dřevěné prvky jít pryč. Parkety, které byly v expozicích, musely jít pryč, byly nahrazeny vlastně dlažbou, stejně tak bylo zničeno teraco původní a vznikla vlastně dlažba po celé budově.
3: Jak se muzeum po úpravách změnilo, docenuje pan Albín.
7: Řekl bych, že teďka to je o hodně jako lepší, no. I to moderní zpracování nebo těch světel a jako celkově.
3: Muzeum je otevřené denně mimo pondělí. Z Moravské Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: máme jen sebe.
1: Vy, kteří jste byli u nás v Českém rozhlase Pardubice před pár týdny na Dnu otevřených dveří, měli jste možnost se setkat nejenom s moderátory, kteří vás zdraví ráno, dopoledne, odpoledne, ale také s naší kolegyní Marií Tomsovou, která chystá rubriku Neděle Marie Tomsové do našeho právě nedělního vysílání. Hodně jste si ji ptali, povídali jste si, bylo to fajn. A Marie samozřejmě nezahálela ani tento týden, aby se společně s vámi zastavila u pověr z kuchyně. Tady to je.
2: Přeji vám hezkou neděli u rádia. V jednom tištěném týdeníku jsem se dočetla zajímavé informace, které vyvracejí vžité mýty o vaření, což je oblast, se kterou se potká či utká většina z nás. Od jakživa jsme byli poučováni, že maso se musí před přípravou důkladně umýt, údajně z hygienických důvodů, protože než se dostane do naší kuchyně, může se válet bůh ví kde. A tak pro jistotu šup s ním pod kohoutek. Ale to je chyba, protože tím se možná odstraní nějaký ten chlup, ale rozhodně ne bakterie. Ty se naopak s kapkami vody mohou rozstříknout až skoro metr od kohoutku a pokrýt vše, co je v dosahu. Nejvíc patogenů, často i salmonela, je na mase kuřecím a tak jediný spolehlivý způsob, jak se bakterií zbavit, je pořádná tepelná úprava. Máte-li kuchyňský teploměr, pak kuře potřebuje nejméně 80 stupňů, vepřové a hovězí o něco míň. Takže hlavně pozor u grilovaného kuřecího. Maso rozhodně nesmí být krvavé. Jinak je tomu ovšem u takzvaného krvavého stejku. Protože ona červená tekutina, která z něho po úpravě vytéká, není krev, ale šťáva. Vědecky voda s proteinem myoglobinem. Ten transportuje kyslík do svalu. Krve jsou zvířata po smrti zbavena. Jednak kvůli lepší chuti masa, jednak kvůli jeho větší výdrži. Další mýtus patří houbám. Prý se nesmí ani ohřívat, ani mýt. Nic se ale nestane, když je druhý den ohřejeme a sníme, pokud ovšem nejsou jedovaté. Můj tatínek, náruživý houbař, mě nabádal, že mám úlovky jen očistit nožem. A babička to navíc jistila důkladným otíráním hlaviček vlhkým hadříkem. Vodou by prý houby nasákly a zkazilo by jim to chuť. Vyzkoušela jsem a není to pravda. Propláchnu houby v cedníku a pokud nejsou červivé nebo plesnivé, přežijí v klidu, stejně jako my, i to ohřívání. Jak je to vůbec s ohříváním jídla? Představte si, že nejzdravěji dopadla mikrovlnka, protože má nejkratší výkon a zachová tak v potravině nejvíc živin i vitamínů. Například brokolice, vařená v mikrovlnce, si zachová vitamínů 90%, kdežto klasicky ve vodě na sporáku jen 50%. No, a když do vody přidáme sůl hned na začátku, přijde do varu později než bez ní, takže solit až po varu. Vžitá rada pro vaření těstovin přikazuje přidat do vody trochu oleje, že se pak nebudou lepit. Hloupost. Olej totiž plave na povrchu vody, takže těstoviny se sice lepit nebudou, ale nenalepí se na ně pak už ani omáčka. Takže olej zásadně až na těstoviny zcezené. V receptech na pečení většinou nechybí příkaz prosejte mouku. A to je správně. Nedej bože nejen kvůli možným larvám či červům, ale i proto, že se mouka provzdušní a líp pak pracuje v těstě. Úžasnou úsporou vody i času je myčka. Ale profesionální kuchaři a kuchařky by do ní nikdy nedali nože. Můžou se tam stupit, nebo je mohou poničit silné mycí prostředky. Stejně tak do myčky nepatří dřevěné rukojeti a prkénka, litinové

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že účinky velkého zemětřesení, které v polovině 18. století srovnalo se zemí Lisabon, byly cítit i u nás? 1. listopadu 1755 postihla hlavní město Portugalska katastrofa. Zemětřesení následované vlnou tsunami. Připravila o život 40 000 lidí, asi pětinu všech obyvatel. V troskách zůstalo asi 85% staveb. Ačkoliv bylo epicentrum daleko v Atlantiku, seismické vlny se přenesly skrz kontinentální desku až do Čech. Náhlé a silné otřesy půdy vedly k poruchám v podzemních strukturách a zlomech, což způsobilo výrazné změny v chování termálních pramenů v západočeských lázních, zejména v Karlových Varech. Voda v karlovarských pramenech se bezprostředně po zemětřesení skalila a na určitou dobu přestala stříkat. Následně se změnila intenzita vývěru, byl mnohem intenzivnější a vzrostla jeho teplota. Po čase se vývěry opět ustálily na své normální hodnotě. Karlovy Vary totiž leží v seismicky aktivní oblasti, což prameny činí citlivými na tektonické pohyby i ve velké vzdálenosti.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: sedával tiše nad sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Kolik je hodin? 14.52. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Pardubice. Připomínám, tenistka Kateřina Siniaková slaví zisk 11. grandslamového titulu v deblu. My stále čekáme na rozhovor přímo z Paříže právě s vítězkou. Tak máme v plánu vám ho nabídnout v dobrém odpoledni, které posloucháte. No, Český rozhlas Pardubice, nejenom naše stanice, ale i všechny ostatní stanice Českého rozhlasu se s vámi rádi setkávají. Tak třeba příští týden se potkáme v automatických mlýnech, ale na zárybnici host Milan Drobný a nahrávka před prázdninových záletů. Na 1. září pro vás chystáme koncert, kde bude, s kým bude. Počkejte si, ještě vám to neřeknu, ale chceme se s vámi potkat. No a včera byl taky koncert, včera bylo taky setkání. Piknikové deky, skládací židličky a tisíce lidí poslouchající Smetanu, Dvořáka nebo Wagnera. Tak vypadal včerejší večer v pražských Riegerových sadech. Symfonický orchestr Českého rozhlasu tam koncertem pod širým nebem zahájil oslavy z tého výročí svého vzniku. Program si užívali milovníci klasické hudby i rodiny s dětmi.
2: No je to bomba, já miluju prostě tu vážnou hudbu, jako nejsem nějaký odborník, ale vždycky se rád poslechnu něco.
3: A vy jste vzali syna sebou?
2: Jasně, on to taky má rád.
3: Jak se ti to líbilo?
4: Moc.
3: Vy jste měli i sebou piknikovou deku, jsem viděla, že jste balili.
2: Jo, jako je to úžasný, že to je venku, je to úplně naší atmosféra, než když to je někde v sále, že?
5: Říká pan Petr, který přišel na koncert se synem Danielem. Dětí bylo v publiku až do pozdních hodin, kdy koncert skončil spousta.
4: Bylo to nádherný.
3: A co se ti líbilo nejvíc?
4: Asi ta Vltava.
3: A chodíš často na klasickou hudbu?
4: Oni rodiče jsou muzikanti, tak někdy chodím takhle na koncerty, no.
3: A je to poprvé takhle pod širým nebem?
4: Asi jo, možná.
3: Vidím, že byste tady měli s sebou i karimatky.
4: Jo, byli jsme připraveni. Podaří se vydařilo.
3: Počasí se vydařilo. A kolik je ti roku?
4: 10.
3: Takže 10letý Tonda tady přišel i ségra, přišla s tebou?
6: Jo, bylo to krásný.
5: Do Riegerových sadů přijela s dcerou i paní Blanka.
7: Mně se to strašně líbilo, protože si myslím, že tady byla úžasná jakoby skladba lidí, který by se nikdy prostě nesešli v koncertní síni. A strašně se mi líbilo, jak tady bylo těch dětí malých spousta, to bylo fakt paráda. Krásný. A jsme z Roudnice, chci říct, takže jsme jeli až z Roudnice.
5: Za dirigentským pultem se v průběhu koncertu střídala Robert Jindra s Petrem Popelkou.
8: Pro mě je to srdcová záležitost teďka vlastně naposledy v Praze dirigovat Sočer jako v roli šéf dirigenta. Je to úžasný v tom, že jsme tady, já nevím, vzdušnou čarou 300 metrů od Vinohradské 12, kde sídlí celý Český rozhlas, teda pražský, a tam je studio číslo 1, kde orchestr zkouší, takže vlastně jsme opravdu kousíče, co by kamenem dohodil od domova takzvaného. Je tady, kde lidi sedějí na stráni, tak je tady naprosto ojedinělej, jako neokoukaný výhled na Hradčany a na Prahu, takže v tomhle je to tady speciálně.
5: Celý záznam koncertu rozhlasových symfoniků z Riegerových sadů si můžou lidé poslechnout na YouTube kanále Českého rozhlasu. Oslavy 100 let orchestru pak budou pokračovat v celé jeho příští sezóně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
5: 15 hodin.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Léčebna dlouhodobě nemocných v Poličce otevřela první zrekonstruované patro. Majitelé a chovatelé budou muset každého psa povinně zapsat do nové evidence. Basketbalisti Pardubic a Nymburka se hrají třetí zápas finále play-off. A zítra bude opět slunečno, teploty až 28 stupňů Celsia. Zprávy pro vás připravil a pěkné odpoledne přeje Vilém Branda. V nemocnici v Poličce otevřeli první zrekonstruované patro léčebny dlouhodobě nemocných. Pacienti budou bydlet na pokojích v menším počtu a díky tomu budou mít víc soukromí. Zdravotnické zařízení opraví ještě zbylá dvě patra. Celková rekonstrukce vyjde na téměř 100 milionů korun. Náklady platí dobrovolný svazek obcí AZAS, který v areálu provozuje taky domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Galerie Art Space Nov v Pardubicích zaplnili malby malíře Martina Koláře, čerstvého absolventa Akademie výtvarných umění. Expozice představuje obrazy inspirované filozofií Friedricha Nietzscheho a tématy existenciální úzkosti nebo kritiky konzumní společnosti. Výstavu návštěvníci uvidí ve sklepení renesančního domu na Perštýnském náměstí, říká kurátor Kamil Prince.
7: Já bych tam možná si přál, aby tady bylo vlastně to nějaká ta tajemnost, když cítíme, že na něčem je něco špatně. Vlastně nás to znepokojuje, ale zároveň chceme vědět víc a zároveň si sami uvědomujeme víc, než kdyby jsme tu znepokojující věc neviděli a nevěděli.
5: Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři a chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Vyplývá to z vyjádření Komory veterinárních lékařů a údajů Ministerstva zemědělství. Berlínská klinika Charité po 2 týdnech propustila pacienta s ebolou. Americký lékař, který se nakazil v Demokratické republice Kongo, je v dobrém stavu. Z nemocnice mohla odejít i jeho manželka a 4 děti.
8: Americký lékař se nakazil vzácnou variantou viru a zpočátku byl hodně zesláblý a vykazoval typické znaky nákazy. Pomocí antivirální terapie a dalších opatření se ale podařilo jeho stav zlepšit a testy u něj poslední týden přítomnost viru neprokazovaly, takže mohl být propuštěný. Minimálně do příštího týdne zůstává v Praze na Bulovce další americký pacient, který je po kontaktu s nakaženou osobou bez příznaků, ale ebola má inkubační dobu až 3 týdny. V samotném Kongu podle Světové zdravotnické organizace ještě zdaleka není nemoc pod kontrolou. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
5: Finálová série mezi basketbalisty Pardubic a Nymburka pokračuje 3. zápasem. Zatím v sérii vedou Středočeši 2-0. Dnes od 19 hodin se bude hrát na pardubické palubovce. Hlavní trenér Východočechů Jan Šotnar věří, že právě domácí prostředí pomůže jeho týmu k první výhře v sérii.
9: Celou sezónu si myslím, že ta víra domácího prostředí byla znát. Fanoušci chodí a hlavně fanděj. Já myslím, že v těch domácích utkáních máme opravdu dobrou atmosféru a kluky to vybičuje ještě k lepším výkonům. Občas, když už jsme opravdu na hraně těch sil, tak ty fanoušci nám dodají tu extra energii, takže to může být velký rozdíl.
10: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech bezoblačná a teploty klesnou až na 8 stupňů Celsia. Zítřek bude slunečný, čekáme jasno až polojasno, maxima 25 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18 stupňů. Foukat k tomu bude slabý proměnlivý vítr a rozptylové podmínky zítra, ráno nepříznivé, během dne potom většinou dobré.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Teď jedna čerstvá nehoda. Tři osobní auta se srazila na výjezdu z Pardubic směrem na Holice, je to tedy silnice číslo 36. Nehodu se zraněním ještě došetřují na náměstí Míru v Heřmanově Městci. A pozor taky v sousedním Hradci Králové, na výjezdu z města na Černílov a Nové Město nad Betují v ulici Klacká bourala dvě osobní auta.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Připomínám, dnes pouštíme fanfáry, pomyslné tenistka Siňaková vyhrála s Američankou Townsendovou 4 hru na Roland Garros. My čekáme na rozhovor z Paříže a než k nám doputuje, doufejme, tak do té doby vám nabídneme v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice tohle. Nenápadný notes, silný příběh. Osobní zápisník Alfréda Bartoše nově rozšířil sbírky Pardubického východočeského muzea. A vy už se za chvíli dozvíte, jak se tam dostal a co je jeho obsahem. A to není všechno. Taky vám třeba přineseme další povídku spisovatelky Ireny Fuchsové, dnes na téma Jaký pánbů potrestal. No to jsme zvědaví. A písničky, ty, které nestárnou, třeba Black Milk nebo Hana Zagorová.
6: Dobré odpoledne

0: Jedeme dál s dobrým odpolednem Českého rozhlasu Pardubice v 15 hodin a 11 minut. Východočeské muzeum Zámek Pardubice, to je náš partner. Vytrvalý, stálý, dlouholetý. Spolupracujeme a my vás informujeme, jakmile se na zámku a v muzeu něco šustne. A tak je tu pro vás třeba i následující zpráva. Nenápadný zápisník, mimořádné svědectví. Pardubické východočeské muzeum získalo do svých sbírek osobní notes Alfreda Bartoše, velitele výsadku Silver A a jedné z nejvýznamnějších osobností československého odboje za druhé světové války. Vzácný dokument poodkrývá zatím méně známé detaily z života slavného parašutisty. A reportérka Naďa Kubínková zjišťovala, jakou cestou doputoval až do Pardubic. Poslechněte si to.
1: Já jsem byl velmi rozrušen, až se mi z toho klepaly ruce.
2: Popisuje okamžik převzetí historik z východočeského muzea Jan Tetřev, když mu zavolala Adéla Šobíšková, že mu chce předat osobní zápisník Alfreda Bartoše, nemohl uvěřit vlastním uším.
1: Že tyto předměty se dostaly do majetku muzea, že se něco takového ještě objeví.
2: Dárkyně Adéla Šobíšková měla zápisník a také osobní doklady Bartoše od 90. let v šuplíku jako pozůstalost po Josefu Vokáčovi, který byl manželem sestřenice Alfreda Bartoše.
3: Samozřejmě jsem věděla, že asi to budou věci, které mají jistou hodnotu, ale po našem neúspěšném pokusu o umístění do vojenského muzea, tak jsem trošku nabyla dojmu, že se nejedná o nějaký úplně důležitý muzejní exponát.
2: A pak se zeptala umělé inteligence, kam má zápisník donést a kde neskončí v krabici.
3: ChatGPT mi poradil vlastně východočeské muzeum a následně teda pana Tetřeva a byla to trefa do černého.
1: Malinkatý zápisník, který je o něco menší než mužská dlaň, je to zápisník koženými deskami a s kroužkovou vazbou.
2: Teď ho otevíráme. Tady vidím zápis Beneš, jediná pojistka, otazní.
1: Ano, on tam samozřejmě pochyboval i o těch, kteří stáli v čele československého odboje v té době.
2: Takže co ten zápisník obsahuje?
1: Ten zápisník obsahuje jednak Bartošovy dojmy, potom obsahuje adresy a potom obsahuje i instrukce, které se zřejmě Bartoš měl naučit na spaměť. Instrukce pro vysazení doma v protektorátu.
2: O zápisník společně s osobními doklady se teď bude starat kurátor Pavel Tašek.
4: Jak si můžete všimnout, tak ten zápisník má rozevírací kroužkovou vazbu, což znamená, že z něj jdou lehko ty listy přidávat a ubírat. Takže my vlastně nevíme, jestli je kompletní, dost možná není, dost možná i sám Bartoš ho využíval, takže někdy nějaký list si vytrhnul nebo vyndal. A ty zápisy na sebe ne vždy úplně navazují, takže nedá se to brát, že je to jako kompletní svědectví o tom, co všechno prožíval, co všechno se dělo.
2: Historik Jan Tetřev vnímá zápisky v notesu jako důkaz o vlastenectví Alfreda Bartoše.
1: Mě to přesvědčilo, že Alfred Bartoš byl člověk, který šel za svým cílem, že věděl, že přísahal věrnost, slíbil věrnost Československé republice, šel do odboje naprosto vědomě, připravoval se ke svému vysazení do vlasti a jsem přesvědčen, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
2: Zápisník bude vystavený ve vstupních prostorách u zámecké pokladny. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Black Milk skoro za námi, 15 hodin 20 minut, co je před námi, tak samozřejmě, když vypráví nápověda, a nebo si po 16. hodině dáme hvězdné návraty, s kým, to vám ještě řeknu, ale pojďme se zastavit u našeho zítřejšího programu. Startuje nový týden zítra v pondělí 8. června a my máme co nabídnout, tak třeba na ranní 8:30 jsme vlastně pozvali náměstka primátora města Pardubic Jana Hrabala. Od 1. června platí v Pardubicích nová pravidla v parkovacím systému. Proč radnice ke změnám přistoupila, jakých oblastí města se dotýkají, zeptáme se třeba i za vás. Tak to bude po 8:30. V radioporadně po 11. se vás Jitka Slezáková zeptá, jestli už jste letos ochutnali chřest, jaké blahodárné účinky se skrývají v této rostlině a jakou má historii. Odpovíme s bylinkářkou Radkou Svatošovou v radioporadně po 11. hodině. Po 13. zítra bude hostem Oskara Hesse a pořadu Osobnosti Česka Naďa Konvalinková, která je oslavenkyní, připomínáme. No a na co ještě nezapomenout, co se týká našeho zítřejšího vysílání, tak třeba je tady náš regionální stopař a kam zamíří zítra, kde se s ním budete moci potkat, kde ho uvidíte, nebo spíš ji, protože my máme stopařky v Českém rozhlase Pardubice. Choltice, to je místo, kde se zastavíme. Jsem zvědavý, proč a kam nás tam pozvou.

0: Dnešní odpoledne je hodně sportovní, už jsme informovali o úspěchu Kateřiny Siniakové. Nevím, jestli stihneme nabídnout ten rozhovor z Paříže, protože tamní reportér David Prouza už za chvíli začne informovat o tom, že začalo finále tenisovém Roland Garros o titul. V mužské dvouře bojují Němec Zverev a Ital Koboli, nebo budou bojovat, za chvíli by měli začít. Tak uvidíme. Každopádně máme tu jinou zprávu.
1: Český rozhlas Pardubice právě teď.
0: Čeští slalomáři ovládli kajak cross na světovém poháru v Troji. Jakub Krejčí zvítězil ve finále před Vítem Přindišem a slaví v Praze double.
2: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
3: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
2: Ano, a co ještě?
3: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
2: Taky. A to hlavní?
3: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
2: To je ono.
3: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
2: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
3: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
2: Už ve středu 10. června
3: od 9. do 12.
2: se na vás těší Jitka
3: a Mirek.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Dobrý den, je neděle, 7. června. Svátek mají Tisové, Luky, Ivety a tady je Petr Jungmann. Základní kámen Nosticova, později Stavovského divadla, byl položen v Praze na Ovocném trhu před 245 lety v roce 1781. Otevřeno bylo za necelé dva roky. Divadlo zvěčnil v Oscarovém snímku Amadeus režisér Miloš Forman. Právě zde se točila většina divadelních scén. Mozart! Druhý československý prezident Edvard Beneš abdikoval v roce 1948.
2: Rozhodnutí vlády i rozhodnutí mé je neseno jen a jen starostí o šťastnou budoucnost nás všech.
1: Prezident odmítl podepsat ústavu 9. května. Pro Československo tento akt znamenal nastolení totalitního režimu na 41 let. První festival původní rozhlasové hry Prý Bohemia byl zahájen v Mladé Boleslavi před 50 lety v roce 1976. Letos v říjnu v Olomouci se bude konat festival rozhlasové tvorby po 42. Překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak se odehrál před 45 lety v roce 1981. 8 F-16 i hned po startu přeletělo nad soukromou jachtou saúdského krále Husajna. Ten se snažil Iráčany varovat bez úspěchu. Všech 16 bomb na jejich palubách našlo cíl. Reaktor nedaleko Bagdádu byl těžce poškozen. A 45 je bývalé tenisové hvězdě, která vždycky líp vypadala, než hrála, rodačce z Moskvy Aně Kurnikovové. Jejím partnerem je zpěvák Enrique Iglesias. Spolu mají 4 děti. A já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Pardubice.

No, Karel Gott nesmí chybět v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Nesmí chybět ani rozhovor s tenistkou Kateřinou Siňakovou, která slaví zisk 11. grandslamového titulu v deblu. My vám ho nabídneme ještě do 16. hodiny, už ho tu máme připravený, ale ještě předtím se ke slovu dostane naše oblíbená nedělá.

0: Dělnice Irena Fuchsová, spisovatelka, protože i na dnešek si připravila povídání, tentokrát o tom, jak ji pánbu potrestal. No tak si poslechněte, co se přihodilo.
1: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje Jak mě pánbů potrestal. Určitě má každý z nás svého bezdomovce nebo chcete-li někoho, kdo žije na okraji společnosti. Myslím si, že není dobré házet je všechny do jednoho pytle. Jejich cesty jsou někdy strastiplné a ne vždy si za svůj osud mohou jenom oni. Měla jsem kamaráda, byl stejně starý jako moje maminka, ročník 1922. Oba byli rodilí kolíňáci, zdravili se, tykali si, mluvili o společných známých a já se díky tomu s Jiřím zpřátelila. Přišel listopad 1989 a já se s Jiřím pořád přátelila. Bydlel kousek od nás ve svém domku, kde žil sice sám, ale měl sestru, která se o něho starala. Když koncem 90. zemřela, s Jiřím to začalo jít z kopce. Nejdřív měl jednoho psa, pak dva a nakonec jich bylo 20. Staral se o ně a o sebe přestal dbát. Ale pořád jsme se zdravili, pořád jsme o sobě věděli, pořád jsme se spolu zastavovali. Jednou jsem šla z našeho domu kolem kontejnerů a uviděla jsem tam Jiřího, jak se v nich hrabe a vybírá pro psy něco k jídlu. Pozdravila jsem ho, ale on se na mě nepřátelsky podíval a neodpověděl. Od té doby mě přestal zdravit a když jsme se potkali, ignoroval mě. Vysvětlila jsem si to jednoduše. Neodpustil mi, že jsem ho viděla, jak vybírá kontejnery. Za druhý příběh se dodnes za sebe trochu stydím. Určitě to znáte. Provedli jsme něco, o čem víme jenom my a nikdo jiný. A pán Bůh nás okamžitě potrestal tak jednoznačně, že jsme hned věděli, za co to je. Aleše z druhého příběhu znám z mládí, kdy jsme se začali zdravit. Je starší asi o 10 let, ale poslední dobou sešel. Zemřela mu žena, děti se někam vytratily, on prodal svůj dům, kde sice měl právo dožít, ale nějak to nevyšlo a tak občas přespával venku, začal pít. A kdo by nezačal, že? Dost lidí se mu snažilo pomoct. Nakonec získal malý byt i nějaké peníze od těch, kterým svůj dům prodal. Alkohol už na něm sice zanechal stopy, ale sympatickou snahu vrátit se jsme viděli všichni, kdo jsme ho znali. Občas jsme spolu prohodili pár slov a když jsme nedávno mluvili o Petrovi, našem společném známém, který zemřel, našla jsem Petrovu starou fotografii, nosila ji v kabelce a když jsme se s Alešem potkali, dala se mu ji. Byl dojatý, děkoval mi a pak mi políbil ruku. Rozloučili jsme se, já šla na autobus a asi po 20 metrech jsem si uvědomila, že políbenou ruku držím trochu od těla. Udělala jsem několik kroků a pak jsem si ruku utřela do bundy. Udělala jsem jeden krok a šlápla jsem do psího hovínka. A to je pro dnešek všechno. Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, opatrujte se a nezapomeňte za týden v neděli zase poslouchat vaší nápovědu. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuchsová.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: dát.
1: A teď slíbený rozhovor z Paříže. Tenistka Kateřina Siniaková slaví zisk 11. grandslamového titulu v deblu. Ve finále Roland Garros společně s Američankou Taylor Townsendovou porazili srbsko-kazachstánský pár Kruničová Danilinová 6-2 a 7-5. Po utkání mluvil s Češkou přímo v Paříži reportér David Prouza a samozřejmě se jí zeptal na první reakce.
2: Tak mám obrovskou radost, rozhodně jsem strašně moc ráda, že jsme to zvládli, určitě těžký zápas. Ráno jsem to cítila, já jsem nervózní, už si nepamatuju, že bych takhle byla nervózní, takže hrozně ráda jsem, že to klaplo a že jsme hráli tak, jak jsme hráli.
3: Uznáček další přibyl na akreditaci, teď koukám, je speciálnější za vítězství, nebo je podobný?
2: My jsme nedostali žádný speciální jako singlisti. Takže nevím, jestli se ještě někde schovává, že dorazí, nebo jestli není.
3: Ale tak i tak to máte hezky zaplněné. Musím trochu splnit zpravodajskou povinnost vrátit se k tomu zápasu. Povedla se vám senzační otočka ve druhém setu. Byla jste trochu nervózní? Byly tam momenty, kdy to vypadalo už docela na hraně?
2: Neřekla bych, že nervózní, to už během zápasu naštěstí nebylo, ale určitě tam mrzelo pár gemů, kdy vlastně jsme měli navrch 30-0, znovu jsme měli 30-0 a vlastně měli jsme na ten break zpátky a nepodařilo se nám to uhrát. Pak vlastně, když jsme měli v uvozovkách jasný gem novým servisu, tak jsem dala takový ty dva debly, takže to se trošičku zkomplikovalo, podle mě úplně zbytečně, takže samozřejmě spíš asi jsem než nervózní byla trošku naštvaná. Ale jsem ráda, že jsme to uhráli, že jsme to vlastně pak najednou úplně rychle otočili.
3: Vás tam někdo zlobil z publika, trochu mi přišlo.
2: Tak jediný, co mě samozřejmě vadilo, rozhodně, že mi zatleskali už do servisu, takže to bylo trošku nepříjemný, ale to tak se stává. No.
3: Poradili jste si s tím další titul, s Taylor třetí, celkově, tedy jak jsem říkal, 11 v deblu, celkově i s mixem 12. Ty emoce po zápase, jak vás to doběhlo všechno, tak jaké to bylo? To vypadalo opravdu, že nebudete mluvit vůbec?
2: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě jsem obrovskou radost, jak to na mě dolehlo, hodně to na mě dolehlo, protože samozřejmě, když to takhle někdo zmíní, tak to zní skvěle. Já se snažím vždycky stát nohama na zemi a tak nějak jedu prostě dál a dál, ale samozřejmě tohle znělo skvěle, takže jsem nechtěla mluvit poslední a nakonec to tak dopadlo.
3: Já jsem vás teďka nedotlačím do těch emocí znovu, ale 11 titulů, 12 v deblu má Jana Novotná, to už jste v podstatě u ní. Tak jaké to je být takhle blízko takové legendě českého tenisu?
2: Tak znamená to hrozně moc. Budu se opakovat, mám obrovskou radost. Jsem ráda, že se to znovu povedlo. Vlastně jsme měli šanci na US Open, tam to neklaplo, takže jsem moc ráda a cením si vlastně být na stejném řádku jako takový legendy.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: 16 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Nová lávka přes koridor v České Třebové se lidem otevře v polovině června. Horská služba v Krkonoších teď nejčastěji ošetřuje seniory. Záchranáři zasahovali na Děčínsku na svatbě, pomáhali intoxikovaným lidem. A zítřek bude slunečný, teploty o něco vyšší než dnes až 28 stupňů Celsia. Zprávy a Vilém Branda, přeju pěkné odpoledne. Nová lávka vedoucí přes hlavní vlakový koridor v České Třebové bude otevřená 15. června. Stavba je součástí modernizace dopravního uzlu za přibližně 20 miliard korun. Lávka zatím bude přístupná po schodech. Výtahy začnou jezdit až na konci roku. Součástí lávky bude plošina s vyhlídkou, informuje o tom ČTK. Až do konce června můžou mateřské, základní a střední školy v Pardubickém kraji žádat o dotace na obědy zdarma pro příští školní rok. Pomoc je určená žákům a studentům, kteří jsou ze sociálně slabých rodin a nemají peníze na školní stravování. Kraj plánuje rozdělit školám asi 11 milionů korun. Před začátkem letních prázdnin tvoří aktuálně největší skupiny turistů v Krkonoších seniori. Někteří z nich ale na turách přeceňují své síly nebo potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba vyjíždí do terénu nejčastěji. Potvrzuje to mluvčí záchranářů Marek Friš.
2: Jsme řešili záležitosti, které se týkaly spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou, protože v tomto období každoročně přijíždí mnoho turistů vyššího věku a tam se některé ty zdravotní problémy vyskytují, takže to jsou takové věci, které řešíme, nebo běžné úrazy.
1: Záchranáři v sobotu večer zasahovali na svatební hostině na Děčínsku. Větší počet lidí se tam intoxikoval kanabinoidy. Pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Patrik Christian Cmorej.
3: Včera ve večerních hodinách jsme zasahovali na Děčínsku na svatební hostině, kde došlo k intoxikaci několika osob kanabinoidy a alkoholem. Na místě události jsme ošetřili celkem 11 osob, z toho 9 jsme transportovali do děčínské nemocnice k dalšímu ošetření a vyšetření. Sport.
1: Basketbalisti Pardubic a Nymburka se hrají třetí finálový zápas play-off. V sérii zatím vede obhájce ligového titulu 2-0 na zápasy. Východočeši se pokusí uspět poprvé na své palubovce. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar věří, že se tým poučí z chyb v minulých utkáních a podá ještě lepší výkon.
4: My se můžeme každý zápas zlepšovat o něco víc než Nymburk, protože pro nás jsou ty zkušenosti a zápasy v takovémhle tempu nový. Nymburk je na to zvyklý, takže si myslím, že Nymburk už se tolik zlepšit nemůže, zatímco my jo. Spíš jde o to, jak nás pustí fyzické síly, jak nás pustí zdraví, protože opravdu z té série z Brna jsme si převedli nějaký šrámy a ty se samozřejmě prohlubují v takhle náročném fyzickém zápase, se prohlubují ještě víc.
1: Utkání začíná v hale Dašická v Pardubicích v 19 hodin. Noc bude na východě Čech bezoblačná a teploty klesnou až na 8 stupňů Celsia. Zítřek bude potom slunečný, čekáme jasno až polojasno, maxima 25 až 28 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 18. Foukat k tomu bude slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky zítra ráno nepříznivé a během dne potom většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Komplikace čekejte na výjezdu z Pardubic směrem na Sezemice a Holice. Nedaleko bývalých kasáren Hůrka bourala 3 osobní auta. Je tam navíc dopravní omezení kvůli stavbě obchvatu Sezemic. Jezdí se kyvadlově, tak počítejte se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Od mikrofonu vás zdraví Patrik Rozehnal. Říká se, že smích je jako sluneční paprsky. Sám o sobě nestojí nic, ale život bez něj taky za nic nestojí. A vědci spočítali, že dítě se směje v průměru 300krát za den, dospělý jen 15krát. A přesně tuhle ztrátu se dnes budeme snažit napravit s jedním režisérem. Zavzpomínáme na muže, který se narodil 26. června roku 1918. A já vás tady vítám.
6: Guten Abend, Herr.
5: Počkejte, jsme v rozhlase.
6: Good evening, sir.
5: V českém rozhlase.
6: Tak to si myslím, to je příležitost pro mě.
5: Já si myslím. Zavzpomínáme totiž na vaše díla a taky přístup k práci a hercům. Někdy ten přístup byl až neobvyklý. Drsný.
6: Víte, někteří herci by se měli fackou.
5: Nebojte se, já ho dneska ukočíruju.
6: To už mě nepotká nic takového v životě.
5: Ne, facky nebudou, ale za to spousta legrace s významným režisérem.
6: Přátelé, já se budu napínat.
5: Tak prozraďte už své jméno.
6: Bohužel, je to.
5: Tak to udělám já. Bavit nás bude Jiří Krejčík.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jako filmový pás spolu budeme odvíjet životní příběh režiséra Jiřího Krejčíka.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v červnu roku 1918, tedy ještě v době, kdy neexistovala Československá republika. Vyrůstal s maminkou, babičkou a nevlastním otcem, psychiatrem. Původně chtěl být pilotem, dokonce vykonal zkoušky do vojenské letecké školy v Prostějově. Chtěl být i technikem, studoval 2 roky na pražské ČVUT a po zavření vysokých škol v roce 1939 pracoval krátce jako úředník a přivydělával si statováním ve filmu, třeba v Maskované milence. Už během války ale začal točit krátké reklamní, osvětové a dokumentární filmy a pokračoval i po osvobození jako zaměstnanec krátkého filmu. Pak už přešel k hrané tvorbě. Jako režisér celovečerního hraného filmu debutoval v roce 1947 snímkem Týden v tichém domě na motivy povídek Jana Nerudy. V tom samém roce natočil i film Ves v pohraničí.
2: Tak mámo, jsme doma.
3: Panenko Maria, to nám ještě scházelo. 13. Já to věděla, že nás tu nic dobrýho nečeká.
4: Já se legro ví, co se jí nestalo. A ona má zase 13. Tak Josef, pojď.
0: No a v 50. letech se společně s Janem Verichem podílel na scénáři a přípravě filmu Císařův pekař a Pekařův císař.
5: Verich měl zájem o spolupráci se mnou, někdo mu to taky poradil. Přípravy trvaly asi přes rok. Konečně došlo k natáčení, stavby připravený, všecko nákladný. No ale Jan Verich byl přeci jenom noční pták. No a tak Verich tedy později usínal, taky později vstával. No a tehdy se filmovalo. Tak já ho potřeboval skutečně v 9 hodin v ateliéru před kamerou, oblečený s fousama, ale teď, než ho oblíkli, fousy nalepili, tak to taky trvalo. Takže on, aby v tom 9 v ateliéru byl, tak musel tak nejpozději v 6 stávat. Pak ho odvezli na Barrandov, no a on tam přišel a nebyl v dobré míře žertovat. Já měl připravený záběr, kolikrát všecko promyšlený. Teď mu to říkám, jak, co, on pan Krejčíku. A nešlo by to nějak jinak. Já jsem pan, no jak myslíte, pane Verich? A já nevím. No nějak jinak. A proč, co se vám nezdá? Já nevím. Poslyšte, není to blbý. No tak to může být. A co myslíte, já nevím, hele, Krejčíku, promyslete to. Promyslete to a šel do šatny chrápat. A nechal mě v tom. No a my jsme během dopoledne neudělali nic, tak zas po obědě se to pomalu začalo rozjíždět. No samozřejmě neplnil se plán.
6: Co je s elixírem?
3: Snad ztratí z hněvu vaší milosti, či co? Je to příčinou, že elixír je. Ale pít se nedá.
6: Je, ale pít se nedá.
3: Maže se. A lepí. Ale lepí se tak dobře, že by bylo možno i rozbitý porcelán snadno slepiti.
6: Tak aby bylo jasno, pane vrchní alchymisto. Buď do půlnoci dodáš elixír pitelný a nemazlavý, a nebo budeš o hlavu hádejce.
3: Krač.
6: A pamatuj, že dnes v noci bude mít kapotovost.
5: S císařem mu to šlo velice dobře, tak ty scény, to se dařilo, bylo dobrý. Ale najednou přišla scéna s tím Matějem, první scéna. No a na to bohužel jsme nebyli připraveni. Točilo se dál, no a měli jsme scénu připravenou v koupelně. Jak pekař Matěj z těch sklepních katakomb se vynoří nějak kanálem do císařovy koupelny. Teď bylo, že vyleze, uklouzne po mídle, vznese se do výšky a žbluňkne do vany. No tak to ono takhle se napíše, to jsem pochybil. Já měl na to zařídit dubla. A Verich přišel na šťastný, bohužel osudný napad. Tam byla taková kameninová váza v té koupelně, tak veliká, asi metr. A Verich si vymyslel, jak leze tam z toho poklopu šátra nohou, že bez děky šlapne do té vázy a odskáče s vázou k vaně, sedne na vaně a bude ji sundávat jako holinku a přitom žbluňkne, sesune se jemně do té vany. No tak, tak dobře. Tak Velich les zasunul nohu do vázy, ale ouha. Ta váza na tohle nebyla tam připravená, ta praskla. A hrana, taková ostrá hrana z toho porcelánu nebo nějaká ostrá masa to byla, mu zajela do nohy až na kost. No hrůza, krve jako z vola. Přiskočil hasič tam s chumáčem vaty, no Verich ho poslal někam do patřičných míst. Tak se musel omlouvat na celozávodní schůzi KSČ, že když hasiče tam poslal, že nemyslel urazit tím dělnickou třídu.
0: Takhle to vypadá, že film režíroval Jiří Krejčík, ale pro velké neschody nakonec film na plátna převedl režisér Martin Frič. V 50. letech se při studiu Damu potkal s Jiřím Krejčíkem i jiný velikán českého herectví, Petr Kostka.
7: Mým profesorem byl profesor Vejraška a už ve druhém ročníku si mě do filmu vybral pan režisér Krejčík, ano. Takže já jsem poměrně brzo začal i filmovat. Já mám s ním hrozně hezkou historku, o kterou mě pořád kolegové žádají, abych ji vyprávěl a já ji hrozně dlouho nevyprávěl, ale vám ji teda tady řeknu. Zavolal mi na kolej, to jsme spolu už asi 4 měsíce pracovali, to už jsme točili ten film a on říkal, hele Kostko, zítra je Mikuláš, sežeň prosím tě někde kostýmy Mikuláše, čerta, anděla a bude se zítra v 5 hodin večer hlásit v našem baráku u domovnice, tam bude maskérna. Mm-hmm. Jo, všecko profesionálně. Ta historka má samozřejmě smysl hlavně pro toho, kdo toho pana režiséra dobře zná. Tak jsem tam přijel, sehnal kostým. Tam stál nějaký pán a pan režisér Krejčík povídá, to bude čert, to je pan Novák tady z baráku, já jsem žádný jiný herce nesehnal. Nedá se nic dělat, zahodil ten kostým anděla, anděl vůbec nebude, nebude, budete jenom vy dva. A líčili mě. Samozřejmě tam byl pan maskér Novák z Barandova s celým tím plato, jako když se jezdí na zájezdy, paruky, mastixy, líčidla, zrcadlo, všecko profesionální. A když mě líčili na Mikuláše, tak jsem se musel naučit naspaměť, to mě pan režisér učil, z knihy Zlaté dobrých skutků pro jeho 3 děti, co komu dám, a z černé knihy zlých skutků, komu dám kterou cibuli, koks, jo, brambor a tak. Měl 3 děti a tam byly 2 koše takových titěrností a to já si všechno musel učit. A když jsem se to naučil a byl ze mě Mikuláš, brvy a všechno, tak se na mě podíval a začal to ze mě strhávat. Jo? Mladej, mladej, nehodí se, všechno to serval. Má mladý oči. Jo? Vy budete Mikuláš, Kostka bude čert. Jo. Tak zase jeho líčili, on se to učil, jenomže ten pan Novák nebyl záskokář, jo? A nenaučil se to. Takže když ze mě byl dokonalý čert a z něho Mikuláš a on to furt neuměl, tak Krejčík povídá, nedá se nic dělat, dárky bude rozdávat čert. A šli jsme na to. On bydlel ve 3. patře, to není konec, to zdaleka není konec. On bydlel ve 3. patře a ve 2. patře zastavil netlouk herce. Nikdy. Ale píchal prstem. A to se nemůžete bránit, to nejste byt, jo? A přesto to bolí, jo? A on mě povídá, jak budeš dělat? Já říkám, jako co? Jak budeš dělat? No toho čerta. Já říkám, jo tak. Vejš. Vejš. Tak takhle budeš dělat. Tady mají kluka, tady si uděláme generálku. A šli jsme dělat generálku k cizím lidem. Tam, je to ster, to jsme rádi, my nemáme nikoho objednaného. Pepíček sedí tady za těmi otevřenými dveřmi u sebe v pokojíčku, zrovna papa. Tak Mikuláš tam chtěl jít. Stop, člověče! Režisér, člověče! Nejdřív čert, Kostka, antré! Tak jsem tam vletěl jak v Bakčisarajské fontáně, takovým skokem, velikým, jo. A jen jsem zahlídl toho chlapečka, jak papa akorát udělal. A konec. Už byl konec, jo. Takže vešel Mikuláš potom, měl pro něho ty atlasky nebo co, a jenom povídal, a ježišmarja. Položil mu to a už jsme byli venku. Když jsme byli venku, režisér povídá, Kostka, výborný. U nás ubrat. No, u nich to dopadlo, jak to dopadlo, prostě jedno dítě jsem vůbec neviděl, to jedno bylo po tatínkově, řvalo, a jde ten čert pryč, já jsem z něho celá skoprněla. A pan režisér měl nesmírný smysl pro humor, a když tohle to všechno skončilo, tak povídal, děláš to skvěle, to musíme ukázat po celém baráku. A vodí mě i tam, kde děti neměli. Takže jsme vždycky vešli, promiňte, tohle je Kostka, udělej čerta. A oni, no, moc hezky, děkujeme, moc dospělí lidi. No a skončilo to tak, že v jednom bytě, v tom posledním, měli kluka. To byl Řízek, ten byl proti mně, takže já mu řekl, že ho vemu do pekla. Vzal jsem ho, ten Mikuláš neudělal kříž, já ho musel odnést až ven, na Štrosmajerák, mráz venku. Jsem si říkal, bože, já tady ještě nastydnu, tak jsme ušli asi 10 kroků a jako bychom byli kolegové, jsem říkal, tak to už by stačilo, víš, půjdeme domů. A vrátili jsme se, tak to je tak asi všechno.
8: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Režisér Jiří Krejčík. Hlavní postava toho našeho vyprávění a dokumentu, který posloucháte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Krejčík byl jeden z mála, kdo ve svém životě nedělal moc kompromisů a vždycky říkal, co si myslel. Jeho konfrontačnost mu vynesla i řadu dočasných zákazů, kdy nemohl pracovat a mnoho jeho námětů bylo odmítáno. Zběžný pohled na jeho filmografii tomu přímo nenasvědčuje, protože to vypadá, že točil téměř bez proluk po celých 70 let své tvůrčí práce. Ve skutečnosti ale řada jeho filmů byla těžce vyvzdorovaná. A týkalo se to i slavného filmu Vyšší princip.
2: Vyšší princip mravní. Málo kdo ví, že film Vyšší princip ještě dřív, než byl natočen, tak byl zakázán. Ano, zakázán. Jan Drda napsal tu povídku už v roce 1945. 15 let to trvalo, 15 let jsem uvažoval, jak ten film natočit. Několik pokusů jsme udělali nezdařených. Až konečně Jan Drda přistoupil ke spolupráci, no bylo napsáno několik verzí. No konečně scénář byl hotov a byl předložen ke schválení.
0: Mimochodem, když už jsme u těch zákazů, za doby filmové cenzury v poválečném západním Německu nesměl být film do roku 1965 veřejně promítán, a to kvůli údajnému antiněmectví.
3: Die Eintrittskarte in das Neue von den deutschen Soldaten geschaffene Europa. Vstupenka do nové od německých vojáků obsazené Evropy.
4: Geschaffene? Vytvořené?
3: Vytvořené Evropy. Is für jeden Tschechen, je pro každého Čecha, sein positives Verhältnis zum Reich, jeho kladný Verhältnis,
4: jeho kladný poměr kříž. Richanek, nenapovídat, nebo vás zapíšu do cídní knihy.
5: Já prosím, nenapovídám, já si to jenom opakuju.
4: Jde si ty vaše švejkoliny, Richanku, ano? Doba je příliš vážná. Ano, tak tabuli. Tady tady bez jasný.
3: Vstupenka do německé Evropy pro nového vojáka.
4: Hle! Nejste inteligent, Havelka. A k maturitě vás nepustím.
6: Franto, jdi za ním, ať tě ještě vyzkouším.
5: Pro blbou němčinu si neskazíš maturitu.
4: Pane kolego, Havelku nepustím k maturitě.
5: Havelka je dobrý žák, pane kolego. Trochu trémista. Prosím vás, dejte mu ještě příležitost.
4: V latině si můžete dovolit ten váš humanismus, ale já se německými orgány honit nedám.
0: Film vypráví příběh středoškolského profesora Málka, kterého hraje František Smolík, který v době Heydrichiády odmítne souhlasit s popravou nevinných studentů. Na práci na tomto filmu vzpomínal i Petr Kostka.
7: A rád bych vzpomenul jedné scény. A to je absolutní závěr toho filmu, kdy profesor, kterému žáci říkají Vyšší princip, přijde do třídy a odsoudí popravu těch tří našich spolužáků. Tak končí film. Pan František Smolík tam jako profesor říká ten svůj monolog a pak je úplně poslední záběr filmu, pohled do třídy. To se točilo tak, kdy jako my dojatí vstaneme a vzdáváme hold tomu svému profesorovi, že v době druhé světové války, v době nebezpečí říct něco takového jde o život a on má tu odvahu to prohlásit. To je závěr filmu, to se tenkrát postavila takzvaná jízda koleje na těch kolejích vozíček, na vozíčku kamera, pan režisér, a ta jízda, ta kamera měla námi tou třídou, tou uličkou projíždět a my přitom vstáváme a vzdáváme ten hold. To se naskoušelo, připravilo A tenkrát ten materiál, s tím se muselo šetřit, to bylo pěkně drahé, tak se nemohlo dvakrát, třikrát, pětkrát, šestkrát, tak se to hodně, hodně naskoušelo a když to bylo perfektní, tak pan režisér udělal něco, co my netušili. My jsme všichni vstávali při té zkoušce, hráli jsme to dojetí, tu úctu k němu. Přece jenom byli jsme mladí a přece jenom trochu hráli. A on udělal tu věc, že když to bylo připravené, spustil kameru, ať to stojí, co to stojí, ten materiál v té kameře běžel, přišel pan František Smolík za kamerou, i když to měl už dávno natočené, řekl ten svůj celý monolog, to odsouzení fašistů.
5: Studenti, profesorský sbor našeho ústavu se usnesl, pověřil mne, abych včerejší strašnou událost uvedl na pravou míru. Vaši spolužáci byli včera zastřeleni. Pro schvalování atentátu. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. Já protestuju tak, jako každý čestný člověk musí protestovat. Protestuju proti vraždě vašich kamarádů. Jejich nevina, čistá krev, ať padne na hlavy jejich vrahů.
7: A jakmile domluvil, tak v ateliéru pan režisér spustil hymnu.

A my jsme přestali něco hrát, aspoň jsme byli generace, kdy nám hymna ještě něco říkala, nevím, jak je to dneska na tom ta mládež, ale my byli vlastenci a když jsme tohle slyšeli, tak jsme vlastně jenom přemáhali skutečné dojetí a skutečný mráz po zádech, který nám běhal. Tak to byl takovej fígl režiséra, toho pana režiséra Krejčíka, na nás, na mladé, a na to do smrti nemohu zapomenout.

0: Způsob práce režiséra Jiřího Krejčíka byl opravdu trochu odlišný od toho jiného režisérského standardu. Bývala mu i vyčítána jeho despotická, cholerická povaha a vysoké nároky a velká výbušnost. Proslulé jsou i historky, že neváhal řvát a mlátit herce. Kvůli své složité povaze měl s vedoucími filmovými činovníky řadu neschod a byla mu i omezována práce a několikrát se jako režisér musel odmlčet. Na to se ptal kdysi i Karel Šíp ve své Všechno párty v režii Viktora Polesného.
1: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
2: Neškrtil.
1: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
2: Neškrtil, ale byla situace.
1: Ano.
2: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
1: ano.
2: této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
1: Jak na to přišel ten člověk?
2: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu Němcovou nehodí jedna ani druhá.
1: A to oni vám doporučili? To oni
2: ne,
1: vám...
2: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
1: tuším,
2: takový
1: ano.
2: zrzavý skvrnky tady a
1: takový, pilník v kapse, ne?
2: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
1: A vy jste vás vzal amok?
2: Nevzal mě ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pána. A teď rozjetej film, peníze v tom, 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak no

0: Ano, ano.
1: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
0: Ona byla bez zuba, ta herečka, nebo co?
1: Ne, ne, ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku, prostě. Trošku prskala, trošku šišlala,
0: ano, ano.
1: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo. Nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
0: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě. A
1: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak byl svět socialistické kultury, přijel Palobělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
0: A to se dostalo až no, a na stranu?
1: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Krejčík, to je ikona české režie. Ale byl to tak trochu i herec. Říká se, a těžko by se našel někdo, kdo by nesouhlasil, že kdyby nenatočil nic jiného než ten Vyšší princip, stačí to, aby jeho jméno nebylo zapomenuto. Filmů, které se ale zapsaly zlatým písmem do pokladnice české kinematografie, od něj je mnohem víc. Připomeňme Božskou Emu, Svědomí, Morálku paní Dulské, anebo komedii Svatba jako řemen.
2: Já osobně bych tu komedii řadil, dejme tomu, mezi pět nejlepších českých komedií filmových, které u nás vznikly, a to je Svatba.

0: jako řemen. To už jste tenkrát jako věděl, jak jste si třeba přečet scénář, nebo že prostě ty lidi opravdu budou řvát smíchy, šťastný herecký obsazení, Puchold, Landovský, Janžurová. Tušil jste to, že to teda opravdu bude takhle zdařilá věc?
1: Já kdybych řekl, že jsem tušil, tak bych něco předstíral, co nebyla pravda. Podívejte se, člověk nikdy v takové situaci nelze říct, že tuší, že doufá.
0: Ano,
1: že
0: ano.
1: Doufá takhle. Ale tam byl velikou mojí oporou Vladimír Puchold. A to byl vzácný talent, s kterým se ohromně pracovalo, kdy on všechno pochopil a vyjádřil. Já mu poslal scénář a chtěl jsem, aby původně hrál tohoto ženicha.
0: Já.
1: A on pak říkal, pane režisére, já bych měl chuť na toho Essenbacha. A už to bylo hotové. Hrál Essenbacha. Pak vznikly, a on si to cvičil, on ty Essenbachy znal. On jezdil takovým mopedem po Praze a občas ho zastavovali, tak s nima něco, jak si prožíval s těma Essenbachama. No a tam při natáčení musel zkoušet, měl tu uniformu. A když jsme skončili den natáčení, tak byl takový oddech, my jsme zasedli na takový kopec do lesa, tam byla silnice a on stál na silnici a zastavoval auta. Co? Tak pane řidiči, čeho jste se dopustil? Vy nevíte, čeho jste se dopustil? Tak pokračujte. Ohromně říkal tak, tak co?
0: Ano,
1: to tam vzniklo.
0: To tam v tom filmu hodně používali.
1: A řidič, jak si to... jel, že to takhle dopadlo. Tam v té svatbě jako řemen, jak jste si vzpomněl, hrál jednu postavu, hrál majora. Měl hrát, já jsem na to chtěl Ilju Prachaře. A přišel produkční, říkal, ne, to Prachaře nemůžete mít, protože ten Prachař je zasekaný, to neuděláme. Tak někoho jiného. A já nevím, ten Prachař by se na to hodil, koho jiného. No tak pak přijde, mohl by to Nedbal. Já nevím, Nedbal. Už je starší, no tak jiný, tak Nedbal, dobře. Tak volali, Nedbal byl na Kapri někde, bylo leto, nemohli ho sehnat. Točilo se v Poděbradech a oni už jeli na hranice, přivezli Nedbala už v té uniformě a on měl ten den jedinou scénu. Jedinou scénu, kdy vyjde takhle na takový balkonek a řekne, tak hodina H. A on do toho dal všecko, říkal, tak hodina H. Já se pán Miloši, prosím vás, je to moc, trošku moc, to já uberu, tak jedem. Hodina H. Dá si čtyřikrát. Já jsem pán, je to, prosím vás, je to moc, uberte, já už jsem ubral, no to nebude sranda potom. Já jsem pán, zkuste to jemnějc. Tak to zkusil, no pak to bylo v projekci, my jsme se zděsili. Jsem říkal, tohle nejde. Jediný ten Prachař, no dejte, on už má smlouvu, co udělám, já jsem pán, pojďte, já s ním jsem za dobře. Já mu to řeknu. Tak dobře, tak je to na vás. Říkal, je to na vás, já s tím nechci, produkční, já s tím nechci nic mít. No tak jsem volal. Domů nebyl. Volám do divadla, zkouší, prosím vás, ať mě zavolá, nezavolal, zase volá. Pak už jsem to odložil, pak už jsem ho nevolal. A pak najednou já jdu asi za měsíc a proti mě Nedbal. A já jsem zahnul do baru.
2: Řekněme, že hlavními hvězdami tohoto filmu se určitě v té době stali mladí Vladimír Puchold a Iva Janžurová, která přišla na policejní stanici nahlásit znásilnění.
3: Já jsem vás upozornil, že jako svědkyně musíte mluvit pravdu. Upozornil jsem vás? Ano? Pokračujte.
4: No co, to je všechno, no. Pak se to stalo.
3: No, vám se přitom nestalo nic.
4: Ježišpane, já už nevím, jak... Právě, že mě se stalo. Rozumíte? Já oni z dolí a myslím si, že jim to projde. Zprostě.
3: No tak to se uklidněte, občanko, to takhle bychom nevyšetřili případ. Jste mě tady dostatečně vylíčila, že jste jeli po cestě k lesíčku, nenarazili jste, nesmeklo se vám to, oni utekli a vám se něco stalo. Nic se stalo. Co se stalo?
4: Nic.
2: Úspěšná byla i komedie podle britského vzoru Penzion pro svobodné pány. Opět si tam zahrála Iva Jenžurová společně s Josefem Abrahamem.
4: Já se bez kabelky nehnu.
5: Ano, já jsem hledal, já jsem tady hledal, tady. Jsi viděl, jak pes jsem tady, já nemůžu ji najít, prosím, dovol, abych ji nenašel, já potom ráno, až se vrátíme, víš,
4: z čeho budu... Z čeho budu živa?
5: Ale to já nevím. To si musí na sebe nějak vydělat.
4: Já jsem totiž v té kabelce měla všechny svoje úspory. Jsem včera vyzvedla z banky.
5: Co? V té kabelce jsi měla?
4: Ano, v té kabelce.
5: Já takhle. Jo, tak ty jako, nevíš, že bys to takhle. Už jen děláme zlost, ale to je tedy. To je teda úroveň. To je úroveň, no. Dobře, no, tak dobře, no. Tak kolik?
4: Kolik? 15 liber.
5: 15 liber, jo? Mhm. 15 liber za...
4: Jo, nějaký drobný nuto.
5: Drobný, no.
4: Jo, a potom jsem tam měla rtěnku.
5: Rtěnku.
4: Ve stříbrném pouzdře. Hodinky.
5: Z holotryska,
4: ne, s holotryskem ne, ale byly zlatý.
5: Ne, to je škoda.
4: A to, broše. Jsem nesla do opravy po babičce a
5: Alžbětě. Po babičce pět, často. A jo, prosím tě, to se tam všecko nemohlo ani vejít.
4: Co nemohlo? Člověče, ty jsi mě rozesmál. Přivede mě do jiného stavu, dám jeden obžunděnej perník a ještě mě ukradne kabelku.
2: Koncem 70. let natočil Jiří Krejčík filmový portrét naší slavné operní pěvkyně Emmy Destinové. Během své práce se samozřejmě dostal třeba i na Karlovarský filmový festival. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Toho festivalu se zúčastnil legendární sovětský režisér Grigory Aleksandrov a jeho manželka Ljubov Orlova. No, veliká sláva, samozřejmě hlavní cena přišla jim. No a na zakončení toho festivalu byla uspořádána v Praze velkolepá recepce na počest sovětských umělců na sovětském velvyslanectví. No, byl jsem tam taky jako mnozí jiní pozván, tak jsem tam ze zvědavosti šel. Sám manželky nebyly zvány na tento podnik. No a přijdu tam, najednou se tam vynořila nepředstavitelná postava Ljubov Orlova, první dáma sovětského filmu a už taková trošku byla v povznesené náladě, uklonila se před mnou a jestli smí prosit o tanec. Veliká pocta. No tak samozřejmě se nemohl odmítnout. Tančil jsem valčík a najednou něco mě uklouzlo pod nohou Ljubo a byl jsem na zemi. A tu Orlovou se strhnul sebou. A teď jsem se z toho nemohl vymotat, ona měla nějaký takový závěsy, ale přiskočili tam okamžitě pohotoví muži, vyprostili nás, ale ona byla frajerka, neurazila se a dotančila ten valčík se mnou. Já jsem byl známý jako recesista, tak ho říkali, no to mi podrazil nohy na schvál, tohle, no, ne. Příští rok opět ten festival. Další umělci, Grigory Pirjev a Marina Ladinina a jejich velkolepé dílo Sviňorka i pastuch. No a následovala opět recepce na sovětském vyslanectví, já jsem opět tam byl pozván a byli tam všichni ti, asi 30 lidí, kteří byli svědkem toho pádu před rokem s tou Ljubov Orlovou na zem. No a teď, jak si nic tam nebylo, nic ještě začínalo, taková tafl muzik hráli a najednou spustili valčík a ta Ladinina jako přišla jako izvinite mě, tovaryši, a tak jako a zašmeli a jako, že si dovolí pozvat k tanci rusky, já jsem to vyrozuměl. No a teď takhle švenkovala po těch hlavách, až jako ke mně se uklonila a jestli smí prosit. No tohle ovšem byla situace. Já jsem věděl, no to je moment. To už mě nepotká nic takového v životě. No tak samozřejmě jsem šel, ale teď přátelé, solo, valčík, solo. Já jsem říkal, no to tu Ladininu teď musím porazit. A teďko vidím, jak ty lidi z Loňska koukali upřeně na mý nohy. Až jí dám stoličku a ona bude ležet. No, přátelé, to byl sovětský velvyslanec.
6: sovětská umělkyně. Stolička pát na zem, to by mohlo být hanobení Sovětského svazu. Já jsem si uvědomil, to bych mohl skončit taky na Sibíři. Vyvstal mě pot na hlavě. Přátelé, vás nebudu napínat. Já tu mladininu, já ji neporazil. Ale já si to dodnes vyčítám. To bylo největší moje selhání, ale morální selhání v mém životě. Bohužel, je mi to...
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Pokud dnes vzpomínáme na režiséra Jiřího Krejčíka, neměly by být zapomenuty ani jeho divadelní režie. Mezi ty slavné představení patří třeba i později filmový Penzion pro svobodné pány. Hrál se předtím v pražském činoherním klubu. 16 let byl na repertoáru. A nejspíš bychom si měli připomenout i drobné herecké výkony, jako třeba jeho řezníka, který všechno sežere v Menclových slavnostech sněženek.
2: Ještě, že nám zbyl salám.
3: No, to je hurá.
4: Já mám dva.
5: Pánové, nic mě nevyčítejte. Nemějte to za zlý, já se vás varoval. Já jsem vám to říkal, já na to přijdu, tak to sežeru. Poručím se vám, pánové, poručím.
6: Sežral 4 salámy.
5: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu sežrat. Já ho uškrtím. 4 salámy sežral.
1: Stal se i profesorem, kardiologem v Hřebejkových Pelíšcích.
7: Já tady mám 12-letou 60% slivovici od doktora Bacenovského z Dolan. No, tak Vilmo, tak si taky dej štopičku, no.
8: Ne, paní Vilma, ne.
7: Ale tak, pane profesore.
8: Tak je vysoký, to nedoporučuji.
7: To není ajer koňak, slečno, to je pití pro chlapy. Víte vy vůbec, jak se to pije? Nejdříve pozvednout sklenku, přivonět, ucítíte ořechovou vůni jader. Pane profesore, musíte nasát.
9: Já jsem Polešťa! Já!
10: Točím pozdravím Polišky. Vy jste tam báječným způsobem hrál postavu lékaře.
8: Byl to naprostý debil. Ten lékař.
10: No, ale co bylo podstatné s tou kravatou, jo? Tak přišel jste za mnou na natáčení, teď jsem zvědav, jestli to popřete nebo ne. A říkáte, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já jsem říkal, já jsem to o vás neřekl. Ne. Já jsem o vás řekl spoustu věcí, ale tohle ne. Ne, řekl jste to, dokonce jste to nahrál na desku. Já říkám, to není pravda, to jsem nikdy... To přinesu, zítra vám to přinesu a můžete si to zkontrolovat z desky. Říkám, dobře, tak ne. Druhý den pan režisér přišel, jo, a dělal, že tam není. Tak jako chodil, tohle. A teď všichni chodili a říkali, tak pane režisére, tak Bolek na něj dotíral. Říkal, pane režisére, tak jak je to s tou kravatou, byla to pravda?
8: No jsme se vsadili.
10: No ano, jsme se vsadili o bednu šampaňského.
8: Strašný.
10: A paní Stella Zázvorková dokonce říkala, no tak ale tak musíte to říct, když jste to včera Mirkovi řekl, tak jestli to neřeknete a tohle to. A pan režisér se na něj otočil a řekl, Zázvorková, mlčte nebo prozradím, jak jste se dostala k filmu. Postupně všichni vymizeli, šli do ateliéru a my jsme tam s panem režisérem osaměli. A pan režisér ke mně přišel, když zjistil, že už tam nikdo není a řekl mě, to o mně řekl Přeučil. Říkám, tak vy jste si mě ještě spletl s Přeučilem. A teď jsme se teda začali dohadovat, jestli dá pan režisér tu bednu toho šampaňského nebo nedá, že se vsadil, říkal jsem se nevsadil, a říkal, vsadil jste se, nevsadil, nikomu nic nedám, já jsem penzista, mám malý důchod, jo. A my jsme říkali, ale teď máte honorář tady za ten film, takhle malinký. A odjížděl autem, taxíkem z toho natáčení, ještě na nás volal a nedám nikomu nic a donutil by Polívkovi už vůbec ne, jako jo. Bylo to tak, nebo to tak nebylo?
8: Nebylo.
11: Je to krásný, já se bavím.
1: Životní dílo Jiřího Krejčíka skončilo v roce 1984 filmem Prodavač humoru. Od té doby už žádný film pro kina neměl. Všechny jeho další projekty byly realizovány na televizní elektromagnetický záznam. Tak to kdysi prohlásil i s hořkostí v rozhovoru před Karlovarským festivalem, který ho předtím ocenil za dlouholetý umělecký přínos světovému filmu. Jiří Krejčík nás opustil 8. srpna roku 2013 ve věku 95 let. Zůstala ale po něm práce, ke které se obrací i mladí režiséři. Jiří Krejčík jim může být dodnes velkým vzorem. A my mu za to děkujeme.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: 17 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Obnova náměstí Republiky v Pardubicích by měla být hotová příští rok. Základní škola v Lázních Bohdaneč bude mít novou fasádu. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. A zítra bude slunečno s teplotami do 28 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne vám u zpráv přeje Vilém Branda. Náměstí Republiky v Pardubicích projde v následujících měsících proměnou. Dělníci přes léto opraví kanalizaci mezi Jánovou ulicí a Sukovou třídou. Potom navážou další stavební úpravy, jako předláždění náměstí a výsadba nových stromů. Součástí změn bude taky úprava zastávek, které už nebudou v zálivech, ale přímo v jízdním pruhu, říká primátor města Jan Nadrchal z Hnutí ANO.
2: Jednu zastávku u Grandu už tak dnes známe, ta je vlastně v jízdním pruhu, tak by měla být zastávka v jízdním pruhu i z druhé strany u Zvonice. Proto tam byl vymyšlen buspruh, aby se ty autobusy nemusely nikde složitě jako proplétat.
1: Lázně Bohdaneč chystají opravu fasády základní školy. Město už zadalo zpracování projektové dokumentace za zhruba 400 tisíc korun. Součástí zadání je taky úprava okolí. To chce radnice stihnout ještě letos. Samotnou rekonstrukci pláště budovy pak plánuje na příští rok. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos. V pořadu Poledne s Moravcem to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Letošní deficit je 310 miliard korun. Šéfka státní kasy dodala, že schodek nepřekročí 3% hrubého domácího produktu. Letos se pohybuje kolem 2,5% HDP. V následujících letech by se pak podle Schillerové měl schodek každoročně snižovat o 0,5% bodu HDP. Stát taky počítá s tím, že v roce 2027 splní alianční závazek na obranné výdaje. Do slavné vodní nádrže před Lincolnovým památníkem ve Washingtonu se po týdnech stavebních prací vrátila voda. Donald Trump nechal historickou nádrž přebarvit na odstín, který nazývá modří americké vlajky.
3: Dno vodní nádrže mělo původně barvu šedivého kamene. Prezidentu Trumpovi ale připadala nádrž špinavá, a tak se rozhodl ji nechat přebarvit. Jennifer, která přijela k reflexní nádrži s manželem z Utahu, ale připadá smutné, že by měla barva připomínat floridské bazény. Původní rozpočet ze 2 milionů dolarů vzrostl na 1 milion 13, tedy přes čtvrt miliardy korun. A to se nelíbí Terencemu z New Yorku. Uznává, že modrá barva je hezká, ale Američané teď podle něj potřebují peníze jinde. Americký prezident tímto ve svém otisku do hlavního města nekončí. Nyní chce podél této trasy vytvořit promenádu, která by se jmenovala Trumpova. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siňaková vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře. Celkově jich má z Grand Slamů v ženském deblu už 11. A motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 ho předčil jen španělský lídr šampionátu González.
0: Počasí.
1: Noc bude v Pardubickém kraji bezoblačná a teploty klesnou až na 8 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme slunečno, jasno až polojasno, maxima 25 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18 stupňů. Pované slabý proměnlivý vítr a rozptylové podmínky zítra ráno nepříznivé, během dne potom většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Zpomalte na dálnici D35 u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Před velkým opatovickým kruhovým objezdem směrem na takzvanou Hradubickou silnici havarovala dvě auta. Na místě jsou záchranáři, tak raději zpomalte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Uplynulé minuty Českého rozhlasu Pardubice měl na starost Vilém Branda. To následující minuty máte na starost vy, posluchači Rádia vašeho kraje. Můžete si vybrat, co se hudby týče. Budu tu hledat, co mi dáte za úkol. Písničky, které nestárnou, i ty ostatní. Tak se ozvěte nebo napište a někoho pozdravte, ať si to uděláme pěkné.
0: Písničky od srdce se zde...

0: spojení k nám, no buď zatelefonujte do našeho živého vysílání na číslo 726464848 nebo nám napište na studio.pardubice@rozhlas.cz a je tu taky takový interaktivní formulář na našich internetových stránkách. A taky případně můžete napsat SMSku, a to ve tvaru Pardubice, mezera, váš text, krátký, bez háčku a čárek, na číslo 900 11 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A začneme jedním hodně dlouhým přáním, které je hodně od srdce a dorazilo k nám do e-mailové schránky tak, jak to tady je napsané, tak to čtu, poslouchejme. Milá maminko Olinko ze Šedivce, k tvým narozeninám ti chceme říct něco, na co se v běžném životě často zapomíná. Děkujeme ti za všechny bezesné noci, za každou starost, kterou si nesla místo nás, za každé pohlazení, když nám bylo těžko, i za každý úsměv, kterým si nám dokázala zlepšit den. Vždy si tu byla, když jsme tě potřebovali, ať už v těch nejkrásnějších chvílích, nebo tehdy, když život nebyl jednoduchý. Možná si ani neuvědomuješ, kolik lásky, síly a dobra si do našich životů vložila. Díky tobě jsme takoví, jací jsme. Jsi člověk, který drží naši rodinu pohromadě a domov je domovem právě díky tobě. Přejeme ti, aby ses dnes zastavila a uvědomila si, jak moc jsi milovaná, aby ti život vracel alespoň část toho, co si celý život dávala nám. Přejeme ti pevné zdraví, štěstí, spokojenost a ještě mnoho krásných společných chvil, na které budeme jednou s úsměvem vzpomínat. Máme tě moc rádi a jsme vděční, že jsi naše maminka. Krásné narozeniny a hodně lásky přejí. Taťka, Market, Jirka a Péťa.

0: Tak to byl Láďa Křížek na přání taťky, Market, Jirky a Péti. Prostě poslali písničku milé mamince Olince ze Šedivce. Teď bych řekl, že uslyšíme něco krapet jemnějšího na přání paní posluchačky Aničky z České Třebové. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tam zdravím a jsem ráda, že vás slyším po delší době.
0: Ano, já vás taky.
1: Musíme si dělat poklony. No, chtěla bych nechat zahrát Skříbu Frejdlovým. Jestli si užívají taky zahrádku jako já. A jestli jsou tam spokojení a šťastní, že máme hezký počasí.
0: Jo, jo, doufám, že poslouchají.
1: No, měli by. A jinak bych chtěla pozdravit ještě babky z Červeňáku, paní Doubravovou a paní Majcerovou a ještě připojím i paní Šťastnou.
0: Výborně, Hana Zagorová je tady.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: No, řeknu vám, že v dnešním nedělním podvečerním vydání Písniček od srdce je docela fronta. Teď myslím těch písemných přání, která přišla do e-mailové schránky nebo SMS-kou, tak pojďme rychle dál na to, ať to všechno stihneme a také ať zvládneme zařadit třeba i další telefonáty. Petr Spálený naspíval kdysi, když dozrálo víno. Dala by se ještě někde najít? Děkuje a přeje hezký den Mojmír Kříž ze Svitav. No samozřejmě, že by se dala najít.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta, i její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá část.

dětství a skrývá se mý svědectví.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Sedával tiše na sklenicí piva v Mexiku na Palackého ulici v Pardubicích. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák býval pilotem britského královského letectva, který za bitvu o Anglii dostal vyznamenání od samotné královny. Že ho německý Messerschmitt sestřelil nad Lamaňským průlivem a že rok kopal s dalšími zajatými letci tunel ze saganského zajetí. Bedřich Dvořák zemřel v roce 1973 v úplném zapomnění. Poslechněte si jeho neuvěřitelný příběh. Už tuto neděli po 18. hodině. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák pro vás na nedělní vlně z Pardubic připravila Šárka Kuchtová.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Ano, dnes po 18. druhý díl, ten první je k poslechu samozřejmě na našem webu a druhý taky bude, i ten třetí, čtvrtý, pátý. Ano, jde o 5dílný seriál.
5: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
4: Další přání před námi přišlo do e-mailové schránky nebo snad do SMS-kovníku. Teď si nejsem jistý, ale to není v tuhle chvíli důležité. Dobrý den, prosíme o zahrání Leška Semelku, Jsi prostě nejlepší pro Dášu a Jirku Veselých do Svitav pro pohodový podvečer. Podepsali se Lenka, Julie a taky Tonda.

0: Tuším, že pardubický rodák Lešek Semelka, jestli se teda nepletu, jestli jsem si to nespletl, ale určitě je to tak. 17 hodin 26 minut, posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Vypadá to, že je s námi někdo ve spojení a vytočil číslo 726 46 48 48. Tak přeju dobrý podvečer.
1: Já taky přeju pěkný podvečer. Tak teďka mě hráli, tak zahrajeme na opáčku do Hradce nad Cvitavou.
0: Výborně, a do Hradce nad Cvitavou zahrajeme kterou?
1: Zahrajeme Houby magický.
0: Dobře, no a v Hradci nad Cvitavou, tam jsem byl s kolegy Hrubanem a Slezákovou, vysílali jsme živě z Hradce, z Březové, prostě podél Svitavy a byli jsme se tam podívat i na takové přechody pro žáby nedaleko Hradce.
1: Jo, jo, to dcera bydlí kousek od
0: tuť. Takže pro dceru to bude?
1: Pro dceru, ano, ti mě hráli, tak teď, a manželce, tak teď hrajeme na opátku.
0: Výborně. Předpokládám, že kapela Kabát je jejich oblíbená, když jste to takhle zvolil.
1: No, tak určitě.
0: Výborně. Houby magický už se pomalu rozjíždějí. A vy se mějte báječně. Kdo vlastně volal?
1: Jirka.
0: Pan Jirka. Tak buďte pozdraven, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Naschled.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A jeden telefonát střídá druhý. Jestli se nepletu, jsme ve spojení. Tady je Český rozhlas Pardubice. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jarka od Litomyšle.
1: Výborně, zdravíme k Litomyšli. No, k Litomyšli se chystáme taky s kolegy Jitkou a Mirkem. Ano, pojedeme do Morašic, do Příluky.
2: Ano, a pak a ještě...
1: Ano, výborně, a to budeme tam vysílat. Výborně,
2: no tak
1: vy si to nenecháte ujít, vidíte.
2: Nevím, přemýšlím,
1: no,
2: uvidíme.
1: Ve vysílání samozřejmě, nevím, jestli no, byste tam vážila
2: cestu.
1: Jo,
2: já myslím, že bych měla se tam jet na vás podívat.
1: No můžete samozřejmě, jestli nás odchytíte, my jsme rychlí při těch přenosech.
2: No, já vím.
1: Tak a povězte...
2: Poslouchat budu 100%.
1: Výborně. A paní Jarko, jakou písničku máme vybrat?
2: Já bych vás poprosila o písničku od Juana Parda, No Me Hables. Jestli to říkám špatně, vyslovuju, tak se omlouvám.
1: Ještě jednou to teda zopakujte, protože to spojení je takové, že to úplně zaniká, takže...
2: Od Juana Parda.
1: Tak já to tady jako vyťukávám. No. A teď na špatnou klávesnici. Juan...
2: Pardo.
1: Dobře, no já se pokusím teda, jo, ale vy mi dáváte, tak výborně. Tak, tak já jdu hledat a vy říkejte, pro koho to bude.
2: No, bude to pro všechny posluchače a pro vás do rádia.
1: Tak, já to tady vidím, že jsem
2: no
1: to,
2: hables,
1: že jsem to, že jsem to asi našel. Je to neuvěřitelné,
2: no,
1: ale našel.
2: Šikovnej člověk.
1: No, neříkejte dvakrát. Příště třeba nenajdu. Tak paní Jarko, pouštíme, posíláme. Mějte se krásně.
2: Děkuju a vy taky.
1: Naschledanou.

No, tak to bylo ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, malinko španělštiny. Pokračujeme dál v 17 hodin 35 minut. Musíme vyřídit všechno, co jste nám do nedělních podvečerních písniček od srdce napsali. Ještě tu nějaká přání máme, tak třeba posluchačka Boženka napsala, že by si přála písničku Tam dole v hospodě, ať zpříjemní odpoledne posluchačům a všem, kteří se dnes podílí na přípravě tohoto báječného rádia. No, tak někteří třeba připravili něco i před víkendem, někteří tu o víkendu jsou, tak aby to dál bylo to báječné rádio, které máte rádi, tak to si přejme, že to tak doufejme i v dalších měsících a letech bude. No a teď Tam dole v hospodě.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tak to byla trocha country v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice a vy jste nám napsali na náš e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz další přání, tak si to pojďme vyřídit. Karel a Ladinka nám píšou, že zítra je tady Medarda, ale že už dnes slaví paní Iveta Melicharová, výborně, a taky vzpomínají na Evu Millerovou. Přeji si Ivetu Bartošovou, kterou mi posíláme, a jestli chcete ještě někoho pozdravit přes telefon, tak to je nejvyšší čas, protože už je 17.40, číslo k nám 726-46-48-48, konečnou pro písničky od srdce je totiž 18. hodina.

0: Co mají společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka?
1: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
0: Ano, a co ještě?
1: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
0: Taky. A to hlavní?
1: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
0: To je ono.
1: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
0: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
1: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
0: Už ve středu 10. června
1: od 9 do 12
0: se na vás těší Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
3: Správný čas 17.44, teda za okamžik bude 17:45. Na chvíli jsem tady ve studiu, tom našem podkrovním, otevřel okno. No a cvrlikají tam, možná je slyšíte. Tak co 726-46-48-48 číslo k nám? Před chvílí se pokoušel někdo dovolat, ale nechtěl jsem ho nechat čekat na lince. Tak třeba může posluchač nebo posluchačka zkusit znovu a já se to zatím probírám tím, co jste nám napsali do naší e-mailové schránky. Ještě nás tuším, čekají holky a taky bychom si měli vychutnat stříbrný měsíc. Tak čím začneme? Stříbrným měsícem určitě. Pro koho bude? Písničku posíláme Martině Bělehrádkové, Nikole Tomanové a Berenice Maškové pro dobrou náladu, radost a pohodu. Písničku posílají Dočekalovi, já jsem zvolil tu orchestrální verzi v podání orchestru Karla Vlacha.

Tak i orchestrálka, jak se říká, i orchestrální melodie je písničkou kvalitní, tak jsme vám ji nabídli. Jak jsem říkal, orchestr Karla Vlacha se o všechno postaral. Pak tu ještě registruju, že do písniček Od srdce Českého rozhlasu Pardubice napsal Damian a píše stručně a jasně, že máme napsat, promiňte, že máme zahrát Vzpomínky zůstanou pro Irenu Beránkovou. Tak když jsem zadal do vyhledavače Vzpomínky zůstanou, tak naší databázi jednoznačně vyběhla jako první písnička od skupiny Holky.

Holky za námi a za námi jsou i písničky od srdce. Ještě jedno přání, jedna písnička, vlastně dvě přání a jedna písnička. Co jste nám to ještě napsali? Dobrý den, prosím, zahrejte ke včerejší svatbě Tomáše a Míši poděkování přátelům hasičům SDH Výšky a Horní Roveň za zátah. Děkuje babička Zdena, myslí asi za zásah. Ono to někdy přeskakuje v těch SMSkách. Nevím, která písnička byla ta žádoucí. Tady už je to pak nejednoznačné, tak já si dovolím připojit tohle přání k tomu, které přišlo od posluchačky Dany, která si prostě jenom přeje Boney M a Rivers of Babylon, tak samozřejmě tuhle písničku jsme našli, tuhle písničku zahrajeme, už tam slyšíme to šumění moře, nebo šumění řeky. Boney M dělají tečku za dnešními písničkami od srdce. Za chvíli zprávy, pak další program a Zdeněk Novák si přeje, abyste i dál poslouchali Český rozhlas Pardubice přinejmenším mezi tou 18. a 19. hodinou.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Osmnáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Chrudimi začne stavba dalšího skateparku. Muzeum v Moravské Třebové má novou expozici. V brněnské zoo se narodila dvě mláďata vapity sibiřského. A zítřek bude v Pardubickém kraji opět slunečný, teploty až 28 stupňů Celsia. Zprávy a Vilém Branda. Přeju pěkný podvečer. Chrudim bude mít další skatepark za víc než 3 miliony korun. Stavba začne o prázdninách. Nové sportoviště bude určené hlavně pro menší děti.
2: Zóna se 7 překážkami je navržená vedle stávajícího skateparku u řeky Chrudimky. Radnice tak chce předejít kolizím starších jezdců s malými dětmi. Podle podmínek zakázky by měla stavba začít na přelomu července a srpna. Práce pak skončí nejpozději v listopadu. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Po dvouleté rekonstrukci se o víkendu znovu otevřelo veřejnosti muzeum v Moravské Třebové. Návštěvníkům nabízí zcela novou tematicky členěnou expozici, která přibližuje nejen historii města a regionu, ale také příběhy a zajímavosti z různých koutů světa. Ve třetím ročníku charitativní akce nazvané Kolotoč pro Ninu vybrali lidé skoro 250 000 korun. Peníze tak můžou jít na podporu rodin dětí s nádorem mozku, případně na výzkum této nemoci. Akci pořádá nadační fond Nina, který letos začal víc spolupracovat s psychology. Podle Aleny Javůrkové, vedoucí oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, bývá pomoc rodinám s takto vážnými diagnózami velmi důležitá. To si oni ale neřeknou. V zoologické zahradě v Brně se dnes narodila dvě mláďata vapity sibiřského, největšího jelena žijícího v asijských lesích. V dospělosti můžou samci vážit až 380 kg. Mláďata se vyznačují skvrnitým zbarvením, které jim v přírodě umožňuje lépe splynout s okolím. První týdny života tráví vapity téměř nehybně ukrytí v porostu bez blízkosti matky, vysvětluje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
3: Často návštěvníci říkají, že tam třeba to mládě je osamoceno nebo že prostě leží mimo dosah té samice. To ty vapity dělají schválně, aby ta matka nepřilákala třeba nějakého lovce, nějakého predátora k tomu svému mláděti, tak ho právě takhle odkládá daleko stranu a pak ho hodí jenom vlastně kojit.
1: Další dvě mláďata vapity sibiřského se v zoo teprve mají narodit. Brněnská zoologická zahrada je jednou ze dvou v republice, které tento druh chovají. Sport. Finálová série mezi basketbalisty Pardubice a Nymburka pokračuje třetím zápasem. Zatím v sérii vedou Středočeši 2-0. Dnes od 19 hodin se bude hrát na pardubické palubovce. Hlavní trenér Východočechů Jan Šotnar věří, že právě domácí prostředí pomůže jeho týmu k první výhře v sérii.
4: Celou sezónu si myslím, že ta víra domácího prostředí byla znát. Fanoušci chodějí a hlavně fanděj. Já myslím, v těch domácích utkáních máme opravdu dobrou atmosféru a kluky to vybičuje ještě k lepším výkonům. Občas, když už jsme opravdu na hraně těch sil, tak ty fanoušci nám dodají tu extra energii, takže to může být velký rozdíl. Počasí.
1: Noc bude na východě Čech bezoblačná a teploty klesnou až na 8 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme slunečno, jasno až polojasno, maxima 25 až 28 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18. Foukat k tomu bude slabý proměnlivý vítr a rozptylové podmínky zítra ráno nepříznivé, během dne potom většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Stále pozor v okolí velkého kruhového objezdu u Opatovic nad Labem na Pardubicku na D35. Na dálnici ve směru na Hradec a Prahu havarovala dvě auta. Tvoří se tam kratší kolona, tak raději zpomalte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Šárka Kuchtová vás vítá na nedělní vlně z Pardubic.

0: pětidílném seriálu vám představíme výjimečnou osobu, pilota Bedřicha Dvořáka. Rodák z Chotěnova, nedaleko Litomyšle, vystudoval vojenskou školu v Hranicích a Prostějově. Do německé okupace sloužil na letišti v Olomouci. Odmítl pracovat pod německou správou a spolu s dalšími 9 kolegy odešel přes Polsko do Francie. Do zahraničí šel s Bedřichem Dvořákem i František Fajtl, který na angažmá československých letců ve Francii vzpomínal pro Paměť národa takto.
1: My jsme tak trošku si to malovali velice dobře. My jsme si říkali, když letci nás každej přijme, jo? Ovšem u nás situace byla všelijaká, že to znáte. Nech se něco dostalo oficiálně někam. A když řekli nám, že cizí armády neberou cizince, no tak jsme říkali, no ale přece když bude válka, tak kleci budou potřebovat a v té době už ty lidi na západě, že už si uvědomili, že letec vycvičený, my jsme byli vycvičený, dobře, že už má pro ně cenu, takže měli naději, že se skutečně do armády. A to nemohli Francouzi pochopit. My jsme se těšili na válku, protože když přijde válka, tak jsme letci, budeme bojovat. Jednak je to důležité, protože jsme se cítili jako vlastenci bojovat za samostatnost. Nenáviděli jsme Hitlera a tu jejich bandu. A když potom skutečně válka vypukla, Francouzi se dívili, jak je to možné, že se těšíme na válku, ale my jsme jim to vysvětlovali, oni to pochopili a vstoupili jsme do jejich vojsk.
0: Nasazení československých letců v řadách válčící Francie ale netrvalo dlouho. Více už vojenský historik Jiří Rajlich.
2: Službou u československého letectva ve Francii postupně za ten rok prošlo více než 900 československých letců všech odborností, od pilotů přes pozorovatele až mechaniky, zbrojíři. A do bojových akcí přímo na frontě se dostalo pouze 135 československých stíhacích pilotů a menší množství bombardérů. To byl záměr. Ono se počítalo původně s tím, že nejdřív, aby se českoslovenští letci vpravili do té taktické situace na západní frontě, tak budou odesíláni ve tříčlenných rojích k francouzským jednotkám, kde prostě si ošahají techniku, taktiku a potom dojde k postupnému budování československých letek, perutí, pluků. Takže do boje ve Francii se dostala jenom menšina těch letců. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že Francouzi měli s tím budoucím československým letectvem velké plány, takže zas tak moc nepospíchali. Rozhodně nikdo nečekal, že prostě válka skončí francouzskou porážkou v červnu 1940. Ty plány na výstavbu československého letectva ve Francii byly velmi důkladné, propracované, byly několikafázové a poslední fáze měla skončit až někdy v červenci 1941.
1: Tam, když Němci spustili ofenzivu, lítali v obrovských houfech směrem na anglický sbor a tlačili na moře, tak musel půjchat do Anglie a v tom jsme lítali my. Třeba jsme měli takzvaný kuvertilý terén, to znamenalo, měli jsme odstartovat a hlídkovat na prostoru Lyon-Dijon až Grenoble a tam, jakmile přišli Němci, to nás jsme dostali hlášení, tak letce najít a proti ním bojovat. Francie neměla radary, tak nám posílali zprávy po rádiu od hlásné služby, která byla v teréně, která pozorovali očima. A letectvo, víte, bylo dobré stroje takové, ale pořád byly horší než německé Messerschmitt 109 nebo Focke-Wulf. Ovšem, to jsme brali v úvahu a ani jsme to tak nějak nekritizovali, protože byly to stíhačky, moderní zatažitelný podvozek, dobře stříleli, tak jsme do toho šli. Ovšem, jak říkám, nedostatek radaru a ten systém nepropracovaný, jako třeba v Anglii potom, ten nebyl v pořádku. A podle našich názorů, dohodů, jak jsme se potom sami sešli, vždycky jsme to kritizovali, byli špatní velitelé, vrchní velitelé, ty odcházeli jeden za druhým, až se Francie položila.
2: poručíka Bedřicha Dvořáka, tak na francouzskou techniku se přeškoloval na letecké základně v Chartres. Dokončil přeškolení zakončené ostrými střelbami na začátku března 1940 a jako velitel tříčleného československého roje byl zařazen u Group de Chasse 37, to je třetí peruť 7. stíhací eskadry. Ta byla vyzbrojená stíhačkami Morin Saulnier 406, to byly tehdy nejpočetnější francouzské stíhačky. Už byly moderní, měly fůru vymožeností, měly kanóny, měly zatahovací podvozek, ale přeci jenom byly méně výkonné než ty německé Messerschmitty 109, proti nímž měl v zápětí bojovat i Bedřich Dvořák. Mluvím o tom, protože Bedřich Dvořák několik týdnů poté, co přišel na frontu, tak 31. března 1940, ještě za podivné války, byl v leteckém boji nad Mažinotovou linií sestřelen a docela vážně zraněn. Na hlídkující Morány zaútočili právě ty nové německé Messerschmitty 109 a té francouzské jednotce zasadili těžké rány. Jedním z postižených byl právě poručík Dvořák, který měl Morána jako řešeto a měl zraněnou levou ruku s třepinami kanonového granátu, ale s vypětím zbylých sil dokázal přeletět linie a přistát na vlastním území. Byl odvezen do nemocnice a jako v pořadí druhý československý letec za druhé světové války byl vyznamenán francouzským válečným křížem Croix de Guerre. Tehdy se to setkalo ještě s velkým ohlasem, protože to byla poměrně výjimečná událost vyznamenání československého letce, který bojuje na té frontě ještě v dobách té podivné války. V té válečné vřavě v červnu 1940 se Bedřich Dvořák a František Veitli opět setkali. Bylo to při ústupu té Group de Chasse 37, k níž se připojila skupinka československých stíhačů od Group de Chasse 39, vedená právě čerstvě povýšeným nadporučíkem Františkem Veitlem.

GLONASS asi 10 nebo 12, letouny Boran 406 a ty jsme přelétli potom, skákali jsme od jednoho letiště do druhé a jsme je přelétli do Bergeraku. A v Bergeraku jsme je předali Francouzům a tam odtud na vlastní pěst jsme utíkali k moři. To znamená až pod španělské hranice, tam jsme skutečně přijela jedna loď, která nás potom vzala jako pasažéry, velká loď, a odvezla do Gibraltáru. A z Gibraltáru už jsme jeli potom do Anglii anglickými loďmi. My jsme museli být na té lodi ubytováni jako vojáci v takzvaných hamokách, to byly prostě takový pytle, zavěšený se pod palubou a vtedy jsme my se schovali jako lehátko. A drželi jsme služby proti ponorkám, protože jsme jeli ve velkém konvoji, to bylo několik desítek lodí a okolo byly torpedoborce a snad i mateřská loď, to nevím, ale byli jsme pořád chráněni, celou ten konvoj jel do té Anglie, kdyby na nás přijala ponorka. Tak jsme dělali službu, že jsme měli každý 2 hodiny službě a byli jsme napředí a na zádi a pozorovali jsme, když jsme něco viděli podezřelého na moři, tak jsme to hlásili. A už ostatní zařídili námořníci. To už jsme viděli, že v Anglii je naše vláda, že je tam prezident Beneš a že jsou tam naše lidi, kteří se o nás postarají. A taky jsme se dozvěděli, že o nás Angličané mají zájem. Královské letectvo Royal Air Force věděla, že prchá několik dobře vycvičených Čechů i Poláků, ty nás vzali a my jsme museli prožít každý, kdo přišel do Anglie, takzvanou zdravotní karanténu, to bylo 14 dní, ale protože oni měli nouzi opilci, tak nám byla zkrácená na dobu týdne, tu jsme prožili v tom shromažovacím táboře Cholmley Parku a tam odtud potom jsme se dostali do anglických jednotek.

Britové po dohodě s generálem Karlem Janouškem zařadili československé letce do takzvané dobrovolnické zálohy královského letectva a bylo dohodnuto, že vzniknou československé perutě, které budou mít československý personál, československé velitele a samozřejmě budou podřízeny vyššímu britskému velení, takhle to bylo vždycky u těch malých spojeneckých armád a letectev. Ve Velké Británii postupně vznikly 4 československé letecké perutě, 3 byly stíhací a 1 bombardovací. Stíhací měly číslo 310, 312, 313, bombardovací byla 311. Bedřich Dvořák byl zařazen u 2. československé stíhací peruti královského letectva, to znamená 312. Ta vznikla na přelomu srpna a září 1940 na letecké základně Duxford. Bylo to tehdy velké sektorové letiště, už tam tehdy byla formována 310. československá stíhací peruť. Ta už v té době bojovala, když tam vznikala ta 312. 312 sice vznikla v Duxfordu, ale ten už byl přeplněn operačními perutěmi. 312. peruť ještě nedokončila to přeškolení na ty britské hurikány. Takže 26. září 1940 jí odeslali na její novou základnu, letiště Speke u Liverpoolu. Tam 312 dokončila to přeškolení na ty hurikány a od začátku října začala podnikat obranné operační lety proti těm německým nájezdníkům. Svého prvního soupeře sestřelila 8. října 1940 před zraky půlky Liverpoolu. Byl to bombardovací Junkers 88, který se střelili společně kapitán Vašátko, rotmistr Josef Sehlík a Angličan kapitán Gillem. Byla z toho velká sláva, protože, jak jsem říkal, jednak to sledovala půlka Liverpoolu a ti němečtí letci byli přímo na místě zajati. A co bylo ještě zajímavé, k tomu sestřelu došlo velmi rychle. 11 minut po hotovostním startu těch hurikánů ležel ten sestřelený, prostřílený Junkers na břiše u břehu té zátoky řeky Mersey. Mimochodem, 2. dne se nedaleko odtamtud narodil jistý John Lennon. Takže není vyloučeno, že tím, že českoslovenští letci sestřelili tenhle bombardák, tak zachránili možná pro budoucnost jednoho z největších velikánů pop music. 312. peruť v těch následujících měsících podnikala především operační lety obranného charakteru, protože Němci po té prohrané denní fázi bitvy o Británii přenesli bombardování britských cílů na noc, tak se taky cvičila v nočním létání. Moc v tom úspěšná nebyla, protože to noční stíhací letectvo se teprve rodilo. V létě následujícího roku patřila 312 k těm jednotkám královského letectva, které začaly podnikat ofenzivní operace nad okupovanou Francií. A na podzim 1941 směřovala do Skotska na letiště Ayr. Tam došlo k jejímu přezbrojení na Spitfirey. Nejdřív to byly Spitfirey starší varianty MK2, a potom na nejmodernější variantu MK5B. To byly tehdy standardní a nejvýkonnější stíhací letouny britského královského letectva. Bohužel byly sice nejvýkonnější britské, ale nebyly výkonnější než ty německé na druhé straně kanálu, protože německá strana od podzimu 1941 začala operovat s nejmodernějšími novými Focke-Wulfy 190, které se nakonec měly stát skoro osudnými právě Bedřichu Dvořákovi. A to už se dostáváme k osudnému 3. červnu 1942. Československý Wing tehdy doprovázel Bostony, to byly bombardovací letouny na Cherbourg, a byly zachyceny právě těmi novými, velmi výkonnými Focke-Wulfy 190.
a 312. Peruť přitom utrpěla dvě ztráty. V boji s tou technickou přesilou německou byli sestřeleni poručík Ivo Tondr a kapitán Bedřich Dvořák. Oba dva ze svých zasažených Spitfireů seskočili, dopadli na padácích do moře poblíž nepřítelem okupovaného francouzského území a skončili v německém zajetí. Ivo Tondr byl nezraněn, ale vylovil ho německý záchranný hydroplán, nemohl se bránit, v podstatě nedalo se nic dělat. Bedřich Dvořák to měl daleko těžší.

0: Odkurtoval jsem se, strhnul kuklu a odhodil kryt kabiny. Pokoušel jsem se dostat ven přes silný tlak vzduchu. Šlo to těžko, letoun se řítil kolmo k zemi. Zatáhl jsem za oko padáku, který se otevřel, ale šňůry zachytily moji levou ruku a prudký ráz mi ji nadvakrát zlomil nad loktem. Pravděpodobně proto se můj padák neotevřel úplně. Byl jsem natažen jak pytel a protože pravou rukou jsem nemohl moc dělat, aby padák uvolnil, padal jsem velkou rychlostí asi do výšky 6-7 tisíc stop, kde se padák konečně otevřel úplně. Byly v něm ale tři velké díry. Chvíli na to jsem dopadl do vody asi 5 mil od francouzského pobřeží. Viděl jsem svoje letadlo, jak explodovalo po dopadu na hladinu, blízko majáku, východně od Cherbourgu. Chtěl jsem vysvléknout padák, ale nedokázal jsem otevřít jeho závěr. Kvůli zlomené ruce jsem nemohl použít ani dingy, záchranný člun. Zůstal jsem na hladině díky vestě. Ta veliká zátěž, které jsem se nemohl zbavit, značně komplikovala situaci. Tělo mi vesta nadnášela vzhůru, ale hlava neustále klesala pod vodu. Brzy jsem byl naprosto vyčerpán a napůl v bezvědomí. Asi po 3/4 hodině mě objevil motorový člun se dvěma francouzskými rybáři. Zprvu si mysleli, že jsem Němec, když však přeřezali popruhy a sundali padákovou vestu, uviděli odznak RAF. Samou radostí mě začali líbat a velmi se mi omlouvali, že mne musí předat Němcům. Zahodil jsem pistoli do vody a dal jim báček s penězi. Rybáři ještě více poškodili můj padák a propíchali dingy. Na pobřeží už na nás čekala německá pobřežní stráž.
1: Bedřich Dvořák je úplně mokrý, otřesený, má na několikrát zlomenou levou rukou a je zajatcem německé branné moci. Nejdřív tu komplikovanou zlomeninu té ruky mu léčili v nemocnici v Cherbourgu, to bylo nejblíž, pak v Paříži ve vojenské nemocnici a pak v Hohenmarku. To už byla taková ta zajatecká nemocnice, která patřila pod ten výslechový tábor Dulákluft, se tomu říkalo. Tam byli zajatci vyslýcháni a tříděni a odtamtud byli posíláni podle hodností nebo podle možností do těch jednotlivých zajateckých táborů. Pokud jde o Bedřicha Dvořáka, tak 14 dní po svém zajetí byl převezen do tábora Stala Kimská 9C v Obermansfeldu. Ještě nebyl mezi ostatními zajatci, byl umístěn právě kvůli té zlomenině komplikované nejdřív prostě v té nemocnici zajatecké, která patřila pod tenhle tábor. Ale pak prošel ještě celou řadou dalších táborů, Oflak 9AZ v Rotenburgu, Oflak 9AHV z Pangenbergu a v březnu 1943 se s Ivo Tondrem sešel v Saganu. Ten tábor se jmenoval Stalakluft římská 3 a vešel do dějin především tím legendárním velkým útěkem v březnu 1944, na němž se aktivně podílel i Bedřich Dvořák.
2: Slyšeli jste druhý díl seriálu věnovaný pilotovi britského královského letectva Bedřichu Dvořákovi. V pořadu vystupoval historik Jiří Rajlich a z archivních záznamů sbírky Paměti národa zazněly vzpomínky pilota RAF Františka Fajtla. Postavu Bedřicha Dvořáka stvárnil herec Milan Hein. Dále spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturgyně Tereza Mičáková. Seriál Královský pilot Bedřich Dvořák připravila Šárka Kuchtová.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

0: společného Morašice, Dolní Újezd a Příluka.
1: No, jsou to obce na Litomyšlsku.
0: Ano, a co ještě?
1: Všechny mají velmi bohatý spolkový život.
0: Taky. A to hlavní?
1: Ze všech těchto obcí vám nabídneme přímý přenos.
0: To je ono.
1: V Morašicích připomeneme 800 let obce.
0: V Dolním Újezdu navštívíme muzeum a prohlédneme si nejstarší most v kraji.
1: A v Příluce nám ukážou, že tradice tam stále žijí.
0: Už ve středu 10. června
1: od 9 do 12
0: se na vás těší Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

a tak pro jistotu šup s ním pod kohoutek. Ale to je chyba, protože tím se možná odstraní nějaký ten chlup, ale rozhodně ne bakterie. Ty se naopak s kapkami vody mohou roztříknout až skoro metr od kohoutku a pokrýt vše, co je v dosahu. Nejvíc patogenů, často i salmonela, je na mase kuřecím a tak jediný spolehlivý způsob, jak se bakterií zbavit, je pořádná tepelná úprava. Máte-li kuchyňský teploměr, pak kuře potřebuje nejméně 80 stupňů, vepřové a hovězí o něco míň. Takže hlavně pozor u grilovaného kuřecího. Maso rozhodně nesmí být krvavé. Jinak je tomu ovšem u takzvaného krvavého stejku. Protože ona červená tekutina, která z něho po úpravě vytéká, není krev, ale šťáva. Vědecky voda s proteinem myoglobinem. Ten transportuje kyslík do svalu. Krve jsou zvířata po smrti zbavena. Jednak kvůli lepší chuti masa, jednak kvůli jeho větší výdrži. Další mýtus patří houbám. Prý se nesmí ani ohřívat, ani mít. Nic se ale nestane, když je druhý den ohřejeme a sníme, pokud ovšem nejsou jedovaté. Můj tatínek, náruživý houbař, mě nabádal, že mám úlovky jen očistit nožem. A babička to navíc jistila důkladným otíráním hlaviček vlhkým hadříkem. Vodou by prý houby nasákly a zkazilo by jim to chuť. Vyzkoušela jsem a není to pravda. Propláchnu houby v cedníku a pokud nejsou červivé nebo plesnivé, přežijí v klidu, stejně jako my, i to ohřívání. Jak je to vůbec s ohříváním jídla? Představte si, že nejzdravěji dopadla mikrovlnka, protože má nejkratší výkon a zachová tak v potravině nejvíc živin i vitaminů. Například brokolice, vařená v mikrovlnce, si zachová vitaminů 90%, kdežto klasicky ve vodě na sporáku jen 50%. No, a když do vody přidáme sůl hned na začátku, přijde do varu později než bez ní, takže solit až po varu. Vžitá rada pro vaření těstovin přikazuje přidat do vody trochu oleje, že se pak nebudou lepit. Hloupost. Olej totiž plave na povrchu vody, takže těstoviny se sice lepit nebudou, ale nenalepí se na ně pak už ani omáčka. Takže olej zásadně až na těstoviny zcezené. V receptech na pečení většinou nechybí příkaz prosejte mouku. A to je správně. Nedej bože nejen kvůli možným larvám či červům, ale i proto, že se mouka provzdušní a líp pak pracuje v těstě. Úžasnou úsporou vody i času je myčka. Ale profesionální kuchaři a kuchařky by do ní nikdy nedali nože. Můžou se tam stupit, nebo je mohou poničit silné mycí prostředky. Stejně tak do myčky nepatří dřevěné rukojeti a prkénka, litinové, měděné nebo teflonové pánve a hrnce, termosky, remosky a plasty. A na závěr ještě něco. Cibuli, česnek, banány, brambory a tropické ovoce neskladujte v lednici. Nelíbí se jim tam a dají vám to pak najevo. Tak vida, co jsme si vyvrátili a co potvrdili, třeba se vám to bude hodit. Dobrou chuť vám přeje vaše Marie Tomsová.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Typicky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou.
1: Napsal nám pan Novotný z Náchoda a ptá se, jestli souvisí slovo pochlebovat s chlebem, paní magistro. Tak to jsem zvědavý, jestli jste tuhle informaci někde našla. Mimochodem, kde jste ji hledala?
2: Ideální je samozřejmě dneska hledat ve jazykových slovnících češtiny, případně v etymologickém slovníku, protože kdybychom si například zkusili to slovo napsat do nějakého internetového vyhledávače, tak se toho příliš nedozvíme.
1: Takže původy slov v etymologickém slovníku, to je ten pravý.
2: Ano, ano, máme jich několik, až po stručný etymologický, který vyšel v Nové době a je velmi praktický.
1: Mimochodem, to slovo pochlebovat má dnes takový nehezký význam, pejorativní, jak se říká.
2: Ano, má význam lichotit někomu, ovšem za účelem jaksi vlastního prospěchu, zisku, tak. A hlavně dělat to neupřímně.
1: A proč to říkáme? Vždyť to víme. No protože dříve toto slovo nemělo takový handivý význam.
2: No, ten význam byl mnohem širší. Znamenalo to totiž konejšit, chlácholit, utišovat někoho, takže vlastně byl velmi kladný. A vedle toho až dál byl ten význam lichotit.
1: A teď to spojení pochlebovat s chlebem. Je tam nějaká souvislost?
2: Já si myslím, že dneska to s tím slovem chleba spojujeme, protože tam ten chléb vidíme, ale původně ve staročeštině a i potom tou rekonstrukcí k praslovanštině se má za to, že tam základem byl výraz chalba, sloveso chalbat, které právě znamenalo konejšit a někoho těšit. A je fakt, že to slovo bývalo hojné v nářečích a tam se právě to A a E už začalo střídat. Takže na Moravě se říkalo ochlebesta, ale i ochlamasta a podobně.
0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 19 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Nová lávka přes koridor v České Třebové se lidem otevře v polovině června. Východočeské muzeum v Pardubicích získalo doklady a zápisník velitele skupiny Silver A. Sobotní exploze v panelovém domě v Toužimi zranila dva lidi. Policisti výbuch vyšetřují jako podezření z nedovoleného ozbrojování. A zítra bude slunečno s teplotami do 28 stupňů Celsia. Zprávy pro vás připravil Vilém Branda. Pěkný večer. Nová lávka vedoucí přes hlavní koridor v České Třebové bude otevřená 15. června. Stavba je součástí modernizace dopravního uzlu za přibližně 20 miliard korun. Lávka zatím bude přístupná po schodech. Výtahy začnou jezdit do konce roku. Součástí lávky bude plošina s vyhlídkou. Informuje o tom ČTK. Pardubické východočeské muzeum zařadilo do svých sbírek osobní doklady a zápisník Alfréda Bartoše. Cenné dokumenty byly desítky let v soukromém vlastnictví. Podle historiků přinesou nový pohled do života velitele paraskupiny Silver A a jedné z nejvýznamnějších postav československého domácího odboje. Vystavené budou od poloviny července ve vstupních prostorách pardubického zámku. Zájemci si je můžou prohlédnout taky online, říká kurátor sbírky Pavel Tašek.
4: Uvidět je můžou na našem publikačním portálu Klíč ke sbírkám, kde máme je kompletně zdigitalizované, naskenované i ten zápisník, kompletně všechny stránky, včetně té vložené básně, takže tam si to můžou v pohodlí prohlížet.
2: Před začátkem letních prázdnin tvoří aktuálně nejpočetnější skupiny turistů v Krkonoších seniori. Někteří z nich ale na túrách přeceňují své síly nebo potřebné vybavení. Právě kvůli nim teď horská služba vyjíždí do terénu nejčastěji, uvedl to mluvčí záchranářů Marek Friš. Schodek rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, a to v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitů podle ní bude možné až v dalších letech. Policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisti v bytě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch zranil dva lidi.
5: Nejspíš tam vařili nějaký chemikálie nebo výbušniny v tom bytě, vybouchlo jim to a jak letěly střepy z toho okna, tak to lítalo sem až na parkoviště a zničilo to tady auta.
6: Říká majitel jednoho z poškozených aut pan Jiří. Podle sousedů v bytě žila starší žena s vnukem. Ženu s vážnými zraněními transportoval vrtulník do popáleninového centra do Prahy. Mladistvého odvezli záchranáři do nemocnice v Plzni. Právě jeho policie podezřívá ze způsobení výbuchu. Pokračuje policejní mluvčí Jan Bílek.
7: Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění nedovoleného ozbrojování.
6: V případě prokázání viny hrozí mladistvému trest odnětí svobody až na 2,5 roku. S Toužimi na Karlovarsku, Václav Malý, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno, maxima až 28 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude slabý proměnlivý vítr a rozptylové podmínky zítra ráno nepříznivé, během dne většinou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Stále počítejte s komplikací na dálnici D35 ve směru na Hradec za velkou okružní křižovatkou u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Bourala tam dvě auta, tak opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Kapačka jako exotický koktejl a smích jako lék. Úvod k dalšímu dílu Cesty k uzdravení. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Příběh napsal sám život, ale naštěstí mu kryje záda moderní medicína a významný lékař Česka, pan profesor David Cibula, přednosta kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Apolinář. Betty, které je 21 let, čelí rakovině vaječníků. Jde o nejzákeřnější gynekologickou diagnózu, která se obvykle týká žen o desítky let starších. Svůj boj s nemocí přenáší s upřímností na Instagram, kde se stává inspirací a oporou pro ostatní. Diagnóza u takto mladé dívky byla pro všechny šokem. I samotní lékaři byli překvapeni, protože s onemocněním v takto mladém věku se mnozí z nich ještě nesetkali. Důležité je se léčit ve specializovaných centrech, jako je například u Apolináře, kde mají prokazatelně lepší prognózu. Nedávno byly zveřejněny výsledky klinických studií, které přinášejí nové možnosti léčby pacientek s pokročilým a recidivujícím karcinomem vaječníků. Ukazují význam tzv. Personalizované léčby šité na míru podle biologických vlastností nádoru. Co to znamená pro moderní medicínu a jakou naději to přineslo pro léčbu karcinomu vaječníků, už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Rakovina vaječníku je nejzákeřnější gynekologickou diagnózou. Ročně u nás onemocní 1000 žen a většina z nich přichází k lékaři pozdě, protože příznaky maskují zažívací potíže. Moderní onkogynekologie dnes využívá principy precizní medicíny, které vybírají léčbu na základě molekulárně genetického profilu konkrétního nádoru. Jak je to v případě mladé Alžběty, na to se zeptám významného lékaře Česka, pana profesora Davida Cibuly, kterého vítám u nás ve studiu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A také tady přivítám slečnu Betty, která je pacientkou pana profesora. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pane profesore, můžeme upřesnit diagnózu Betty?
2: Betty má specifickou histologickou strukturu, či určitý typ toho ovariálního nádoru, který se vyskytuje u mladších žen. To je taky ten důvod, proč je tak mladou pacientkou. Ten její typ nádoru je o něco příznivější, nicméně pořád ten věk je hodně mladý.
1: Čím si to vysvětlíme?
2: Jsou dvě možnosti. Buď to je tam nějaká zátěž genetická a my už jsme udělali genetické vyšetření, které bylo negativní. Čili na základě toho, co víme v roce 2026, tak jsme ho nenašli. A nebo má smůlu.
1: Já jsem v úvodu říkala zcela laicky, že je vlastně velice těžké toto onemocnění objevit, posléze diagnostikovat. Co všechno tam, pane profesore, vlastně patří vedle zažívacích potíží? Určitě bude řeč i o malé sukni, jak se nazvalo. Co všechno ještě patří do těch příznaků? Na co by si měly vlastně dívky nebo ženy dát pozor?
2: Typicky ta žena přijde a řekne nám, posledních 2-3 měsíce cítím, že mě pobolívá v podbřišku. Jak jste říkala, sukně je mi najednou malá a přitom posledních 5 let jsem ji nosila a bylo mi to v pořádku. To břicho je takový nateklý a přibrala jsem najednou 5 kilogramů, nebo nechutná mi jíst, nebo potom, co se najím, tak mám nějaké bolesti. Čili ne úplně typické projevy, ale když to spojíme dohromady, on ten organismus většinou tuší, že to není jenom, že by něco špatného snědl, ale že to je něco víc.
1: Přejdu plynule k vám, Betinko. Vám je 21 let, to jsme už tady říkali. Přišla velmi krásná, silná, statečná dívka.
3: Děkuji.
1: Jaké vy jste měla příznaky? Kdo u vás objevil toto onemocnění?
3: Co se týče příznaků, já jsem měla hodně stresový období ve škole a trávicí problémy jsem při stresu měla vždycky. Takže já jsem to přičítala mému stresu, ale nebyly nějaký extrémní, že bych věděla, že jo, musím s tím jít k panu doktorovi. Co se týče ostatních příznaků, fakt z toho, co jsme popisovali, ničeho jsem si nevšimla. Ani zvětšenýho břicha, kalhoty mi byly stejně. Přišlo se na to vlastně na preventivní prohlídce u mého gynekologa. Z začátku se myslelo, že to je cysta, takže jsme se dohodli s panem doktorem, že ji teda budeme pozorovat a za 3 měsíce přijdu na prohlídku. Přičemž ke konci těch jako 3 měsíců, pamatuju si to, jela jsem v metru a strašně mě začalo bolet břicho. A vyšla jsem ven a fakt jako bolelo a pak to přestalo najednou. Takže to možná jako jediný příznak, ale byla jsem přesvědčena, že prostě musím hned po těch 3 měsících tam jít. Tam už doktor zjistil, že ta cysta se zvětšila, poslal mě ještě na lepší ultrazvuk do nemocnice a tam už přišla ta diagnóza, že je to nejspíš nádor.
1: Betty mluví o lepším ultrazvuku, dostala se na specializované pracoviště. Jestli byste mohl, pane profesore, přiblížit, jak probíhá diagnostika?
2: Já musím říct, že tady se udělali 2 obří kusy v rámci vývoje medicíny. Jednak musím moc pochválit ambulantní gynekology, kteří vlastně ty ženy vyšetřují, kteří se skutečně v posledních letech naučili daleko lépe používat ultrazvuk a jsou daleko jistější v těch diagnózách. Čili my se skutečně setkáváme s tím, že nám posílají ty případy o něco dřív a že najdou věci, které by dřív určitě nenašly. To je první zlepšení. A druhá věc potom jsou ty specializované ultrazvuky, kde se ta diagnóza strašně zpřesnila, protože přeci jenom je to dáno samozřejmě erudicí jako úplně ve všem. Gynekolog vidí nádor jednou za rok, 2 roky. Ten sonografista, který sedí v tom onkogynekologickém centru, tak vidí těch nádorů 150, 300 za rok. Ten objem je úplně jiný, čili pro něj vlastně ta norma jsou ty nádory a tím pádem to vyšetření je skutečně velmi přesné.

0: Cesta k uzdravení.
1: Odstranění karcinomu vaječníku vyžaduje speciální odbornou péči. Můžete, pane profesore Cibulo, vyjmenovat ta specializovaná pracoviště u nás?
2: My jsme na tom v České republice velmi dobře. My máme akreditovaná centra, to znamená, že jsou to centra, která jsou vlastně pomazaná od ministerstva zdravotnictví, mají oficiální akreditaci, musí splnit určitá kritéria. A ta centra jsou rozprostřená velmi dobře geograficky v České republice, čili je jich 16, což na poměrně malou zemi je počet naprosto dostačující a pro každý region je v dosahu několika desítek kilometrů, aby ta žena mohla do toho centra dojet.
1: Apelujeme tedy v takových případech na specializovaná centra, nikoli na spádové nemocnice, aniž bychom se chtěli koukoliv dotknout, už také proto, že tady zazněl speciální ultrazvuk, který mimo jiné diagnostikoval Betince karcinom vaječníku. Bety, když si tu diagnózu uslyšela?
3: Ono to bylo po kouskách. Nejdříve jsem přišla na ultrazvuk, následně mi paní doktorka řekla, že ví, že je to nádor, a myslí si, že je to hraniční, ale nechce to nechat až na specializovaný centrum. V ten moment já jsem se absolutně rozbrečela, nečekala jsem to, obrátil jsem se dzuru nohama, byla jsem poslaná na onkomarkery, který taky nevyšel vůbec dobře.
1: Když vám to paní doktorka říkala, byla jste tam sama nebo jste měla sebou
3: rodiče? V ordinaci jsem byla sama. V čekárně seděl tatínek, já jsem vyšla, brečela jsem prostě kompletně a nahlas jsem mu přes celou ordinaci řekla, že tam mám nádor. Máma se to dozvěděla přes zprávu, bohužel, protože jsme prostě nikdo nevěděl, co s tou informací momentálně dělat. A následně jsem byla na specializovaném pracovišti, tam jsme se rozhodli pro operaci a po vlastně operaci jsem ležela na jipu. Ráno přišla mamka, já jsem se jí ptala, tak co, cítila jsem se nějak hůř, říkala jsem si, tyjo, po takovém zákroku, to se tak nemůžu cítit, ne? To je nějak moc hadiček, to je nějak moc všeho. No a máma říkala, že to je rakovina. Já jsem to chtěla vědět hned a ona chtěla, aby se to dozvěděla od ní a ne od jiného doktora, no. Takže v ten moment já jsem se vzdala, já jsem prostě byla úplně v háji z toho. Nemohla jsem se ani posadit, mili mě prostě, že mě otočili, to bylo pro mě absolutně nečekaný. Ale naštěstí sestřička a rodiče vytvořili sehraný tým a pomohli mi se zase zvednout, doslova se zvednout a bojovat.
1: Betty, vy jste si založila Instagramový účet, jak se jmenuje?
3: Betty the Warrior s podtržítkama.
1: Mm-hmm, bojovnice.
3: Jo.
1: Kde vlastně sdílíte všechno, co se týká vašeho
3: onemocnění? Celou svoji cestu a vlastně i momentálně už hlavně i taky životem, ale převážně se zaměřuju na to moje onemocnění. Vlastně chtěla bych ukázat všem, že rakovina je vážná nemoc, ano. Ale nemusí to úplně vždy znamenat konečnou. Nemusí to znamenat konec vesela, konec nějakých hezkých momentů. Snažím se ukázat, že i v těch nejošklivějších dnech se dá najít mrňavý moment, kde si můžete tu radost udělat.
1: Jaké máte reakce na vašem Instagramovém účtu?
3: Reakce jsou super, mám tam fakt jako komunitu. Jo, strašně podporuji. V těch nejhorších dnech sdílím třeba, že mi není dobře, protože ta psychika bohužel pořád to zpětně dochází tomu mozku. I hned mám spoustu zpráv a lidi se mě fakt jako snaží podpořit. I díky tomu, že třeba buď oni sami to zažili, anebo mají někoho v okolí, který zažil buď rakovinu, anebo nějakou i jinou těžkou nemoc. Ale také mi píšou i pacientky, které třeba se to dozvěděly, že mají rakovinu. Mám podobnou operaci jako ty, co mě může čekat? Nebo mám tuhle tu chemoterapii, jak jsi to prožívala ty? Lidi, kteří procházejí jinou formou rakoviny, mi píšou, že jim to dodává chuť bojovat. Moje příspěvky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pane profesore, jakou léčbou vlastně Betty prochází?
2: Betty měla, jak říkala, jak se probudila, měla spoustu hadiček. To všechno jsou trošku specifické věci, které jsou tím dané. Betty neměla ty potíže typické, které jsme probírali, protože nemá ten typický nádor, který je spojen s tím, že se tvoří v dutině břišní voda. Tím se vlastně to břicho rychle zvětšuje. Tenhle ten typ to nedělá, čili Betty ty příznaky neměla. U takhle mladého věku, i když jsme věděli, že to je podezřelý nádor, tak jsme nepředpokládali, že to bude ta horší varianta vzhledem k tomu věku. Nicméně připraveni jsme na to byli. Betty podstoupila operaci, která byla poměrně náročná. To znamená, že jsme dělali vlastně v rámci jednoho výkonu několik různých operací, které by si vystačily na několik výkonů chirurgických v rámci jednoho. Proto se cítila takhle, jako se cítila, ta operace skutečně byla velká a náročná. A potom následovala chemoterapie a cílená, čili biologická léčba, a teď je kombinace biologické léčby a hormonální léčby. Takže je to dlouhodobá a hodně náročná léčba, která se ale vyvíjí velice dobře. A já musím říct, že Betty je úžasná. Ta reakce její je hrozně dospělá, je to velmi vyrovnaný pacient a Betty to bere skutečně velice dospělé a jak jste vlastně slyšeli, ta její dospělost a autenticita pomáhá spoustě dalším lidem.
3: Já mám pocit, že trošku, kdybych si z toho neudělala ten projekt a neudělala si z toho vlastně něco dobrýho v úvozovkách, jako samozřejmě by byla 100% radši, kdybych neměla rakovinu, jo. Ale když už se to stalo, tak se prostě snažím udělat z toho projekt, aby něco taky z toho bylo trochu dobrýho. Aby to prostě nebylo všechno jenom špatný, ošklivý, ale aby to zlo trošičku pomohlo i nějakému dobru.
1: Vy tady mluvíte, pane profesore Cibulo, o specifickém nádorovém onemocnění v případě Bettinky. Popsal jste částečně, jakou léčbou prošla a prochází. Jakou léčbou procházejí ženy s rakovinou vaječníku?
2: Ta léčba je podobná. Nedá se to ale říct, že by dneska ta léčba byla skutečně jedna léčba pro všechny. Musím říct, že v tomhletom se ta onkologie strašně rychle vyvíjí, že těch možností přibývá. Takže terčová léčba, biologická léčba, individualizovaná, čili vlastně ušitá na míru nějakým těm charakteristikám nádoru a samozřejmě i toho pacienta. Čili dřív tam, kde jsme měli jednu látku nebo jednu kombinaci, kterou jsme dávali, tak dneska máme 4 různé možnosti a určitě do budoucna ta onkologie bude vypadat hodně jinak. Bude vypadat tak, že budeme hodně léčit na základě ani ne tak, jestli ten nádor vyroste v žaludku anebo vyroste na vaječníku, ale právě jakou má charakteristiku a co tam najde to genetické, respektive molekulární vyšetření, a na základě toho potom bude nasazená léčba.
1: To zní velice nadějně v případě onkologie, to, co vy tady říkáte. Bettinko, ještě se vrátím k vašemu instagramovému účtu. Šíříte osvětu, vlastně sdílíte to, co vás potkalo, a hledáte radost a inspiraci, protože instagramový účet musí každý den žít, že jo? Říkám
3: ano.
1: To dobře. Já jsem stará generace, já tomu nerozumím.
3: Jo, taky se snažím každý 3 dny. Záleží samozřejmě, jak mé polažbě, ale snažím se vydávat ty příspěvky prostě obecně, co momentálně cítím, svoje pokroky, svoji první cestu autobusem po operaci a po chemoterapii, kdy jsem jela sama a konečně jsem se cítila jako svoje staré já chvíli. Snažím se hlavně, protože u mě to byla metoda pokus omyl. Já jsem se to musela naučit a tu cestičku si vyšlapat. Ale já můžu takhle někomu tu cestičku aspoň trošičku připravit, aby už tu cestu měla prostě lehčí. Dokonce jsem se seznámila i s mojí kamarádkou. Objevila mě na Instagramu, psali jsme si, má vlastně podobnou diagnózu. A píšeme si a chodíme na kafe, třeba před odběrama, a je to hrozně super.
1: Co k tomu říct, pane profesore?
2: ta informace přenesená od toho pacienta má úplně jinou váhu a je autentická. A my proto u nás už vlastně docela dlouho máme centrum, kde se onkologičtí pacienti potkávají s dobrovolníky, kteří většinou tím onemocněním nebo nějakou diagnózou onkologickou prošli. Není to pro všechny. Zase jsou pacienti, kteří ten kontakt nebudou preferovat a nebude jim to příjemný. Ale pak jsou tací, s kterými mluvíme třeba po letech a ačkoliv jsme se s nimi nadřeli a věnovali jsme jim spoustu péče a starostlivosti a tak dále, tak oni si pamatují z toho všeho tohleto setkání autentický v tom informačním centru, že jim někdo, kdo byl pacientem, řekl, hele, podívej se na mě, já jsem zrovna se vrátila tady z dovolený a funguje to a vlastně tohle pro ně bylo nějaký klíčový moment. Čili my jsme za tohleto hrozně rádi a pro ty pacienty to může mít velký benefit.
3: Hlavně ten pocit, že člověk někam patří. Člověk vlastně, když dostane tuhle tu diagnózu, tak ty normální trable toho života, třeba můj případ, byla spolužačka na vysoké škole a prostě řeší zkoušky. A baví se o tom životě studentském a takhle a vy máte prostě v ten moment jiný problémy a nemůžete to sdílet takhle jako mezi sebou. Problémy, který ten druhý člověk nerozumí. A když dojdu do toho pacientského centra, tak jsme vlastně všichni na stejné vlně v uvozovkách a ty problémy najednou mají taky a můžeme si dát třeba i různý tipy, jako co pomohlo mně a co pomohlo jim. Je to hrozně super prostě se někam hezky zařadit do té komunity, kde nejste jediný člověk, který má třeba málo energie nebo tak. Taky se mi dostali ohlasy, že člověk se koukne na můj Instagram a najednou mu vlastně dojde, že když nedá třeba tu zkoušku na vysoké škole, takže není konec světa. A to přesně před nemocí jsem měla v hrozném režimu, že když nezůstanu na té škole, tak se zbortí svět. Jela jsem 24/7, fakt jsem se učila neskutečně. A teď vím, že když tahle příležitost nevyjde, vyjde jiná a důležitý je to zdraví, aby člověk si ho neničil, aby byl opatrnější a že člověk v mém věku prostě není nezranitelný.
1: Já vám za to děkuju i za ten vhled do vašeho života. Řekněte ještě jednou váš instagramový účet, Betinko.
3: Betty_the_verrier.
1: Děkuju. I vám, pane profesore.
2: My děkujeme za pozvání, děkujeme. A já děkuji moc Betty za tuhletu spolupráci.
1: No já vám děkuju a celému vašemu týmu za ten přínos medicíně. Děkuju, pane profesore.
3: Také děkuju.
1: Hodně sil.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Synagoga v Hartmanicích slaví 20 let od znovu otevření. Spravedlivý mezi národy František Jaroš. A připomeneme život historika Tomana Broda. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Od roku 1883 byla synagoga v Hartmanicích na Šumavě domem modlitby pro více než 200 obyvatel židovské víry. Po válce v ní byla truhlárna a sklad pneumatik. Po bezmála 7 dekádách, přesně před 20 lety, navrátilo nejvýše položené synagoze v České republice důstojnost občanské sdružení dnes spolek Památník Hartmanice. A my už jsme ve spojení s jeho předsedou, novinářem Michalem Klímou. Dobrý večer. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl dát druhý život zrovna synagoze v Hartmanicích?
2: Tehdy, krátce vlastně po pádu komunismu, se vedla velká diskuse o důsledcích Mnichovské dohody, o vyhnání Němců poválečném. A v této diskusi se zapomínalo na to, že v tom pohraničí žila velká židovská menšina, která měla, přestože by to tedy byla menšina, měla velký vliv, protože vlastně tam provozovala průmysl a dávala zaměstnání všem obyvatelům. Jenom na Hartmanicku byla jedna z největších světových továren na staniolové zátky k lahvím. Byla tam obrovská továrna zrcadla, které se vyvážely do celého světa. Sklářský průmysl, ohromný třevařský a tak dále, to všechno tam provozovali Židé v Hartmanicích, tamní obyvatel pan Bloch. A mně přišlo zajímavé prostě a důležité toto připomenout, a protože taky v té době se otevřel ten bývalý vojenský prostor, který vedl podél velké oblasti, podél hranic s Německem, tak se tam mohlo začít jezdit a já jsem najednou narazil v Hartmanicích na to, že se tam prodává budova synagogy, která byla značně zničená, a říkal jsem si, že by to možná byl zajímavý prostor právě proto, aby se to, o čem jsem mluvil, připomenulo.
1: A podařilo se jakoby oživit tu historii?
2: No já si myslím, že se to podařilo velmi dobře, a když čtu v paměti v té knize návštěv, tak tam je prakticky bezvýhradná chvála a návštěvníci většinou velmi dobře pochopili tu myšlenku, to znamená ukázat to, jak tam ta tři etnika, to znamená Češi, Němci a Židé, žili vlastně v míru několik století a jakým způsobem to spolužití přinášelo všem prospěch. My jsme v té době byli vlastně první expozice, která vůbec mluvila nejenom o Židech, že tam žili, ale že tam žili také Němci, protože tehdy zkrátka byly stále ještě v těch muzeích ty komunistické expozice, které potlačovaly ten fakt, že tam prostě nežili většinou Češi. Takže myslím si, že ta expozice se trefila do toho požadavku nebo do té poptávky návštěvníků, a to, že tam vedle sebe jsou pochvalná vyjádření návštěvníků z Izraele, ze Spojených států a současně z Německa, že to svědčí o tom, že se nám to podařilo.
1: Vy zároveň po 20 letech synagogu předáváte dál. Komu a proč?
2: Po 20 letech jsme se dohodli s krajem plzeňským a s muzeem Šumavy, že převezmou i tu budovu, i tu expozici. No jednoduše proto, že pro mě to vlastně bylo druhé zaměstnání a to se prostě nedá dělat věčně. Byl jsem tehdy zkrátka, když jsme to koupili, o 25 let mladší a jaksi v tuto chvíli jsem dospěl k názoru a dohodli jsme se s manželkou, že prostě nastal čas, abychom tu synagogu předali do dobrých rukou. Ono taky. Mezitím samozřejmě ta situace těch institucí se úplně změnila, i když jsem říkal, že před těmi 25 lety ty instituce ještě nebyly tak konsolidované, navíc těch památek zničených byla celá řada, takže myslím si, že od té doby se ta situace změnila a ta situace i v tom muzeu Šumavy a v plzeňském kraji zkrátka dozrala do toho, že už na to mají kapacitu se o to postarat.
1: Říká předseda spolku Památník Hartmanice Michal Klíma. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji. Naschledanou.
1: Herečka a zpěvačka Hana Frejková v žertovné jidiš písni z předválečné východní Evropy vypráví o Židovi, kterému jeho obchody ale vůbec nešly.
3: Šprajcich měl mit gít

0: spravedlivých mezi národy je více o jednoho Čecha. Izraelský velvyslanec v Česku Amir Weisbrod ocenění tento týden udělil in memoriam Františku Jarošovi a předal jeho potomkům. Příběh Františka Jaroše je svědectvím mimořádné odvahy a lidskosti v době nacistického pronásledování. S Josefem Kapelem se setkal v lazaretu koncentračního tábora Flossenburg, kde mu poskytl pomoc. Ta významně přispěla k jeho přežití posledních měsíců války. Po osvobození jej přivedl do svého domova v Praze, kde o něj společně s manželkou a dětmi několik měsíců pečovali, než nabral sílu k dalšímu životu. Josef Kapel později odešel do Izraele. Na slavnostním aktu natáčela Daniela Brůhová.
1: Mimořádnost slavnostního předání ocenění Spravedlivý mezi národy podtrhlo i oznámení velvyslance Izraele Amira Weisbroda v češtině.
2: Udělání titulu Spravedlivý mezi národy potomkům pana Františka Jaroša je bez pochyby jedním ze nejsilnějších okamžiků tohoto roku.
1: Ocenění převzala dcera pana Františka Jaroše, Alena Vaňková, která byla hluboce dojatá.
3: Pro mě byl zkrátka tatínek. Zemřel v 1980. Ten Pepíček pro mě, to Josef Kapel, mi nejde. Ten se tady objevil vlastně až před covidem.
1: Josef Kapel si dal obrovskou práci, aby našel Františka Jaroše a také jeho dceru Ivu, která Josefovi pomáhala po válce s adaptací na nový život a provázela ho Prahou. Jak komplikované to bylo, popisuje vnučka Františka Jaroše, Barbora Růžičková.
4: Nás oslovil e-mailem Ami, což byl pečovatel pana Josefa Kapela v jeho posledních letech, a pak následně pan Offen Cohen, což je manžel Sigal Cohenové, což byla dcera bratrance pana Kapela, který asi jako jediný spolu s ním přežil tu druhou světovou válku.
3: A navíc jsme se s touhletou částí rodiny sešli. Oni přijeli a vyhledali nás.
4: Zase jsme se dozvěděli jinou část toho příběhu, protože my jsme znali jenom malý kousek, tak jsme slyšeli i to, co se traduje na té druhé straně. Pan Cohen se svojí rodinou udělali celou takovou brožuru o životě pana Josefa Kapela a dozvěděli jsme se teda něco víc o tom, jak vlastně jeho osud byl po té válce.
3: Mně teda teprve teď došlo, že tím, že ten Pepíček přežil, zase přibylo na země kouli takových lidí. Říkám si, tak nebylo to tak úplně jen tak, že ten tatínek mu pomohl, nebo že si oni si museli pomáhat zájemně.
1: Ano, příběh má své zákruty. Nejprve Josef Kapel pomohl jídlem Františku Jarošovi. Ten zase zachránil Josefa na pochodu smrti. Potvrzuje to i ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
5: Ten příběh sám o sobě je natolik emocionální, že by skutečně vydal na knihu nebo na film, protože když se řekne 6 milionů obětí holokaustu Shoah, tak je to tak anonymní věc, teprve ten život, který před námi vyvstane, je nesmírně cenný. Já jsem rád, že to je také záležitost, která je společným podnikem českých zástupců paměti národa především, ale také Jad Vašem, a myslím si, že bychom v této spolupráci měli a mohli pokračovat ještě hlouběji, protože Jad Vašem bude otevírat svoji pobočku v Německu, bude v Lipsku, protože i blízkost Terezína určitě hrála roli a možnost přeshraniční spolupráce je také něco, co není zcela obvyklé i v těch izraelsko-evropských souvislostech.
0: Zbrend neboli hoří skladbu polského jidišbásníka Mordechaje Gebertiga z doby druhé světové války naspívala opět Hana Frejková. Starternoch, kde byl de flamen, als arum schon brennt. Und ihr steht und guckt da so

0: Bredalek zbrand. Oj, onze orim shtetl nebeg brand. Soben scheun die Feierzungen, das ganze Städtl eingeschlungen und die weise Winden.
1: Ještě, že člověk neví, co ho čeká, tak se jmenuje kniha vzpomínek, které vydal historik a přeživší holokaustu Toman Brod. 23. května zemřel ve věku 97 let. Jako historik se zabýval československým odbojem za druhé světové války na západě a československo-sovětskými vztahy a se studenty neúnavně besedoval o svých válečných zkušenostech. Jeho pohřbu se zúčastnila Jana Šustová.
2: Pohřeb Tomana Broda se konal ve čtvrtek 28. května. Jedním ze smutečných řečníků byl jeho bratranec, novinář Petr Brod, který připomněl Tomanovo dětství, kdy byl ve 13 letech v červenci 1942 s bratrem a maminkou deportován do Terezína.
3: Toman prošel některými z nejhorších táborů, které měla nacistická říše k dispozici. Tady mám na mysli hlavně Osvětim, kam se dostal z Terezína.
2: Holokaust Toman Brod přežil jako jediný z rodiny. Osvobození se dočkal v pracovním táboře Gross Rosen.
3: Byl zcela vyčerpaný a nemocný a ještě si nesl následky dlouho po válce, když například onemocněl tuberkulózou.
2: Po válce Toman Brod vystudoval historii a začal pracovat ve vojenském historickém ústavu. V roce 1948 vstoupil do KSČ.
3: Toman věřil, že jedině v komunismu existuje určitá hranice nebo mez proti případnému rozšíření nové verze nacismu.
2: Koncem 60. let se však totalitě vzepřel a byl vyhozen ze strany i ze zaměstnání.
3: Napřed musel fyzicky pracovat jako čerpač vody někde na venkově, pak když mu byl uznán invalidní status v důsledku toho, co prožil za druhé světové války, tak mohl nějakou dobu pracovat jako taxikář, ale tam přišel příliš do styku s lidmi, takže ho STB zase odstavila. On potom odešel v zásadě do důchodu předčasného, účastnil se různých disidentských aktivit, psal práce, které vycházely samizdatem nebo psal je do šuplíku a velice ožil pochopitelně po sametové revoluci roku 1989, která mu otevřela cesty do zahraničí, cesty k publikacím, cesty k volnému projevu, cesty k tomu, že mohl jezdit do škol a vypravovat o svých zkušenostech za nacistické okupace. Zapojil se do editace Terezínské pamětní knihy, kde jsou zaznamenána všechna jména lidí deportovaných do Terezína nacisty, ale on se především věnoval mezinárodní politice, československé zahraniční politice vůči Sovětskému svazu.
2: Ve vzpomínkách na tom Tomana Broda při pohřbu zaznělo i vyprávění o krásných chvílích, které s ním zažívaly děti. Slovo má Zuzana Brodová.
4: Velká legrace s ním byla, vymýšlel si neustále pohádky, příběhy. Jeho vnučka Rivka například popsala tuto následující vzpomínku. Když si se mnou hrál na pohádky, navrhoval, že on by měl hrát Zlatovlásku, protože kde je psáno, že to nejde.
2: Toman Brod se usilovně věnoval o světě mezi mladými lidmi a besedoval s nimi o holokaustu. Jak říká Lea Brodová.
5: Mluvil velmi věcně, ale jakoby bez emocí. A to je typický pro lidi, kteří ty hrůzy prožili, protože kdyby ty emoce mohli cítit, tak by je to zabilo.
2: Toman Brod je pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze.
1: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Prezident Petr Pavel oslovil prostřednictvím videokonference Globální fórum amerického židovského výboru ve Washingtonu. Ve své řeči zdůraznil význam demokratických hodnot, mezinárodní spolupráce a boje proti antisemitismu. Sociální sítě v Evropské unii nedostatečně odstraňují nenávistný obsah. Ve své zprávě to uvedlo Appeals Center Europe, nezávislý orgán, který řeší spory mezi uživateli a online platformami. Centrum přezkoumalo 1400 příspěvků, které uživatelé nahlásili jako nenávistné. Platformy je přesto ponechali dostupné. 70% z nich ale podle analýzy centra odstraněno být mělo. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a neslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
6: Hodin.
7: Český rozhlas
6: zprávy.
7: Na polích v České republice mohou končit toxická hnojiva. Zemědělci si přitom myslí, že používají biomasu. Vilemnici na Semlsku zmodernizovali a rozšířili kamerový systém. A počasí zítra bude převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Někteří zemědělci v České republice používají nebezpečná hnojiva, aniž by to věděli. Odebírají totiž popílek ze spaloven jako hnojivo v domnění, že je bio a zdravotně nezávadný. Ve skutečnosti ale může obsahovat jedovaté materiály. Některé teplárny tento toxický odpad podle interní zprávy ministerstva vnitra zpracovávaly vědomně. Dokument má k dispozici server iRozhlas.
8: Nebezpečný popílek z údajné biomasy obsahuje zvýšené množství těžkých kovů, jako jsou arzen, olovo nebo rtuť, ale i další toxické látky. Mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká zmiňuje 3 roky staré případy ze středních a jižních Čech. Tam se jako biomasa do tepláren dodávaly drcené železniční prašce, které jsou napuštěné chemikáliemi. Půda je po zaorání popílku kontaminovaná a její vyčištění je téměř nemožné. Podle ministerstva vnitra je tak ohrožená potravinová bezpečnost. Česko je dál taky zemí, kde končí odpad ze zahraničí. Inspekce loni za legální nakládání s odpady udělila pokuty za 27 milionů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
7: Vedení Jilemnice na Semelsku nechalo rozšířit a také zmodernizovat městský bezpečnostní kamerový systém. Zaměřilo se hlavně na problematické oblasti, například na autobusové nádraží. Kamery mají pomoci s udržováním bezpečnosti ve městě.
9: U některých kamer můžou policisté nebo strážníci s obrazem otáčet a přibližovat ho. Radnice na umístění kamer spolupracovala s městskou a státní policií a řediteli některých organizací. Projekt obsahoval modernizaci celého kamerového systému městě. Celkové náklady vyšly na 8 milionů korun. Většinu město zaplatilo z dotace. Z Jilemnice Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Vedení radnice v Šumperku investuje 1 milion korun do 2 projektů, které vybrali obyvatelé v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Letos volili celkem z 10 návrhů. Peníze z rozpočtu města promění šumperská hřiště i sportoviště, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
10: Největší podporu získal návrh na vybudování rodinné zóny s pergolou a vzduchovou trampolínou v areálu baseballového hřiště. Druhým vítězným projektem je osvětlení atletického oválu a fotbalového hřiště u základní školy Sluneční. Sport.
7: Na diamantové lize ve švédském Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armana Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý. Vyhrál Australan Marshall.
6: Počasí.
7: Zítra bude slunečno a teplo, mělo by být jasno až polojasno, až později odpoledne a večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti a maxima mezi 23 a 28 stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
7: Na hlavním tahu 9 z Dubé do Mělníka za Deštnou v Serpentinách stále odklízí následky po nehodě motorkáře. Projedete Kyvadlově, zdržení už ale není nijak dlouhé, maximálně do 5 minut. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Teď už je tu pro vás hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
11: Poprvé v novém měsíci, tedy v měsíci červnu roku 2026, vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, mám pro vás 3 novinky a ty novinky mají Martyho Banda, skupina Slza a zpěvačka Nicole Votrubová a s tou si také o té písnice, která bude nasazena do České 12 dnes, popovídám. To bude ale až za chvíli a mám pro vás logicky i 9 největších hitů týdne. Rovnou vám prozradím, že není příliš změn v žebříčku hitparády Česká 12, ale ty změny, které jsou, tak ty stojí za to. Představíme si dnes 70., 71. a 72. novinku letošního roku, ale začneme písničkou, která před 5 lety dostala ocenění Zlatá Česká 12. Jmenuje se Holka online, zpívají Josef 9. a Majda Čejková.

Josef IX. A Majda Čejková, Holka online, písnička, která v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. My jsme v roce 2026 a já mám pro vás dnešní tři novinky. Ta první bude od kapely, která už soutěžila v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou Loser. A dnes nasazujeme novinku Druhý rande. Ta kapela se jmenuje Martyho banda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: První dnešní a zároveň 70. novinka hitparády Česká 12 v roce 2026, Druhý rande. Autor hudby a textu Martin Hon, to byla Martyho banda. Kapela Slza si v poslední době libuje ve spolupracích s jinými interprety. Roztančený single Mayday napsali Petr Lexa a Lukáš Bundil s Adamem Mišíkem. Track Srdcová dáma zase s fenoménem současnosti a ten se jmenuje Slavíček. A druhý jmenovaný single se dočkal velké podpory fanů. A možná i to bylo impulzem k další spolupráci s tímto mladým zpěvákem a autorem. Tentokrát vznikla Holka z plakátu.

0: České dvanáctky.
1: Zpěvačka Nicole Votrubová je na telefonu, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Martine, ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se krásně, úplně úžasně, jak ty?
1: Já se mám taky docela dobře, sedím tady u mikrofonu a čekám na tvoje odpovědi, takže otázka první. Máš novinku v hitparádě Česká dvanáctka, za chvíli všichni uslyší poprvé, kdo ji napsal?
2: To je úplně skvělý. Prosím tě, napsal jí Peťa Jablonský, co se týče textu, a hudbu k ní složil můj klávesák Petr Daniel Varous. Zároveň je to úplně jeho první píseň, kterou složil, takže z toho máme všichni obrovskou radost.
1: A jak k tomu došlo?
2: Došlo k tomu tak, že Peťa měl nějaký nápad na melodii a začal mi ji hrát a já říkám, to je tak krásný, co to je za písničku, co neznám, a on, to jsem si teď vymyslel, říkám, jo, to jsi vymyslel, no tak jdem ji udělat.
1: Takže tedy vzniklo to tak, že nejprve byla hudba a potom text?
2: Přesně tak, nejprve vznikla hudba, Peťa mi to nahrál, já jsem potom oslovila Peťu Jablonského, který už mi pár textů napsal, a Peťa je prostě neuvěřitelně šikovnej na texty. A vlastně jsme přemýšleli nad tím, jaké téma zvolíme k této písni, tak jsme se s Peťou sešli a teď vlastně jsme si povídali a nakonec asi po hodině, co jsme si jenom povídali a nemohli jsme přijít na to, o čem ta píseň bude, tak se mě Peťa zeptal, no a jak se vlastně máš? Říkám, hele, vlastně dobře, ale tak víš co, jsou dny, kdy to je takový lepší, pak jsou dny, kdy bych se nejradši zavřela doma a vůbec nevylejzala, a on říká, no tak to je úplně nejlepší téma. Takže takhle to vlastně vzniklo úplně random.
1: No a my jsme začali vlastně tou otázkou, jak se máš, takže tím také skončíme. Ať se máš ještě lépe, měj se hezky, ahoj.
2: Moc krát děkuji, mějte se taky moc krásně a děkuju.
1: Není zač, a tady už je novinka, která má název Jsou dny, zpívá Nicole Votrubová.

0: dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky, můžeme začít hlasovat. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMSky, a to ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat, tedy hit Mezera 12, 11, hit Mezera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Hlasovat můžeme klidně pro všechny písničky, jak jsem to teď říkal, ale pro každou z nich můžeme hlasovat jen jednou. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, tady je SMSka hit Mezera 12. Hit Mezera 11 má písnička Holka z plakátu skupiny Slza. A poslední dnešní novinka jsou dny Nicole Votrubová. Ta má SMSku hit Mezera 10. Jdeme na aktuální žebříček této hitparády a než vám pustím písničku, která je na 9. místě, musím říci, že podle nejnovějších průzkumů poslechovosti, nejen že poslouchá hitparádu Česká 12 víc lidí než v tom předcházejícím období, ale to se mi líbí nejvíc, já už jsem to říkal před týdnem a tak to rád zopakuji, máme i nárůst vás posluchačů během té hitparády. To znamená, že vás zajímá má nejen to, co je nového, tedy ty tři novinky, ale hlavně to, kdo vyhraje hitparádu. No a to je celkem logické. Kdo vyhraje dnes, to se dozvíme ještě za dlouho. Teď to 9. místo. Toulaví zpěváci, skupina Jelen a Adéla Orlová.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Toulaví zpěváci a jelen s Adélou Orlovou. Když autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý psala tuhle písničku před několika desítkami let, nikdy nemohla tušit, že v roce 2026 někdo opráší a natočí jako svůj nový single. Minulý týden místo deváté a i dnes je to devítka. Na osmém místě je kapela Genius Loci, což je hudební seskupení z Mostu působící už několik let a teď se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v Mosteckém studiu. Tak jim držme palce. Autorem hudby a textů je Ivan Brzobohatý a to platí i pro následující písničku, která má název Poločas rozpadu.

Předminule místo deváté, minulý týden místo šesté a dnes místo sedmé, starší kluk a mladý pán Petr Janda a Jan Svigmátor jako zpěváci, jako interpreti a Petr Janda a Lukáš Koranda jako autoři tahleté písničky, která je v hitparádě už 9 týdnů. A stejných 9 týdnů je zde i Maják, což je autorská píseň Jany Vaculíkové. Minulý týden místo páté a dnes šestka.

Operátor Jan Rosák, byl tady zpěvák Michal Horák, byla tady textařka a manažerka skupiny Olympic Helena Machová, byl tady také legendární zpěvák Milan Drobný, to je 10, jestli se nepletu. Jan Smigmátor přišel představit duet Starší kluk a mladý pán, Šimon Bylina tady byl ve studiu, Ondřej Soukup, který slavil 75. narozeniny, byli tady také Josef Melen a Luděk Minka, jejich písničku za chvíli uslyšíme. Na telefonu byl zpěvák skupiny No Name, který v tu chvíli byl někde ve Vysokých Tatrách, Igor Tymko, byli tady také zpěváci Láska a Radek Tomášek, byl tady také textař Jan Krůta, dnes byla na telefonu Nikol Votrubová, to je celkem 20 a 21. hostem je v tom, ne sice v pořadí, ale v tom seznamu, Heidi Janku, která se svým Heidi Bandem natočila novinku a tu nám tady představila a my si ji teď poslechneme. Jmenuje se Milé ženy.

Heidi Janku a Heidi Band, milé ženy, autoři, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. To je písnička, která se vrátila na 5. místo, minulý týden byla 8. Takže jde zpátky nahoru. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou do středeční půlnoci, protože právě ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Hlasovat můžete i pro písničky, které už jste slyšeli, nebo pro ty, které teprve přijdou. Na 4. místě je jedna z novinek z před 14 dnů. Jmenuje se Děti jsou taky lidi, tohle je projekt Holky Tonk.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Před 14 dny novinka, minulý týden 7. místo, dnes postup na místo 4. Veronika Doudová, autorka písničky Děti jsou taky lidi a Holky Tonk. Písničky z této hitparády si můžete také poslechnout, a to buď na YouTube nebo na Spotify. Jsou tam seznamy, které se jmenují stejně, jsou totožné seznamy s názvem Hitparáda Česká 12. 2026. Tam najdete všechny písničky, které jsou na těch platformách, o kterých jsem teď hovořil. No a můžete se také dívat na můj Instagram Martin Hrdinka Oficiál, protože tam občas prozrazuji, kdo bude mít novinku v hitparádě Česká 12. Dnes budeme mít jeden z rekordů této hitparády, ale ten přijde až za chvilku, i když ta písnička, která teď zazní, je také rekordní, protože zatím je jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 6 týdnů a zatím jsou to skutečně jenom stupně vítězů. Minulý týden 3. místo a i dnes místo 3. Pro mámu Luděk Minka a Josef Melen.

Předminule druhé místo, minulý týden trojka a dnes obhajoba právě toho třetího místa. Pro mámu autorská dvojice Josef Melen, Luděk Minka, pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Když jsem před chvilkou říkal výčet všech těch hostů, těch 21 hostů letošního roku, tak ti dva samozřejmě byli mezi těmi hosty a vysvětlovali tady zrod téhleté písničky. Momentálně jsme u místa druhého a když jsem před chvilkou říkal, že písnička Pro mámu je jen na stupních vítězů a že celkem je to 6 týdnů za sebou, co tahle ta písnička trůní na stupních vítězů, tak u té další je to tak, že během 10 týdnů zatím je 8krát na stupních vítězů a z toho je 1 vítězství. A na těch stupních vítězů platí i 1 první místo. Když léta běží, autor Roman Šádor a zpěvák Josef Wolter.

0: Pražská 12. Rekapitulace.
1: I minulý týden jsme měli tři novinky, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová, Slyším tě hrát, Naďa Válová a Na novém světě, Martin Chobot. Ani jedna z těch novinek se po vašem hlasování nedostala do dnešního žebříčku, ale já vám představím novinky a pak písničky, které jsou od 9. až po 1. místo a vy můžete teď kompletně hlasovat. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písně, ale pro každou z nich jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, druhý rande, Martyho Banda, hit Mezera 12. Holka z plakátu, to je novinka číslo 2, skupina Slza, hit Mezera 11. A třetí novinka jsou Dny, Nicole Votrubová, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adela Orlová, hit Mezera 9. Osmička, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit Mezera 8. Sedmé místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 7. Šesté místo, Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 6. Pětka, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, čtvrté místo, hit Mezera 4. Trojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3, druhé místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2 a vítězný hit bude mít SMSku hit Mezera 1. Na prvním místě je hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a má skutečně na dosah i platinovou českou dvanáctku, protože je to hit, který během 14 týdnů 11krát vyhrál a v posledních týdnech je to 7krát za sebou, což je rekord. Jetplane, Ruda Sakala, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou. Já stojím dál, jak jsou mej slou, snad nevzbudím.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
1: Jedna hodina.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, plánuje to ministerstvo financí. Liberecký kraj nechce měnit pravidla pro obsazování post ředitelů středních škol. A počasí v Česku zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Schodek českého státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než letos, řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem. Snižování deficitu podle ministryně bude možné až v dalších letech.
2: Letos se schodek pohybuje kolem 2,5% hrubého domácího produktu. Evropská komise požaduje snižování schodku rozpočtu do 0,5% bodu za rok. Vyplývá to z fiskálně strukturálního plánu, který schválila minulá vláda. To podle Schillerové ale není reálné.
3: Kdybychom měli příští rok 0,9% HDP, pak 0,5. Taková konsolidace samozřejmě znamená zaškrcení ekonomiky.
2: Ministryně tak chce jednat s komisí o změně plánu. To ale kritizuje poslanec Jan Skopeček z ODS. Podle něj je kritika strukturálně fiskálního plánu jen snaha odvést pozornost od rostoucího zadlužování.
4: Kdyby uměli sestavovat rozpočty, tak je ten rozpočet v příštím roce bez zesporu nižší než v roce letošním.
2: Letošní deficit rozpočtu je 310 miliard korun. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Liberecký kraj uzavřel další tři konkurzy na ředitele středních škol a školských příspěvkových organizací. Šlo o střední zdravotnickou školu v Liberci a dětský domov Duba na Českolipsku. Odborná komise tam doporučila ponechat stávající ředitelky. Naopak v případě střední umělecko-průmyslové školy v Turnově se vedení od letošního srpna bude měnit. Podle hejtmana Martina Půty bude kraj v konkurzech na ředitele škol po jejich šestiletém funkčním období pokračovat i v budoucnu.
5: Mnoho zřizovatelů nedělá po šesti letech. Automaticky dá výběrová řízení na ředitele s tím, že potvrzují ty původní. Jsem rád, že tady existuje dlouhodobá dohoda, že i tam, kde jsme s řediteli spokojeni, stojí za to, když si připraví koncepci na další 6 let, jdou před komisi.
1: V Novém Jičíně ocenili školáky, kteří pozbírali nejvíce nefunkčních domácích elektrospotřebičů, například starých mobilních telefonů, nabíječek nebo rychlovarných konvic. Do ekologické soutěže se zapojily všechny novojičínské školy. V součtu se podařilo nashromáždit přes 11 000 kusů, říká mluvčí města Marie Machková.
6: Díky školákům tak tyto věci neskončily na skládce, ale mohou se recyklovat. Pomáhají jak životnímu prostředí, tak i našemu městu, protože za ukládání směsného odpadu na skládce musíme platit vysoké částky z rozpočtu, ale za tříděný odpad, kam patří i elektroodpad, v některých případech naopak město od odpadových společností peníze dostává.
0: Sport.
1: Vítězem mužské dvouhry na letošním Roland Garros je Němec Alexander Zverev. Ve finále porazil Itala Flavia Coboliho 3-2 na sety a získal svůj premiérový grandslamový titul.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme v České republice slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekáme v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště a maxima většinou mezi 23 a 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici 13 Chomutov Karlovy Vary stále brzdí provoz srážka dvou osobních vozidel. Nehoda je ve Stráži nad Ohří, projedete k Ivadlově, trochu se zdržíte, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Hvězdárna ve Slané vznikla před lety z čistého nadšení a své pomocné práce místních amatérských astronomů. A právě odsud teď budeme živě vysílat pořad Sedmi krásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Sedmi krásky na nebi.
7: Ano, jsme ve Slaném mezi s Lanečky, Slaňochy, Slaňany. No prostě, jak to je vlastně vůbec s tím označením místních obyvatel, to se dozvíte během dnešního vysílání taky, ale teď vás zdravíme z nádherné hvězdárny, která má vlastně ještě takovou velmi zajímavou lokaci, že jo, Jiří?
8: Ano, tady je Jiří Dušek, také vás všechny zdravím. My se nacházíme vlastně ve vilové zástavbě, takže ta hvězdárna, která je velmi krásná, je sevřená vlastně okolními domky.
7: Ano, je to takové místo, kde byste to nečekali. Spoustu věcí byste tady taky nečekali a my vám je ozřejmíme. Samozřejmě nás taky čeká dneska i pohled na, myslím si, že velmi jasnou oblohu, tak ano, se určitě podíváme.
8: Budeme se bavit taky o zajímavém seskupení dvou planet, které nastane už zítra a pozítří.
7: A taky se dostáváme takového zajímavého milníku pro Českou republiku, který bude už zítra a my vám k tomu prozradíme trošičku víc, když budete poslouchat dál Sedmi krásky na nebi. Ještě připomenu e-mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak, jestli zrovna něco pozorujete, nebo když budete mít jakýkoliv astronomicko-kosmonautický dotaz, tak ho rádi zodpovíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
0: Sedmi krásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii a kosmonautice. Zdraví vás Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a taky vítáme našeho dnešního hosta, kterým je Eliška Třešňáková, tady hvězdárně ve Slaném. Dobrý den.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak je to s těmi obyvateli Slaného?
1: Jsou to slaňáci,
0: slaňáci,
1: ale občas si říkají třeba i slanečci.
0: Slanečci, tak to je dobře. Taková na začátku taková češtinská vsuvka. Jinak teda, já jsem teď zase na Jižní Moravě dostal dotaz, proč se ten náš pořad jmenuje Sedmi krásky na nebi, že to dlouho neříkali.
2: Ano, ano.
0: Ono to vlastně vzniklo tehdy pouze jako pořad pro brněnské vysílání Českého rozhlasu, to naše vysílání, a taková brněnská hymna je Hvězdy jako sedmi krásky nad Brnem. Že?
2: Ale pak už vlastně se to změnilo a teď už vysíláme na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu, takže to vysvětlujeme takhle rádi i posluchačům v Plzni, třeba v Ostravě, anebo tady ve středních Čechách, kde dneska jsme na takové hvězdárně, která je velmi zvláštní, protože jak už říkal Jirka, tak jsme uprostřed takové vilové zástavby. Co to bylo za nápad postavit takhle jako
3: hvězdárnu mezi domy?
2: Hvězdárnu mezi domy jako takovou další jako rodinnou stavbu téměř.
1: Tak hvězdárna vlastně v letech, kdy vznikala, tak byla na konci města, opravdu tady žádný domečky nebyly. Bylo to teda v letech 1961 a 63. Až bohužel časem, hlavně v období, kdy hvězdárna koncem 80. let nefungovalo, tak došlo právě k té okolní zástavbě a potom na přelomu tisíciletí.
2: Aha, takže vás obestavěli prostě postupem času.
1: Přesně tak.
2: Ten úplný začátek v těch 60. letech, tak jsme to taky trošku naťukávali.
0: To byly asi úplně nadšenci, ne? Nebo jak to tady bylo?
1: Přesně tak. Vlastně hvězdárna vznikla na popud astronomického kroužku, který byl jinak vedený na základní škole na Hájích, která je kousíček od nás, kde pozorovali zvykýře ve střeše, ono je to na kopci, takže měli tam budou krásný výhled, ale ten zájem byl tak veliký, že se tam už nevešli, takže byl to popud pro stavbu lidové hvězdárny.
3: A oni měli tenkrát, myslím, astronomicky daleko let, tady je dneska tady nainstalovaný, je to tak?
1: Já si nejsem jistá úplně přesně, ale máme tady i inventarizační číslo 1, které je starší než 1910, takže to tu ještě máme.
3: Takže takový krásný jako historický přístroj.
1: Přesně tak.
2: Možná, že posluchači nad námi slyší takový zvuk, takový svistot. My jsme tady vlastně kousíček vlastně od ruzinského letiště pražského, takže to tady přistávají letadla, takže tady máte docela, nejen, že jste obestavěni, asi vám tady svítí, ale docela občas i trošku hluk, ne?
1: Trošičku.
2: Jaké byly vlastně peripetie té hvězdárny? Protože vy jste říkala, že 80. leta byla taková jako prazvláštní, pak se to teda nějak schopilo a dneska teda je to, musím říct, že teda neuvěřitelné, protože máte moc hezkou hvězdárnu.
1: Děkuji. Tam bohužel zemřel pan hvězdář a hvězdárna vlastně byla, dá se říci, bez vybavení, byla tady chvíli i zkušebna rokových kapel, takzvaný takový squat, až se vlastně město po revoluci rozhodlo postupně, že hvězdárnu znovu obnoví a našli vlastně tenkrát začínajícího amatérského astronoma Jaroslava Trnku, který se svými kamarády vlastně vyklidili budovu, schánili nové vybavení, až se mohla v roce 96 otevřít. Byl to právě Jaroslav Trnka, po něm se nyní hvězdárna jmenuje. A asi je důležitý zmínit jeho dva kamarády, byl to Jakub Haloda, Jakub Rozehnal, možná jména určitě znáte, Jakub Rozehnal je přímo ředitelem pražských hvězdárny a planetárií.
2: Je to tak.
1: Takže jsme moc rádi, že máme i velice dobré vztahy právě s pražskými hvězdárnami.
0: A k těm kapelám vystupovala, nebo se chtěl zkoušela tady nějaká, jako řekněme, celorepublikově známá?
2: Protože my jsme byli v Jíčíně, tak tam začínali činasky, myslím,
3: tak,
2: že?
3: Ano,
2: nebo
3: ano.
2: Něco takového, tak třeba tady pražský výběr, nebo něco takového.
1: To bohužel ne. Ona kapela časem jako přestala fungovat. Říkali si odnože, ale nedávno vlastně znovu obnovili činnost. Písničku, kde zazní, že zkoušíme na hvězdárně.
2: Aha, tak třeba ještě do budoucí necháme. Ta hvězdárna, ale na druhou stranu, i když teda, jak jsem říkal, je malá a teda v takové jako vilové zástavbě, tak kopule velkorysá teda zase.
3: To máte tady. My vlastně z ní teďka vysíláme, tak bychom asi měli prozradit.
1: Ano, kopule má 6,5 metru a je tady, má tady historické vybavení, máme tady krásný dalekohled. Buřt zabučený právě ze Štefánkovy hvězdárny.
3: Proč buřt?
1: No, on i tím tvarem trošku připomíná.
3: Špekáček. Plechový špekáček.
1: A na něm vlastně máme ještě další velký historický kousek, refraktor z roku 1910.
2: To je to legendární číslo jedna, jo?
1: Skoro.
3: A ten boost má jaké parametry, protože přeci jenom naši posluchači tady nevidí.
1: Tam je zrcadlo 350 mm, je teď nedávno nově okovené, přebroušené, takže boost je ve skvělé kondici, i když vznikal vlastně v 60. letech v Německu, ale od roku 1974 byl právě na Štefánkově hvězdárně.
3: A je tady samozřejmě vilová zástavba, takže tady asi docela svítí v noci světlo, myslím tím umělé. Navíc Praha nedaleko, Kladno nedaleko, ale co tím daleko ty vlastně pozorujete, kromě té světelné záře?
1: Máme problém opravdu s pozorováním objektu níže nad obzorem, ale můžeme i odsud vidět, když se je hodně dobrá obloha, tak takový nástin Mléčné dráhy a hlavně tedy pozorujeme měsíc a planety jako nejvděčnější objekty.
2: A tak když tady vidíte kus Mléčné dráhy, tak to zase není taková tragická obloha, že jo? To by vám tady říct brněnské hvězdárny mohl závidět. Fajn, dobré. My se za chvilku po písnice vydáme a možná vlastně by i zpropagujeme akce, které tady máte, protože vy tady k tomu máte krásnou zahradu, na ní máte takovou pozorovatelskou boudičku, když to tak řeknu, takový domeček malinký, ale chystáte tady i takové akce dokonce spojené s vínem, tak na to se moc těšíme. Tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
4: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, od mikrofonu vás zdraví stále Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. My se trošku omlouváme, protože jsme tady měli asi zřejmě nějaký technický problém s mikrofony, tak doufám, že nás dobře uslyšíte teď v našem vysílání.
1: Aspoň je vidět, že to není nahrané a že vysíláme
0: to
1: živě.
0: Ano. Tak, my jsme říkali, že se podíváme vlastně ven tady na vaší zahradu, kterou máte krásnou, tady hned vedle hvězdárny. Tam máte takový domeček pozorovací. Tak jak to tady funguje?
2: Na zahradě máme venkovní pozorovatelnu, ta vlastně slouží hlavně pro astronomický kroužek a klub. Tam je moderní dalekohled, automatický, robotický, takže aby se i ty děti naučily ovládat jiný dalekohled než ty historické, co máme v kopuli.
0: Na té zahradě ta taky funguje jako pozorovatelna, když to tak řeknu?
2: Ano, a funguje i jako se vzdáleným přístupem, takže si můžeme na obrazovce kopuli vlastně udělat porovnání toho, co vidí lidi očima a to, co vidí vlastně ta kamera na tom automatickém dalekohledu.
0: Mm-hmm. A prý tady míváte i akce spojené s vínem.
2: Loni jsme zkusili jako premiéru pozorování Perzej s degustací vína.
0: Takže v půlce srpna?
2: Přesně tak, takže máme zatím termíny vypsané kolem toho 12. srpna, kdy nás čekají částečně zatmění slunce a podle počasí potom upřesníme termín. A vlastně na zahradě hvězdárny máme lehátka a zpříjemníme si vlastně to čekání na tmu a na ty Perzejdy.
0: Je, tak to je hezké. Tak to musí být ale docela zájem, ne?
2: Docela jo.
0: Jak je to spojené s jídlem, s pitím, že? Tak to funguje.
2: Přesně, jsou ty gastro-astro akce.
0: Tak to má být.
1: Jestli já můžu, tak také jsem si všiml, že provozujete kino.
2: Ano, jsme zaregistrovaní jako kino Hvězdárna. Vlastně hlavně v zimních měsících, každý měsíc máme promítání různých zajímavých filmů, vlastně hlavně na přání klientů nebo kdo přijde.
0: Jaké tady promítáte filmy?
2: Snažíme se s astronomickou tématikou, ale máme tady i třeba expediční kameru, Snow Film Fest a i třeba festivalové snímky. Takže to, co není úplně do komerčního kina.
0: Jaký je zájem o Hvězdárnu? Kolik sem tak jako přijde lidí třeba za rok?
2: Asi to nejlepší, když jsou velké akce, tak je kolem těch 20 tisíc a jinak hlavně přes sezónu chodí hlavně školky přes den, protože jsme vlastně jediná hvězdárna tady v okolí, takže jsme moc rádi.
0: To 20 tisíc na takovouhle hvězdárnu, to je solidní výkon teda, to je dobré. Je vidět, že se teda snažíte, já jsem si říkal tak jako, když jsem viděl to v té vilový zásobě, jestli jsem chodí někdo jiný ještě než jako lidi tady z okolí, ale tak 20 tisíc, já nevím, kolik má Slaný obyvatel, jakože to...
2: Slaný má asi 15 tisíc obyvatel, tak nějak, ale...
0: Takže každý jednou, někteří dvakrát.
2: Opravdu chodí hlavně i z těch okolí měst, protože vlastně ani Rakovník, Kladno, Kralupy, Hvězdárnu nemají, vlastně ani Louny, takže se sem opravdu sjíždí z okolí.
1: Asi bychom měli taky říci, že vy neděláte akce jenom tady na Hvězdárně, ale i vlastně po celém městě.
2: No, ta návštěvnost je daná, i když se nám podaří udělat větší akce třeba s nafukovacími modely v Kumpánově zahradě ve Slaném, tak to má, tam je vždycky obrovský zájem.
0: Bezvadné, tak jo. Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který je věnovaný astronomii a kosmonautice. Obojímu se budeme věnovat. Teď jsme se zaměřili hodně na hvězdárnu, ale taky nás čeká dneska pozorování večerní oblohy, když uvidíme, protože furt je teda hodně jasno. A samozřejmě budeme rádi, když nám taky napíšete na mail sedmikrásky@rozhlas.cz, kdy a nás, jak nás posloucháte. Zdraví nás mimochodem teď přes mail náš pravidelný posluchač Jakub Albert, tak ho taky moc zdravíme.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrý večer, tady je vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Všechny se spojují, aby odvysílali pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který se věnuje právě kosmonautice, astronomii. A dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném. Zdraví vás od mikrofonu Jiří Dušek, Jiří Kokmotos a taky náš dnešní host Eliška Třešňáková. Pojďme si ještě říct vlastně, protože už jsme tady říkali, že jaké máte dalekohledy a tak dál, že tady pozorujete slunce, co pozorujete v noci?
1: Tak pokud je jasno, tak pozorujeme hlavně měsíc.
0: Určitě planety. Se vás teď ptají, ne kam až dohlédnete. Že...
2: Jak velký zvětšin ten dalekohled má.
1: Takhle, pokud je zataženo, tak je to samozřejmě horší, ale máme tady už vychytávku, máme tady velký komín, na kterém je žárovka, takže i v mlze se dá relativně použít dalekohled, že koukáme na vlákna žárovky na místním komínu.
0: A to ale vůbec není špatný pohled zase jako na druhou stranu. Kde jsme to byli? To bylo v Havlíčkově Brodě?
2: V Havlíčkově Brodě například, tam taky se zaměřovali na komín.
0: Ano. A tam v té jedné žárovce byla taková vlastně pěticípá hvězda až hrudá, takže
2: ano,
0: to
2: ano,
0: bylo
2: ano.
0: Zajímavý, tam to vlákno bylo také zajímavě udělané. No.
2: Ale on vůbec ten výhled ve dne tady je docela hezký.
1: Ano, my vidíme krásně vlastně na Slánskou horu, zleva vedle Slánské hory na Prahu a zprava můžeme pozorovat i dokonce věžáky na Kladně a o kousek ještě víc doprava pak máme výhled na zámek Smečno.
0: A tam byly i nějaké tovární komíny, to je bývalá Poldovka nebo v Kladně?
1: Ano, ano.
0: Jo, takže tady máte krásný přehled o širokém dalekém okolí.
1: Přesně tak.
2: Vy nabízíte pozorování samozřejmě pro veřejnost, to znamená, že se můžou přijít normálně lidi se podívat, když máte otevřeno, ale už se trošku nakousla, nabízíte i poměrně rozsáhlý program, řekněme, pro poučené laiky, jako různé přednášky a podobně, tak co všechno se tady děje?
1: My se snažíme pořádat pravidelně odborné přednášky, hlavně tedy mimo prázdniny. Zveme si různé odborné hosty z celé republiky.
2: Koho například?
1: Například náš byl vlastně expert na kosmonautiku z Brna Tomáš Přibyl, byl tady profesor Podolský, Kulhánek, Jakub Rozehnal. Opravdu jako různá významná jména, vlastně letos na Den hvězdárna planetární Václav Pavlík. Takže experty ve svém oboru. A do toho máme vlastně astronomický klub, kde se schází tady místní nadšenci do astronomie každý měsíc a probírají zajímavá témata. A pro malé děti máme klub malého hvězdáře a astronomický kroužek.
0: Takže tady vychováváte budoucí hvězdáře, jakože se vším všudy, fakt jakože tady fungují kluby, kroužky, to je super.
1: Ano, snažíme se už od malinka, už nám postupně odrůstají a přechází do další kroužku.
0: Jakým to jde, baví je to?
1: Ano, jsou to většinou nadšený malí experti.
2: Tak oni sem chodí dobrovolně, tak kdyby to nebavilo, tak asi přestanou chodit. To není povinné chodit do toho kroužku.
0: A co tady vlastně třeba s dětskama děláte? Jakože malýma jenom jako pozorujete, nebo je nějaké hry, jak to mají?
1: Ty malinký, tam většinou tak půl hodinky si povídáme na nějaké téma dané, ať už ze sluneční soustavy, různé planety, nebo právě ta kosmonautika a pak zbytek už vyplníme buď pozorováním, když je počasí, a nebo nějakými hrami s astronomickou tématikou.
0: Fajn, dobré, tak jo. Poslouchejte dál naše vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Mohli bychom se za chvilku dostat už pomalu, ale jistě k té kosmonautice a potom až na konci se podíváme na hvězdnou oblohu.
2: Přesně tak.
0: Protože čekáme na to, až bude úplná tma. Slunce zapadlo dneska ve 21.09, no tak to ještě bude chvilku trvat.
2: Přesně tak. Hlavně nám když tak napište, jestli máte pěkné počasí. A jestli pozorujete s námi.
0: Ano, náš mail je sedmikrásky@rozhlas.cz.
3: Sedmi krásky na nebi. Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Tady je Český rozhlas, pořad Sedmi krásky na nebi, u mikrofonu Jiří Kokmotos, Jiří Dušek a Eliška Třešňáková, s kterou si dneska povídáme tady ve Hvězdárně ve Slaném. Tak pojďme si taky říct, protože léto je takový ten čas, kdy lidi moc rádi pozorují oblohu, dívají se na hvězdy. Tak Jirko, co jsou takové věci, které bychom teď neměli opomenout?
1: Tak hlavně bychom měli říct si, že zatím ještě není léto, že nám to projekt končí jaro, protože máme ještě pár dní do letního slunovratu, kdy úředně začne astronomické léto.
0: A to je kdy teda?
1: A to bude v neděli 21. června a přesně v 10 hodin a 24 minut našeho času.
0: Dopoledne.
1: A dopoledne. Tehdy totiž slunce na své pozemské dráze, nebo na své dráze pozemskou oblohou, dosáhne nejsevernějšího bodu. Mm-hmm. A ten bod se nachází v souhvězdí Býka, poblíž souhvězdí Blíženců, a tomuto okamžiku říkáme tedy letní slunovrat. Od toho okamžiku se nám opět začnou zkracovat dny a prodlužovat noci. Mm-hmm. A úředně začne teda astronomické léto. Takže do toho léta máme ještě kousek, byť samozřejmě není léto jako léto, protože je třeba léto fenologické nebo meteorologické, to jsou trošku jiná léta, jinak definovaná, takže z některého úhlu pohledu už vlastně léto prožíváme.
0: Dobře, tak léto ještě nemáme, ještě máme končící jaro, teda dobře, ale teda s tou oblohou.
1: No, s oblohou určitě doporučuji se podívat hnedka dneska večer, pokud mají posluchači pěkné počasí, a tady ve Slaném máme hezké počasí, máme výhled na vlastně tu večerní oblohu, protože v těchto dnech, o těchto večerech probíhá setkání velmi zářivé planety Venuše s neméně nápadným, byť poněkud slabším Jupiterem. Oba ty objekty jsou krásně viditelné po západu slunce nad západním obzorem a v pondělí zítra 8. června a v úterý 9. června budou od sebe vzdáleny pouze 1,5 úlového stupně, což je taková vzdálenost, že když člověk natáhne ruku, tak ty planety zakryje palcem. Aha. Řekněme. A samozřejmě, že budou blízko sebe jenom při pohledu jako ze Země. Oni se vlastně promítají na tu hvězdnou oblohu kousek od sebe. Ale bude to hezká podívaná už dneska večer, ale potom těch dalších jako večerech to bude ještě hezčí a ještě zajímavější.
0: Přátelé, mimochodem, když byste chtěli si teď v létě udělat radost a podívat se někde na nějaké pěkné hvězdárny, tak bychom taky měli připomenout, že máme náš Bedekr, který vznikl z tohoto pořadu, který si můžete pořídit na radiotéka.cz a nebo taky v knihkupectví, byl to teď radioservis nakladatelství Českého rozhlasu.
1: Ano, přesně tak. Je tam dokonce i malinký odstaveček o hvězdárně ve Slaném, protože knížka vyšla předtím, než jsme sem dorazili, takže v dalším vydání tam už bude úplně krásná velká kapitola.
0: Je to mít celou kapitolu, Eliško.
1: Ano. A je to takový průvodce o tom, jak vypadají hvězdárny, planetáře v České republice a tak různá astronomicky zajímavá.

0: hvězdná obloha?
1: Tak od nás nejblíž je vlastně Magnetínská oblast tmavé oblohy, mm-hmm. takže tam určitě se vyplatí vyrazit kor třeba na pozorování Perseid. Je to kousek směrem vlastně na Jesenici, na Rakovník, takže tam určitě to stojí za to.
2: Ale na rozdíl od Slaného vám tam nikdo nelije víno k tomu, tím Perseidům. Dobrá, tak jo. Oni tady v okolí jsou různá zajímavá místa, kam se dá podívat za různými astronomickými pamětihodnostmi, tak není to tedy jenom Magnetín, kde to je skvělé teda na pozorování právě krásné přírodní oblohy, ale různé stavby a tak dále. Tak i k tomu se možná dostaneme v našem vysílání pořadu Sedmi krásky na nebi. Tak poslouchejte dál všechny regionální stanice Českého rozhlasu.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Tady Sedmikrásky na nebi, pořad o hvězdách, hvězdárnách, astronomii, kosmonautice. Dneska vysíláme z hvězdárny ve Slaném, ale mohli bychom se zastavit taky třeba někde v okolí. Jirka Rušek vždycky pátrá, co se tady v okolí hvězdáren dá najít ještě zajímavého astronomického. Tak co jsi našel tady k Slanému?
1: Tak přímo k Slanému toho moc není, nicméně hnedka třeba v Mělníku.

0: jsou krásné sluneční hodiny z poloviny 16. století, takže možná i dokonce jedny z nejstarších hodin na území České republiky. Mm. A zajímavou stopu také vesmír zanechal v Ploskovicích. Tam jsem teda mimochodem kdysi dávno byl na Chmelové brigádě, teď jsem si uvědomil.
1: Aha.
0: A tam...
1: Ale to není ta stopa.
0: Teda. Ne, to není ta stopa.
1: Ale je to taky takový archeologický už ten.
0: No, to ano. Tam vlastně krátce po poledni 22. června roku 1723 spadlo několik desítek kamenných meteoritů. Nalezl se jich nakonec 33, dohromady měli hmotnost skoro 40 kilogramů. A byla to asi náramná událost, která vzbudila velký zájem veřejnosti, protože ten zvukový doprovod prý byl slyšitelný až v Praze, toho pádu. Kameny prý zapáchaly po síře. A dnes vlastně se s těmi vzorky těchto meteoritů potkáme v řadě velkých muzeí, například v Londýně nebo přírodopisné muzeum ve Vídni.
1: Hmm, tak to je o tom, když něco spadne z vesmíru k nám,
0: ano.
1: Ale nám se taky blíží doba, kdy možná něco vyšleme do vesmíru my, teď mám na mysli nás jako Českou republiku. Chci říct a trošku napovědět našim posluchačům, aby zítra sledovali média, sledovali třeba taky web a sociální sítě České cesty do vesmíru, protože takový vlastně projekt, který sdružuje všechny možné kosmonautické a astronomické aktivity České republiky. A třeba se něco zajímavého dozvíte, co se týká Aleše Svobody, který v tu chvíli je vlastně ve výcviku na astronauta.
0: Přesně tak. Brňák
1: Aleš... se napovědět nemohl.
0: Ano, přesně tak. Brňák Aleš Svoboda, my tu jeho cestu sledujeme už nějakou dobu a určitě se o tom bude mluvit i na vlnách Českého rozhlasu.
1: Je to tak. Mimochodem vlastně, když teď vysíláme tady ve středních Čechách, tak vlastně Praha a střední Čechy jsou taky závěrečným místem, kde probíhá Space Bus Tour. To je taková vlastně raketa, maketa rakety, která je připojena k tahači, je to na tom návěsu, prostě jezdí to vlastně víceméně po celé republice, bylo to v Jihomoravském kraji, v Moravskoslezském kraji, v Plzeňském a teď teda Praha a střední Čechy, kde přesně ten Spacebus bude, tak najdete taky právě na webu Česká cesta do vesmíru, .cz a tam stačí se podívat na tu záložku Spacebus a zítra právě 8. června to bude v Praze na výstavišti v Holešovicích, tak bude to tam s velkou akcí, ukáže se tam i nějaké armádní záležitosti, tam budou bojová vozidla,
0: modely vesmírných těles
1: z brněnské hvězdárny, přesně tak, takže tam bude spousta zajímavých věcí, takže zítra celý den od rána až do pozdního odpoledne na výstavišti v Holešovicích se může na vás těšit.
0: My tam budeme také.
1: My tam budeme taky, ano, přesně tak. Já nevím, jestli budeme úplně atrakce, ale, ale přijďte se podívat. Bude tam vlastně konec konců, a to musíme říct, to je důležité, i autogramiáda několika významných astronautů. Vladimír Remek přijde.
0: Aleš Svoboda bude.
1: Aleš Svoboda bude, Andrew Feustel bude a další a další. Takže přijďte se určitě podívat. Autogramiáda tuším začíná ve 14 hodin, takže na výstavišti v Praze Holešovicích. To bude zítra veliké. Tak, pojďme dál. Ještě si možná uděláme takové potom rychlé opáčko k té hvězdné obloze a tak dál. Ale to až za chviličku v našem vysílání v pořadu Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi. Planetárium regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z Hvězdárny ve Slaném. Musíme říct nádherné hvězdárničky, velmi příjemné. Tak říkám hvězdárnička, ale teda navštívili jsme teda i výrazně menší. Vzpomínám na Kroměříž, tam měla 3x3 metry.
1: Tohle je regulární hvězdárna.
0: Tohle je regulární hvězdárna, takže já nebudu říkat hvězdárnička, protože tady je přednáškový sál, máte tady krásnou vstupní halu, kde jsou i vlastně vzpomínky na začátek té hvězdárny, když tady ještě v okolí nebylo vůbec nic a teď je tady hromada baráků. Hned kousíček vedle je taky ruzinské letiště, já bych řekl, že možná takových 20 kilometrů odsud. A to mě trošku zmátlo, protože já jsem teď, jsme tady vyhlédli z kopule a já říkám Mirkovi, takže vidím Venuši a Jupiter. On říká, no tím směrem teda ne. Říká, tamhle vycházejí plato dvě přistávající letadla.
1: Ano, jedno blíž a jedno dál, takže jedno bude jasnější a druhé slabší. Ale každopádně, přátelé, pokud máte dneska pěkné počasí, určitě se podívejte, protože ta Venuše s Jupiterem už je nepřehlednutelná na té obloze. Nad západním obzorem nám svítí hodně vysoko a budou ještě tak nejméně 2 hodiny tam zářit. A hlavně se budou k sobě dál a dál přibližovat, takže zítra a pozítří to bude skutečně parádně podívaná.
0: Těch podívaných na obloze teď bude asi čím dál tím víc, že vždycky v létě je to fajn, že se dá koukat. My jenom ještě připomeneme vlastně kolem 12. srpna, to bude tady u vás velkolepé. Na to bych se teda možná dokonce i rád přijel podívat. Teda.
2: Určitě doražte, budeme mít pozorování Perzej s degustací vína, tady s vinotékou u dvou srdcí. A samozřejmě 12. budeme doufat, že vyjde i počasí a budeme pozorovat částečné zatmění slunce. I když to budeme muset bohužel z naší hvězdárny vyjet trošku dál, zřejmě na Vinařickou horu nebo někam do okolí, abychom měli právě výhled na ten západní obzor.
1: Ale tohle bude problém asi řady hvězdáren, protože i třeba z Brna to zatmění nebude pozorovatelné, protože nám zase vadí vzrostlé stromy a taky vzdálenější zástavba. Nicméně, že jo, já vždycky všem říkám, přátelé, nezůstávejte doma, ale 12. června se vydejte do Španělska, protože tam bude zatmění úplné a pravděpodobnost pěkného počasí je poměrně veliká a navíc se tam v zásadě dá dojet autem. Že jo. A takhle blízko to zatmění zase až tak zase nějakou dobu neodehraje. Ale každopádně prostě 12. srpna se budou dít zajímavé věci.
2: Přesně tak.
0: Tak jo, takže do Španělska ideálně. To bude to nejlepší místo na evropském kontinentě?
1: No na evropském kontinentě ano, protože jinak to bude v Atlantickém oceánu a přeběhne to samozřejmě ještě přes Island a Grónsko, ale tam je velká pravděpodobnost, že bude škaredé počasí.
0: Jo, takže když, tak Španělsko anebo potom někde z lodi.
1: Ano, a nebo si počkat ještě rok a za rok v létě opět v srpnu bude viditelné zatmění slunce, kde ten plný měsíční stín přeběhne přes severní Afriku a také Egypt. A vlastně nejlépe bude pozorovatelný v okolí Luxoru u Nilu. Oh. Tam bude slunce skoro v nadhlavníku, zatmění potrvá přes 6 minut, ale taky tam bude asi 50 stupňů ve stínu. Teda pokud zrovna to sluníčko nebude schované. Takže to bude takové dost vražedné tam.
0: Tak trošku se ochladí, ne, když se to...
1: No, ale trošku, ale jenom na chvilku.
0: A trošku jenom na chvilku. Jenom pojďme říct, protože jdeme do pomalu do finále s naším dnešním vysíláním tady odsud z hvězdárny ve Slaném, tak pojďme si říct, kde vlastně najdeme informace o tom, jak jste otevření, co se tady děje za akce a tak dál.
2: Tak hlavní informace najdete na našich stránkách www.hvězdarna-slaný.cz a určitě aktuality vždycky na Instagramu a Facebooku Hvězdárna Slaný. Takže tam se snažíme.
0: Jedete ve velkém sociální sítě?
2: Snažíme se.
0: Vím, teď už tam jsou fotky tady z našeho vysílání. Takže sociální sítě a tak dále. Jak jsme říkali, i děti jsou tady vítány, že jo?
2: Určitě.
0: Do astronomického kroužku a nebo do klubu, takže...
2: Přesně tak. Vítáme i školy, školky na návštěvy přes den s pozorováním slunce.
0: Mimochodem vlastně, vy jste říkala teda, zájmem úplně jako nezájmem netrpíte, to je dobře. Ale ono přeci jenom tady jako v konkurenci pražské hvězdárny, která zase není zase tak jako daleko?
2: Samozřejmě, hodně lidí, ale většinou i ty školy, školky se rádi zajedou do pražského planetária, i na Štefánekovu hvězdárnu a pak i k nám. Protože my můžeme zase nabízet tím, že máme větší prostor třeba na to individuální prohlídky na přání a různé doplňky k programům i různé dílničky a podobně.
0: To je pravda, v Praze už je to potom pásová výroba. Dobrá, tak moc krát děkujeme za to, že jsme tady dneska s váma mohli být. Bylo to moc hezký. Eliška Třešňáková, hvězdárna Slaný, děkuji moc krát.
2: Děkuju.
0: My jenom připomeneme, řekneme, že samozřejmě si můžete udělat krásné léto a podívat se do astronomického Belvederu, který se jmenuje
1: Sedmi krásky na nebi, podobně jako tento pořad. A my se ozveme 12. července
0: ano.
1: z Brna,
0: ano.
1: protože to bude poslední den červencové části Festivalu Planet, tedy takového toho festivalu těch obřích nafukovacích těles.
0: Tak se na vás těšíme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika nemusí platit pokutu za 10 let starý spor o reklamy. Velká část plánované radlické radiály v Praze by měla vést pod zemí a počasí zítra převážně slunečno, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Česká republika nebude muset platit údajnou škodu 550 milionů korun francouzské společnosti GSI-Deco. Ta žalovala stát za to, že pražský dopravní podnik v roce 2016 vypověděl smlouvu o pronájmu reklamních ploch v metru její dceřiné společnosti. Upřesní mluvčí ministerstva financí Stefan Fous.
3: Arbitrážní tribunál plně uznal argumenty ministerstva financí a stát tak nemusí platit údajnou škodu 550 milionů korun. Tribunál potvrdil, že stát za kroky dopravního podniku neodpovídá. Žalující strana navíc musí Českou uhradit náklady na řízení ve výši 33 milionů korun.
2: Plánovaná radlická radiála v Praze by měla vést hlavně v podzemí. Rozhodli o tom zastupitelé hlavního města, kteří upravili zadávací podmínky pro vznik projektové dokumentace. Tunely budou dlouhé 4 kilometry z celkové délky radiály 5,5 kilometru. Praha tímto rozhodnutím otevírá cestu k vyhlášení výběrového řízení na firmu, která projekt připraví, říká náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany.
4: Tím podstatným prvkem toho plnění je komplexní projektová příprava té stavby zahrnující dokumentaci pro povolení záměru, zajištění inženýrské činnosti, posouzení vlivu na životní prostředí, to znamená EIA, a provedení podrobného geotechnického průzkumu.
2: Stavba radlické radiály má stát zhruba 35 miliard korun. Zatím není jasné, kdy práce začnou. Rožnov pod Radhoštěm patří mezi vítěze letošního ročníku soutěže Zelená obec roku. Uspěl v kategorii velkých a statutárních měst. Cílem soutěže je představit konkrétní příklady dobré praxe a inspirovat obce ke změnám, které přispívají k ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti. A co konkrétně odborná porota ocenila, upřesnil nezávislý starosta Jan Kučera.
5: Soutěžní porotu nejvíce zaujalo, jakým způsobem navyšujeme svůj bytový fond. Přetváříme nevyužívané budovy v moderní byty. Do nich budeme moci pozvat nejen seniory a mladé rodiny, ale také zajímavé profese, jako jsou lékaři či pedagogové, kteří jsou pro město klíčoví. Sport.
2: Český kajakář Jakub Krejčí získal na světovém poháru v Praze Troji druhé zlato. Po výhře v pátečním slalomu dnes uspěl také v kajak krosu. Druhý dojel Vít Přindiš, který startoval hned vedle něj. Nad tím, že soupeří s jiným Čechem, se ale Krejčí snažil nepřemýšlet.
6: Je to trošku jiný, ale snažím se od toho trošku odprostit, protože je to furt jenom finále, je to individuální sport a jedeme za sebe, ale potom je o to cennější, když se nám to povede obou.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 12 a 8 stupni na západě republiky a v údolích až kolem 6. Zítra přes den slunečno a teplo. Má být jasno až polojasno, později odpoledne a večer v Čechách od západu oblačnosti bude přibývat. Zatím ale bez deště. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni. A povane jen slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor v obci Nové Sedlo na Sokolovsku v Karlovarské ulici se srazil na přejezdu vlak s osobním vozidlem a pokračuje tam vyšetřování nehody. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
8: Mami, možu?
7: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
9: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám dekrej
10: pták.
9: Co jdeš do školy?
10: No. Jsem šel ze školy.
9: Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Kolověžka, to poznáme, ty. Motorka?
10: Pionýr.
9: Pionýr.
10: Vojna, ano.
9: Odezdáváš samopal?
10: Ne, vojna není kojná.
9: Ano, takhle. Aha, gorilý samec?
10: Ano, ano. Ano. Ano.
9: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
10: Já jsem se ženil čtyřikrát.
9: To je zkrátka, samec.
7: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
2: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
3: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
2: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
3: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku, a nějaký políčko, nějaký záhumenek. A protože všechno se to zavčas odevzdalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi, jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice víc, nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo, on to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni se opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit, jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
2: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978. A protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
4: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp, radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned. No, rozbal ti to.
3: To je pro mě?
4: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
3: Jak to?
4: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
3: Máš něco k jídlu?
4: Co se stalo, Vašku?
3: Co by se stalo, mamela?
4: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narozeninám nočníček?
3: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
4: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
3: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
4: Co jsi mě sám poradil?
3: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
4: Na co?
3: Že to prostě není možný.
4: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo...
3: Tak vidím,
4: jo? Všech ostatních to možný je. A u mě to možný není, jo?
3: Já ti věřím.
4: Ono to není možný.
3: Ne, ne.
4: Ono to není možný. Co?
3: Martičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
4: Nestalo se ti nic.
3: Akorát mám furt hlad.
2: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani, pak působil v Kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele, a v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor a v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
5: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského auťáku a tam na mě mával četník, SMBank, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
2: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
6: Umíš zpívat z lístku?
4: Jak z lístku?
6: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
6: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově jako slabší.
6: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
4: Zkus to. Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo.
6: Pojďme.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak za prvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no abych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu do Koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak. Já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad, zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí novej člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. A to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený, celou dobu už napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej sem dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěný. Jo. Teď začala, vznikla debata, jako, že škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech hřbaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Odlili se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama vystřelit moc, ale v bytě.
4: Tak to ne. Já přeci mě jsem zavol a teď vyšla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval. I když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, pěkně, mezi štěma počítat, pohovořit.
4: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě, dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hrači tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
4: No ne, to opona se zatáhla nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
5: Já jsem se vlezla vůbec.
4: Ne. Polednice.
3: Příště křesní, jo? Věv.
4: FL.
3: Co?
4: Chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili se písaře někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování a my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo, prostě zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říkal, hele, nemohl by si, Mirku, napsat nějakou scénu tady, že byste ji s Pepou odehráli? A on říkal, no jo, počkej, co kdybychom něco připomenuli třeba, protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roha říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, nejlíbí to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, jo?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednici.
6: Že jo? Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
8: Celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat
9: ale...
8: z vrchu. Co no vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, to, co umím. To...
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo?
8: No.
9: No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřený.
8: Ale když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
1: Já vás vyťukám, no. Ha?
2: Ha? Haló, kdo je tam?
1: Blbej kontakt.
2: Těší mě.
1: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
2: Počkej, no. Já...
1: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Je nám to paráda.
2: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
1: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
2: Halo.
1: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
3: No, protože stojíš vedle něj, vole.
1: No nevadí, ale slyším to krásně.
2: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
1: Moment.
2: Tohle z toho roku.
1: Jo.
2: Po ránu takhle řek. Žaludek.
1: Pauza.
2: Zvedá.
1: Tady byla větší pauza.
2: Blinkat.
1: To bylo už bez pauzy.
2: Pustil mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
1: Aha.
2: Že jsem byl ožralý.
1: No to já si pamatuju, to jsem měl zabrat službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
2: To byla moje manželka.
1: Jo. Máňa! Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Tý musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče, to bude kus.
2: Počkejte, pánové, jestli tomu
1: to
2: dobře rozumím.
1: Kus?
2: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
3: A vy se tomu furt divíte?
1: No jistě.
3: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
1: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
2: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
1: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
3: Je, počkejte, kluci, na mě, jo. Já se taky napíchnu.
1: No, napíchni se.
2: Marie, to jsem zase já.
1: A taky já.
2: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
1: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMSku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
2: Marie, to je pravda tohleto?
3: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
2: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
3: Teda, pánové, vidíte, co?
1: Co vidíme?
3: No tak, ne, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
1: No tak ona mačká Tondovi.
3: No tak.
1: Senzor, že jo?
3: My jsme hotoví, pane poslanče.
1: Jo, my jdeme.
3: My tak pádíme, mějte se hezky.
2: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
1: No by, ale bych, co byste dělal teďko? Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
2: Vy znáte i Esterku?
1: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
2: Jak stihne? Co Esterka stihne? Hele,
3: jak stihne? On si myslí, že je sám.
4: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
1: Kájo, hele, poslouchej, no. Kájo. Kamaráde, pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní si byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
3: Ne.
1: Hele,

0: aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
1: Hele, a jeden z toho zazelenal.
2: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
3: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
4: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil se na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, a ještě tam hoď papriku, to tam hodil okolo papriku, a ještě pepř, a jsem dal pepř, a ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohlensto. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
3: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
5: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
6: No, že mi ho tam někdo strčil.
5: Ti ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
6: Nevím, bylo mi špatně.
5: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
6: Ty? Tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
5: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
6: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal do toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
5: Ven, co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
6: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
5: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
6: To si přeber sám.
5: Venco!
7: Kašli se na něho, teď je to grázl.
5: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
3: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
8: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám dělá hodné, my dohodnem

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš! SOS!
3: A když jsi chtěl plavat?
4: No jo, no pojď si a hop!
5: Já boj.
3: Ale neboj!
5: Podívej se, co je vody, já neumím plavat!
3: SOS!
5: SOS!
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad!
3: Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
4: No, poruč.
2: Nevzdám se, ty hovná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
6: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupoval k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka, a už to šlo.
7: Fíku, co tam děláš?
8: Pravuju, povídá Fík.
7: Ty nevíš, co říkal tatínek?
8: Nevím.
7: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
8: No, na něčem se musím učit, ne?
7: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
8: Proč by ne?
7: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
8: To je bratr? Zeptal se pan školník.
7: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
8: Dobrý den,
7: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Já nepromluvil, jo. Když jsem přišel do studia, pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský, to je...
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zas vyvet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně z vesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer. Někdy stačí jen pár minut a člověk se ponoří do něčeho, co ho opravdu baví. Přestane vnímat čas a najednou zjistí, že uběhlo celé odpoledne, celý večer, celá noc. Každý máme něco takového, něco, co nás chytlo a drží dodnes. Může to být práce, která vás naplňuje, sport, hudba, zahrádka, cestování, sbírání něčeho, co vás drží celý život, vaření, četba, nebo něco úplně jiného. Prostě činnost, ke které se rádi vracíte a která vám dělá radost. Právě o tom si budeme dnes povídat v noční lince. Co vás se v životě opravdu pohltilo? Čemu věnujete svůj volný čas? A jak se na to dívají lidé kolem vás? Pokud máte chuť, zavolejte nám nebo napište. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jarka Barboříková s vámi bude do jedné hodiny.

0: to je tematická písnička. Co vás se v životě baví natolik, že u toho ztrácíte pojem o čase? Zavolejte a podělte se o to s námi v noční lince Českého rozhlasu. Pan Milan je s námi.
1: Hlas, dobrý večer.
0: Hostine, zdravíme vás, krásnou noc. Povídejte.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače noční linky, zdravím i vás. No a já bych podotknul, že mě baví všechno, co se týče řízení. Řízení auta, řízení lodě, řízení vojenské techniky, to jsem taky na vojně vyzkoušel. Prostě a teď prostě mě baví si udělat dobrý kafe a sednout si k němu. Už jsme zestárli, že jo?
0: Mhm. Kdy jste poprvé sedl za volant? Rozumím tomu, že řidičský průkaz jste samozřejmě dostal v 18 letech, ale jako malý kluk jste řídil už co?
1: Ve 12 letech skoro Škoda 100.
0: Škoda stovka. Jak dlouho jste ji měli? To bylo, předpokládám, tatínka.
1: Hodně dlouho, asi 12 let.
0: Řídil jste někdy něco opravdu neobvyklého? Vy jste tam zmínil loď, potom nějakou vojenskou techniku. Co to bylo?
1: Byl tank.
0: Takže to bylo, předpokládám, když jste byl na vojně?
1: Ano, byl.
0: A jaké auto je vaše srdcovka?
1: Felicie, ta byla nejlepší. To se dalo couvat všude, pěkně to... Byl pěkný rozhled, mělo to vzadu kufr, tam se toho vešlo. Felicie kombi.
0: Tak to jste dneska měl jít se mnou na jednu akci na sraz veteránů. To by se vám líbilo. Jste řidič pohodář, anebo vás za volantem dokáže něco pořádně rozčílit?
1: Spíš řidič pohodář, ale já už teď neřídím. Když jsem řídil, tak řidič pohodář.
0: Ano, i když možná v dnešní době, když člověk vyjede na silnici, tak to chce pevné nervy, aby se někde udržel. Protože ten provoz je dneska velmi náročný, asi pro každého řidiče. Že?
1: No. Já bych řekl, že ne, že když člověk má ty nervy normální nebo v pořádku, tak nepotřebujete se nějak... Když není člověk steklej, tak jako vždycky všechno vyřeší v tichosti a...
0: Milene, a co vám v řízení dává? Svobodu, klid nebo něco jiného? Proč je to pro vás taková srdcovka?
1: Klid, uklidnění. Člověk je sám svým pánem v tom autě, že jo? Prostě se svobodný. Člověk uklidní a jede se uklidnit někam.
0: A kdybyste si mohl vybrat jakékoliv vozidlo na světě, co byste si chtěl vyzkoušet řídit?
1: Teď budu jako fantasta. No. Chtěl bych zkusit raketoplán.
0: Tak to vám ještě chybí do vaší sbírky, ano. Jezdil jste po vodě, po souši, tak ještě možná vyletět nahoru. No to by bylo. Milane, tak děkujeme, že jste si s námi povídal, že jste nám otevřel dnešní noční linku Českého rozhlasu. Mluvíme o tom, co nás v životě nejvíc pohltilo. Tak víme, že u vás to bylo řízení. Všeho, co má kolečka, nebo...
1: Řízení všeho, ano. Tak jo, děkuju,
0: naslyšenou. Mějte se dobře. Každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co je to ve vašem případě. Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Co vás dokáže pohltit?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máte koníček nebo zálibu, bez které si už svůj život neumíte představit? Ozvěte se nám, pojďte se s námi povídat v noční lince Českého rozhlasu. Jako to teď udělal David z Písku. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, slyšíme se?
1: Jo.
0: Halo? Halo, halo? Davide, tak to byl krátký pozdrav, ale vidím, že jste z telefonní linky vypadl. Tak mrzí mě to, musím tady zvednout telefonní linku číslo 2. Je to telefonát koho? Krásnou noc?
2: Krásnou noc, tady Vlasta, je mi teda 85, takže jsem v pečovatelském domě.
0: Zdravíme vás, povídejte.
2: Ale když jsem byla mladá, tak jsem prostě šila. Všechno možný. Už asi od 14 let jsem šila na sebe. Dokonce do tanečních jsem šla v jedných šatech, který jsem si ušila sama. No a potom, když teda jsme měli syna, že jo, když jsem se vdala, tak jsem mu pletla a šila na sebe všechno. A dokonce vždycky ženský, co ho viděli, a třeba to bylo ze starého světla něco a tak dále, tak prej, že to mám z tuzek.
0: Vlastně a šila jste tady pro sebe, pro rodinu, nebo i klasické zakázky?
2: Ne, to ne, já jsem uměla, to já bych si ani, já jsem nedala vyučila, ale no, já jsem měla samouk, že jo. Jenom jednou jsem byla na tom kurzu šití, kde jsem se vlastně naučila ten základ, jak se to stehuje, už je obrátí a tak dále.
0: Mm-hmm. Co jste ušila, co jste si schovala na památku? Třeba jste to ušila už před mnoha a mnoha lety. Je něco takového, ne, nějaký pokládek?
2: Ne, neschovala, bohužel.
0: A měla jste nějaký vlastní podpis, že jste vždycky něco vyšila a vzadu jste udělala
2: ne,
0: nějakou značku svoji?
2: Jako, já jsem sice měla šicí stroj, který uměl vyšívat, ale já jsem jako nic takhle nevyšívala. Já jsem to prostě si sam. Tenkrát byly ještě ty bordy a žena móda, tak já jsem si ten střih podle těch číslovaných čas obkreslila. No, pak jsem to tou křídou krejčovskou nakreslila, no, stehovala jo a ušel na stroj.
0: Mm-hmm. No a váš šicí stroj, váš poklad, tak kde je mu tedy konec?
2: No, jako jeden šicí stroj, co byl ještě takový starý, tak ten zůstal jako doma, jako u našich. Já jsem odešla v 18 letech z domova. Pak to je fakt, že jsem dlouho jako nešila, protože jsem bydlela různě po podnájmech a to. No ale pak, když jsem se vdala, že jo, tak jsem si právě na toho našeho syna začala šít. No, tak to jsem si koupila šicí stroj. No a ten jsem měla dlouho a dala jsem ho vnučce, protože jsem si pak koupila šicí stroj, který umí sám si navíknout jehlu a takové věci. No, ale co si myslíte? Já teď už já mám drahý šicí stroj a už si nedokážu nic ušít.
0: Měla jste vždycky vlastičko radost z toho výsledku anebo z toho procesu, že jste prostě u toho relaxovala, mohla jste si u toho třeba s někým povídat?
2: No tak největší radost jsem vždycky měla, když se mi podařilo na to vaši malý dítě. Jo, já jsem byla schopná ušít celou zimní kombinézu, jo. A takový různý, no prostě kalhoty z třeba, na teď na ty jedny, no jo, něco jsem, kde jsem dělala aplikace, jsem mu na ten lacl našla aplikaci třeba lokomotivy a takovýhle věci.
0: No vlastičko, vy jste dobrá. Já jsem se ptala proto, protože vždycky moje babička na otázku, co šiješ, babi řekla, to je jedno. Prostě potřebuju šít.
2: No ne, já jako, takže... jak bych to řekla, já jsem pak ušila jenom málo, jo. I když je fakt, že jsem si ten stroj koupila, tak nějak jsem špatně viděla. Pak jsem šla teda na operaci šedýho zákalu. No mezi tím se mi stal úraz. Já skončila v těch ubytovnách nebo ústavech. Takže to jsem byla 3 měsíce v jedný, kde jsem jenom ležela 3 měsíce v posteli. Uh-huh. A pak si zařídili do léčebnu, kde mě naučili chodit. Kdyby mě se nechali v tamtý léčebně, tak já bych do smrti jenom ležela na posteli.
0: No, tak vlastně, no já vám teda, ano?
2: Právě díky tomu jsme byli pak nucený honem rychleji do toho pečovatelského domu, jo.
0: Tak my vám přejeme, aby se vám v tom pečovatelském domě dařilo dobře, ať máte kolem sebe hodné lidi a moc děkujeme, že jste se podělila o svoje vzpomínky a celý svůj šicí příběh. Bylo vidět, kolik radosti vám to v životě přineslo. Mějte se moc dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou, paní Vlastičko. To byla paní Vlasta. Kdo bude další? Pojďte nám zavolat a říct o tom, co vás v životě nejvíc pohltilo.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: snad každý máme něco, k čemu se rádi vracíme, co nás pohltí tak, že často ztrácíme pojem o čase. Je ve vašem životě něco, co vás drží už řadu let? Pojďte se s námi povídat, stejně jako paní Boženka v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás, vítejte ve vysílání.
1: Já vás taky všechny zdravím a já prostě moje láska byla četba. Já jsem strašně ráda četla. Naučil mě děda číst, ještě než jsem šla do školy. A tak já jsem začala chodit do školy 1942. A to těch knížek bylo málo, ale měla jsem ty dívčí románky, takový ty Kubíček, Kluk ze samoty, Hanička, její družky a to prostě Tygřík, Helenka. To, a já jsem to četla kolem dokola, strašně jsem ráda četla a bylo neštěstí, když mě naši, to ještě se topilo ve sporáku, my jsme bydleli na vesnici a mámka dala na mlíko, konvici s meltou a ještě prostě hrnek nebo hrnec se šrotem a já jsem to měla hlídat. Jenže já jsem se tak zabrala do četby, že mě uteklo mlíko, kafe, šrot se připálil, že jo, tak to jsem měla slánku připravenou, hned jsem to prostě vysypala na kamna, no ale stejně jsem dostala vyhubováno, protože to bylo zakouřený. No a později jsem se naučila plíst, jinak jsem teda byla levá na ruční práce, ale já jsem neměla žádnou babičku, tak mě to neměl kdo učit, mamka ta nepletla a já jsem začala háčkovat a začala jsem plíst a pak, když jsem se vdala, tak máme tři děti, tak jsem čepice pletla, háčkovala, svetříky a potom ještě se dělali na takové rámečky, většinou to dělali chlapci na vojně, že se tam natloukly řebiky po centimetru a to se natahoval chemlon a dělali se takové dečky, i plýma z toho šly a bylo to jako moc pěkný. A teď na starý kolena táhnu 90, tak jsem pletla ponožky. No já jsem snad upletla 100 ponožek, jenomže teď mě začaly jako padat jehlice, že jo, tak jsem se dala ještě do vyšívání. No tak pokud můžu, ale ty knížky mě nepřestaly teda.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli stále čtete. A co, romány, historii nebo něco jiného?
1: No tak já, když mě bylo nejhůř, když mě zemřel manžel, tak jsem sáhla po Javořicky. Jinak jsem četla i cestopisy a ne detektivky, ty jako jsem nemusela. Ale teď koncem našla knížku, prostě takhle, u nás na vesnici rušili knihovnu a knížky odvezli do sklepa, do školy. A je to, jsem nemohla přenést, protože já jsem ty knížky nosila domů. A to byly staré knížky, teď koncem našla knížku, která byla psaná roku 1880 a bylo to prostě, je to od zrušení roboty, ale ještě i předtím. Je to taková rodinná kronika jedné rodiny, která jako bydlela na Mladoboleslavsku a je tam popsaná i válka která byla v roce 1866, bitva tady u Hradce Králový a Sadový, ale no, je to zajímavé a nemůžu se do toho odtrhnout. Ale mám ještě knížku, jsem zase objevila, Sebraný spisy od Boženy Němcové, a tam jsou pohádky, ale úplně jinak, než jsem jako prostě vždycky slyšela nebo četla. Takže to prostě, já to nemůžu jako přenést, že bych ne to nečetla.
0: Boženko, tak to je nádherné, že máte doma ten poklad z roku 1880. To je kniha, která v sobě nese kus historie a má dnes obrovskou hodnotu, nejenom tu sběratelskou, ale hlavně tu lidskou. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila, úplně mě láká říct, otevřete tu knihu a chvilku z ní citujte, ale na to nemáme prostor, nemáme čas. I když víte, co možná by to byla dobrá záminka k tomu, dát někdy téma, citujte, čtěte nám na chviličku ze své oblíbené knihy nějaký úryvek, i když samozřejmě bylo by to trošku vytržené z kontextu, ale třeba to nějak vymyslíme, udělat si tady nějaký čtenářský kroužek. Mějte se dobře, zavolejte zase někdy, budeme se těšit, paní Boženko.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju hezkou noc.
0: Naslyšenou. Někoho baví sport, jiného hudba nebo práce na zahradě. Co nejvíc baví vás, co vás dokáže pohltit? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co je tou věcí, která vás v životě opravdu naplňuje? Zavolejte a řekněte nám svůj příběh. Pan Milan z Mladé Boleslavy je s námi. Krásnou noc. Zdraví vás noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Milan, zdravím vás i všechny posluchače Českého rozhlasu. Moc mě potěšil váš první přispěvatel, a sice řidič, který se zajímá o armádní techniku, takže mě to inspirovalo, abych vám taky přispěl svým příspěvkem a zkušeností jako armádní řidič. Já jsem tedy začal jako ve vojenské základní službě v Pardubicích. Tam jsem se učil s nějakým úvazem 469. Pak jsem tedy pokračoval na těch autech, co byly v 95. roce aktuální, a sice Favorit, jako řidič velitele brigády a náčelníka štábu. Potom jsem pokračoval jako déle sloužící, takže jsem se dostal až na Tatru 815. Měl jsem celkem tři vozy, a sice čtyřkolu 815 Tatru, cisternu na vodu cistu šestikolku a tahače 815 osmikolku s navijákem. Jinak dneska už se tomu řízení taky moc nevěnu, samozřejmě jako šofér nebo jako řidič uvažuji ještě, že bych si dodělal ten autobus, ale mám i zkušenost teda s létáním s vrtulníkem, sice jako výsadkář a jako řidič instruktorů výsadkové přípravy. Bylo taky fajn, rád na to vzpomínám. V dnešní době mám rád přírodu, rád se procházím. Vyzkoušel jsem všechno možný, i jako výběrčí žetonu na italském autodromu. A co se týče přírody nebo sportu, rád se podívám na možnosti kempování. Všiml jsem si, jak se všichni připravují na tu letní.

0: Byla nějaká situace, která byla někde hodně náročná? Já totiž přemýšlím, jestli je to, nebo určitě to není o zábavě, že? Tam je to o dřině, o zodpovědnosti, možná o strachu.
1: Přesně, co vás tak teda máte pravdu.
0: Na tom baví? Je to právě ten adrenalin?
1: Já si na to vzpomínám, mě to bavilo od malička. Jak říkám, ten váš první přispěvatel mě navedl na tu moji krásnou vzpomínku, když já už ve 12 letech se učil jezdit se strýcovou Volhou, tou starou z 62. roku, ještě to byl nějaký gaz, já nevím, 21, potom tátovou gazíkem 69. A to mě všechno inspirovalo k tomu, že se budu věnovat jako armádní řidič tomu. A je to o tom adrenalinu, snad ani jsem si to tenkrát tak neuvědomoval. Mě to prostě bavilo, to ježdění, a v té armádě to bylo potom zodpovědnější v tom smyslu, že byla dlouhá služební cesta, že jsme jeli z těch Pardubic až někam ještě 90 kilometrů za Ostravu, a tam jsme jaksi měli nějaký úkol, já jsem tam vezl toho zástupce velitele brigády, a na zpáteční cestě už já jsem ráno brzo stával a cítil jsem únavu, tak i když bych to neměl, ale po těch letech už je to promlčený. On to tenkrát za mě vzal, já jsem si skoupil sedačku, asi zdřímnul, a on si taky rád zařídil toho služebního favorita. No tak to je jenom taková připomínka. No s těma Tatrovkama to bylo složitější, když jsem jezdil ze Žadce až do Klatov na technickou, a měl jsem teda kolegyni, která mi dělala jakoby, já byl řidič, ona byla jako velitel vozu, takže třeba bylo nebezpečná situace v Plzni při tom rušném provozu s tou Tatrovkou projet, a já musel sledovat všechny zrcátka, dlouhý vůz. No říkám, autoškolu jsem si udělal v Mariánských Lázních, bylo to fajn. Já jsem začal teda, něco jsem odjezdil na Liasce Iveku, a potom jsem se už věnoval těm vojenským vozům, což byla ta Tatrovka tehde. Tak rád na to vzpomínám. No, co se týče těch vrtulníků, pokud by to někoho zajímalo, tak jsem si odskákal 21 se skoku, 19 z Mi-17 vrtulníků a z AN-26, což je Antonov, dva se skoky v Českých Budějovicích, jinak jsem převážně v Bechyni sloužil. Pak jsme se stěhovali teda do Benešova, z Benešova do Žadce.
0: Já tady se přiznám, že úplně nerozumím té technice, o které jste mluvil, ale umím se představit, že vaši kolegy, kteří si prošli třeba tím samým výcvikem a teď třeba mají stejné zkušenosti, tak že jste velmi potěšil, protože jste přenesl zpátky do těch časů, kdy třeba jezdili jako vy s tou Tatrou nebo jinými vozidly, a kdo ví, možná jste byli s některými z nich parťáci. Já vám moc děkuju, že jste nám zavolal, podělil se o své zážitky z řízení vojenské techniky, přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, ať je to cokoliv.
1: Tak snad jsem taky někoho inspiroval, ať je to šoférství, nebo já teďka uvažuji ještě o tom autobusu, ale to už jsem tenkrát v těch Mariánských Lázních udělal na ten autobus ten plnej počet, tenkrát to bylo 65 bodů, dneska se to taky všechno už jaksi změnilo ta doba, ono už je to taky přece jenom možná 20 let od té doby, co jsem skončil v armádě, takže rád na to vzpomínám, někdy se mi ty vzpomínky vynořují, a pěkná inspirace byla od vašeho prvního přispěvatele do vašeho pořadu večerního Českého rozhlasu. Děkuji vám.
0: My také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte něco, co vás baví natolik, že si na to vždycky najdete čas? Dnes si o tom můžete popovídat i se mnou v Noční lince Českého rozhlasu. Krásnou noc.

0: čemu věnujete nejvíce svého volného času a proč právě tomu? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat i 12 minut před půlnocí. Paní Marie je u nás. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc, ale já jsem, jak jsem se vdala, tak jsem dostala šitý stroj od rodičů jako svatební dar. A jak se mi narodili děti, tak jsem jim šila. A pak z srdce jsem ušila kombinazu, které chodila dlouho, pořád se mi to musela prodlužovat. Jak byla v 9. třídě, tak si vzala a ušila si sama sukničku a vestičku a od té doby šila ona. I dokonce si i na promoční šaty ušila sama.
0: Mm-hmm. No, takže to jste mě teda ode mě. Zaujala tím, že jste řekla, že jste ji ušila kombinézu a ona si potom
1: ona to věděla,
0: prodlužovala.
1: Níž, protože ona byla tak štíhlumka, tak hubenoučka, že jsem věci na ní nedostala, tehdy se nedostali koupit. Takže jsem na ní šila.
0: Mm-hmm.
1: A taky ona to bědi viděla, že zkoušela mi věci a to chodila v tom. Tak pak se sama rozhodla, že to a ušila si někam. První věc bylo, jak šla v 9. třídě na podobysvědčení, tak si ušila sukínku a vestičku. A pak šila pořád na sebe a nakonec i na promoci si ušila šata sama.
0: Mm-hmm.
1: Takže to převzala dcerka po mně.
0: To je hezké. Takže teď je dcera vždycky, když sedne ke stroji, tak se vzpomíná na vaše rady, jak to dělat, nebo jak to nedělat. Ono tehdy možná ani nešlo tolik o zábavu a o ten koníček jako samotný, ale bylo to nutnost, jak jste říkala. Některé velikosti nebyly ani k dostání, nebo některé zboží, takže v tomto případě se ale dalo spojit to příjemné s užitečným, že vás to třeba i bavilo, že vám u toho hezky ubíhal čas a dělalo vám to radost.
1: No a teďko mám záliby v knihách, jako tak, jak zamluvila paní přede mnou. Takže čte, já taky čtu hodně, ale teďkom z knihovny mi nosí dcerka věci.
0: To je perfektní. A čtete spíš večer nebo přes den?
1: Přes den, večer. Večer se ukládám ke spánku.
0: Jaká kniha vás naposledy zaujala? Že byste třeba doporučila ostatním?
1: Já čtu ty románky pro ženy, takže to jsou různé věci,
0: mm-hmm,
1: ta knihovně.
0: A je nějaká kniha, paní Marie, kterou jste četla několikrát?
1: Ano, byla to knížka od Boženy Němcové Babička.
0: Mm-hmm.
1: Tuto knížku máme jako dědictví rodina, protože to je na křírovém papíru. A tak to máme jako vzácnost. Tak to tu babičku ráda čtu, jednak je to krásně i ty obrázky jsou tam nádherné, ručně kreslené. A tak je to taková vzácnost, ta knížka naše.
0: No to věřím. A kde se to u vás vzalo, babička na křídovém papíru?
1: To už měla moje tchyně a tchyně to dostala od svojej maminky. Takže ta kniha už má několik desítek let.
0: No.
1: Opravdu to, říkám to jinak, to opravdu dětem jsme ani nedávali do ruky, jak to museli číst se z naší přítomnosti, aby se to neponičilo.
0: No to věřím. To nedávat z ruky, anebo je číst to jenom
1: ne.
0: S dětmi Česka pod
1: to
0: žádnou kontrolou.
1: To schované pro svoje vnuky, no.
0: Mm-hmm. Tak ono to vzniklo kolem roku 1850, jestli si to dobře pamatuju, takže to si myslím, že nebo babička takto byla vydaná a to určitě muselo vzniknout nějak asi v tomto období.
1: Ano, to tak vzniklo určitě.
0: Nebo máte tam datum z druhé strany? Pamatujete si?
1: Ne, je to teď, už nemám u sebe, už to má dcerka u sebe schované. A takže je tam určitě, to se podívám na to, to ale říkám, moje maminka, teda tchyně se dožila 90. A ona jako dítě to dostala, tu knížku, jako tak.
0: No, vy jste říkala, že se to počítá na desítky let, já bych to možná počítala už i na stovky. Paní Marie, to teda je nádhera. To, k tomu bych si chtěla, víte co, čichnout a přičichnout, jestli bych cítila tu vůni těch starých knih.
1: Jo. No. Ale říkám, to je taková krása, to obracíte ty lísty, tak to žijete s tím, protože to opravdu něco naráznete. Pak ještě máme knížku, dvě knížky, Pane zvednicí, to je taky na křídovém papíru.
0: Děkuju, paní, teď to měří s paní babičkou, jak to mám v hlavě. Děkujeme vám, paní Marie, že jste nám zavolala, že jste si s náma povídala o tom, jak ráda trávíte svůj volný čas. Tak vám přejeme, aby vás dále knihy bavily. A pokud zrovna nebudete číst, tak doufám, že budete trávit čas spolu s námi, s Českým rozhlasem.
1: Určitě,
0: zdravíme ze Zlína do
1: Orlova. Děkuji, naslyšenou.

0: Věřím, ale že to je minimum.
1: Ale někdo má skutečný zájem, no. A když vidíte, že to skutečně přečet, tak to mě baví, jo. A když má ještě doplňující otázky, tak to je ta zpětná vazba, která mě naplňuje.
0: Mirku, a stává se vám někde, že objevíte nějaké překvapení v rodině, nějakého levobočka?
1: A tak no, levobočka neuvidíte, že jo. Jakmile zjistíte, že vdova roka půl po smrti manžela se jí narodil syn a teď bych měl pokračovat v tom rodu, tak v tom rodu už nepokračujete, protože to asi s tím nemělo co dělat, že jo. A levobočka, no, tak já jsem už to uváděl, jsem loni měl trošku relaci, se mě paní Slezáková pozvala do určitého pořadu na Pardubicích a tak jsem tam uváděl Limax příjmení, že si taky mysleli, že byli potomci rodu nebo nějakého francouzského vojáka a došel jsem, já nevím, po roce 1700 Kostelec u Pěti, je někde u Prahy, to je, já už, si to, už se mi to dneska plete, Kostelec u Pěti, čeho? Křížů? Tak nějak, jo, prostě už tady byli ty potomci rodu Limax začátkem 18. století, no. Asi tak, no. Někdy je to třeba pro tu rodinu zklamání, že jo, že si mysleli Buchvice, jo, a dělal jsem třeba i rod Kajínek a podobně, a nebo a těch je v republice, já nevím, 500, teď dělám rod Šolta, tady je to rozšířené příjmení u nás, a ono jich je v republice taky asi kolem 300. Jenom.
0: Aha, no.
1: Takže jsou takový určitý regionální příjmení a tak, ale tam je to prostě detektivka a tak. Různě dělám historie vesnic starý okolo a tak podobně, no.
0: Mirko, já vám děkuju za zavolání a za to, že jste se s námi podělilo tuto zajímavou práci i příběhy kolem rodu kmenů. Přeju vám, ať se vám daří a máte pořád radost z toho, co děláte, protože to přináší radost a opravdu kouzelné památky a vzpomínky pro ostatní. To je hezké, to se vlastně vám potom ta radost násobí, když to má tu zpětnou odezvu, kterou jste očekával, pokud je tady tak kladná. Mějte se co nejlépe a zavolejte zase, ano?
1: Ano, mějte se hezky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byl příběh, to bych si taky přála znát rodokmen svých kořenů, no, tak možná to nainspirovalo mě i vás. Jaká činnost dokáže úplně pohltit vás? Na to se zeptám i za chvíli.

0: Je něco, o čem by vaše blízcí řekli, že je to vaše velká vášeň? Čím nejraději trávíte svůj volný čas a jak jste se k tomu dostali? Pan Pavel z Českých Budějovic je s námi. Noční linka Českého rozhlasu, je to pro všechny posluchače. I pro vás, Pavle, jsme rádi, že posloucháte i že voláte. Máte prostor.
1: Já vám přeji už téměř příjemné ráno. Jako teď už se tím nezabývám, páč už jsem trošku ve věku, ale miloval jsem automobilové závody. Aha. A s kamarádem Petrem jsme si pořídili Škodovku 130 RS. Byla v takovém podivném stavu, my jsme ji dali dohromady, vyladili a jezdili jsme rally. A byli jsme do toho nadšení obrovským způsobem. Veškeré, jako ono tenkrát, jako to financovat bylo dost velký problém, protože to z rodiny rozpočtu to nešlo, takže jsme skánili peníze, kde to šlo. A dostali jsme se tak daleko, že jsme byli na České republice, tenkrát se jezdili velké závody, to byl federální závod, a pak se jezdila Česká republika, my jsme tomu říkali malej závod. No a v tomto malém závodě jsme byli dvakrát první a jednou druzí. A to už se objevili i kamarádi, kteří říkali, hele, tak my vám něco přispějeme a tohle dáme to dohromady a vy jste šikovní. A tak jsme jezdili a nám se to tak líbilo hrozně, že jsme do toho byli prostě udělaný. Jenomže v rodinách jsme neměli pochopení.
0: Měli obavy, že se vám něco stane, nebo jim bylo líto těch peněz.
1: Ano. Moje žena mi říká, prosím tě, máš malou dceru, co do toho lezeš? Já jsem říkal, hele, tak si do toho pojď sednout a uvidíš, že to auto je tak bezpečný, že se ti nemůže nic stát. Tam byly roury všude svařený, tam se lezlo jak do ponorky. To auto bylo naprosto bezpečný. Já jsem říkal, to se čtyřikrát obrátí po střeše a budem tam sedět a čekat, až se to zastaví a pak vylezem.
0: No. Nevím, jestli to trošku nezjednodušujete, Pavle. Chápu, že jste chtěl ženu uklidnit, ale... No tak jak to jenom, pokračovalo?
1: Tak skončili jsme v podstatě, jako jezdili jsme ty český závody, dosáhli jsme docela dobrých výsledků a krásný bylo, když jsme dali rally, tenkrát ještě Gottwaldov, Barum rally, a přijeli jsme tam a měli jsme na autě nápis od jednoho sponzora z Moravy. A přišli za náma Moraváci, teď viděli ten nápis na tom a říkali, prosím tě, kde jste sehnali tohohle sponzora, o toho my usilujeme takový leta. Jsme říkali, jo kluci, musíte umět jezdit. To se nám povedlo tenkrát, ale jako dosáhli jsme toho, čeho jsme dosáhli, chtěli jsme dosáhli. Na to, že jsme to auto v podstatě udělali sami a že jsme pod tím leželi x hodin, dávali jsme to dohromady a my jsme teda jezdili potom pod lavičkou Mototech na České Budějovice, jenomže já jsem šel za tím šéfem a říkám, helejte, tak my jsme pod váma jezdili, jestli to jde. A on říkal, jo, to kluci můžete, dejte si Mototech na České Budějovice, ale musím vám říct, nedostanete ani korunu. Já jsem říkal, tak dobře, no tak nedostaneme, ale aspoň my jsme museli pod něčím jezdit, jo. My jsme jako soukromníci sami dva jezdit nemohli. To byly 70. leta v podstatě.
0: No, takže jste jezdili až do?
1: Do roku 82. Tam jsme skončili, protože bohužel Petr, můj kamarád, s kterým jsme jezdili, onemocněl, takže toho musel nechat. No a já už jsem nesehnal jinýho a nechali jsme toho v podstatě, no.
0: A to jste se k tomu nevrátil ani později?
1: První v České republice, cože?
0: To jste se k tomu nevrátil ani později?
1: Ne, to už ne, to už nešlo.
0: Tak zůstaly vzpomínky prostě... a manželka byla ráda.
1: Petr, no tak manželka ta do dneška, jo, mě je 74 teď už, a moje manželka ještě, když jako začnu vzpomínat, tak mi řekne, o to mi nevyprávějí. Mm-hmm. To byly nejhorší leta mýho života.
0: No tak měla strach, takže se to dá pochopit. A...
1: Ale no tak jako, dělejte, ano, je to strach, já to chápu, ale jako kdyby si do toho auta jednou sedla, tak pochopila, že se tam nemůže opravdu nic stát.
0: Pavle, já myslím, že vím, jak to myslíte a jak přemýšlíte, že ty bezpečnostní prvky jsou na tak vysoké úrovni, že se nemůže stát tak lehce nic fatálního, ale může. Určitě. Já jsem žena, já rozumím vaši manželce.
1: Já to takže... chápu, ne, ano, ano, jsou na to rozdílné názory, jenomže já, když vám řeknu, že tam byly svařený roury v tom autě tak, že to byla klec.
0: Dobře, Pavle, já se vás zeptám, dokázal jste to pak něčím nahradit? Jaký koníček následoval?
1: Jako pro mě?
0: No?
1: No, koníček, jak by vám to řekl.
0: Skončily automobilové jo. Závody, tak co bylo dál?
1: Lyže.
0: No, tak.
1: No, jenom, že to zase...
0: Je to zase o té rychlosti, že? Takže jde vidět, že máte rád adrenalin.
1: Takový ty extrémní lyžování, mě nebavily sjezdovky jak vloučky.
0: No, to si myslím,
1: takže
0: no.
1: Jsem to zase pouštil z těch velkých svahů a moje žena teda lyžovala taky, ale... Jako ty obloučky spíš, no.
0: Ty obloučky, ano.
1: Mě tyhle sestavky takový ty obloučkový moc nebavily, no.
0: Perfektní. Pavle, děkuji, že jste se s námi podělilo svoje zážitky se závoděním. Přeji vám, ať máte i nadále hezké vzpomínky na všechno, co děláte. Užívejte klidu, pohody a děkujeme za zavolání.
1: Teď jo, ale můžu vám říct, že na ty závodní dny strašně rád vzpomínám. Strašně rád.
0: To věřím. Tak si to oživujte, co to jde povídáním s těmi, co to prožili s vámi. Možná máte nějaké videa, fotky, medaile. Tak to je důležité. Mít ty vzpomínky na očích a vzpomínat s úsměvem, moc to neprožívat, aby jsme se do toho moc nezabořili, nezabředli, ale vzít si z toho to dobré. Tak mějte
1: se. Mějte se hezky a přeju pěknou dobrou noc.
0: Vzkaz v láhvi Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková dospívala Meno to po půl jedné. Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Je něco, čemu se věnujete skoro každý den, i kdyby jenom pár minut, nebo čemu jste se věnovali? Právě o takových věcech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Paní Marcela je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer. Mě inspiroval ten předcházející pán, protože já teda jsem neměla čas na žádný velký koníčky a na nic takového, ale manžel se plně věnoval, jezdil závody do vrchu, jezdil okruhy a vyjezdil si mistra republiky v obojích těch, po čase samozřejmě, po nějaké době. Takže jsme projezdili, bohužel jsem mu vyčítala, že teda už jako když už jenom ty přípravy a takový, když mi chodil domů až půlnoci a od půlnoci si telefonoval s těma svýma kolegama, jak budou mít převodovku a jak tohle dopřed, no hrůza. Ale žila jsem tím, protože jsem pracovala v mototechně, takže jsem tomu byla blízko, ale ono, co je moc, to je moc. Takže mě na moje nějaký koničky nebo na nějaký tyhle ty věci vůbec nezbyl čas, ale naprosto jsem teda s pochopením poslouchala toho pána, toho přede mnou a opravdu musím potvrdit, protože jsem po těch závodech jezdila s ním, takže měl několikrát bouračku, to jako jo, otočil auto na střechu, při jedněch závodech do vrchu, při závodech v Píšťanech zase taky měl bouračku. To prostě se stane, že jo, to byly okruhy tehda v těch Píšťanech, ale nikdy se jemu nic nestalo. Ty auta opravdu byly samá trubka, samý tyhle ty prostě tříbodový pasy tehda jiný, to bylo, že jo, no, takový jako novum všechno, přilby museli mít na hlavách, všechno, takže opravdu to nebála jsem se prostě.
0: No to jste určitě potěšila, myslím, že to byl pan Milan, to je fajn.
1: No, takže opravdu měl pravdu.
0: Dobře, Marcelko, ale to mluvíme o vašem muži, s dovolením vám skočit do řeči.
1: No.
0: Vy jste mluvila o tom, že vám nezbývalo moc času na koníčky, ale přeci jenom.
1: Ne, nezbylo nic, protože moje dcera pak závodně lyžovala, takže když nebyly závody, co se týče toho letní, že jo, ty končívaly tak v tom září, poslední většinou byly, a začínali v dubnu, no, takže to jsem měla taky naplněný a dcera pak závodně lyžovala, takže to jako se už nedalo nic. Takže tak jsem žila vlastně jejich koníčkama.
0: Ano, já jsem chtěla říct obětovala, ale vy jste to řekla líp, vy jste řekla žila.
1: Protože no, jasně.
0: Nebyla to doslova do písmena ta pravá oběť a je to od vás samozřejmě bohulibé. Jste máma.
1: Já jsem jenom vždycky říkala, prosím tě, chlapi si tam vozej mladý kočky sebou, tak protože se všichni znali v tom depu, když se to sjelo, tak všichni se znali, že jo. Ty, co jezdili republiku a tak. No, takže tam jsem viděla, jednou přijel s támhletou slečnou, pak zase přijel s támhletou slečnou, pan Čeče, ty furt taháš mě sebou. Proč si nejmeš nějakou mladou koču, já bych si doma odpočinula.
0: Ne,
1: bavilo mě to, no žila jsem tím, protože jsem taky pracovala mototechně, takže jako mi i ty věci, co se týče techniky, jako něco říkali, že jo, no bylo to fajn, s tím pánem, co teď mluvil přede mnou, s tím bych si ráda popovídala.
0: To věřím.
1: Kdyby se ozval vám znovu, klidně mu dejte moje číslo.
0: Tak víte co, Marcelko, vydržte na telefonu, já si to s vámi můžu upřesnit víc.
1: Dobře.
0: Děkuju, opatrujte se.
1: Zavolejte
0: zase.
1: A děkuju, že jsem tohle mohla sdělit, protože ten pán mě přímo zvedl tady ze židle.
0: Ano.
1: Říkám, že to je můj bývalý život.
0: Mm-hmm. Co vám pomáhá vypnout hlavu a přijít na jiné myšlenky? Dnes večer je prostor i pro váš příběh. Tak navažte na paní Marcelku, která volala z Polabí. Volejte do Zlínského studia Českého rozhlasu, kde na vás čeká Jarka Barboříková.

0: Máme 9 minut po půl jedné, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. A to dalším povídáním, tentokrát s kým. Halo?
1: Ano, dobrý večer, paní Ruško.
0: Paní Jana, co vás kdysi zaujalo jenom na chvíli a nakonec z toho byla celoživotní vášeň? Povídejte. Vítáme paní Janu Zírkova.
1: Ano, ano, dobrý večer všem i vám, paní Ruško. No, tak u mě je to celý život sběratelství. Hodněkrát už jsem to tady zmiňovala v noční lince a moc ráda sbírám panenky látkové a porcelánové. Těm porcelánovým bych ráda dodala, že díky také věrné posluchačce paní Ince od Kyjova, tak jsem měla tu čest získat do své sbírky krásné panenky, tak touhle cestou jí moc zdravím a děkuju jí za to, že mi takhle rozšířila sbírku. No a pak ráda také sbírám plyšáky, těch mám ještě o trochu více než těch panenek, konkrétně medvídky a kočičky. No a potom taky mám moc ráda folklor, podívám se ráda třeba přes internet nebo v televizi na nějaký záznam vystoupení, to mám taky moc ráda už od dětství. No a potom v poslední řadě už to bude rok, teď konc, co jsem propadla Facebooku, protože tam existují různé takové skupiny, právě co se týká těch hobby, do kterých jsem se přihlásila a tam když se přihlásíte a sledujete to, tak to je opravdu na dlouho, to je takový žrout času, no, ten Facebook.
0: Mhm. A dneska jste dělala co? Co vás doslova pohltilo, Jani?
1: No, dneska jsem právě také trávila čas na tom Facebooku, na těch skupinách, no. Probíhalo právě na Moravě kočárkování, které mi poslala paní posluchačka Inka, a tam bylo spoustu krásných fotek rebornovaných panenek a historických kočárků a to bylo opravdu na dlouho a to bylo krásné pokocháníčko, no. To se mně moc líbilo.
0: Janě, jaký poklad máte doma, nebo kde to vlastně máte všechno uschováno? Máte jenom panenky nebo kočáry?
1: Kočáry nemám, to bohužel by se mně se nevešlo, protože byly v paneláku, ale mám to takhle pokojíčku ve stěně, no, vystavené na poličkách a tak.
0: A jaký zajímavý kousek máte? Nějakou panenku, která má skutečně historickou hodnotu? Je nějaká taková?
1: No, tak historickou asi to nevím, ale podařilo se mi získat takovou jednu látku, která se prodávala vyloženě jenom v cizině a bylo hodně těžké ji získat, ale nedávno jsem ji získala právě pomocí jednoho dobročinného bazárku, kam docházím, dávat třeba ošacení a tak, a tam za velmi příznivou cenu jsem ji získala, no, tak to jsem moc ráda.
0: Kolik jich máte doma celkem?
1: Jeno, tak to jsem přesně nepočítala.
0: Jenom zhruba.
1: Ale tak zhruba kolem přes těch 20 určitě, kolem 30 možná, no.
0: Aha.
1: A těch plyšáků, těch můžu mít, no, tak těch 50 asi možná, jo. Můžu to někdy spočítat, no.
0: A máte mezi nimi nějakou, ke které máte zvláštní vztah? Vracíme se k těm panenkám od těch plyšáků. Třeba jste ji dostala od své maminky nebo babičky?
1: Tak ty panenky asi možná tak ne, ale jako mám k ním teda krásný vztah, to ano, ale spíš těch, jak jsem říkala, těch nemám tolik, ale spíš těch plyšáků, tam mám některé z dětství, moc pěkné taky, takže tam mám takový vztah, ano, tam mám třeba jednoho mívalka, kterého jsem dostala tak 5-6 letech k narozeninám, takže to už je vlastně 30 roků, no, co ho mám teď.
0: Mm-hmm. Tak, děkuju moc. Jani, skončíme ještě nějakou jinou zálibou, kromě teda panenek a plyšáků, brouzdáním po internetu.
1: No, tak pak by to byla asi dobročinnost taky, no, protože jak jsem říkala, tak jsem se přihlásila do toho našeho bazárku, tam má taky facebookovou skupinu a tam daruji vlastně to, co lidé potřebují, no, jako šatstvo, nějaké nádobí a ty věci denní potřeby, no, co můžu ještě udělat radost jiným lidem. to je taky vlastně takový můj koníček, se dá říct.
0: To je hezký, bohulibý koníček. Tak děkujeme za vaši návštěvu, Janě, loučíme se, přejeme všechno dobré.
1: Naslyšenou, jsem ráda, že jsem se dovolala. Naslyšenou, Jaruško.
0: Co vás nabíjí energii a přináší vám radost? Zavolejte a řekněte nám o tom víc. Co vás pohltilo? Dnešní téma.

0: Vlka, nám se blíží konec noční linky. Za 13 minut bude 1 hodina. My se ale ještě máme prostor zeptat někoho z vás, co vás v posledních letech opravdu chytlo a nepustilo. To se vás ptáme už od 23. hodiny. Co vás pohltilo dnešní téma? Téma i pro paní Marii.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. A já, když mi bylo 19, tak jsem utekla na železnici. Byla jsem předtím rok ve fabrice. A opravdu nikdo nemá takový štěstí, aby se mu povolání stalo koníčkem. Vydržela jsem to 50 let, 7 let jsem přesluhovala. Ale bohužel jako ty stanoviště rušily, takže jsem se furt musela přibližovat k Praze. Nakonec jsem dopadla, tak byly to priváty, ubytovny. No a ty jedny jsem zůstala, mám tady kousek drávu. No a teď asi bych řekla, že mě zajímají osudy těch lidí z těch ubytoven.
0: Paní Marie, takže vy jste říkala, že jste tam pracovala kolik let? Mně zrovna přeskočil telefon, téměř.
1: Mě taky. 50? 50 let.
0: 50 let jste pracovala u dráhy. Jako co?
1: Jako všechno. Závody, hradla, hlásky, prodej jízdenek, všechno možné. Dělnické povolání, vyhybkářka jsem byla, hradlařka, hláskařka, všechno možné, jenom prostě, abych na té dráze byla.
0: Jaké to bylo pracovat v tom prostředí? Co vás na tom nejvíc lákalo? Co vás u dráhy drželo?
1: No já jsem předtím byla v té fabrice, tam byly ty úrazy různý taky, že? Ale jako na té dráze, taková ta samostatnost, jo? Prostě ta odpovědnost a ty lidi, a já jsem byla většinou na trati, takže já jsem byla na tom domečku sama. Jo, takže co jsem si udělala, to jsem měla. Takže pak to, když byla pauza, měli se správně učit předpisy. Já jsem si třeba něco přečetla, pustila jsem si rádio, to mám také velice ráda, lovím stanice ráda. Přišla jsem na hodně jako dobrý stanic, nebo na těch pořadů, to jsem si pak vybírala a prostě spojila jsem jako prostě to užitečné s tím příjemným, no.
0: Paní Marie, vy jste o tom mluvila, že vás zajímají příběhy lidí z ubytoven. Jak jste to myslela?
1: No, tady třeba skončili lidi, plukovník, inženýr, vidíte tady různý ty osudy, jo, prostě paní tady byla, která se snažila jednoho alkoholika zachránit, nakonec se zničila. Paní jsme tu měli, která nám to tady zapalovala. Další paní bodla nůžkama do hlavy, druhá. Jo, prostě, ale byli tu i jako hodní lidi, ale prostě to byly osudy, jo, nikdo není úplně tak zkaženej, zlej, a já jsem třeba i na těch viděla ty dobré věci. My jsme si dávali hrát písničky v rádiu, tak bohužel z té party už jsem zůstala sama. To je všechno mrtvý. I třeba, když byla ta jedna, jak jsem o ní mluvila, že chtěla zachránit, zamilovala se, tak byla o generaci mladší, už je také mrtvá. Jo, to prostě, to si dostanete do takového víru a málo kdo se z něho dostane. Prostě něco napsat i o těchto těch lidech, prostě o těch jejich osudech.
0: To věřím, že by byla spousta povídek.
1: Někdy si to zavinili sami, někdy taky ne. No já jsem takhle na ubytovně, abych to měla blíž do práce, aby šla do práce, vyspala. Dokud jsem měla partnera, chodil se mnou ráno na ty první vlaky. Pak už to nešlo, že? A pak když umřel, tak jsem musela na ty ubytovny.
0: No. A kdybyste měla říct jednu věc, která vám vždycky pomáhá jít dál, co by to bylo, paní Marie? Co vás třeba naučili všichni lidé, kteří tam s váma žili a postupně odešli, kdybyste měla udělat takové nějaké závěrečné rezumé?
1: Třeba lidi, kteří měli možnost jako žít líp, je to třeba syn doktorky Feťák. Jo, jak dopad. Co mu to bylo platné, že měl všechno. Mě tenkrát řekli, ty se nikdy nevdáš. Jo, no tak jsem se sebrala a šla jsem si vydělávat na sebe sama. Ale chtěla jsem dělat tu práci, která mě teda bude bavit. Protože budu na ní vlastně odkázaná.
0: A litujete toho, anebo ne?
1: Nelituju, vůbec ne. I když teda opravdu padám, ano, padám jako taky do té hloubky, já se z toho nemůžu vyhrabat. Vytloukli mi tady zuby třeba, taky peníze ukradli, ale jako jiný, není to tu prostě ty ubytovny a korty soukromí, není to zabezpečený, prostě každý z vás dojí akorát ty peníze. Někdy chcete se umýt, teče vlažná voda, nemáte si kde vyprát. Propadají se stropy, podlahy, vždycky se to nějak udělá, když má předhygiena, vědí to dopředu, prostě vždycky se to nějak udělá. A hodně práce na černo, že jo, pochopitelně. Cizinci, to je teďka asi největší problém. Je mi líto těch našich lidí, opravdu nemají kam jít. Potom, když se něco stane, nemají kam jít.
0: No, to je paní tak Marie, asi všechno. Děkuju, že jste nám to tak upřímně řekla, i když to nemáte jednoduché, tak je z vás cítit, že se snažíte, že jdete dál a asi je fajn i to, že o tom mluvíte, že to třeba sdílíte. Tak vám přeju, aby se vám často objevovalo v životě něco hezkého, co vám dá vždycky sílu vstát s úsměvem do dalšího dne.
1: Moc, nashledanou.
0: Opatrujte se. Děkuju vám za dnešní noční linku, za všechny vaše příběhy, za volání, bylo krásné slyšet, co vás v životě provází a co vám dělá radost. Noční linka tímto končí, klidnou noc, ať se vám hezky usíná, těším se na slyšenou. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, moji nebo naši milí. A hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: a uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl Javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Je to, já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem ji dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v 5. třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, půjč mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý. A takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu Javu a učil mě jezdit, jo. A mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou. A prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové. A pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo, v těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já jsem jednou přišel, já nevím, co se to hrálo, a přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělý, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takovej vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisy, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
4: No, možná je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší.
2: Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce, odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
4: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
2: Ne, to ne, to To bych si ani nepřál, teda pěkně.
4: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je. Samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou, troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží. Ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
3: Víte, já to můžu, promiň, Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
2: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvenové. Těžko se mě to bude vést ten rozhovor.
3: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel do Prahy a měl jsem za sebou samozřejmě, troufám si tvrdit, úspěšný leta v Liberci. A my jsme se s Františkem samozřejmě vůbec neznali. Já ho znal, že ho z televizní obrazovky, nebo on už byl v té době slavný a obdivoval jsem ho a samozřejmě jsem mu lehce záviděl, ale zároveň jsem mu to přál, protože jsem ho, nebo považuji ho za velkýho herce. A přišli jsme, já jsem přišel prostě do Prahy a po jisté době jsme spolu byli obsazeni do jedné hry, která se jmenuje Maškaráda. A já jsem dostal roli Arbenina. V podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní

0: Já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zvedl ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je za prvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
1: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí dost urychlit.
0: To je pravda.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
4: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrele představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
5: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mim Černého divadla. Já vím, co to je v okno. A dovedete si představit, když mám mim, který přijde na jeviště, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má v okno herec činoherní.
0: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
5: No, a víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám v okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
3: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal viset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
0: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle. Ale pamatuju si v Liberci, když jsme hrali Sedm noci svatojánské.
6: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo? Já nevím, co ty hraješ jinde.
3: Františku, pak to musíš připomenout. No, musíš
0: ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký. A když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo? Zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánský, hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té druhé holky, že o tom je jaksi milenecký vztah ve Sedm noci svatojánský. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi

0: během minuty mě tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to někdo, je to hrozný.
1: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
2: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
0: Aby se neotvírali.
2: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A páč, já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je na jevišti, to vždycky signalizuje, že něco, buď přijde bouřka nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
0: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
2: Oběhnout půlku divadla, protože ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký a teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
0: To je vlastně pravda,
2: nám
0: protože
2: kolegové z techniky vyvedli.
0: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupání, že jo, to je v civilu člověk, úplně bez role a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
2: Zas vstoupí do té iluze.
0: Do té lži.
1: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat, nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrières našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fouquému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verierského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani, až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jím paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest. Ale každý plán se mu hned v zápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000krát víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakala.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil uzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, aniž hnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten, jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni nasrozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom sněžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši. Jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio,
3: to bude mazal žebra.
4: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
5: Rozdávej radost.
6: Caravaggio, Caravaggio.
5: Jej na zřeteli konec.
6: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
3: Jenom pravé.
7: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
8: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16-letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levicí sevřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
9: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
8: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11-letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
9: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
8: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Marquise da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
9: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
8: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco, potěšen zájmem, se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
9: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomaco Znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera de la Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
2: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, abys poznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby jí divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
9: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu 6, jsou ve skupinkách po třech. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
2: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí, stranou, na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umístěvali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu, jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
9: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění, V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
10: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
2: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
10: V Giraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej uhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
9: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
11: Co se děje?
10: Milánský arcibiskup umírá.
12: Svatý Karel Boromejský.
11: Svatý?
12: Určitě bude prohlášen za svatého.
10: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
8: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
9: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.